0: minulých 7 dnech zabili 15 dětí a přes 60 jich zranili. Většinou šlo o vzdušné údery, informovala o tom organizace UNICEF na základě údajů od libanonského ministerstva zdravotnictví. Dětský fond OSN zdůraznil, že podle mezinárodního humanitárního práva musí být děti během ozbrojených konfliktů chráněné za všech okolností. A boje mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračují navzdory příměří, které platí od poloviny dubna. Od začátku klidu zbraní útoky v Libanonu zabili celkem 55 dětí a na 212 jich zranili. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu, oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem meziročně o procent. Víc. A Terezín představil komplexní plán záchrany historických památek, takzvaný generál oprav. Jde o odborný podklad, který má koordinovat budoucí investice, obnovu a ochranu pevnostního města, přibližuje architekt a spoluautor generálu Lukáš Hudák.
1: Vytváří transparentní pravidla jak pro správu těch měst, tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
0: Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů. Sport. Tenista Jakub Menžík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menžík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
2: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
0: Menšík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. Ve třetím kole Antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu stojí osobní auto. 33. kilometr naproti čerpací stanice MOL. Auto je vpravo na krajnici, označené, bliká u něj, vypadá to na sanitku. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy na cestě do Mělníku se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Krnskem a Jízerním v Telnem. Na cestu vytekl olej, opatrně je to v zatáčkách. U Prahy pořád pozornějí pomalu na průjezdu přes Modletice. Na kruhovém objezdu u dálnice D1 je na vozovce rozlitý olej. A připomínáme noční uzavírku na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Loděnici. Mezi kilometry 9 až 10 opravy vozovky zavřely pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se objeví déšť a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Přeji stále příjemnou sobotní noc, máme po druhé hodině, takže už za pár okamžiků budeme soutěžit.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je přesně 10 minut po druhé hodině opět tady, takže telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího dneska. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo pak se dovolal?
3: Karel, dobrý den.
2: Karel, já vás zdravím, Karle. Tak dneska mám v kalendáři zase vlastně navážu na včerejšek, dá se říci, protože včera jsme si v noční soutěži připomínali výročí úmrtí legendárního Vladimíra Menšíka. No a dneska, 30. května, si připomínáme jeho kamaráda a neméně známého zpěváka, ale také občasného herce Valdemara Matušku. Ten zemřel přesně před 17 lety. A teď to přijde. Oba se sešli ve filmu Všichni dobří rodáci, kde byli oba úžasní. Vladimír Menšík možná o trochu ještě víc. A já se vás zeptám, Karle, jestli pak si pamatujete, kdo ten film Všichni dobří rodáci režíroval. Mám tři možnosti, jestli chcete.
3: Ano, jestli můžu poprosit.
2: Takže buď to mohl být Jiří Mencel, nebo Karel Kachyňa, a nebo Vojtěch Jasný. Všichni dobří rodáci, film z roku 1968, za minulého režimu 20 let zakázaný trezorový film.
3: Zkusí Menzla?
2: Menzel to bohužel nebyl.
3: Kachyňa.
2: No, to nemůžu říct teďka, samozřejmě, to necháme na někom další.
3: Já jsem se rozhodoval mezi týma dvouma, tak někdy příště.
2: Někdy příště, mějte se, Karle, naslyšenou.
3: No,
2: tak zkusí to někdo další, tak Menzel to nebyl, Jiří Menzel. Já teda se přiznám, že jsem dneska vám to asi trochu stížil, protože ten film je takový, že by to mohli všichni tři pánové natočit, jo? Ale Jiří Menzel to nebyl tedy. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
4: Dobrý večer, Jirka u telefonu.
2: Jirko, zdravím. Tak kdo natočil všechny dobré rodáky, kde se setkali pánové Vladimír Menšík a Valdemar Matuška? Jiří Menzel to nebyl. Karel Kachyňa nebo Vojtěch Jasný, podle vás?
4: Já bych zkusil toho Vojtěcha Jasného.
2: Máte pravdu, opravdu. Karel nám před chvilkou prozradil, že přemýšlel nad ještě Karlem Kachyňou, ale to by taky nebyla správná volba. Vy jste zvolil správně C-čko. Je to Vojtěch Jasný, který tento opravdu geniální film, který absolutně jasně, dá se říct, popsal ty praktiky ze 40. a 50. let, potom hlavně minulého století. Právě proto ten film po roce 69 šel do trezoru a nemohl být 20 let promítán, tak to popsal skvělý pan režisér Vojtěch Jasný. Takže já vám blahopřeji, Karel. Pardon, Jirko, je to vaše soutěž, cena tohoto týdne, a vydržte mi ještě na telefonu, ano?
4: Ano.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: díváš.
1: Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu Radiožurnálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
2: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
3: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi na to tak vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
2: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
3: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
2: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
3: Dobré ráno, takže jsme na letišti, jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově. Ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku.
4: Dobrý den, to je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdeme to tady projít, jdeme to prozkoumat. Ubytování máme veliký.
3: Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
2: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrášku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
3: Den už jsem podepsala nějaké papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
2: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
3: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň, já jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na všem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
2: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
3: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
2: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u íránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku ohledně dohody o prodloužení příměří a chybí pouze Trumpův podpis. S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma a cílem chystaného webu pro výstup je, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zaštiťuje vývoj platformy. Web poradí třeba i s pomocí týkající se oddlužení nebo závislostí. Evropská komise se odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur a v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. A komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce. A v Číně začala dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarů u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v téhle oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Sport. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Giro d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D35 se Úsvitav a omezení na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D35 dejte pozor v úseku ze Svitav do Vysokého Mýta. Na 194. kilometru je hlášena zvěř na vozovce. Na dálnicích několik odstavených aut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu stojí osobní auto. 33. kilometr naproti čerpací stanice MOL vpravo na krajnici. Je tam policie, sanitka z místa odjela a silničáři teď na místo přivezli šipku. Na D55 se z Hulína do Otrokovic a Zlína. To je další odstavené auto. Pozorně projíždějte na 20. kilometru. A na silnici 16 u Mladé Boleslavy cestě do Mělníků se před hodinou srazila dvě osobní auta. Následky nehody čekejte mezi Krnskem a Jízerním v Telném. Na cestu při nehodě vytekl olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Restauracím v Česku dlouhodobě chybí kvalifikovaní kuchaři i číšníci a v dalších letech se to nezmění. Zájem o tyto učební obory se totiž nezvyšuje, spíš naopak. Více to rozebereme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Tak to byl ze svého nejnovějšího alba Romantic Bruno Mars. Více než 12 000 studentů se zkouší dostat na střední školy ve druhých kolech. Volná místa po tom prvním jsou třeba v maturitních oborech kuchař nebo čišník. Gastronomie podle ředitelů školy uchazeče moc neláká. Potvrzují to i restauratéři, kteří mají kuchařů stále nedostatek.
1: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
2: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
1: Vaření Katku nezaujalo a není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
3: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci.
1: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
4: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, čišník.
1: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
5: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda.
1: Uplatnění by přitom našli.
5: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
1: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
6: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
1: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

Sezóna fotbalové Sigmy Olomouc už se skončila, ale ještě jeden velký zápas Andrův stadion přece jenom hostil, tedy alespoň pro jeho aktéry. Hráče okresního přeboru z Hněvotína a Leštiny si tam zahráli finále okresního superpoháru. Více v naší další reportáži už za chvíli.

0: Oproti loňské sezóně fotbalisté Sigmy Olomouc nezískali žádnou trofej. Na Andrově stadionu se ale na konci května přece jenom jeden pohár předával. Ve finále superpoháru týmu z okresních přeborů Olomouckého kraje se tam střetly celky z 8. ligy Hněvotín a Leština. A zápas měl i dobročinné účely.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři, zasloužením jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže to je super, já jsem nadšenej a děkujeme jako za tu organizaci, fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šílený, nevím, abych to popsal. Pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout, je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohola a kapitán Matěj Holub. Nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Ve Spojených státech pokračují jednání o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem. Obhájci titulu Paris Saint-Germain se ve finále fotbalové ligy mistrů utkají s londýnským Arsenálem a začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. V Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Ishakem Darem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
5: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil serveru iRozhlas, to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
6: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
1: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Antimonopolní úřad se přístup pokusil získat už v roce 2021.
2: Sport.
1: Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil poté, co obrátil z souboji s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. Ve 2 hře je tak posledním českým zástupcem, a protože Karolína Muchová a Maria Bousková vypadly. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenál by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v podcastu londýnského klubu.
7: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně se připravíme a půjdeme vyhrát.
1: Finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda v Nymburce a nové omezení na Pražském okruhu. Dálnice je teď plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Sázavu objíždí odstavené osobní auto. Na 33. kilometru naproti čerpací stanice MOL blokuje krajnici. U auta je silničářské značení šipka a kužely. V Nymburce u nemocnice havarovalo osobní auto. Nehoda je na křížení Boleslavské třídy s ulicí Velké Valy. Podle policie je místo nehody s opatrností průjezdné. Na pražském okruhu východní části směr D1 v noci opravují vozovku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové kilometru 60,5 je na necelém kilometru zavřený pravý pruh a krajnice. A práci omezují i nájezd z hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček. 7 z 10 bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže. Téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoci připravovaná platforma s přehledem dostupného bydlení, zaměstnání nebo třeba služeb k odlužení. Více k tomu řekneme už za chvíli.
10: Noční radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubicon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení zase vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce. Často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Rada Vacátko, Ledová chýše a hříšní lidé města Pražského se nově objeví také v programu městských divadel pražských. V premiéře vystoupí na jevišti divadla ABC už dnes kriminalisté z Pražské čtyřky. Vyšetřoval pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze. Proslavili hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města Pražského.
1: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marián Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
2: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání.
1: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
2: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena, který byl v té době velmi známý. A pak tam máme příběh z dovolené, příběh lichého střevíce a případ ztracené aktovky.
3: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady Vacátka. Je dobromyslný, tolerantní i ve vašem pojetí?
2: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
1: Děj se odehrává v předválečném období. K moci se nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady Vacátka spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
4: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
1: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady Vacátka. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
4: Ta inspirace tím noár světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví.
1: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
3: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhodí tamního konzula. Mluvil o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin to ale nespochybnil. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa a Maďarska. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přiletěl do Konga a chce tam podpořit lékaře, kteří tam bojují proti epidemii eboli. Místní zdravotnický personál čelí nedostatku vybavení i potravin. Podle Tedrose lze epidemii zastavit, označil ji ale za velmi složitou. Epidemie propukla v polovině května na východě Konga. A státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm a rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. A CzechInvest toho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun.
0: Sport.
3: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u sjezdu na Doksany, další v Nymburce. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Doksany, čerstvá nehoda. Kilometr 34,5, osobní auto v místě srazilo zvěř. Čekejte omezený průjezd i překážky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu odklízí odstavené osobní auto. Na 33. kilometru naproti čerpací stanice MOL je zavřená krajnice. Na místě odtahovka u auta silničářské značení. Kolem projedete plynule. A v Nymburce stále pozorněji u nemocnice na křížení Boleslavské třídy s ulicí Velké Valy havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno i ve zbytku Česka a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: V bývalých uhelných lomech v Ústeckém kraji by mohla v budoucnu růst tráva, která je příbuzná cukrové třtině. Její odolnost a využití teď zkoumají vědci a podrobnější budeme už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Nový typ odolné rostliny testují teď vědci na území Lomoučes a na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci s obnovou narušené půdy a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
1: Teď tady připravujeme 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a tím uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme rostlinku miskantu.
2: Řekla mi Lenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici roste až 4 metry a produkuje nějaký 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to posttěžební lokalita, chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území Uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle ta rostlina je hybrid, takže netvoří semena. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr. Bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km2. Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, tak nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
4: Například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Tak to bylo v nočním radiožurnálu John Bon Jovi a Queen of New Orleans. Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu bohužel neprobojovala. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast šestice mladých hráčů.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý. Jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslib. Matyáš Milovský taky obrovský příslib. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří se na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galva, Schmela, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace, je to do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat, je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galva se čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál máme 4 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
5: Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Evropská komise Maďarsko v reakci na reformy právního státu uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Tenista Menšíky poprvé v osmifinále Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu. Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuš Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
6: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
7: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
6: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
8: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
6: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
5: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
9: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů a po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. A v letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky.
2: Sport.
5: Tenista Jakub Menčík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. A v tom prvním přitom dostal kanára. Následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menčík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o dva dny dřív, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
10: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
5: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D8 u sjezdu nad Oxany a u Příbrami. Na dálnici D8 u sjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu nad Oxany srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 34,5, čekejte omezení, zdržení ne, provoz je slabý, kolona se v místě netvoří. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu odklizeno. Odstavené auto na 33. kilometru je pryč. Na silnici 66 s Příbrami do Milína. Nehoda bez podrobností. Pozor, dejte za Brodem u Šachty. A připomínáme noční omezení na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Loděnici mezi kilometry 9 až 10 je kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. Ta uzavírka má skončit v 5 ráno, tedy za necelou hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22 a na horách 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
12: Zůstat v Česku už nestačí. Desítky malých českých technologických firm expandují po Evropě, ale i do Ameriky a Asie. A stát se jim v tom snaží pomáhat. Jak se Čechům v zahraničí daří, o tom budeme mluvit už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat své působiště a uspět i v zahraničí. 90 z nich v tom financemi z evropských fondů pomohla státní agentura CzechInvest. Startupy se tak mohou zaměřit na expanzi nejenom po zemích Evropské unie. Připravují se na vstup na trhy v Severní Americe, v bohatých Spojených arabských emirátech, Singapuru nebo také lidnaté Indii. A některé už jsou velmi blízko.
1: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring činnosti srdce a včasné odhalování srdečních obtíží, vysvětluje Pavel Diganě, spoluzakladatel a technologický ředitel Cardi AI.
2: V případě, že jsou nalezeny arytmie s naším zařízením, tak vy už vlastně nemusíte u toho lékaře nosit holter a ten lékař už může zahájit prostě léčbu. Takže vy už k lékaři můžete přijít ne s problémem, ale už přijdete přímo s diagnózou.
1: Díky dlouhodobému sledování EKG je podle Digani až 6x pravděpodobnější, že software Cardi AI najde srdeční arytmii, než při používání Holterova monitoru. Cardi AI získala pro svůj produkt evropskou certifikaci. Postupně chce proto získávat zákazníky v celé EU. Zároveň se ale snaží o ještě větší trh v Indii, kam by mohla vstoupit už během léta. Ve hře jsou podle Digani také třeba Thajsko a později Spojené státy. Ty jsou hlavním cílem expanze jiného českého startupu Webout, který využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaných reklamních videí. Spoluzakladatel a technický ředitel firmy Karel Juřička říká.
3: Vytvořili jsme chytrý vlastní software, který se dá nasadit do libovolného webu nebo mobilní aplikace. Firma natočí své vlastní video a díky technologii ho zpersonalizují a komunikují třeba se zaměstnanci nebo právě se zákazníky.
1: V Česku už Webout spolupracuje třeba s fotbalovou Spartou nebo s velkými bankami, jako jsou Česká spořitelná nebo Komerční banka. Opravdový úspěch technologie a celého startupu ale potvrdí až zahraniční expanze. S tou Webautu a Cardi AI pomáhala i státní agentura CzechInvest. Ta v rámci programu akcelerace startupů rozdělila celkem 160 milionů korun mezi 90 začínajících firem. Podle generálního ředitele CzechInvestu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat tzv. Údolí smrti, než získají první klienty.
4: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně s podobného druhu biznisu.
1: Program akcelerace startupů financoval CzechInvest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Další program na podporu startupů CzechInvest právě připravuje. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

teď už informace pro ty, co se v neděli chystají do Vlčnova na Slovácku na jízdu králů. Určitě byste se neměli pokoušet ukrást krále. Nemuselo by to s vámi dopadnout dobře. Členové jeho družiny jsou odhodlaní ho bránit i šavlemi. Více o takzvaných legrutech uslyšíte už za chvíli.

0: Tuto neděli se ve Vlčinově na Uhersko-Brodsku pojede jízda králů. Její hlavní postavou je král, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před jižním Spoděbrad. Důležitá je ale králova družina tvořená takzvanými legruty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčinově pojede jízdu králu 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále.
2: Vysvětluje jeden z legrutů Martin Darek Franta.
1: Kdyby se někdo krále snažil ukrást, tak my legruti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrut, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů, já jsem byl v roce 2018.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrutů Honza Heinrich. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si člověk zvykne na toho koně, než se přestane bát, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají kluci z únavy.
3: Jak teď zkouším na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králu dost horko, takže to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no. Ale odjedeme to až do konce.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčinově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice.
2: A co týče třeba spolužáků a tak, máte nějaké reakce z okolí? Od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčinova.
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové, ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat a dojedu na štamprlu, na vdoleček.
2: Přestože jsou legruti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít, zapojovat se do naší konverzace. Jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčinově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek, Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnály půl páté. Zprávy a Martin Matějka.
4: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun z programu je získá po částech. A rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech zavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice. Sport. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v playoff dvojce Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali Nušrejfová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 u Hradce Králové, další na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město a Lázně Bohdaneč stojí osobní auto. 75. kilometr v odstavném pruhu bylo jen na blikačích a teď to vypadá, že silničáři na místo přivezli značení. Dálnice jsou po ránu bez kolon na Pražském okruhu. Východní části směr D1. Od včerejšího večera opravují vozovku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové na kilometru 60,5 je zavřený pravý pruh a krajnice. Je to zhruba půlkilometrový úsek. Práce omezují i nájezd na okruh z hradecké dálnice směr jízdy D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem je polojasno až jasno, od severozápadu přibývá oblačnost, ochladilo se na 15 až 11 stupňů. Ráno pak dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
3: Když chybí silné ruce, umí pomoct vězni. Střední elektrotechnická škola v Pardubicích si na ruční stěhování těžkých pracovních ponků, lavic a kopírek objednala odsouzené z pardubické věznice. Více v reportáži už za pár minut.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Rekonstrukce nepočká a stěhování také ne. Právě to je důvod, proč se v opravovaném areálu střední elektrotechnické školy v Pardubicích pohybují v těchto dnech vězni jako stěhováci. Škola potřebovala nárazově přesunout těžké pracovní stoly, nářadí a lavice, tak se obrátila na vězeňskou službu v Pardubicích. Ta průmyslovce vyhověla a navíc zadarmo.
1: Já teď stojím tady u schodů a skupinka vězňů právě stěhuje do druhého patra školní lavice.
2: Jdeme tam.
3: Tak za prvý pro mě je to zpříjemnění, že nejsem furt jako ve vězení, že prostě nejsem zavřený, že se podívám jakoby i ven. Má to smysl, že dělám to pro sebe, ale pro ostatní.
1: Popisuje 31letý odsouzený pan Jakub. Co všechno stěhujete?
3: Kopírky, lavice, židle, ponky, stěhovali se stojanové vrtačky.
1: Takže s ponkem po schodech?
3: S ponkem po schodech na kurtech, nesně. To samý stojanové vrtačky, všechno prostě, se táhlo ručně.
1: A tady se stěhuje kopírka.
4: Za mě maximální spokojenost, protože to přečilo mé očekávání. Jo? Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat.
1: Mluví ředitel elektrotechnické průmyslovky v Pardubicích Petr Mikuláš.
4: Ta práce se udělala možná ještě rychleji, než jsem čekal, a opravdu to nebylo jednoduché. Jo? Byly to těžké věci z jednoho patra do dalšího patra.
1: Stěhovací firmu škola nemusela najímat a za práci vězňů nic neplatí. Věznice pečlivě vybrala několik desítek odsouzených, říká její ředitel Jaroslav Rosíval.
5: Odsouzený je posouzen odbornou komisí, tak jak z pohledu bezpečnosti, tak i z pohledu programu zacházení a jeho samotného průběhu výkonu trestu i vzhledem k jeho trestné činnosti. Takže bych chtěl každopádně zdůraznit, že nejsou tady odsouzení za násilnou trestnou činnost.
1: Zřizovatel školy Pardubický kraj má s věznicí dohodu. Vězeňskou pracovní sílu využívá i při jiných příležitostech, třeba v domovech sociálních služeb a nebo v nemocnicích, při péči o zámecké valy v Pardubicích nebo teď nově i při vymalování prostor záchranky ve Vysokém Mýtě. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Většina reprezentací už oznámila konečné 26 člené nominace na fotbalové mistrovství světa. Český tým ale ještě jedno vyřazování čeká. Někteří hráči tak zažijí zklamání. Jasno bude v neděli před odletem do Spojených států amerických.
1: To je taková nepříjemná věc, která ta trenéřina obnáší, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
2: Asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek a realizační tým v čele s hlavním koučem Miroslavem Koupkem pozval na závěrečnou přípravu o 3 fotbalisty víc, než jaké bude složení konečné nominace.
1: S těma hráčema jsme měli možnost se setkávat průběžně a hlavně trenér byl s nima dost těsným kontaktu, takže měli jsme asi jasno o nějakých 3/4 hráčů, který vlastně nakonec v nominaci byli.
2: Popisuje Jan Suchopárek.
1: Tak ty hráči, kteří byli trošku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít. Nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli.
2: Fotbalisté teď dostanou ještě šanci ukázat se v neděli v Praze na Letné proti Kosovu.
3: Je to zápas, který pojímáme jako testovací. To bude utkání, který se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci a ty tam dostanou prostor.
2: Miroslav Koubek měl od úspěšné březnové baráže dost času na přemýšlení, i když u většiny reprezentantů měl jasno. Jedním z fotbalistů, který může zažít překvapivou cestu do zámoří, je mladičký Hugo Sochůrek ze Sparty, který, pokud na něj trenér ukáže, oslaví 18. narozeniny 7. června v Dallasu.
4: Nepředstavoval jsem si to, ale kdyby se to podařilo, tak bych byl samozřejmě hrozně rád.
2: Říká Sochůrek před závěrečnou nedělní selekcí. Národní tým pak hned odletí do zámoří. Tam odehraje ještě jeden přípravný zápas. Šampionát začne pro fotbalové reprezentanty 12. června nad ránem českého času v Guadalacháře proti Jižní Koreji. Ve skupině je pak čekají ještě týmy Jihoafrické republiky a Mexika. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy i další zajímavosti ze světového šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě. Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží

0: do pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
1: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 5 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
4: Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Počty nakažených ebolou v Kongu dál stoupají, lidí s podezřením je přes 1000. Fotbalisty Táborská čeká odveta baráže o šance ligu proti ostravskému Baníku, dohání tříbrankové manko. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky. Teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k pojednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním uvedl, že dohoda je na dosah. Iránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, lze ji ale vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
5: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
4: 10 miliard eur Maďarsko dostane z fondu obnovy po pandemii. Hrozilo, že o něj jinak nenávratně přijde. Dalších víc než 6 miliard komu se Budapešti uvolní z kohezních fondů. Téměř 9 kilometrů nových trailových tras si od dneška můžou vyzkoušet cyklisté na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů. Prachatické traily otevře v 11 hodin několik profesionálních jezdců, dodává ředitel městských sportovišť Martin Kutlák.
6: Hostem toho dne je legendární mountainbikeový jezdec Michal Marošin. Spolu s návštěvníkama si ty tratě sjede. Děti si tady můžou zaskákat na skákacím hradu, sjet si opičí dráhu na kolech.
2: Sport.
4: Jakub Mečík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil potom, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. V singlu je tak po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. Fotbalisté druholigového Táborska budou od 13 hodin hostit Baník Ostrava v odvetě baráže o šance ligu. Prvoligoví Slezané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Ondřeje Kivčulašiho obrátilo i atmosféru v klubu.
7: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád, já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Žďársku. Dálnice hlavní tahy teď bez nahlášených nehod. Na Pražském okruhu východní části směr D1 ruší noční uzavírku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové na kilometru 60,5 byl zavřený pravý pruh a taky krajnice. Dejte v místě pozor, pohybují se tam lidé a technika. Na Žďársku je nově neprůjezdná silnice 385 z Nového Města na Moravě do Zvole. Uzavírka je v obci Křídla. Potrvá do půlky června. Objízdná trasa vede přes Bystřici nad Perlinštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Ráno dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude i oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách většinou kolem 18. A foukat má ráno a večer jen slabý, během dne pak mírný severozápadní až severní vítr. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bydrman.
3: A hned se ještě aktuálně mrkneme na hokejovou NHL, protože už pár minut víme, kdo si letos zahraje o Stanley Cup. Proti Las Vegas, které jednoznačně ve čtyřech zápasech přejelo Colorado a vyhrálo západní konferenci, se postaví hráči Caroliny Hurricanes. Ti na východě v pěti zápasech vyřadili Montreal, když dnešní poslední utkání ovládli jednoznačně 6-1. Český golman Jakub Dobeš inkasoval v dresu Canadiens pětkrát. Stanley Cup mezi Carolinou a Las Vegas začne v úterý v Rally. A na Radiožurnálu samozřejmě budeme u toho.
2: Víkendový Radiožurnál
1: a Vojtěch Bydrman.
9: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a

0: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz telefonů na všech jeho základních školách. Jedna z nich teď proto testuje zamykatelná pouzdra na mobily.
1: Takhle vlastně je v tom mobilu a potom vlastně takhle klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuji.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách. Nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Začíná poslední květnový víkend, dnes máme sobotu 30. No a jak bude zásadní otázka pro každého, kdo dnes plánuje nějaký výlet nebo aspoň procházku, teď vám odpoví Marcela Hálová, vítám tě.
1: Dobré ráno, ano, odpovím. Počasí. V tuto chvíli nad Českem už přibývá oblačnosti od severu, je oblačno až zataženo. V Čechách v severozápadní polovině se dokonce vyskytují lokální přehánky. Na Moravě a ve Slezsku je to spíše na severu Moravy a také na severu Slezska. Teploty se nejčastěji drží mezi 9 a 16 stupni. Nejchladněji je právě na východě a nejtepleji v západních a severozápadních Čechách. Tam místy zůstala teplota i na 18 stupních. Odpoledne bude ještě teplo od 24 do 28 stupňů. Jen severovýchod zůstane chladnější, tam naměříte kolem 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A nebe dnes nabídne dostatek oblačnosti, ze které lokálně zaprší, objevovat se mohou i bouřky. V nich bude přechodně zesilovat jinak slabý vítr a také v nich může spadnout až 15 mm srážek. K večeru pak bude jak mraku, tak i deště ubývat. Krásnou sobotu přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíc zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále víc i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrz pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život.
1: Od pradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Oni to prostě brali tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. Což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastní, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit, jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonale v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Terezie Bečková, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu vás před 17:30 vezmeme ještě na Jesenicko. Až do odvolání jsou zavřené oblíbené jeskyně na Pomezí, nedaleko Vápené. Je to kvůli opravě elektroinstalace. Dělníci taky v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: V současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodníku vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být těžena ven.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: Jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního.
2: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace, která je ve špatném stavu. Nové řešení má mimo jiné omezit i vznik takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Roste kolem světel, jsou to mechy. Řasy. Zlepšit by se mohlo právě to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení. Ta nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopíru a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovod. Vodné efekty, které taková rekonstrukce přináší z důvodu předběžné opatrnosti, je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje téměř 20 druhů netopíru, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: My se snažíme to prostředí zachovat co nejvíce.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na Pomezí Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál Půl šesté. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl na 39 korun a 79 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Izraelská armáda překročila řeku Litánii v jižním Libanonu. Podle agentury AFP to řekl izraelský premiér Benjamin Netanyahu. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje i přes uzavřené příměří, které vstoupilo v platnost v dubnu. Netanyahu v pondělí oznámil zesílení útoků. Řeka Litánii je hranicí, po kterou sahala tzv. Nárazníková zóna, vyhlášená izraelskou armádou. V útisku Solanci na Vsetínsku si dnes vystoupením folklorních souborů připomenou 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrick Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončený v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován. Sport. Cyklista Jan Hirt vybojoval v 19. etapě Gira d'Italia 11. místo. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, ale náskok neudržel. Vyhrál Američan kus. Růžový trikot pro celkového lídra patří i dál Dánu Vingegaardovi. A kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovinsku zvítězil Itar Ferraci, druhý skončil Polák Pašjut.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Liberecku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy stojí porouchané vozidlo. 11. kilometr provoz nezdržuje. Dálnice jsou teď volné. Na Pražském okruhu východní části směr D1 na kilometru 60,5 jsou už průjezdné všechny pruhy. Noční uzavírka skončila. Na Libereckou silnici mezi obcemi Černousy a Háj srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je u odbočky na silnici 13 do Frýdlantu. Obešla se bez zranění osob. Uzavírku místa policie nehlásí. A v Ostravě Vítkovicích je nově neprůjezdná výstavní ulice. Je to spojka do Mariánských hor. Uzavírka kvůli výměně kolejí mezi továrnami je u železáren. Potrvá do pondělní půlnoci. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Teploty jsou ve velmi širokém rozpětí. Nejchladněji bylo ještě před půlnocí na Šumavě, tam v mrazových lokalitách dokonce klesla teplota pod nulu. Na Březníku nebo na Kvildě Perle byly -2 stupně. Teď už i tam přibylo oblačnosti, proto se otepluje. Aktuálně je nejtepleji například v Ústí nad Labem, kde se teplota drží na 18 stupních. V centru Prahy nebo v Teplicích vidíte na teploměrech kolem 17 stupňů. Jinde se teploty drží mezi 9, tolik je na východě Moravy a Veslezsku, a 16 stupni v západních a severozápadních Čechách. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
7: Momentálně v Česku už přibývá oblačnosti od severu, je oblačno až zataženo a v Čechách v severozápadní polovině se vyskytují lokální přehánky. Na Moravě a ve Slezsku je to spíše na severu Moravy a také Slezska.
6: Ráno a dopoledne tedy bude oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno. Stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky. To znamená na severu Olomouckého a v Moravskoslezském kraji. Na horách bude teplota kolem 18 stupňů, kolem 22, tedy o 4 stupně tepleji, bude na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
2: Aktuálně ještě hokejová NHL, protože ani ne hodinu známe složení letošního finále zámořské profisoutěže. O Stanley Cup se zahrají hokejisti Las Vegas a Caroliny. Vegas postoupilo už před pár dny přes Colorado a Hurricanes dnes v noci dorazili Montreal. Pátý zápas vyhráli jednoznačně 6-1, s tím nic neudělal ani český golman Canadiens Jakub Dobeš. Carolina tedy celou sérii opanovala 4-1 na zápasy. Tolik aktuálně hokej, teď je 5 minut po 6:30 a přejeme vám klidné sobotní ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Never.

0: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem si dnes lidé připomínají zaniklou vesnici Pastvina, německy Heldrod. Historii a poválečný osud osady mezi obcemi Lesná a Studánka přiblíží Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce. Spolu s dalšími partnery oživí vesnici, která po poválečném odsunu postupně zanikla a zbyla z ní jediná chalupa. V ní další desítky let žil neodsunutý starousedlík hodinář Ferdinand Holík. I na jeho příběh se dnes na Pastvině bude vzpomínat.
1: Pan Holík k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny.
2: Vzpomíná na obyvatele Pastviny Zdeněk Uhlík ze sousední Lesné.
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten hubertus, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No. A v té místnosti, kde pobýval, tak měl samé hodiny, choval kozy a měl kozla a ten klasicky smrděl.
2: Hodináře Holíka si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje dnes v 9 hodin u Tachovské Rychty. Dojdou až do Pastviny, kde bude program od 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
3: Budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnují vysidlování a dosidlování pohraničí.
2: Vysidlování a dosidlování pohraničí se budou věnovat i odpolední besedy s pamětníky a etnografy. Ve 14.15 farář požehná obnovenou kapli svatého Vojtěcha a Boží Muka,
3: který byl kompletně zrekonstruovaný díky práci lidí v obci Studánka.
2: Organizátoři v Pastvině označí místa, kde stávaly budovy. Tato výstava bude i ozvučená.
3: Když to uvedu na příkladu třeba hospoda u hofmajstrů, takže typický hospodský ruch.
2: Večer můžou lidé strávit u společného ohně a na místě i přespat ve stanu. Do zaniklé obce je možné přijít pěšky, přijet na kole nebo autem, anebo kivadlovým autobusem od Tachovské Rychty. Z Pastviny neboli Heldrotu Lukáš Milota, Radiožurnál.

Laskavědné muzeum v Olomouci chystá na dnešek druhý ročník festivalu vojenských kuchyní, který na nádvoří muzea představí polní stravování armád od starověkých Keltů až po současnost. Zdarma tam budete moct ochutnat speciality z různých historických období, těšit se na vaření v polních kuchyních, ale taky na ukázky dobového stolování i rodinné workshopy. Do Olomouckého muzea jste zváni mezi 10. a 17. hodinou. Tak klidnou sobotu.

0: Slavná píseň kapely R.E.M., která působí velmi optimisticky, ale v reálu je o cenzuře a propagandě v komunistické Číně. Možná, že ne každý, kdo tu píseň tak dobře zná, tohle věděl. 5:47 na Radiožurnálu Čas podčasí a tedy slovo předávám Marcele Hálové.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká více oblačnosti než v předchozích dnech. Místy také zaprší a dokonce se mohou objevit i bouřky. Teploty ale budou stále vysoké. Ráno a dopoledne se tedy připravte na oblačné až zatažené nebe. Postupně bude oblačnosti ubývat, vyskytovat se ale budou stále dešťové přehánky, místy i za bouří. Za dnešní den naprší kolem 5 mm, v bouřkách ojediněle až 15 mm vody. K večeru budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se odpoledne vyšplhají na 24 až 28 stupňů a pokud se chystáte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Vítr k tomu bude foukat ráno a večer slabý od severozápadu, v bouřkách a intenzivních přehánkách ale bude přechodně zesilovat. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Možná, že jsme doposud v ranním radiožurnálu mluvili hlavně o hokeji, ale teď pro vás máme taky fotbal. Arsenal nebo Paris Saint-Germain? Liga mistrů pozná dnes večer letošního šampiona. Zatímco Pařížané usilují o obhajobu trofeje, londýnský klub může triumfovat poprvé v historii. Očekávaný zápas probereme s Kristiánem Švedou z naší sportovní redakce. Vítám tě.
1: Krásné ráno.
0: Které ukazatele hovoří pro vítězství Arsenalu?
1: Je to hlavně dlouhodobě rostoucí tendence výsledků v lize mistrů. V posledních třech letech došli svěřenci trenéra Mikela Artety postupně do čtvrtfinále, pak do semifinále a letos do finále. Takže svou stoupající formu už letos korunovali i titulem v anglické lize, který klub získal po 22 letech. A v aktuálním ročníku ligy mistrů navíc kanonýři ještě neprohráli. Zvládnout celou sezonu bez jediné porážky se v této soutěži povedlo v historii 9 týmů, takže Arsenalu se to může povést jako 10.
0: Jenže stojí proti němu tým, který pro změnu útočí na rekord v počtu gólů v jedné sezóně. Kolik jich, Kristiáne, musí PSG dát, aby to historické maximum Barcelony opravdu překonalo?
1: Katalánský klub, tedy Barcelona, v sezóně na přelomu tisíciletí nastřílela 45 branek, no a Pařížanům k tomu chybí už jenom jedna, takže v play-off dal už 7 branek třeba gruzínský útočník Kviča Kvaratskhelia.
2: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky nehodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
1: Gólový rekord, ale fotbalisté Paris Saint-Germain určitě neupřednostňují před titulem v lize mistrů. Ještě doplním, že finále tedy mezi Arsenalem a PSG v Budapešti začne v 18 hodin.
0: A my ho na Radiožurnálu budeme sledovat. Tohle byl Kristián Švedá, děkujeme.
1: Krásný vstup do nového dne.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na čtyřkolce s jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin. Poslechněte si zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Rumunsko po pádu ruského dronu uzavře ruský konzulát. Moskva protestuje. Přes 20 000 policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. A čekáme oblačno až zataženo, postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Celý úřad uzavře. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Garand 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Sněmovna nedokončila schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného. Dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: 22 tisíc policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a pařížským celkem PSG. Zápas se sice hraje v Maďarsku, policisté ale varují před nepokoji i ve Francii. 8 tisíc policistů a četníků bude hlídkovat v Paříži a na předměstí.
7: Pravděpodobnost, že přijdou lidé, kteří budou chtít zničit a zkazit oslavy, je poměrně vysoká.
8: Popsal ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský celek PSG vyhrál Ligu mistrů už loni. Ve finále v Mnichově porazil italský klub Inter Milán. Policie tehdy v Paříži a okolí nasadila přes 5 000 policistů a četníků. I přesto ale nezabránila nepokojům a výtržnostem. Pokud by pařížský klub znovu vyhrál, oslavy s fotbalisty by mohly být pod Eiffelovou věží na místo bulváru Champs-Élysées. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci provozuje Krnovská nemocnice. Doteď se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam zubaři ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
9: Momentálně je v provozu 1 ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
10: Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minaura porazil po obratu 3-1 na sety. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až v 6. vzájemném utkání.
11: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě, že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
10: Menšík je posledním Čechem ve 2 hře na Roland Garros. Ve 3. kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková. Montreal s českým brankářem Jakubem Dobešem se do finále hokejové NHL nedostal. Na ledě Caroliny prohráli 1-6 a v sérii jí podlehli 1-4 na zápasy. Carolina se v boji o Stanleyův pohár utká s týmem Vegas Golden Knights, ve kterém působí útočník Tomáš Hertl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: překážky na D6 u Sokolova a silnici 35 na Liberecku. Na dálnici D6 na exitu 132 směr Cheb je zvěř na vozovce. Pozor dejte na nájezdu z centra Sokolova. Zvěř na vozovce čekejte taky na silnici 35 z Chrastavy do Bílého kostela nad Nisou. Hlášená je poblíž odbočky na Hrádek. Na Karvinsku v Rychvaldu srazilo auto zvěř. Nehoda je v Michálkovické ulici poblíž zastávky Eldorado. A místo nehody s opatrností průjezdné. A v Hradci Králové u letiště a v okolí dnes i zítra čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná letecká show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách 18 a na Šumavě až 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: Středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na Radiožurnálu Sport.
14: Krásné dopoledne, děkuju.
13: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila sis taky tři zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionální sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
14: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. Dvakrát mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila, ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí a to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
13: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál a jestli jsem to, Kateřino, pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
15: Jo, dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí, jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu. Určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
15: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhů, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a máme, vedeme pro ně nějaké workshopy, takže takový mezinárodní spolupráce.
14: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a dennodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš dennodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lincivonová, Jaromír Jágl a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonů dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
15: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je, jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. Jo, to znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou, a možná můžeme probrat oboje dvoje, pokud bys teda chtěla.
14: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled, vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a prodlužují tu svoji kariéru, kdy dosahují úplně špičkových výkonů.
15: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5-6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého, protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tak byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
14: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
15: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice. Jo? Protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná oblast nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
14: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví. Jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
15: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. To znamená, jeho psychická a fyzická odolnost je na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říct, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet ve vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme a nejsme schopni identifikovat, bohužel dopředu.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit.
15: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni mi to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou, dá se doslova, statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
14: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdaška Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
15: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou, nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky je mi líto, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. A nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám. Ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
14: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
15: Co se týká vrcholového sportu jako takového, to je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců. To znamená fakticky být schopni mít kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete se do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte i tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: Posloucháte Středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, si se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
14: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě značením s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatel Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. A před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcují světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc, to je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
13: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má, stále asi věří tomu, že může vyhrát Grand Slamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky, úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
14: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to, ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu víc taková jako méně, nebo méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovic, asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dar vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační zákroky, myslím, že to byl loket nebo něco takového.
13: A zajímá mě teď, jak moc tohle téma, které teď Kateřinu Neumannovou velmi zajímá, jaký zajímalo předtím, než se rozhodla tu svoji kariéru ukončit, jak moc vnímala třeba starost o svoje tělo, jak moc vnímala to, aby se snažila, aby ta kariéra byla co možná nejdelší. Vlastně, když to úplně zjednoduším a zeptám se hloupě, jak moc tohle zajímá vrcholovému sportovce, když je mu 20 nebo 25, přemýšlí vůbec nad tímhle?
14: No samozřejmě, čím je ten sportovec starší a čím víc přicházejí nějaké drobné bolístky, které vždycky přicházejí, tak tím ho to zajímá víc, protože ten sportovec samozřejmě že ví, že tělo je jeho výrobní prostředek. Bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor dostal tady naťukl oblast nutrice a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátku a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
13: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
14: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
13: To by byl ten tenista.
14: Běžec
13: na lyžích.
14: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou. Takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
13: A pan doktor dostal narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět vlastně se dělí na před covidem a po covidu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm. Že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
14: Přesně tak. A já, když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, kdy, nebo až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha, tak jak ji vidí běžný člověk. Byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě. Občas něco slupnete, prostě, co by člověk s ní neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu. Ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná deka. Tam opravdu mluvíme o dekách navíc. Takže tam jsme se posunuli opravdu hodně daleko. Na druhou stranu, přiznám se, nejsem si úplně jistá, jestli bych v tom chtěla žít. Protože to je opravdu denodenní teror. Pro mě by to byl teror. Mít naplánováno to od rána do večera. Já bych v tom byla možná schopná žít takový ty týdny před olympiádou, před mistrovstvím světa, takovou tu finální část přípravy, ale být v tom jako dlouhodobě. Pro mě osobně by to bylo strašně těžké na psychiku.
13: Takže v tom cyklistickém světě je spíš takový Geraint Thomas, vítěz Tour de France, který vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Leasebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: My si povídáme o dlouhověkosti sportovců a ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil, a to je vlastně ta kariéra sportovce. Jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou. Jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se náhodou neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
14: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Za mě je to třeba gymnastika, plavání. Vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě. A už některé vlastně ten cit do té ruky anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudeme prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moc bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonů, výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
13: Posloucháte Středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
16: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
14: Davide, moc díky. David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natáhl na tolik let?
17: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat. No, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali, a že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě. Nenapadá mě žádný jiný olympijský sport. No, to.
14: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
17: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně, a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám, a je to jako super věc, a vidím teďka v různých sportovních dokumentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já jim mám asi 5 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
14: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
17: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět, a já jsem se za to teda nestyděl, a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce, a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám ze sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadají fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon. Takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím. Věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy, a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
14: A pak ti všichni začali kopírovat.
17: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně, a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina, a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v tom, v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
14: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce, nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
17: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit. A vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak. A to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport, a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo, takže je to takový anti-aging motiv i částečně. No.
13: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem, tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
17: Jo, určitě, no, jako fyzické, já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal. Takže to jsou to prostě úplně jiný motivy. Vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju. Jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba. Jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy. Jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím. No.
14: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme. Nikdo pomaleji, někdo rychleji. Ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu, jako k horšímu a co se třeba zlepšuje? Já teď narážím na to, že vím, že pro vás je strašně důležitý zrak. A ten, když tady vidím svoje brýlek na nose, tak prostě objektivně s věkem se nezlepšuje. Zkus jako popsat ty věci, které vidíš, že se zhoršují a které naopak se třeba zlepšují. A ono to dává potom nějaký průsečík, kdy něco prostě jde nahoru a něco jde dolů a ten výkon s tím souvisí.
17: Jasně, no tak zmínila si ten zrak. Já jsem měl jako to štěstí v uvozovkách, že jsem byl slepej už od roku 2004, takže jsem se musel naučit používat jakoby dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohlo, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes a snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit, ale ruku v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči. Ono to všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink, který provádí třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, který nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh a to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
14: Davide, teď si asi zmínil kvůli roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
17: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak. Víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle. Jo, říkám, miluju tenis, pedl tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl. Mám zoperovaný obě dvě kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat. Když mi někdo potom volá po ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout. Ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
14: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
17: Já bych to rozdělil na 2 skupiny. Ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší. Teďka, jak je ta generace a ti vlastně, jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou ještě. Máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že vidějí teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
14: To by se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení. Je to tak?
17: Je to tak.
14: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firm?
17: Já si myslím, že jo, protože od začátku, já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a spíš se v tom životě tak nějak jako potápěli, takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležitý, že jsem dělal jakoby 2 věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
14: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
17: Mm-hmm. No, vnímám to přesně, jak jsi to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezóny, jak mi to půjde, jak to budu cítit, dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodlí vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme a já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českým střeleckým svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, které na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí, no.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: A s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
18: Ano, dobrý den.
14: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuji za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, coach, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti, u hokeje si byl, ale teď seš znám především jako mentální coach celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří daří. V současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Lin Sivonovou, Jaromíra Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi, prosím tě, z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
18: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce, na druhé straně ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama nejlíp víš, je samozřejmě nějaká fyzická energie, ale pak je psychická. A pokud ta psychická energie je, tak samozřejmě ten člověk je ochoten ty překážky překonávat a šahnout si, jak se říká, na dno daleko s nás. Co tím chci říct? No je to láska. Pokud mě něco extrémně baví, tak samozřejmě se mi toho nechce ani zanechat a mě to baví. Je to až taková autotelická činnost. A druhý aspekt, který k tomu vnímám, je, že v tom ten člověk musí vidět smysl. On Viktor Frankl řekl krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopní snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v jejich překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
14: Mariane, já to stáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne k těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let. V čem ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
18: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna, tak jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě, u těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu, je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich, ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
14: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
18: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne, 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problém je psychická odolnost, pláče, ti volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední leta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
14: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
18: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, fubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost získa chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou, a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď jsi na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role. Ano, taky víme, že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu. Nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk

0: Jasa, přejeme hezkou středu.
1: Mariane, moc děkujeme.
2: Já děkuji, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta tři povídání se třemi hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
1: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
0: Určitě střet je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Radiožurnál je 7 hodin. A Vojtěch Tomášek doplní zprávy.
3: Americký prezident Trump jednal o mírové dohodě s Íránem, výsledky nejsou známé. Brambor je v Česku přebytek, pěstitelé letos zmenšují svá pole. Fotbalisté Arsenalu a Paris

0: Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů a čekáme oblačno až zataženo, postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím řekl, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
2: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Evropané kvůli krizi na Blízkém východě téměř ztratili zájem o cestování do této oblasti. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. České cestovní kanceláře plnily podle výkonné ředitelky jejich asociace Kateřiny Chaloupkové v zimě silné prodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
3: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
0: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka je to záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
4: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
0: Kladrubský Hřebčín dnes po 10 letech pořádá velký jezdecký den. Hlavní program na závodišti začíná ve 13 hodin. Návštěvníci uvidí kočárový rej, uherskou poštu, jízdy v dámských sedlech, skokovou čtverilku i další vystoupení. Kromě starokradlubských koní se představí i několik zahraničních chovů, dodává ředitel Národního Hřebčína Jiří Machek.
5: To závodiště doopravdy je obrovský, je potřeba zaplnit koňmi a na to je potřeba doopravdy mnoho koní, včetně hostů.
6: Budou to hosté jak z České republiky, ale hosté i z významných evropských hřebčínů, z Německa, Švýcarska, Maďarska.
7: Sport. Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Budapešti v 18 hodin. PSG útočí na gólový rekord v jedné sezóně. Jen jedna trefa jim chybí na 45 gólů, které na přelomu tisíciletí nastřílela Barcelona. Sedmi trefami v play-off táhne ofenzivu Pařížanů gruzínský útočník Chvicha Kvaratskhelia.
8: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky na hodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
7: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Australana Deminora porazil 3-1 na sety. V boji o čtvrtfinále narazí Menšík na Rubliova z Ruska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na silnici 34 na Havlíčkobrodsku, další u Berouna. Nejprve dálnice D1 v Ostravě v omezení u sjezdu do centra kilometrů 361 komplikace. Vypadá to, že dálnice teď v obou směrech stojí, projíždí tam ve směru z Polska na Brno nadměrný náklad. Silnici nebo na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu je hlášená nehoda se zraněním. Za obcí Věž se srazilo osobní auto s motorkou. Čekejte omezení v obou směrech a taky zasahující záchranáře. Na silnici 118 z Berouna do Vráže narazilo osobní auto do stromu. Havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následků havárie teď jezdí. A v Hradci Králové u letiště a v okolí dnes i zítra čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná letecká show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18 a na Šumavě až 22. To byly zprávy.
10: Pěkné, i když trošku zamračené ráno, je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dnešní den, co se týče tedy samozřejmě sportu, bude hodně nabitý. Pokračuje, jak jste slyšeli i ve zprávách, tenisové Roland Garros. Bude se rozhodovat také o finalistech na světovém šampionátu v hokeji a třeba v atletice na programu tradiční 10 boj v Gecisu. Je toho hodně a vy díky tomu, že posloucháte Radiožurnál Sport, všechno stihnete. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs Vozilová.

0: Následující minuty budou ve vysílání radiožurnálu Sport patřit tenisu, protože Jakub Menčík postoupil na Roland Garros poprvé v kariéře do osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a po návratu získal zbylé sety bez větších problémů. Po dalším náročném zápase ve velkém pařížském vedru mluvil s Menčíkem reportér David Prouza.
1: Kubo, moc vám gratuluju k neuvěřitelnému obratu, k postupu do čtvrtého kola. Ve fotbale máme termín caplárova past. Neuvažujete, že byste si třeba teďka patentoval Menčíkovou past?
2: Ne, to mě nenapadlo, ale jo, tak po tom zápase předešlým v druhého kola, tak těch sil vlastně nebyly žádné vůbec, takže určitě tam jsem potřeboval trošku zase zpátky nastartovat to moje tělo do zápasového tempa a to mě trvalo nějakou dobu na tom kurtě.
1: Vy jste teď v té anglické části tiskovky říkal, že neprozradíte svoji taktiku, jakou jste měl na de Minora. Prozradíte, co jste dělal během té pauzy po prvním setu?
2: Jo,
1: jak jste se nastartoval?
2: Určitě pro mě bylo před tím zápasem strašně náročné, hlavně jak fyzicky, tak mentálně, protože přece jenom Alex je nějaký hráč, se kterým už jsem párkrát hrál, ale ještě ani jednou jsem ho neporazil, takže samozřejmě v hlavě, ne že jsem tuhle myšlenku měl, ale určitě nezlehčuje to tu situaci, ale fyzicky jsem udělal, co jsem mohl, být vlastně připravený na tento zápas a jakmile jsem nastoupil na kurt, tak těch 48 hodin, co jsem měl vlastně pro to recovery, tak přece něco jiného trénovat nebo rozcvičovat se, než jít pak jako na zápas a zase předvíst ten maximální výkon. Takže nějakou dobu to trvalo, než jsem se nastartoval. Mentálně jsem byl spíš jako uzavřený tak jako do sebe, takže na tom záchodě, když jsem šel, tak udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen a to mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času i najít na něho vlastně tu medicínu.
1: Dá se říct, čeho si teď vážíte víc, jestli postupu poprvé do čtvrtého kola na Roland Garros nebo toho, že jste porazil neoblíbeného soupeře de Minora?
2: Tak asi obojí, jako asi nemyslím si, že si něčeho vážím více, ale určitě jasně mnohokrát ten Alex dělal mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety a samozřejmě i to, že můžu být vlastně ve druhém týdnu tady na Roland Garros.
1: Před malou chvíli vypadl z turnaje Novak Djokovic, to znamená, že bude nový Grand Slamový šampion vlastně mezi muži. Dělá s vámi něco tohle informace, nebo se to ještě nevstřebal tu aktualitu?
2: No.
1: A poslední otázka, čeká vás další nasazený soupeř Rublev, bude asi chladněji, jste rád, že nebude takové horko? Kývete.
2: Přesně tak. Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
1: Díky za rozhovor, velká gratulace.
2: Díky.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Tak to samozřejmě řekl Jakub Menčík, který je posledním českým singlistou na Roland Garros. Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová a Marie Bousková. Poslední jmenovanou Marie Bouskovou dnes čeká ale zápas ve čtyřhře, konkrétně tedy osmifinále po boku její parťačky Soribézové a jejími soupeřkami bude Hadadová Majová se Samsonovovou.

7 hodin a 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Teď zpráva ze zahraničního fotbalu, protože hráči Monzy se po roce vrací do italské fotbalové série A. Tým z Lombardie prohrál ve druhém zápase finále play-off s Catanzaro 0-2 poté, co první duel stejným výsledkem vyhrál. V takovém případě se počítá výsledek v základní části série B, ve které Monza skončila třetí a Catanzaro bylo páté. Monza se tak připojila k Benátkám a Frosinone, které si zajistili přímý postup. V nejvyšší soutěži čeká čtvrtá sezóna.

0: fotbalová Liga mistrů, tak to je zkrátka vždy velké téma a právě v maďarské Budapešti se dnes rozhodne o tom, zda titul v Lize mistrů obhájí Paris Saint-Germain nebo nejprestižnější evropskou klubovou soutěž vůbec poprvé v historii vyhraje londýnský Arsenal. A tak se teď budeme finálové bitvě věnovat. Zaměříme se na to, jak se o utkání píše v zahraničí a podrobnosti má Štěpán Bém. Vítej.
1: Dobré ráno. Nejvíc článků a analýz najdeme na serverech, ze kterých finalisté jsou, tedy francouzských a anglických. Na titulní straně britského webu BBC Sport je hned několik příspěvků, třeba poukázání na to, jaký vzestup a rozkvět Pařížané zažívají a jaký vliv na to má jednak trenér Luis Enrique a jednak třeba odchody hvězd v čele s Kylianem Mbappém.
0: A o čem píšou další stránky, třeba Sky Sports?
1: Například o tom, že Arsenal je krok od v úvozovkách nesmrtelnosti. To proto, že Ligu mistrů ještě nikdy nevyhrál. Navíc letos slaví po 22 letech i titul v domácí soutěži Premier League. Když půjdeme dál, ve Francii píše třeba L'Équipe o kvalitách jednotlivých hráčů. Upozorňuje na ofenzivního Gruzince Chviču Kvaratskheliu nebo silné Portugalce João Nevéše, Vitinho a Nuna Mendéše, kteří budou pomáhat nejen Paris Saint-Germain ve finále, ale i své zemi na světovém šampionátu. A vzhledem k tomu, že se finále bude poprvé v historii hrát v maďarském městě, věnují se mu i maďarské weby. Třeba na stránkách M4 Sport nebo Nemzety Sport se píše o výrocích trenérů před duelem. Přibližují se jednotliví hráči a v neposlední řadě i 60-tisícová aréna Ference Puškáče, kde se bude hrát.
0: Zmínil si BBC Sport, jedním z předzápasových příspěvků serveru je i příběh brankáře Arsenalu Davida Raje, tak co vlastně zmiňuje?
1: Ano, cesta Davida Raje připomíná v této sezóně takový pohádkový vzestup, až se dá říct, tak mluví redaktor BBC Nathan Edwards a skutečné cestě právě tohoto španělského golmana. V kostce Raja byl vytrvalý. I přesto, že hrál ještě před 12 lety neprofesionální nižší soutěže, tak se dostal do Blackburnu a pak i do Brentfordu. Tam si před 5 lety poprvé zahrál Premier League a od roku 2023 je brankářem Arsenalu. Od 2024 mistrem Evropy se Španělskem a teď si poprvé zahraje i finále Ligy mistrů.
0: Takové sportovní příběhy samozřejmě máme rádi, ale ještě samozřejmě domluvím také to, že finále Ligy mistrů začne dnes v 18 hodin. Ve studiu byl Štěpán Bém. Děkuji.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Bronzový výškař z loňského světového šampionátu atlet Jan Štefela má za sebou nevydeřaný vstup do letošní venkovní sezóny. Na mítingu zlaté kategorie kontinentální tour v Bydhošti překonal jen 215 cm a skončil šestý. Soutěž výškařů měla v Bydhošti všeobecně trošku nižší úroveň, i když v ní vedle Štefely startovali další dva závodníci s osobními rekordy přes 230 cm. Vyhrál halový vicemistr světa Erik Portillo z Mexika.

0: 7:30. Přejeme vám dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
1: Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politběra Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva a avizovalo, že armáda zahájí útoky na tamní cíle. Podle Moskvy jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Dobrovolníci v Krnově dnes budou likvidovat invazivní lupinu. Nepůvodní rostlina se rozšířila na loukách v okolí města. Akci s názvem Operace Lupina organizuje spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý. Sraz je v 9 hodin na Kabátově kopci. Sport. Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights s útočníkem Tomášem Hertlem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D8 před Prahou a kolony na dálnici D1 v Ostravě. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy se pohybují lidé na vozovce. Kilometry 9 až 8, dejte pozor. Provoz na dálnici D1 v Ostravě zastavili dva nadměrné náklady. Projíždí v omezení mezi sjezdy do centra a na Porubu. Kilometry 361 až 355 směr jízdy Brno. Je to úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech. Na Brno i Polsko se vytvořily zhruba 2-kilometrové kolony. Osobním autem úsek raději objeďte přes město. Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zraněním je za obcí Věž a omezuje průjezd. Vypadá to, že v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Po slunečných a horkých dnech nás čeká víkend se střídavým počasím. Dnes ráno a dopoledne oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno, stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky, to znamená na severu Olomouckého a v Moravskoslezském kraji. Na horách se bude teplota pohybovat kolem 18 stupňů až po 22 stupňů nejtepleji bude na Šumavě. Zítra to bude naopak nejprve slunečno, později mraků více. Potvrzuje to meteoroložka Marie Odstrčilová.
5: I zítra se budou vyskytovat přehánky, ale ráno bude polojasno až jasno. Během dne začne od západu oblačnosti přibývat přechodně až na zataženo a v Čechách se tedy vyskytnou lokální přehánky. Ty budou v jihozápadní polovině Čech četnější a místy se objeví i bouřky.
4: Na Moravě a ve Slezsku se zítra objeví srážky jen s malou pravděpodobností. Teploty budou zítra podobné těm dnešním 24 až 28 stupňů. Tentokrát ale bude chladněji na jihozápadě Čech. Tam se budou teploty pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Nejdeštivější pak bude pondělí, pršet bude na většině našeho území. Bouřky se budou vyskytovat už jen výjimečně. Citelně se ale ochladí. Odpolední teploty se budou v pondělí pohybovat jen mezi 17 a 22 stupni. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin a 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport a začneme teď tenisem, protože Jakub Menšík táhne českou stopu na letošním Roland Garros. Zůstává jediným českým hráčem ve dvouhře. Včera poprvé v kariéře postoupil do osmifinále antukového Grand Slamu v Paříži. Touto zprávou otevíráme sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Pardon, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
1: To byl Jakub Menšík, potom co otočil utkání s Alexem de Minorem a vyhrálo 3-1 na sety. Jakuba Menšíka čeká v boji o čtvrtfinále Rus Andrej Rubljov. Naopak tenistka Marie Bousková si na Roland Garros v osmifinále nezahraje. Nad její síly byla nasazená osmička Mira Andrejevová z Ruska, která v zápase na centrálním dvorci Filipa Šátriera zvítězila 6-4 a 6-2. Bousková po utkání uznala, že Ruska byla lepší.
3: Každý Grand Slam bojuje o to, že ho chce vyhrát, takže jedna z nejlepších hráček, co tady máme teďka ve světě. Není to jednoduchý proti ní hrát, hraje hodně fyzický tenis, suprově se pohybuje, takže těch příležitostí, když už nějaký přijde, tak jich je málo. A samozřejmě jednu z jejich silných stranek je, když potom ten set vyhraje, nebo už je potom trošičku už vede, tak tam potom je nemilosrdná.
1: Ve třetím kole vypadla i Karolína Muchová, která prohrála se Švýcarkou Teichmannovou 0-2 na sety.
0: A teď opět tenis, protože Novak Djokovic 25. Grand Slamový titul nezíská ani na letošním Roland Garros. Ve třetím kole ho po bezmála pětihodinové bitvě porazil 19-letý Brazilec João Fonseca, který otočil zápas 0-2 na sety a vyhrál 3-2. Po světové jedničce Janiku Sinnerovi se tak už v prvním týdnu loučí i třetí nasazený Djokovic.
1: A ještě nabídneme dnešní program tenisového French Open. Ve dvouhře dnes žádný český tenista bojovat nebude. Ve druhém kole ženské čtyřhry ale Marie Bousková po boku Španělky Soribesové Tormové nastoupí proti brazilsko-ruské dvojici Haradová, Majová, Samsonová. Česká hráčka s moldavskými kořeny Anastasia Dejtuk bude hrát s ruskou Chromačovovou proti norsko-americkému páru Eikariová, Glesanová. Tolik zprávy z tenisu, teď také další sporty.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenalem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenalu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v klubovém podcastu.
5: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
0: Finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin.
1: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
0: Fotbalisté druholigového Táborska budou od 13 hodin hostit Baník Ostrava v odvětě baráže o šance ligu. Prvoligoví Slezané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Ondřeje Krčfalivšiho obrátilo i atmosféru v klubu.
6: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
0: Radiožurnál Sport odvysílá odvetu baráže o šance ligu v přímém přenosu.
1: Montreal s českým brankářem Jakubem Dobešem se do finále hokejové NHL nedostal. Na ledě Caroliny prohráli 1-6 a v sérii jí podlehli 1-4 na zápasy. Carolina se v boji o Stanleyův pohár utká s týmem Vegas Golden Knights, kde působí útočník Tomáš Hertl.
0: Na hokejovém světovém šampionátu se dnes budou hrát 2 semifinálové zápasy. Domácí Švýcaři nastoupí v Curychu v 15:20 proti Norsku, které hraje semifinále šampionátu poprvé v historii. Bude u toho i zkušený Andreas Martinsen, který hraje na 14. světovém šampionátu.
7: Je to bláznivý světový šampionát. Už před začátkem jsem z našeho týmu měl dobrý pocit. A pak už se to vlastně jenom zlepšovalo a celé to došlo až do semifinále. Je to kombinace zblokovaných střel, výborného brankáře a výkonu mladých hráčů. K tomu všemu se pořád hokejem musíte bavit. A to my děláme stále.
0: Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začne ve 20 hodin. Na Radiožurnálu Sport nabídneme oba duely živě.
1: Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezonu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí duel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Feraci a stříbrný Polák Pašiut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
8: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
1: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
0: Cyklista Jan Hirt vybojoval v 19. etapě Gira d'Italia 11. místo. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, ale náskok neudržel. Vyhrál Američan Kus. Růžový trikot pro celkového lídra patří i dál Dánu Vingegaardovi.
1: Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbalového turné elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousel Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali New Schaeferová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. S Radiožurnálem Sport budeme u toho.
0: Sportovní přehled připravil Karel Schamberger. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Aleš Brychta a dívka s perlami ve vlasech ve vysílání radiožurnálu Sport v 7 hodin a 47 minut. Teď trochu o cyklistice, protože Václav Ježek dojel pátý v druhé etapě závodu míru jezdců do 23 let a v průběžném pořadí se posunul na čtvrté místo. Po téměř 156 kilometrech se radoval z prvenství v Rýmařově, stejně jako o den dříve Dan Mats Lanbo. Za ním skončili Němec Bruno Kessler a Španěl Eňaut Urkaregi. Lanbo si mírně upevnil vedení v závodu. Ježek na něj ztrácí 20 vteřin. No a dnes se pojede královská etapa ze Zábřehu na Dlouhé Stráně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ale my si teď na Radiožurnálu Sport připomínáme také 50 let od evropského titulu československých fotbalistů. A tak tu máme i seriál o 50 dílech. Den po dní jdeme až k finálovému zápasu. V kalendáři a rozhlasovém archivu se vracíme do 30. května roku 1976.
3: Také na domácí atletické půdě bylo rušno o první lize mužů. Vás teď bude informovat Střince František Macák.
4: Liga byla dobrým startem k velkému týdnu československé atletiky. Ukázala možnosti kandidátů pro Montreal i na velkou tlačenici mladých v boji o reprezentační dres.
5: Nejenom v atletice, i v dalších sportech, takže i v kopané se snažili prosazovat draví talentovaní mladíci. Ale v národním týmu fotbalistů to měli v té době velmi složité, aby si dokázali vybojovat pevnější pozici. Trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš postupně vytvořili velmi silný a soudržný tým z velmi zkušených hráčů, často na vrcholu jejich kariér. Základní sestava se příliš neměnila a platilo to také v klubech napříč nejvyšší československou soutěží. I nejmladšímu členovi bělehradské party Ladislavu Jurkemikovi bylo už skoro 23 let.
6: Byl jsem nejmladší, ale já jsem kvalifikaci hrál. Já jsem například proti Anglicku a toto. Potom jsem se zranil, chytil se Jožo Čapkovič, no tak jsem musel čekat, lebo tedy konkurencia byla v celé československé lize. Tedy jste poznali jména Sparty, Slavy.
7: Pořád stejné sestavy, že?
6: Stají se sestava, tam se a celý rok nikdo nedostal.
7: Vy jste byl nejmladší z té bělehradské party. Co to obnášelo tehdy pro nejmladšího hráče? Musel jste dělat něco navíc?
6: Tak my jsme samozřejmě pomáhali, lebo tedy nebyli žádný kustodí. Všecko to robil Růžička a oni Maser.
5: Vypráví Ladislav Jurkemik, co ho jako nejmladšího hráče během reprezentačních srazů neminulo.
6: Takže my jsme samozřejmě pomáhali, nosili jsme bedne a tedy byly ještě tašky, nebyly bedne.
5: Podle některých vyprávění musel i jako nejmladší do penaltového rozstřelu ve finálovém zápase v Bělehradu. Ale to by byla velká zkratka, vysvětluje tehdejší obránce bratislavského Interu.
6: Tím, že jsem byl v základě, tak vždycky po každém tréninku v Tatrách na soustředění kopali jedenáctky ty, co byli v základě. Mm-hmm. Ano, či už tam byl Joško Moder, či už tam byl Pivarník, či už tam byl Bobby Polák a Tito.
7: Jaroslav Polák.
6: Jaroslav, no Bobby jsme ho.
7: Jo, jasně, jenom aby posluchači věděli.
6: Jaroslav Polák, jasně. No a Tito jakože mali kopat a naraz odmítli. Jako na tak Vengel přišel za mnou, tak jsem já povedal, že tiež nie, lebo som mu spomenul, že Vajsky nedal 62. 11, tam mu to spomínali otec.
7: To byl tatínek současného trenéra.
6: Áno, áno, no tak som sa nechal prehodiť.
5: 20. června roku 1976 šel Ladislav Jurkemik na penaltu v závěrečném rozstřelu a protože proměnil, připravil pozici Antonínu Panenkovi. Ale teď máme ještě 30. května a fotbalisté a fanoušci zatím žijí všednějšími starostmi.
4: Ve skoku dalekém překonal Tolnaj slovenský rekord výkonem 777 cm.
5: I když vyprávějte to Spartanům, ti sledovali jenom těsnou výhru svého týmu nad Vlašimi 2-1, kterou se letenští udrželi na dostřel tehdejším nejlepším celkům druhé ligy. Banská Bystrica a Frýdek Místek mají shodně 35 bodů, o jeden víc než třetí Sparta, kterou za týden čekalo zásadní utkání proti Dukle Banská Bystrica v Praze na Letné. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývají přesně 3 týdny, 21 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného Eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 8 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Lebka svaté Zdislavy dnes bude naposledy vystavená pro veřejnost. Evropská komise Maďarsku uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. Na D1 v Ostravě komplikuje dopravu nadrozměrný náklad. A čekáme oblačno až zataženou postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl pachatel 12. května. Policie dnes lebku předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Na místě všechno bude sledovat naše reportérka, spojíme se s ní krátce po zprávách. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkend

0: Novém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je třeba místopředseda strany Milan Krajča.
1: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem.
2: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem dnes oživí po válce vysídlenou a postupně zaniklou obec Pastvina, neboli Heldrot. Dorazí pamětníci a připravené budou i dokumentární filmy a dobové fotografie. Audiovizuální expozici přibližuje Matouš Horáček z Česko-bavorského spolku Přátelství a spolupráce.
3: Když to uvedu na příkladu třeba té chalupy toho Ferdinanda Holíka, tak víme, že choval slepice, choval kozla, byly tam samozřejmě z ní ty hodiny, takže to jsou typické ruchy vlastně pro ten prostor té chalupy, anebo hospoda u Hofmeistrů, která byla vyhlášená vlastně svými hudebními večery a podobně, takže typický hospodský ruch.
0: Dobový mobiliář i výstavu pivoněk si můžou o víkendu prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu. Má název Knížecí sídlo.
4: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minaura z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek zápasu nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dříve, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
5: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času i najít na něho tu medicínu.
4: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: D1 v Ostravě je opět volná a omezení na D10 u Předměřic. V Ostravě se podařilo po hodině obnovit provoz na dálnici D1. V omezení na 356. kilometru blokoval průjezd nadrozměrný náklad. Před chvilkou odjeli omezení průjezdné v obou směrech a kolony se rozjíždějí. Ten nadměrný náklad, jsou to 3 soupravy, míří teď po D1 směrem na Brno. Jedou pomalu, projeli Klimkovickým tunelem a zabírají oba jízdní pruhy, nedají se předjet. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Tuřice. Na kilometru 22,5 praskla pneumatika u osobního auta. Má to ve směru do vozovky, řidič si zavolal šipku, ta teď uzavřela pravý jízdní pruh. Průjezdný tak pouze levý, je to bez kolony a je to v mírné zatáčce, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: Krásné ráno, je 8 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes je trošku pod mrakem, ale myslím si, že to určitě nezabrání nějaké cyklistické výšce. Dnes ale budou mít určitě naplno také cyklisté na italském Giro d'Italia, protože peloton čeká královská 20. etapa, a to z Gemoni del Friori do Piancavalla. Na trase dlouhé 200 km rozhodne závěrečný dvojitý výjezd na Piancavallo, kde se očekává poslední velká bitva, možná o celkové pořadí. Doplním také zajímavost českého pohledu, protože Jan Hirt je před etapou tedy na 16. místě průběžné klasifikace se ztrátou 18,5 minuty na vedoucího Jonase Vingegaarda. Hirt patří určitě mezi cyklisty, kteří by při úniku mohli zaútočit na etapový úspěch, no ale ještě také pro úplnost doplním, že včera vyhrál etapu Američan Sepp Kuss.
6: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Bon Jovi doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport a dnes už budeme vědět složení finále mistrovství světa v hokeji. Kanada bude hrát s Finskem a domácí Švýcaři nastoupí proti překvapení turnaje a to Norům.
1: Máme před sebou ještě dva zápasy. Jedno, dvě piva na oslavu postupu ze čtvrtfinále by nám asi nic neudělali. Pak musíme rychle přepnout a kdo ví, všechno je možné.
2: Říká norský útočník, zkušený 35-letý Andreas Martinsen, který nastupuje na 14. světovém šampionátu. Nic takového v minulosti s národním týmem nezažil. V předchozích letech z toho bylo něco mezi 10. a 13. místem na turnaji.
1: V průběhu turnaje to gradovalo a vlastně každý zápas byl tím největším v národním týmu a zase ten následující překonal ten předchozí. A teď je to pro celé Norsko obrovská věc. Vždyť jak dlouho jsme nebyli ani v playoff, nějakých 14 let. A teď je z toho dokonce semifinále mistrovství světa. To se nikdy nestalo. A teď proti Švýcarům, kteří hrají doma. Kromě té dřiny si to zkusíme i užít.
2: Martinsen se s norským týmem přesunul z Friburgu do Curychu a poprvé zažije skvělou atmosféru, kterou dělají fanoušci domácích Švýcarů. Ty čeká možná trochu překvapivě právě Norsko.
3: Maybe they're not usually there.
4: Možná to trochu překvapivé je, ale jen proto, že na to nejsme zvyklí. Když vidíte, jak hrají, náhoda to není. Porazili velké týmy, dokázali odehrát mnoho těžkých a vyrovnaných zápasů. Bude to další velká bitva na tomhle turnaji.
3: We certainly gotta be ready for a tough battle again.
2: Říká švýcarský obránce Janis Moser. Semifinále domácích s Norskem začne v Curychu v 15 hodin a 20 minut. Druhý souboj o finále mezi Kanadou a Finskem má úvodní buly ve 20 hodin. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Aneta Langerová doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport 8 hodin a 17 minut. Teď něco z NHL, protože hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu středoevropského času. Jediným českým zástupcem v sérii bude Tomáš Hertl, který cenou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po 10 letech. V roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.

0: Je 8 hodin a 21 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se v následujících minutách budeme věnovat tenisovému Roland Garros, protože samozřejmě na místě máme svého reportéra, tak toho musíme využít a tím pádem vítám tedy Davida Prouzu ve vysílání. Davide, vítej, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Myslím si, že určitě se musíme vrátit ke včerejšímu vítězství Jakuba Menčíka na tenisovém Roland Garros. Tak on vlastně překonal další krizi, tak můžeš se ještě trošku vrátit k tomuto momentu?
1: Rozhodně, já to zasadím do kontextu. Jakub Menčík před teď už 3 dny tady hrál téměř 5setovou bitvu s Argentincem Navonem, dohrával v křečích, měl vlastně takový stav v utkání, kdy jeho tělo odmítalo do sebe dostat jakékoliv tekutiny, takže on ve velkém vedru nepil a nakonec z toho právě přišly ty křeče, i se kterými nakonec dokázal dohrát super tiebreak toho rozhodujícího 5. setu. Následně přišla samozřejmě pauza, pak další utkání a Jakub Menčík potom na tiskové konferenci po tom vítězném duelu s Deminorem z Austrálie tak vlastně mluvil o tom, že se na začátku toho zápasu cítil úplně nejhůř, že ten den po tom 5setovém souboji tak byl docela v pohodě, ale pak přišla ta krize. No a první set porážka 0-6 se soupeřem navíc, se kterým ještě nikdy vlastně nedokázal odejít z kurtu jako vítěz. Takže Jakub Menšík ve velkých problémech odešel ze dvorce, po 5 minutách necelých se vrátil a opravdu jakoby přišel úplně nový hráč, který následně vyhrál ty sety 6-2, 6-2 a 6-3. Nějak se fantasticky přenastavil v hlavě, našel dostatečné množství sil a opravdu neoblíbeného soupeře vyprovodil z kurtu způsobem, který byl naprosto nevídaný. V momentě, kdy Menšík prohrál ten první set, tak já jsem byl přesvědčený o tom, že buď to prohraje velmi rychle, anebo ten zápas ani nedohraje, že určitě skrečuje. A místo toho Jakub Menšík nabídl tohleto gala představení a nakonec tedy po zásluze a po právu je poprvé v 8. finále na Roland Garros. Pro něj historický počin, nikdy takhle daleko v Paříži nebyl, ale naprosto zaslouženě a jeden z nejsilnějších příběhů určitě včerejšího programu, byť možná ne ten nejsilnější.
0: My se budeme samozřejmě těšit na další výkony tohoto českého tenisty, ale už bohužel v turnaji nepokračuje česká tenistka Karolína Muchová, která včera vypadla proti Švýcarce Teichmannové, tak možná se od této Češky čekalo víc, nebo jak to vnímáš ty?
1: 100%. Já si myslím, že to je naprosto přesně řečeno. Od Karolíny Muchové se určitě čekalo, že zvítězí v tomhle souboji se Švýcarkou Teichmannovou. Ona je zdatnou antukářkou, myslím teď tady Švýcarku, hraje levačkou, měla docela dobrou podporu z hlediště. Celkově ten zápas psychicky zvládala výborně, ale Karolína Muchová kvalitativně je prostě trochu jinde, ale v tomhle zápase to zkrátka neplatilo. Muchová mluvila na tiskové konferenci o tom, že prostě někdy v tom teple, které prostě v Paříži panuje velké, tak nefunguje úplně ideálně a ona ty předcházející zápasy hrála večer. Vždycky byly ty podmínky příjemnější, tentokrát dostala ten plný zásah teplotní pařížský a bylo to znát. Karolína Muchová v prvním setu vůbec nestíhala, i tak se dokázala do toho zápasu dostat, vedla 5-1 v tom druhém, ale jak sama říkala, to byl takový fofr, že z 5-1 bylo najednou 5-5 a já jsem vlastně ani nevěděla pomalu, co se stalo. Stejně jsem ty šance měla, ale nevyužila a hold, zkrátka ta cesta Karolíny Muchové končí. Je to velká škoda, protože určitě Češka na každém Grand Slamu by měla aspirovat na druhý týden, na účast v tom minimálně 8. finále, ale zkrátka nevyšlo to, tak třeba to vyjde na Wimbledonu. Doplním, že i Marie Bousková skončila ve 3. kole, prohrála s Ruskou Andrejevovou, ale tam nechci říct, že se to čekalo, ale rozhodně to nebylo takové překvapení. Navíc Marie Bousková odehrála velmi slušný zápas.
0: Končí také fenomenální tenista Novak Djokovic a je tak jasné, že 25. Grand Slamový titul nezíská, tak jak tohle téma rezonuje v Paříži?
1: No extrémně, protože podle dostupných statistik v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy v 8. finále Grand Slamu není žádný tenista, který ještě ten turnaj Velké čtyřky vyhrál, což by mělo být poprvé v té Open éře, poprvé v historii, co se takováhle situace stala. Novak Djokovic odehrál naprosto skvělý zápas, já jsem nějaké fragmenty toho duelu měl možnost vidět a závěr už úplně komplet a Srb hrál naprosto fenomenální zápas, vedl 2-0 na sety, hrál s Brazilcem Fonsekou, všechno měl tak nějak ve svých rukou. Nicméně mladý, o 20 let mladší Brazilec se do toho utkání krásně vrátil. No a ten 5. set, to prostě byla oslava tenisu. Fonseca měl naprosto smrtící forehand, úplně neuvěřitelné věci, které předváděl Djokovičovi, kterého tím trápil. Jak říkám znovu, podepisuji to, Djokovič hrál skvěle, Djokovič hrál fantasticky, nepoznali byste, že mu je 39, vypadal na 30, jestli vůbec, hrál fantasticky, nicméně João Fonseca v závěru toho pátého setu prostě vytáhl z klobouku několik neuvěřitelných úderů a vybojoval si tenhle ten nádherný postup a dostal nás do situace, ve které tady očekáváme nového vítěze Grand Slamu, díky čemu samozřejmě ten mužský pavouk bude určitě hodně zajímavý teď.
0: Mm-hmm. Můžeš říct, kdo by tedy mohl být v krátkosti favoritem právě v tom mužském pavouku?
1: Rád bych, ale kdykoliv jsem o někom řekl, že je favorit, tak následně vypadl. Každopádně teď logicky pohledem do žebříčkového postavení Alexander Zverev. Včera zvládl zápas s Alisem z Francie, vyhrál 3-1. Je to dobrý antukář, hrál tady několikrát semifinále. Alexander Zverev teď je určitě největším favoritem. Jestli to ustojí psychicky, mentálně, toť otázka.
0: A ještě řekni prosím, co nás čeká tedy z toho českého pohledu právě dnes na tenisovém Roland Garros?
1: Je to o poznání, řekněme, chudší, než to bylo v minulých dnech. Zase to bude veselější v neděli. Každopádně čeští zástupci dnes nastoupí do 4 hry, a to konkrétně do té dámské. Marie Bousková po boku Soribesové, Tormové ze Španělska nastoupí do zápasu proti brazilsko-ruské dvojici Hadadová, Majová, Samsonovová a potom Anna Deťuková s ruskou Chlomačevovou. Zase vyzvou norsko-americký pár Akerjová, Glísnová. To je program dámské 4 hry. Té mužské, potažmo v tom mužském singlu, budou Češi bojovat zítra.
0: Tak to říká David Prouza. Moc děkujeme, že jsi s námi spojil a budeme se těšit na další tvé vstupy. Zatím hezký den.
1: Rádo se stalo, krásné ráno.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
3: Fotbalisté Ostravy mají záchranu v Šancelize na dosah, protože v úvodním zápase baráže porazili 3-0 Táborsko. Mají před odvetou výbornou pozici, stačí jim i porážka o 2 góly. Baník dorazí do Tábora s tradiční výraznou diváckou podporou, kterou vnímají i jeho Češi.
4: Přesně proto se hraje fotbal, pro tenhle ty zápasy, pro tu atmosféru, a člověk ani nemusí přemýšlet nad nějakou motivací, jako když přede a ne nikam na druholigový stadion, je tam 500 diváků, tady prostě ty lidi vás ženou, ať fandí tomu klubu nebo tomu klubu, prostě v tom zápase jste okamžitě a vůbec nepřemýšlíte na ničím.
3: Odveta baráže o Šanceligu mezi Táborskem a Ostravou začne v sobotu ve 13 hodin. Nabídneme vám je ve zpravodajských vstupech. Přímý přenos ze stadionu v Táborské Kvapilově ulici si můžete poslechnout na internetu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, vysílání na Radiožurnálu Sport je vždy hodně pestré. Můžete zde opravdu slyšet širokou škálu sportů, no ale také se můžete dozvědět zajímavosti úplně z jiných odvětví, nejenom ze světa sportu, protože nás čekají aktuální zprávy.
5: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
6: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. Malta dnes pořádá předčasné parlamentní volby. Ostrov podle premiéra Roberta Abely potřebuje vládu s novým a stabilním mandátem. Jako nejvyšší výzvy zmínil rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě a obavy z nárůstu inflace. Předčasné volby se konají jen pár měsíců před vypršením pětiletého funkčního období vládnoucí strany. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program Ke dni dětí. Od 10 hodin do 6 večer tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si budou moct třeba vyzkoušet zvednout zlatou cihlu anebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Součástí programu je taky expozice, která připomíná prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína.
2: Sport.
6: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme přímo z Curychu živé vstupy. Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety nad Australanem Deminorem. Menšík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Sázavy a kolony u Plzně směr Nepomuk. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 35 stojí v levém pruhu silničáři, něco tam opravují. Jsou označení, brzdí se, ale poměrně prudce. Jinak dálnice zatím průjezdné plynule všechny. V Příbrami je dnes zavřená silnice 66 Milínská ulice. Poběží se tu příbramský triatlon. Z dálnice na Příbram lepší sjíždět sjezdem na Háje nebo u Dubence. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Nepomuk popojíždějí kolony. Mezi dálnicí D5 a Losinou je tam omezení, opravují vozovku a jede se Kyvadlově. Zdržíte se okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Po slunečných a horkých dnech téměř bez srážek nás čeká víkend se střídavým počasím. Dnes ráno a dopoledne oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno. Stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky, to znamená na severu Olomouckého a také v Moravskoslezském kraji. Na horách bude teplota kolem 18 stupňů, ale 22 bude na Šumavě. Zítra to bude naopak nejprve slunečno, později mraků více. Stále ale musíme počítat s přeháňkami anebo bouřkami. A deštivý bude i start do nového týdne. Poslechněte si meteoroložku Marii Odstrčilovou.
8: Nejdeštivější bude pondělí, kde by mělo pršet na většině území. Bouřky se budou vyskytovat jen výjimečně a taky se citelně ochladí. Odpolední teploty budou jen 17 až 20. 2 stupňů Celsia.
0: Úterý pak bude zase o trochu tepleji a také už nebude tolik pršet. Déšť se k nám vrátí opět ve středu a podobně střídavé počasí nás čeká až do konce příštího týdne. V jeho druhé polovině už nás ale čekají opět letní teploty kolem 25. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Pokračuje světový šampionát v hokeji, když bohužel už bez české účasti a právě dnes se rozhodne o finalistech tohoto mistrovství. Už v 15 hodin a 20 minut proti sobě budou hrát Švýcaři proti Norsku a v 8 hodin večer pak Kanada proti Finsku. No a o těchto duelech si teď budeme povídat s naším reportérem, který je přímo na místě, Petrem Kadeřábkem. Petře, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak před pár lety, kdyby mi někdo řekl, že semifinále bude hrát Švýcarsko proti Norsku, tak bych se asi docela divila. Tak kdo je vlastně favoritem v tomto, řekněme, méně tradičním semifinále?
1: Tak jsou to rozhodně Švýcaři, to jsou finalisté z posledních dvou šampionátů, mají výtečný tým, který je podporován, řekl bych, takovým pěveckým sborem curišským, protože fanoušci jsou fantastičtí, ti fanoušci, myslím, švýcarští, protože tady opravdu pějí, a to neříkám ódy, ale prostě to fandění je úplně nádherné. Ta kulisa 10 000 diváků je prostě, já bych řekl, že je možná i lepší než v Praze, ale to se asi budu rouhat. Ale ta podpora je prostě obrovská a favoritem budou určitě Švýcaři, ale ty jsi říkala, že by si před pár lety nemyslel, že takovéhle semifinále bude, ale když se podíváme do Loňska, kdy Dánové prošli do semifinále, předtím zase Lotyši, Němci, takže ono těch překvapení v posledních letech je opravdu hodně. U Švýcarů to tak není, u Norů to samozřejmě je obrovské překvapení, je to vlastně vůbec poprvé v té novodobé historii, kdy Norsko postoupilo mezi nejlepší 4 celky.
0: A máte nějaké ohlasy na to, jak to vlastně vnímají třeba i norští novináři na místě na úspěch tohoto celku, že jsou v nejlepší čtveřici?
1: No, ono jich tady moc nebylo, ale postupně přijížděli a teď docela zaplňují velkou část toho tiskového centra. A jsou nadšení, samozřejmě v Norsku se to probírá hodně, právě účast Norů v semifinále a všichni věří, že vybojují medaily, že nedopadnou jako Dánové v tom loňském ročníku, kdy sice postoupili do semifinále, ale nakonec na ně zbyla ta čtvrtá příčka, takže uvidíme, jak to, já si dnes myslím tedy, že Norsko nevyhraje a nepostoupí přes Švýcary, byť tady hrají Norové opravdu výborně, ale ta švýcarská síla. Já bych dokonce i Švýcarům přál, aby získali poprvé v historii zlato, prošli do finále a tam porazili možná Kanadu, protože ta má rozhodně tým na to, aby dnes přešla večer i přes Finy.
0: Ty už si nastínil vlastně následující otázku, protože v 8 hodin večer další semifinále Kanada-Finsko, takže Kanada má oproti Finsku zatím aspoň papírově navrch, nebo jak to je?
1: Ani ne papírově, ale spíše pohledem na to, jakým způsobem Kanada hraje a jakým způsobem hrají Finové na tomto turnaji. Byť Finové vlastně prohráli jen jednou a to bylo ze Švýcary a bylo to po velkém boji. Ale Kanada mi přijde kompaktnější a má ve svém středu opravdu obrovské hvězdy, jako je Crosby a Celebrini. Ale přidají se i další. Byť Finové zase mají Barkova a dalších 12 hráčů z NHL, takže i oni tady mají velmi, řekl bych, co do hráčů, tak také hvězdný tým, ale ten herní systém se mi líbí prostě víc u Kanady. Jde o to, jak si poradí právě s tou defenzivou Finů, kteří mají opravdu velmi, ale velmi dobře propracovanou.
0: Teď půjdeme možná k trošku jinému tématu, ale zkrátka se o něm hodně mluví a to je o potenciálním návratu Ruska do hokejových soutěží. Tak jak to je?
1: No, tam jde o to, že v lednu vlastně rada IHF vydala rozhodnutí, že Rusko nebude vpuštěno nebude vpouštěno na ty turnaje pořádané IHF. A to z důvodu bezpečnosti. Jenže disciplinární komise tohleto rozhodnutí anulovala, ale v tom rozhodnutí je jasně napsáno, že to automaticky neznamená znovu zařazení Ruska. Takže se o tom bude jednat. Je tam zajímavost v tom, že samozřejmě Rusko a Bělorusko, bavíme se o obou dvou státech, které vlastně byly, já nechci říct potrestány, ale prostě reagovalo se na jejich invazi na Ukrajinu. A už to trvá dost dlouho, ale stejně tak jako ten konflikt. Takže já si nedovedu vůbec představit, jakým důvodem by teď měli vlastně borci, kteří vedou Světovou hokejovou federaci, odůvodnit, že teď najednou už ruští a běloruští hokejisté mohou na tyhle ty akce jet? Myslím si, že takový návod ale dává to, že vlastně od příští sezóny bude zařazena běloruská 18 do mistrovství světa ženy a 18-leté ženy. Takže ty půjdou prostě do divizí 2B, půjdou do divize 3 a dokonce ta 18 bude rovnou nasazena do elitní divize. Takže tohle je takový návod možná na to, že ten argument o bezpečnosti už u vlastně té disciplinární komise od rady neuspěje, což se teď potvrdilo. A bude se jednat o tom, jak vůbec zařadit ruské a běloruské hokejisty zpět do těch všech šampionátů. Samozřejmě se nejedná jenom o ten, na který je vidět nejvíc, to znamená o šampionát dospělých, ale jsou tam i mládežnické soutěže a také ženy. Takže o tomhle se bude jednat. Myslím si, že na podzim by měl být kongres, který by tohleto měl rozhodnout. A musí to být rozhodnutí takové, které nebude napadnutelné, i když oni jsou všechny, ale že se nedočkají vlastně znovu tedy vedení IHF toho, že by disciplinární komise jim to rozhodnutí zrušila, tak jako se to stalo teď.
0: Říká Petr Kadeřábek, moc děkujeme za tvůj čas a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě já připomenu jednou, že první semifinále se dnes hraje Švýcarsko-Norsko, tedy v 15 hodin a 20 minut, v 8 večer pak Kanada proti Finsku na Radiožurnálu Sport. Samozřejmě ovšem uslyšíte, takže příjemný poslech.

0: Rolling Stones doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport a my se teď budeme bavit o tom, co nás čeká večer, protože právě v odpoledních pozdních hodinách poznáme letošní šampiony fotbalové ligy mistrů. Obhájí titul tým Paris Saint-Germain nebo zisk ušatého poháru poprvé oslaví Arsenal. Tak to probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Arsenal má titul v Premier League po 22 letech. V lize mistrů se v posledních letech postupně posouval. Nejdřív hrál čtvrtfinále, loni semifinále a letos si zahraje o titul. Je to cesta, která by měla přirozeně skončit vítězstvím v lize mistrů?
1: No, tak takhle, když to zkonstatuješ, tak asi ano. Na druhou stranu bylo tam trošku tápání. Chvilku to vypadalo, že Arsenal zase tu cestu nezvládne, že tu tíhu toho okamžiku neunese. Povedlo se jim to a zaslouženě Premier League vyhráli. Na druhou stranu musíme se podívat, kdo stojí proti ním, protože Pařížani jsou velmi dobře připravený, už to vědí, jak to chutná to finále a nebude to Arsenal mít vůbec lehký.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. PSG je mimořádně produktivní. Francouzský tým nastřílel soupeřům už 44 gólů a je tak jednu branku od rekordu Barcelony z roku 2000. Bude mít na tuhle ofenzivní sílu Arsenal vůbec odpověď?
1: No tak mě samotného bude zajímat to srovnání, protože samozřejmě na papíře vidíme, že ty mužstva jsou nabitý prostě skvělýma hráčema, ale to jsme viděli třeba už srovnání Bayern Mnichov a další týmy. Já si myslím, že to bude vyrovnaný, že Arsenal je tak skvělý a silný a chce taky dominovat v té hře. Paříž vlastně taky se pokouší o tenhle styl. Uvidíme, kdo prostě bude silnější a vnutí soupeři ten svůj herní styl nebo to, co jim bude vyhovovat, ale mělo by to za mě být vyrovnaný.
0: Sedmi zásahy v play-off táhne PSG Kvicha Kvaratskhelia. Jak se dá vůbec bránit hráč, který je schopný dát gol odkudkoliv z hranice šestnáctky?
1: No tak velmi těžko samozřejmě, pokud má takovou formu, až bych řekl jako životní, tak je to fakt složitý. Já bych jenom k tomu dodal, že on za poslední roky udělal obrovský progres, samozřejmě, že útočí, dává góly, ale i skvěle brání a je schopný se taky obětovat pro ten tým a proto je tak důležitý.
0: PSG hrálo poslední zápas 17. května a to už jsou vlastně skoro dva týdny, zatímco Arsenal bojoval v Premier League ještě v neděli, tak může se to podle tebe nějak projevit, ať už z hlediska obou týmů?
1: No já nevím, já si myslím, že Pařížani jsou na to zvyklí, že vlastně takhle fungují každou sezónu a možná jim ten odpočinek malinko přijde vhod, protože ta sezona je dlouhá, i když já nechci říct, že ve francouzské lize už nehrajou dlouho o nic, tak pořád je tam kádr nabitej s skvělýma hráčema, který podle mě většinu vidíme na mistrovství světa a ty kluci mají dlouhou sezonu, ale jsou na to připravený. Pro Arsenal je to prostě trošinku nový to finále, ale mají skvělý hráče, zkušený. Myslím si, že taky spoustu z nich uvidíme na mistrovství světa. Já fakt očekávám vyrovnaný zápas a nevím úplně, která maličkost komu pomůže víc.
0: A to by osobně by vyhovovala jaká situace? Buď si před vrcholem sezony, řekněme, odpočinout tedy těch necelých 14 dnů, nebo mít jen pár dnů volno a být víc ve hře?
1: No tak je to hodně individuální, když ty kluci jsou nakoplí nějakou malinkou možná virózu, můžou mít únavu, tak je dobrý těch 14 dní, aby to doléčili a připravit se na to. A na druhou stranu, když se tomu mužstvu daří a vyhrává, tak si myslím, že je dobrý na to jít hned, takže zase úplně jednoznačná odpověď na tohle úplně nebude.
0: Mm-hmm. Pojďme teď k českému fotbalu, protože se hraje samozřejmě baráž o šance ligu. Táborsko přivítá v odvetě Baník Ostrava, který doma vyhrál 0-3. Je ten duel takzvaně hotový, nebo může Táborsko doma ještě něčím možná i šokovat?
1: Musel by ten průběh být hodně podobný, jako byl v Ostravě prvních 30-40 minut, aby Táborsko si vytvořilo šance a proměnilo je. A pak by z toho drama mohlo být, ale já ho úplně nečekám.
0: Říká náš fotbalový expert Pavel Horvát. Moc děkujeme za tvůj čas a hezký víkend.
1: Díky, naslyšenou.

0: Ještě se krátce vrátíme k úspěchu tenisty Jakuba Minčíka, protože ten slaví na Roland Garros premiérový postup do čtvrtého kola. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal kanára, následně odešel z kurtu a po návratu získal zbylé sety bez větších problémů.
1: Tenhle zápas končí naprosto ukázkovým obratem. Jakub Minčík prohrál první set 0-6 a následně ty další tři 6-2, 6-2 a 6-3.
2: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jako jsem si nic neříkal. Udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času a i najít na něho tu medicínu.
3: Řekl Jakub Minčík poté, co poprvé v kariéře porazil Alexe de Minora a poprvé také prošel do osmifinále Roland Garros. Bylo to v krátké době po sobě druhé utkání, které dokázal mentálně ustát a svými výkony v Paříži zaujal i experty. V exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport o něm mluvil sedminásobný grandslamový šampion a někdejší světová jednička Mats Wilander.
4: Neuvěřitelný výkon. Přesně v těchto momentech, kdy hráč doslova trpí, tak se ukáže jeho opravdový potenciál, jeho kvalita. Minčík to ustál v hlavě. Mysl je pro tenistu nejdůležitější zbraň. A on ukázal, že je psychicky silný. Bude z něj excelentní tenista, pořád se zlepšuje a má i výdrž.
3: Řekl před pár dny na adresu Minčíka Mats Wilander, aktuálně hlavní expert televizní stanice. Eurosport. O posledním českém zástupci v singlu letošního Roland Garros mluvil v tom

0: Radiožurnál 9 hodin. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
1: Ukradená lebka svaté Zdislavy se vrátí do baziliky v Jablonném v Podještědí. Protesty dnes zablokují Brennerský průsmyk. Rakouské úřady varují před dopravním chaosem. Hokejisté Karolajny porazili Montreal 6-1 a postoupili do finále NHL. V Brně komplikuje dopravu nepojízdné auto na výjezdu po dálnici D2 na Bratislavu a bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Církev dnes naposledy vystaví ukradenou lebku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí začala tradiční zdislavská pouť. Před bazilikou, kde právě teď začíná druhá mše, je reportérka Johana Tománková.
3: Tuto mši svatou za rodiny slouží reverend Pavel Andrš a přišlo na ní minimálně 100 lidí. Bude mluvit o významu poutě a jak tradice připomíná samotnou Zdislavu z Lemberka. Lebka tu zatím není, policie ji přiveze na 11. hodinu na mši, kterou odslouží pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Lebka svaté Zdislavy bude vystavená jen do večera a potom ji církev pohřbí do krypty v bazilice. 35-letý zloděj vzácné relikvie ji zalil do betonu, restaurátorům se ji ale povedlo zachránit. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Tamní ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028.

0: Počet potvrzených případů nákazy je o stovku vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá, ale je možné ji vyřešit. Epidemie eboli propukla v polovině května na východě Konga. Rakouské úřady vyzývají motoristy, aby se dnes vyhnuli Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
1: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají hlavně ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou v časech od 12:30 odpoledne do 10:30 večer. Vína od profesionálních i amatérských vinařů dnes nabídne osmiročník festivalu Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se celkem 19 vinic, říká národní someliérka Klára Kolárová.
2: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v osmifinále Roland Garros. Australana Deminora porazil 3-1 na sety a v boji o čtvrtfinále ho čeká Rus Rubljov. Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále playoff NHL nepostoupil. Carolina vyhrála 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy.
4: Carolina si tak o Stanley Cup zahraje poprvé od roku 2006. V zápase proti Montrealu, za který nastoupil český brankář Jakub Dobeš, měl tým z amerického města Raleigh od začátku převahu. Golman Dobeš se sice v úvodní třetině vyznamenal několika důležitými zákroky. Montreal ale ohrozil branku soupeře jen 4 pokusy a o pauze prohrával 0-3. Carolinu čeká ve finále NHL Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem. Poprvé se týmy střetnou v noci z úterý na středu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně, taky u Sázavy. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Ve sjezdu z D1 na bratislavskou dálnici už na D2 mají silničáři zúžení. Zavřený pravý jízdní pruh. Kvůli tomu se natáhla kolona až na D1. Brzdí se na 194. kilometru sjezdu na Vídeňskou. To omezení už pomalu končí. Silničáři už sklízejí kužily, tak vydržte. Na D1 pozor i směrem z Brna do Prahy. Na kilometru 35 silničáři opravují most a jede se pouze pravým pruhem. Dojíždí se do krátké kolony. Silnější provoz hlásíte na silnici 3 z Prahy na Budějovice. Před Benešovem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. A na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Nepomuk chvilku postojíte v koloně. Je tam omezení semafory před Losinou a kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy.
7: Krásné ráno, je 9 hodin a 6 minut přesně, posloucháte Radiožurnál Sport. No a v Ostravě pokračuje významný turnaj v beach volejbalu, tedy Beach Pro Tour Elite, a můžeme si tak trošku zrekapitulovat, co se zatím stalo, protože beach volejbalisté Tadeáš Trousil a David Schweiner porazili na turnaji v Ostravě Francouze Remyho Dobase a Kelvina a jeho 21-18, 17-21 a 15-10 a postoupili tak do osmifinále. Dále pokračují tedy i další, třeba ženský pár, a to Kylie Neuschäferová a s Martinou Meixnerovou, a ty uspěli jako jediný ženský pár, a osmifinále si dnes v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích zahrají v předkole play-off Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou. To byl tedy beach volejbal, teď uslyšíte na Radiožurnálu Sport třeba Metaliku.
8: Radiožurnál Sport
5: a Markéta Salaj Svozilová.

0: Na mistrovství světa v hokeji odpoledne začnou boje o medaile. V semifinále si proti sobě zahrají domácí Švýcaři s Norskem a druhou dvojici tvoří Kanada s Finskem. Na souboje o finále teď pozveme s naším tradičním hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začneme Nory, největším překvapením turnaje, ale vzhledem k jejich výkonu na šampionátu vlastně jejich semifinálová účast až tak překvapivá není, tak co na to říkáš?
1: No, není, protože oni poslední čtyři zápasy, když řeknu, vyhráli, porazili Švédsko 3-2, poradili si s naším týmem 4-1 celkem jednoznačně. Potom lehce klopítli z Dány 4-3 po prodloužení, kdy už to mě dobře rozehrané, no ale zvládli ten zápas, přesně jak si říkala, s Lotyšskem 2-0. Neinkasovali branku, brankář samozřejmě Noru, celkově ten tým vypadá velmi dobře, Haukeland, brankář Noru předvádí výborné výkony, no a zasloužili si Norové být v semifinále, takže pro Švýcary možná ten jeden z těch nejvíc překvapivých soupeřů ve semifinále.
0: Ty jsi teď mluvil o těch silných stránkách norské reprezentace, ale umíš si představit, že Norové porazí i Švýcarsko? Je to v jejich silách?
1: Přiznám se, že moc ne, že jsem na straně teďka momentálně Švýcarů. Švýcaři celý ten turnaj předvádí fantastické výkony, mají nejlepší produktivitu, nastřílili nejvíce branek, daří se jim jak přesilovky, mají tam spousta zkušených hráčů, ten tým je poskládný několik let takhle po sobě, dvakrát byli po sobě v finále mistrovství světa. Jediná možná ztráta pro ně je teďka, že nebude hrát Timo Meier, který dostal jeden zápas za faul proti Švédům, který byl nakonec potrestaný jednozápasovou stopkou, ale jinak si myslím, že by to nemělo ovlivnit jejich výkon a Švýcaři by si měli poradit jednoznačně s Norskem.
0: Švýcarsko je na turnaji zatím neporažené, v základní skupině neztratilo ani bod, tak když to vezmeme trošku z jiného pohledu, tak je pro tebe přeci jenom ta jejich suverenita na letošním světovém šampionátu překvapivá?
1: Není až tak, protože opravdu, jak už si říkala, tak Švýcaři nejenom, že hrají doma, kde mají samozřejmě podporu těch domácích fanoušků, něco podobného, jako jsme měli my v roce 2024 tady v Praze, ale oni opravdu ten tým mají takhle poschádný už několik let, to znamená, že ta osa toho týmu tam je, nemění se moc ti hráči, nebo vůbec se nemění, v podstatě mají vynikající brankáře, Genony, velká kvalita v brance, takže není to překvapení, že Švýcaři jsou na této cestě za titulem, takže uvidíme, jestli to dnešní utkání zvládnou relativně třeba, jak to řeknu, v klidu a neztratí tolik sil do toho zítřejšího finále.
0: Mm-hmm. Zápas Švýcarsko-Norsko začíná dnes v 15 hodin a 20 minut. Dnes se ale hraje i další semifinále, to Kanada a Finsko, tak s oběma soupeři se potkali i Češi, tak koho by favorizoval Martin Procházka na postup a proč?
1: Přiznám se, že tady úplně si zase nejsem tak jistý, protože Finové i Kanada si myslím, že budou hodně silné týmy, hodně vyrovnané, ani v podstatě ty prognózy, ani, když to řeknu, kurzy na ně nejsou tak jednoznačné jako v tom utkání Švýcarsko-Norsko. Myslím si, že to bude vyrovnané, že opravdu Finové dokáží Kanadu potrápit, naopak Kanada by takhle se tím způsobem, jak se v podstatě prezentovala celý turnaj, tak byla také jednoznačná. Finové také prohráli jenom jeden zápas ze Švýcary 4-2, kdy dostali třetí branku v oslabení. Takže za mě to bylo hodně vyrovnané utkání a tohle utkání by klidně mohlo skončit remízou a pak se rozhodne třeba prodloužení.
0: Říká Martin Procházka, ještě připomínám, že zápas Kanada-Finsko začíná v 8 hodin večer, Švýcarsko-Norsko v 15 hodin a 20 minut. Moc děkujeme za tvůj čas a pěkný víkend.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď přemístíme na turnaj v beach volejbalu, konkrétně na Beach Pro Tour Elite v Ostravě. No a spojíme se tak s reportérem Lukášem Kaletou, který je přímo na místě. Lukáši, vítej.
1: Hezký den.
0: Jak už je za tvými zády slyšet, tak ty jsi na centerkurtu, tak mohl bys nám popsat, co se tam teď právě děje?
1: Právě teď je tady velká česká radost, protože pár Javoronok Šépka vyhrává první set proti favorizovaným Polákům Lošiakovi s Brillem a je to poměrem 21-17, když se podařilo Javoronokovi výborně se dostat na síť a tvrdým nekompromisním blokem zastavit polský útok, takže proměněný setball a je to 1-0 na sety pro český pár, který právě teď tedy hraje takzvané předkolo playoff o postup do osmifinále.
0: A jaký je vlastně další program na tomto turnaji, co se týče hlavně z toho českého pohledu?
1: Už po tomhle utkání je tady další český duel, to už bude osmifinále žen, už zhruba v 10 hodin by se mělo začít hrát, ale pokud tenhle zápas bude rychlý, tak se samozřejmě ten čas bude upravovat a představí se Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, české duo, proti dvojici Krůzová-Brešerová, no a bude to tedy zápas o postup do čtvrtfinále, to tedy kolem 10. hodiny, poté bude česká odmlka, ale už zhruba v 1 hodinu, pokud stoupí Javoronok se Šépkou a dotáhnou ten svůj dobře rozjetý zápas, tak se v osmifinále utkají s některým z nasazených párů. No a následně bude takový vrchol osmifinálových bojů. Ve 2 hodiny odpoledne zhruba by měli nastoupit Perušič se Sedlákem proti Trousilovi se Schweinerem, takže ryze český souboj, ve kterém se poprvé v kariéře na mezinárodní scéně představí proti sobě bývalí mistři světa z roku 2021 Ondřej Perušič a David Schweiner. Takže poprvé v životě, dá se říci, na té mezinárodní úrovni, když nepočítáme nějaké české turnaje, tak se Perun a Dave, jak se těmto dvěma přezdívá, utkají mezi sebou.
0: Tak to říká Lukáš Kaleta, my se s tebou určitě ještě spojíme a uvidíme, jak třeba dopadne právě druhý set Javoronoka s Šépkou proti Lošiakovi s Brillem. Takže zatím tedy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 9:22, posloucháte radiožurnál Sport a ještě se krátce vrátíme k beachvolejbalovému turnaji tedy v Ostravě, protože vás možná zaujalo, proč spolu nehraje Ondřej Perušič proti Davidem Schweinerem. Ondřej Perušič v loňské sezóně sice ukončil profesionální kariéru, mimo jiné také kvůli pracovnímu vytížení, na ostravském turnaji ale udělal výjimku a nastoupil a jeho dlouholetý parťák David Schweiner mezi tím vytvořil novou dvojici s Tadeášem Trousilem a právě tento pár hraje letos hlavní část sezónu i pro Ostravu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Dnes pokračuje baráž o udržení ve fotbalové šancelize. Táborsko vyzve ostravský Baník, a to v 1 hodinu odpoledne. Úvodní duel zatím vyhrál Baník, a to tak má tedy lepší pozici proti Táborsku. A samozřejmě z tohoto zápasu uslyšíte živé vstupy na Radiožurnálu Sport. Ještě připomínám start tohoto zápasu v 1 hodinu odpoledne.

0: Radiožurnál půl desáté. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Evropané kvůli krizi na Blízkém východě téměř ztratili zájem o cestování do této oblasti. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. České cestovní kanceláře měly silné prodeje tzv. First minute zájezdů a zatím nepociťují propady prodejů v takové míře. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka je to záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku. 22 tisíc policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a pařížským celkem PSG. Zápas se sice hraje v Maďarsku, policisté ale varují před nepokoji i ve Francii. 8 tisíc policistů a četníků bude hlídkovat v Paříži a na předměstí. Na letišti v Hradci Králové se během víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Uvidí je návštěvníci 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí právě Hradec Králové. Program pořadatelé připravili na dnešek i zítřek mezi 12. a 17. hodinou. Sport. Fotbalisty Arsenalu a Paris Saint-Germain čeká finále Ligy mistrů. V Budapešti začne v 18 hodin. Tenisový turnaj Roland Garros ovládne premiérový grandslamový vítěz. Všichni hráči, kteří v minulosti jakýkoliv grandslam vyhráli, už vypadli. Naposledy skončil Srb Djokovic. V mužské dvouhře zůstává jediný Čech Jakub Menšík, který bude o čtvrtfinále bojovat zítra proti Rusovi Rubljovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na 35 u Litomyšle. Na D1 ve směru z Brna do Prahy buďte opatrní před Humpolcem. Na kilometru 96,5 stojí auto na konci stoupacího pruhu. Kamiony tak vybočují doleva o něco dřív. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony u Mnichova Hradiště. U sjezdu na 57. kilometru je zúžení silničáři a kolona z Prahy je tam zatím do 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem hlásíte nehodu u Hrušové, podle našeho zpravodaje vážnější.
4: Je to čelní srážka dvou osobních vozidel, jsou tam zranění, tři sanitky to obsluhujou. Vypadá to, že se bude nějakou dobu jezdit kyvadlově, protože to tam hasiči usměrňujou.
3: A kolony z obou stran jsou na 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice je silný provoz a před Benešovem se vytvořila asi 10-minutová kolona. V Praze se ucpává jižní spojka směr Černý most. Na Lanovém mostě se srazila dvě auta, průjezdný vypadá pouze jeden pruh a je tam fronta na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách kolem 18 a na Šumavě až 22. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Poslední květnový víkend nabízí hodně pestrou nabídku závodů pro nadšence běhání. Celá řada z nich je na programu už během dnešního dopoledne, respektive odpoledne, ale spousta se jich koná zítra a právě na ty vás teď Radiožurnál Sport pozve. Nejdelší vzdálenost nabídnou maratony ve Vimperku a ve Stříbře, kde se poběží okolo Racholovské přehrady. Pokud si ale netroufnete na takovou porci kilometrů, můžete si na obou místech zaběhnout půlmaraton. Hned na několika místech v České republice se budou konat závody na mnohem kratších distancích. Po 10 kilometrech se vejdou v Něvošicích, Klenčí pod Čerchovem, v Nekoři, ve Zlíně, v Brně nebo v Zahořanech. Podrobnější informace o jednotlivých závodech najdete na webové stránce běhej.com.

0: 9 hodin a 39 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my teď pospícháme do Ostravy, kde se hraje elitní turnaj v beach volejbalu a v akci jsou také Češi, no a víc už řekne náš kolega Lukáš Kaleta.
1: České duo Javornok Šépka prohrává 16-21 ve druhém, respektive 16-20 ve druhém setu. No ale první setbol Poláci Lošiak s Brilem neproměnili, protože se skvělou smečí prezentovali Češi a Šépka teď půjde servírovat. Za stavu 17-20 z pohledu Čechů, připomeňme si výsledek prvního setu, ten domácí dvojice Javornok Šépka vyhrála 21-17 a zaskočila tak favorizované polské duo Lošiak Bril. No a právě teď Bril smečuje velice tvrdě, ale ještě si Šépka poradil v poli, dobře vyčapal ten balón. Teď ovšem byl zablokovaný, ale do autu spadl ten balón, takže vyklučený blok Poláků a znamená to stav aktuálně 18-20 v neprospěch českého páru ve stížených podmínkách.
0: No a když mluvíš o stížených podmínkách, tak jaké vlastně panuje teď v Ostravě počasí?
1: No, rozpršelo se poměrně silně, odráží se to trošičku i na návštěvnosti, zatímco tribuna, která je jako jediná krytá, tak ostatní tři jsou trošku prořídlejší a lidé musí mít pláštěnky, protože opravdu hodně prší. Naštěstí není bouřka, protože v tomto případě by se zápas mohl kvůli bezpečnostním důvodům i přerušit. Teď ale přerušuje tohle utkání v dobrém slova smyslu ze svého pohledu Bril, polský smečař, polský útočící hráč, se tvrdou smečí postaral o to, že setbol nakonec Poláci proměnili, takže je na sety srovnáno 1-1. Ve druhé sadě Lošiak s Brilem vítězí 21-18 a to znamená, že nás čeká zkrácená sada, tedy tiebreak, ve kterém se Javornok se Šépkou v předkole playoff pokusí překvapit polský pár.
0: A Radiožurnál Sport bude u toho stejně jako Lukáš Kaleta. Zatím tedy naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.

0: Už je to 10 let, co zanikla hokejbalová liga na Teplicku. V okresu totiž postupně zmizely hřiště v Dubí, v Teplicích, v Proboštově a zbylo pouze jedno jediné v Krupce, na kterém se ale kvůli opotřebení asfaltu nedali hrát soutěžní zápasy. Nedávno tam hrací plocha dostala nový plastový povrch a do Krupky se vrátila ligová utkání. K domácím zápasům tam nastupují dva týmy ze sousedního Dubí.
1: Vítají už zase rozhodčí hokejbalisty před zápasy na zrekonstruovaném hřišti. Díky tomu opět hokejbal na Teplicku ožívá, což potvrzuje předseda SK Dubí Martin Rus.
2: Bylo to mrtvý, jako určitě to nějakému rozvoji pomoct může, ale za mě je to o jedné věci, o těch lidech. Jestli se najdou lidi, kteří se tomu budou věnovat a budou se chtít věnovat mládeži, tak ji tady máme. Pokud se nikdo takový nenajde, tak si myslím, že to bude těžký, ale zázemí a podmínky jsou k tomu vytvořený, aby se zase to hokejbal rozjel.
1: Slavné hokejbalové časy na Teplicku jsou už ale podle Martina Ruse minulostí. Doby, kdy se v okresu dokonce hrály dvě soutěže z 10 kluby, už jsou nenávratně pryč.
2: Prostě hokejbal, hráči stárnou, stárneme všichni, týmy končej a vzniká málo nových. Takže že se vytvoří nějaký nový tým, že se to složí parta třicátníků, je jako těžký, nereálný, ale spíš začí od těch mladých. Máme tady, že jo, florbal, máme tady hokej, nějakou spolupráci s nima, provázanost, ale je to o těch lidech, no, kteří se tomu budou chtít věnovat. Tolik týmů jako novejch se zase jako určitě tady neobjeví, když se nějaký objeví, tak se objeví, že třeba uděláme mládež my nebo nějaký jiný tým, ale aby tady vzniklo zase 5, 6, 7 nových týmů, nemyslím se, možná se pletu, ale celkově v tom hokejbalu prostě ten počet hráčů se bohužel snižuje, protože stárnem a ten úbytek je vyšší než ten přírůstek těch nových registrací těch mladých kluků. Takže v tomhle jsem zase skeptický, aby tady byla nějaká liga vyloženě.
1: Na Teplicku fungují pouze dva hokejbalové kluby, další možná přibudou. Podle Martina Ruse by pomohlo, kdyby vznikl mládežnický tým.
2: Uvažuju o tom určitě já ve své hlavě, ale je to přesně od těch lidí, protože já tím, že vedu celý klub, tak nemůžu ještě víc zase jenom já mládež. To prostě nejde, to kapacitně nejde. Pokud se tady z kluků nebo nikdo jiný najde, řekneme ano, já se chci tomu věnovat, chci ty prcky založit, víc to trénovat, dělat vedoucího. Pak si myslím, že není problém a můžeme podniknout nějaký náborový akce. Ale pokud nebudou tyhle ty lidi, tak je to bez šance.
1: Kvůli zániku mnoha klubů má ten z Dubí paradoxně výhodu při schánění nových hokejbalistů. Ti se hlásí sami.
2: Za mě jako to těžký není, protože ono už je to, já nevím, 3-4 roky, co jsme založili i Bčko, že nás bylo jako poměrně dost a spoustu lidí se třeba i hlásilo samo, že tady chce hrát, protože u nás tady v Dubí to prostě není jen o tom hokejbalu. Já a Roman Hruška, když jsme to prostě tady před nějakou dobou vzali na povel, když to řeknu takhle, tak jsme prostě hlásili jednu věc, že to prostě nebude o hokejbale. Že prostě přijdu, odehraju, jdu pryč. Máme nějaký akce, závěrečný, výlety, výjezdy, prostě akce, oblečení a tak dál. A ty lidi to prostě viděli, věděli o nás a ozývali se mi fakt lidi, hele, chtěl bych tady hrát, jo, nehrál jsem x let. A proto jsme vlastně založili i to Bčko. A máme jak v Ačku, tak i v Bčku prostě na soupisce třeba 25 a 20 lidí, jako, což jako bomba.
1: Řekl spokojeně Martin Rus, předseda hokejbalového klubu SK Dubí. Z Krupky David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ale jo, a I Want More ve vysílání radiožurnálu Sport přesně 8 minut před 10. hodinou dopoledne. My teď opět zamíříme do Ostravy na elitní beachvolejbalový turnaj, no protože se hraje zápas mezi polským párem Ljošák Bryl a hlavně Čechy Javoronkem a Šépkou a je u toho Lukáš Kaleta. Lukáši, máš slovo?
1: A schyluje se k napínavé koncovce třetího zkráceného setu. Je to 12-10 pro Poláky, teď po trochu smolném bloku Javoronoka, který sice dobře zablokoval útok Poláku, ale pak mířil mimo. Teď se už prosadil díky dobré myšlence Javoronok, protože jeho smeč byla tak dělaná, aby ji Bryl pouze tečoval do zámezí, takže chytrý úder přes konečky prstů soupeře na síti znamená snížení 11-12, takže opravdu, jak jsem naznačil, čeká nás velice vypjatý závěr tohle utkání. První set Češi vyhráli 21-17, ten druhý ovládli Poláci 21-18. Teď sice obě ta věšepka spadl k lajně, aby ještě vybral polský útok, ale podařilo se mu míč pouze dostat jen do zámezí, takže po tvrdé smeči Poláku je to 13-11 v jejich prospěch a už jen dva body jsou od postupu do osmifinále. Ljošák s Brylem právě první jmenovaný servíruje, vybral si Javoronoka, ten v pohodě přihrál, následně obdržel dobrou nahrávku u vedlejšího kůlu od Šépky a zasmečoval podél lajny přesně do hřiště, takže je to 12-13, je sníženo. Češi ještě bojují, ještě rozhodně nic nevzdávají, teď budou servírovat a zkusí zatlačit svým podáním Poláky. Míče se v tuto chvíli ujímá Javoronok, který už netrpělivě chtěl servírovat, to se také stalo, ale Poláci si poradili napřímo v pohodě a technický úder přesně na pásku předvedl Bryl, který takovým jemným dotekem špičky prstu poslal balon ze svého pohledu doleva a postaral se o to, že Poláci mají matchball 14-12 a na servisu právě Bryl, takže v předkole playoff ostravského turnaje nejvyšší světové úrovně jsou Češi teď na pokraji vyřazení a nepovedl se jim útok. Šépkovi nepomohla páska, která nadzvedla balon pro Poláky, ale ještě je tady jedna možnost, ovšem výborně Ljošák v poli vyčapal balon a teď si sám jde za matchbolem a zvládl to Poláci. Bohužel pro české fanoušky vítězí 15-12 v tiebreaku a to znamená, že po velké třísetové bitvě otáčejí předkolo playoff proti Javoronokovi se Šépkou a mladý český pár tak na turnaj v Ostravě končí. Z JNT Banka Arény Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Coussirisová.
1: Americký prezident Trump jednal o mírové dohodě s Íránem, výsledky nejsou známé. V Česku letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než loni. Ve finále fotbalové ligy mistrů se potkají Paris Saint-Germain a Arsenal. Nehoda brzdí provoz na silnici mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bensett mezitím řekl, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
3: We have seized about $1 billion of their crypto.
4: Spojené státy podle Besenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky Safe 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
5: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích letos zemřelo 23.

0: 20 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi časté příčiny patří vysoká rychlost, nedání přednosti anebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
1: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: V Praze dnes budou cestující vozit historické vlaky, autobusy i tramvaje. Na Branickém nádraží odpoledne začne dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína a nebo z Braslavy. Připravený je i doprovodný program.
2: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenálu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v klubovém podcastu.
3: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
2: Finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D10 u Mnichova Hradiště a nehoda u Litomyšle. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony u Mnichova Hradiště. U sjezdu na 57. kilometru mají silničáři zúžení do jednoho pruhu. Kolona z Prahy už je tam asi na 20 minut. A pozor, je zároveň zavřený nájezd i sjezd z dálnice u Mnichova Hradiště kvůli omezení. Na D1 popojíždí menší kolona v Brně směrem do Ostravy. Je to před omezením na 196. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna a před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru budete chvilku opět asi 10 minut popojíždět v koloně. Ucpává se i silnice 3 z Prahy na Budějovice před Benešovem, aktuálně je to na 10 minut. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice likvidují hasiči následky vážnější nehody. Dopravu řídí kyvadlově a jsou tam fronty v obou směrech na čtvrt hodiny. A ještě na Kladensko, silnice 118 z Vinařic do Třebichovic je po nehodě motorkáře zavřena v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Dobrý den, milí posluchači. Desítka Pavla Horváta začíná dneska opět s hostem, kterého pozval Pavel Horvát přímo ve studiu. Pavel, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Tak, já jsem tě pro mě špatně vyskloňoval. Pavle, takovou si dneska pozval.
7: Je to správně, protože náš host pochází vlastně od malinka z Ostravska, takže možná se tam po jejich takhle říká kvůli Pavle. Já musím říct, že je tady Tomáš Grigár a mně se do pusy prostě cpe to Stando, protože samozřejmě kdysi získal přes dívku známý československý fotbalista útočník Standa Griga. Prostě to tak jako vypadlo a vždycky, když jako já ho mám podle mě uloženýho jako Standa Grigy. Takže já tě tady vítám, Tomáši, jsem rád, že jsi přijel.
8: Dobrý den.
7: A můžeš mi tohle objasnit, jak vůbec to vzniklo teda?
8: To vzniklo ve Spartě, i tam byl Franta Sraka. A ten se nějak přeřekl a řekl mi Standu Grigo a od té doby mi to nějak zůstalo. No.
7: To je
8: a jeden z mála, co si to pamatuje jako City. No.
7: Fakt jo?
8: No, jinak mi takhle moc neříkají.
7: Tak ta starší generace si myslím. No.
6: Ale mě taky napadlo, když jsem viděl, že vás Stanislav Griga vedl chvilku ve Spartě, že jste tam byli písmenkami skoro úplně stejně. Akorát byl někdo u matrikáře, který neuměl rot.
7: No,
6: byl možná pan Griga. Každopádně jdeme na to, máme spoustu co probírat, spoustu vzpomínek i třeba aktuální věcí.
4: Host Desítky Pavla Horváta.
6: Protože jste tady vy dva a byli jsme i nedávno v Teplicích a o těch Teplicích si docela často povídáme, tak si pojďme připomenout moment, který nastal před 17 lety. Včera to bylo 17 let přesně, můžeme si to připomenout, co to bylo.
9: Teplice posunula do pohárové Evropy dvojice Bosňanů. 3 minuty po přestávce vyrazil brankář Slovácka Filipko Lievakovičovu ránu jenom k Mahmutovičovi, který dal jediný gol zápasu. Severočeši byli nebezpečnější, ale Moravané se drželi statečně a rozdíl jedné soutěže nebyl vůbec patrný. Ozdobou vrcholu boje o domácí pohár byla nevídaně bouřlivá kulisa, o kterou se zasloužili oba tábory. Jan Kaliba, Radiožurnál Strahov.
6: 27. května 2009 jste tedy na Strahově porazili Slovácko, tehdy druholigové, a získali jste pro Teplice zatím poslední velkou trofej. V tomhle, Tomáši, jste vlastně na stejné úrovni jako Pavel Horvát v tom poháru, protože tento získal s Teplicemi o 6 let dříve. Vaše vzpomínka na tohle?
8: Byl to asi nějaký druhý rok, co jsem byl v Teplicích a nějaký takový větší fotbal. Já si pamatuju ten gol, že Mahmutovič klasicky, on nebyl úplně, jako byl to střelec, ale moc nevěděl, kam to kope, podle mě. Takže on myslel na bránku a trefil snad Filipka do nohy, který chytal v tepláchách, si myslím. A odrazilo se to do brány, no a pak už jsme to nějak ukopali, protože Slovácko hrálo druhou ligu, tak myslím, že my jsme byli takový ten silnější tým.
7: Klasický finále na jeden gol. No. Já jenom k Mahmutovičovi, samozřejmě Mahmut, a byl i v Plzni a řekl tam památný slovo patička a vím, že mu to kluci stokrát si vzpomínám, protože výborný útočník, fakt jako timing na offside line, fakt jako skvělej, ale souhlasím s tím, že levou nohou podle mě skoro jako vůbec to tam nebylo a pravou nohou většinou fakt to byla jako prudká rána, dával spoustu gólů, pro mě až nepochopitelně, ale tohle slovo mě, já vždycky, když se řekne Mahmut, tak je patička a on říká zase patička a zase dal nějaký gól, takový už mudle, ale spoustu jich tam naložil, no.
6: Člověk by řekl, že spíš někdo trefil třeba vnější část tyčka, že to byla taková patička. No. Se patičku, jako. Ale vy jste říkal, že chytal ten Filipko v teplákách. Chytal jste jako brankář v teplákách někdy?
8: Nikdy. Většinou, když byla zima, tak byly takové ty elastňáky pod ty trenky, ale v teplákách. Maximálně na tréninku asi, no, a tak to se vypadalo jak Királi.
6: No právě, že Gábor Királi byl před 10 lety hodně slavný díky těm teplákům, které měl šedé a pak byly tedy různě barevné.
7: To byl Maďar, ne?
6: Chytal Maďar, no.
7: A já ještě mám pocit, že oni říkali, že on si nosil, že byl šetrnej hrozně a že si sebou nosil klíče od auta i od bytu, že měl v těch kapsách, že mu to trošku padalo dolů.
6: Tak tam měl třeba i Ronalda, kterého možná trošku vychytal na tom, že oni si mi neprohráli. Nakonec tedy, ale Portugalci došli až pro titul mistrů Evropy, ale ono se často trošku pejorativně říkalo Teplicím, ne? Taky.
7: Nevíme, co je pejorativně.
6: Jako v tom negativním slova smyslu, v tom špatném. Jakože v teplákách jste chytal Teplice, to ta přezdívka.
7: Ne, já vím, že to někdo říkal, mně to vlastně nepřijde moc jako ani srandovní, ani pejorativní.
6: Dobře. Ne, tak se různě, já říkám skláři především, protože je to tedy spojené hlavně i s touhle firmou, která to vlastně dlouho podporovala. Nicméně to bylo po půl roce, co jste tam byl v Teplicích, vy jste přišel ze Sparty a možná už to semifinále, které jste vychytal proti Spartě, pokud si teď vzpomenete, bylo to v odvetě, v penaltách. Mohlo být pro vás jistým způsobem specifické?
8: A jsme zase u toho Mahmutoviče, protože my se první zápas prohráli na Letné 1-0 a myslím, že Aydin právě dával o tom odvetném zápase v 83. minutě Jardovi Blažkovi gola. A myslím, že nebylo ani prodloužení, protože prodloužení by nás asi Sparta ukopala, ale na penalty jsme vyhráli. No.
6: Juraj Piroška nedal gol. To nevím, jestli vás neprostřel, nebo Piroška, to trefil vedle. Piroška.
8: No, ne, chytil jsem mu to jednoznačně. Ale až poslední penaltu, pátou myslím. A
7: ty už byl na přestup, jako jo?
8: Já jsem šel ze Sparty na přestup, no, protože já jsem byl ve Spartě, chvilku jsem tam chytal, pak mi hodili do Bečka, vrátil se Jarda Blažek do Sparty, tak už jsem byl volný, tak jsem šel do Teplic na přestup. No.
6: Já jsem četl vlastně o tom, že vás přivedlo tehdy to vedení v čele s šéfem Františkem Hrdličkou, ale asi vás jako nemuseli moc přemlouvat, nebo jak to bylo?
8: To vám řeknu taky příběh, no to bylo super. Já jsem byl ze Spartou B na soustředění v Břízkách.
7: U Jablonce.
8: V Jablonci, no přesně, u Jablonce. A najednou mi řekli, hele, chcou tě Teplice, jeli do Teplic, no takže co? Kustur mě hodil na autobus, na autobusové nadraží a já v Teplákovce na autobusové nadraží na Strahov.
7: Ve Spartiancí.
8: No jasně, na Strahov pro auto, s autem domů, rychle se přelevíc, zabalit si věci a jel jsem do Teplic, no, narychlo. Tam si mě vzal Eda Pouska, protože jsem tam přijel večer. Ty mě jenom uložil tam, kde hodil na tu halu vedle. Vyspal a už jsem byl najednou v Teplici. No, a za dva dny jsme letěli někde na soustředění do Turecka.
7: A není to lepší, než o tom přemýšlet jako dlouho? Rozhodlo, jestli byl hned asi, ne?
8: Jo, hned mi řekli, ale potřebujeme tě do Tepic. V té době tam byl Jirka Plíšek, který volal, že tě tady chceme, budeš tady asi jedničko, protože tam neměl žádného golmana, byl tam zrovna Martin Slavík. A to mi taky vyšlo, protože my jsme letěli do toho Turecka sami dva. A on si hned v prvním tréninku udělal záda, takže jsem to tam celé odchytal sám. Takže jsem byl potom úžasný.
7: Měl si čas se předvíst prostě.
8: No, přesně.
6: Ale k tomu se taky dostaneme, k tomu, jak je to občas ošidné být brankářem na jednu nebo na tu druhou stranu. Nicméně tady to teplické angažmá, když jste tam přišel v 26, že bude 15 leté, to jste se asi nepředstavoval, ne?
8: A já jsem taky dlouho, jako všude, jak s manželkou, tak jako...
6: Jste dělali s manželkou,
8: jste ve Teplicích. Ve Spartě jsem byl taky 5 let, jako, že to není nikde, jakoby, že bych byl někde rok nebo dva a hned bych šel někam jinam. Jo. Vždycky jsem vydržel nějak dlouho.
6: Ale Tomáš Grigar, když tady sedí, pak si připomeneme ještě jeho velké úspěchy a ty zápisy zažil taky, když naposledy hráli Teplice evropské poháry. Hapoel Tel Aviv, oni se pak dostali přes pokutové kopy snad o dva roky později i do Ligy mistrů. A mě tam zajímá, pamatujete si, vy jste prohráli 1-2, jeden ten zápas, myslím ten domácí, a za hosty skoroval brankář.
8: Je to tak, no.
6: Proti vám kopal penaltu?
8: Kopal, uklidili v pohodě úplně. A potom, myslím, že potom angažma šel někam do Francie nebo něco.
6: Do Lille, no. On, to byl Vincent Enyama, vlastně velká persona nigerijského fotbalu. Oni ho zařazují mezi vůbec nejlepší africké golmany všech dob. Ale přece jenom bývá to unikát, že by golman kopal penaltu. Nevím, jestli Tomáš Grigar třeba někdy kopal penalty.
8: Jo, v třetí lize. Jak se bylo za Spartu B, tak jsme spadli z druhé ligy do třetí ligy a hráli jsme zrovna proti Teplicím a hráli jsme tam 5-0 a kopalo se v tom zápase 4 penalty.
7: Fuck.
8: No, takže v Bystřanech se to hrál zrovna. Takže na tu jednu penaltu jsem tam šel zrovna. No,
6: no ne, ale jako co si říká, když proti němu jde ten kolega, ne?
7: Já si myslím, že jako pro toho, co chytá, je to vlastně normální, ale pro toho, co kope, tak se dokáže vžít do té jako role toho, co je proti tobě. A vidíš, já teď zase ze svýho pohledu vidím, když byl takový ten golman netrpělivej, takovej hodně živej, tak jsem si říkal, že jako nikdy nezůstane stát, tak podle toho třeba má šanci to volit a ty kluci zažili podle mě, teď já nechci říct podle mě ani tisíce, ale možná 10 000 penalt za tu kariéru, obzvlášť takovýhle ty starší, tak si zažil spoustu těch tréninkových penalt, zápasových rozstřelů a to, takže už trošku tušíš asi, jak se ten střelec bude chovat. No.
6: Pavel Horvát a Tomáš Grigar, když jsem se koukal na určité spojitosti, tak mají oba titul a pohár se Spartou, pohár s Teplicemi už jsme zmiňovali. Oba v krajních částech kariéry vedl Pavel Vrba, u vás to bylo ve 20, Pavla pak v Plzni, tedy Tomáš je na začátku kariéry, Pavla na sklonku, a oba se během života dost nacestovali z Prahy směrem na sever Čech, což samozřejmě asi stále platí. K tomu se taky ještě dostaneme. Nicméně můžeme připomenout právě tu jednu spojitost z jara 2011, kdy Plzeň ve třetím kole od konce hrála v Teplicích a vyhrála tam brankou Danila Koláře 1-0.
10: Já si myslím, že zatím se s tím tlakem vypořádáváme dobře. Je to něco novýho pro celou Plzeň, ale když budeme pracovat dál na 100 nebo na 120%, tak věřím tomu, že máme na to, aby jsme ten titul vyhráli.
6: Vy jste ho vyhráli pak další kolo, to bylo proti Baníku doma 3-1. Nevím, jestli Tomáš vzpomene zrovna tenhle klíčový zápas Plzně, protože to byl takový ten předstupeň k mistrovským oslavám. Osobně mám pocit, že Plzeň Teplice, že to takové, byť to není jako ani regionální derby, že jo, sever a západ Čech, ale že to vždycky mělo nějaký punc prostě výjimečnosti v posledních letech.
7: To nevím, já teď jako si uvědomuju, samozřejmě ne ten zápas, ale uvědomuji si ten konec tady s tou Plzní, když se to blížilo, tak vlastně po tom zápase, když jsme vyhráli, tak na nás nikdo z těch soupeřů nebyl naštvaný, že to jsem cítil tak jako, že nám to všichni vlastně přejou, hlavně aby to nebyla Sparta ze Slaví, aby to byl někdo jiný, že vlastně nám to jako všichni přáli a myslím si, že v Teplicích to nebyla výjimka, že ty kluci jako to tak nějak přijali normálně. No.
8: Chytal jsem ten zápas?
7: No, nevím.
6: Jo, já myslím, že jo. No. A tak bylo to tehdy na sklonku sezony.
7: Divný, že jsme dali gol.
6: 2011 Plzeň tehdy došla právě
7: hlavně
6: k tomu úvodnímu titulu.
7: Pro mě jenom je teda divný, tak ty už jsi byl v tu dobu teda v Teplicích a je divný, že když nás šlo z té Sparty, já nevím, 5, 6, 7, takže že ty jsi tam nešel, že ty jsi zůstal.
8: Vy jste odcházeli a mě hodili do Bčka, no.
7: My jsme vlastně odešli ve stejný čas, že jo?
8: Není to ta sezona, kdy jsme Teplice byli po podzimu jakoby první? A
6: to
8: pak,
6: ne,
8: pak jste skočili na to první místo.
6: Ne, to byla podle mě sezona ta...
8: Jak to dala Řepka ten gol?
6: Jo, to bylo 2010. Mimochodem ta sezona, kdy Řepka dával gola na Letné, rozhodl o tom titulu Sparty v roce 2010. V tom zápase jste nechytal, to jste byl zraněný?
8: Nechytal, no. Já jsem byl zraněný a poslední zápasy dochytával Martin Slavík a A na ten poslední zápas mi tam už Plíšek nedal.
6: No, ale vy jste Teplice tehdy opravdu byli hodně dlouho vysoko a dokonce snad 5 bodů od titulu jste získali. Ten, no, nakonec jste byli, myslím, čtvrtí, tam byli Jablonec a ještě Baník. No. Pro Baník to byla vlastně na 15 let nejlepší sezona až do toho loňského roku. O tom aktuálním se radši bavit nemusíme v téhle desíce. Každopádně pojďme asi dál, protože připomeneme to, že Tomáš Grigar je brankářem s opravdu hodně dlouhou kariérou.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Já jsem si vzal knížku, která vyšla loni ke 100 letům ligy. Průvodce, oficiální průvodce fanouška. Když se podíváte do kapitoly číslo 3, strana 104, tak nejvíc utkání jako brankář. Historicky za 100 let. Martin Vaňák 440, Jaromír Blažek 439 a Tomáš Grigar 376. To klobouk dolů, Tomáši. A opravdu to bereme v kontextu toho, že ten brankářský život je nesmírně ošidný. Navíc tady jsme zmiňovali Jaromíra Blažka, který vás teda dost startů připravil tím, že chytal před vámi. Jako, jak se tohle povede, prostě mě vždycky zajímalo.
8: No, jdete do klubu, kde vás nechají 15 let chytat, no.
7: No ne, já samozřejmě ty hráči, ta konkurence je samozřejmě možná trošku jiná v tom, že ty víš, že bojuješ třeba o středního záložníka s někým a úplně se s ním třeba nemusíš v té šatně potkávat, na hřišti při tréninku potkávat, jo. A ty golmani jsou taková zvláštní komunita, vy vlastně každý den spolu musíte trávit nějaký čas, ať už jste dva nebo čtyři, jsou tam nějaký mladý kluci nebo trojka. Tak jak tohle to si vnímal? Samozřejmě ty jsi byl většinou v té pozici té jedničky, no ale byl jsi i v pozici dvojky. Jako.
8: Já měl štěstí vždycky na golmany. Samozřejmě ve Spartě, když tam máte Koubu, Bíčíka a Blažka, tak jasný, jako, tak tím děláte servis, chcete být pro ně jako dobrý kluk. Ale potom, jak jsem šel do Teplic, tak to byl Martin Slavík a jasný. Ten byl úplně v pohodě.
7: Výborný.
8: Samozřejmě pak tam přišel třeba, jako jediný problém, co jsem měl s nějakým jakoby, golmanem, byl Jarda Diviš. Kuba Divíš, teď Kuba.
7: Kuba, podle mě.
8: Kuba Divíš, tak to bylo trošku takové na hraně, že jsme se rozcvičovali každý v jinčím rohu a že to nebylo úplně ideální. Jo.
7: A tadyhle to, když jsi zmiňoval si tu Spartu, tak ty jsi v sobě neměl tu jako ambici jako dokázat jim, hele, já jsem jako dobrý, abych tady měl chytat.
8: Ambici máte, chcete, ale když tam vidíte Jardu Blažku, takovou zvou personu a který tam prostě v té době byl úplně modla pro ty spartianské fanoušky, tak to si nikdo nedokázal představit, že by nějaký mladý Grigar by ho jakoby vyšoupl. No. Mm-hmm. Tam byla jediná šance, když jsem si zachytal za Spartu, když šel Jarda do toho Norimberku, do Německa, tak jsem se dostal díky tomu aspoň na 15 zápasů do toho, do brány. Jo. Mm-hmm.
6: No to byla ta sezona, kdy Pavel vlastně končil, k té se určitě taky dostaneme, nicméně z hlediska golmanů jsou hrozně vidět a prostě jsou vidět i ty třeba chyby. Říkám si, jestli je třeba u brankáře, v uvozovkách teď jako bavíme se trošku i v nadsázce, ale lepší, když přichází víc chyb najednou v nějakém balíčku, několik zápasů po sobě. A nebo zda jsou to jako ojediněle minely třeba jednou za půl roku, co té pozici víc uškodí?
8: Tak když uděláte hodně za sebou, tak vás trenér vyndá a nemusíte už chytat, že? Když to uděláte jednou za půl roku a mezi tím pár zápasů zvládnete jako dobře vítězně a zachytáte, tak je to furt jakoby podle mě lepší. Jo?
7: Dobrý, já si jako uvědomuji nějaký tvoje chyby. Jednu. Ne, jenom reakce, jo. Mě zajímá reakce. Seš ten typ, co prostě bude kopat do tyče, mlátit do země rukou, nebo ten typ, co jako poker face a v hlavě si říkáš, to jsem to zkazil.
8: Tak ono to bylo, a třeba si pamatuju, když jsem byl mladší, když jsem byl v té Spartě v Bčku a tady tohle, já nekolem těch 25, 26 let, tak jsem byl jakoby, že jsem si to hodně bral, kopal jsem kolem sebe, byl jsem tak naštvaný, že třeba jsem přišel domů a žena se mě jenom zeptala, jestli chci ohřát obě, tak jsem na ní vystartoval, co pak si to neumím udělat, ohřát sám, jakoby, ale potom už jsem se nějak uklidnil a už jsem nedal takhle ty úplně.
7: Tak ono, já bych teda navázal tímhletím na to dojíždění, jo. Tak ono, když jedeš z Teplic hodinu a 40 minut domů, tak vychladneš, ne?
8: No, teď už jo.
6: Když je zácpa třeba. Ale lidi vás možná asi poznávají tak za těch let. Stalo se vám někdy, že by vás někdo konfrontoval takhle třeba, když zastavíte, nevím, na pumpě, jako viděl ten zápas, slyšel o tom, nebo to bylo v pohodě většinu?
8: Ne,
6: já jsem slyšel jednu historku od někde u McDonalda, že vám něco tak jako paní nechtěla vydat. Jsem četl v Teplickém deníku.
8: Jo, takhle, no, protože ona byla nějaká fanoušek Teplic a pane Grigar, vy jste dneska prohráli, vy jste to pokazili, nebo něco, já vám žádné jídlo nedám. Samozřejmě jsme si tam šli jenom pro kafe na ten McDonald.
7: Jasně, logicky, po zápase.
6: Jo, to je pravda vlastně, pro kafe si šel Tomáš Grigar, ano. To bychom tady měli takové
7: zapravo. Čili jsi měl problémy s váhou někdy?
8: Já normálně, fakt, když to řeknu zase, do těch 25 jsem mohl jít úplně cokoliv, byl jsem v pohodě. Hmm. Pak najednou to udělal loop a a už jel jenom kolem toho McDonaldu a už jsem byl kilo nahoře, takže pak už to fakt už se muselo hlídat hodně. No.
7: Takže jsi si dával večeře za odměnu teda?
8: No večeře, no, to 7 poslední nějaké jídlo, no. No. A pak, jak to říkal Milan Baroš, mrkev jsem jedl večer.
6: Jo, ale pod Karelem Jarlím jste nehrál nikdy?
8: Ne, to bych asi nechtěl, no.
6: No ne, ale tohle třeba tu životosprávu u golmanů hlídají to přímo třeba trenéři golmanů, anebo nějaký kondičák pro
8: ne,
6: celé mužstvo?
8: Ne, většinou tam je kondiční trenér, který váží celé mužstvo. A
6: takže ty trenéři jsou vaši spojenci?
8: Tak, tak.
6: Dobře. Tomáš Grigar, který tady s námi je, pochází ze Slezska a přijde mi trošku paradoxní, že první zápas profi kariéry v první lize i poslední zatím profi kariéry odchytal proti Opavě, kde se vlastně narodil. Vzpomenete třeba na ten, nevím, tak ten poslední určitě za Ústí, ale na ten první?
8: Samozřejmě, na to se nedá zapomenout. Jsme byli v Opavě, bylo to na začátku jarní části, kde tam bylo úplně totálně zima, mrzlo. Rda Blažek, teď nevím, jestli byl zraněný anebo měl karty, a rozhodovali se trenéři mezi mnou a Davidem Bičíkem, nakonec tam dali mě a vím, že Opava udělala pro to všechno, že rozsolila úplně hřiště, pak si ho zničila a Zelenka tam dávala gól na 1-0 a jsme to vyhráli. Mm.
6: To byla dost specifická doba, my jsme to s Pavlem připomínali i Janu Reskovi, který vlastně taky ve Spartě se odsunul asi ve dvou angažmá. Po příchodu Jaroslava Hřebíka, který asi z hlediska diváků dost kontroverzně nahradil Františka Straku. Vy jste, když jste tam začínal, vnímal třeba tuhle situaci, tu nevraživost? Jako je to dávno, já vím, 21
8: let. To je samozřejmě, protože Straka byl odvolaný, Franta Straka byl odvolaný, kdy vedl ligu snad o 9 bodů. Jenom v té lize mistrů udělal snad jenom jeden bod, jako, ale...
7: Což teďka bývá normální.
8: To, no, přesně tak a potom ta další sezona, dobrý, udělal se titul, protože byl ten náskok, ale ta další sezona už to potom bylo jako hodně hustý, že každý zápas, když jsme se vraceli z nějakého výjezdu, tak fanoušci u toho, u stadionu čekali a... No. Většinou nějaká eskorta a takhle hlídali trenéra.
6: Když tady byla řeč o Jaromíru Blažkovi, tak ta sezona 2005-2006 velmi brzy začala eskalovat prostě ve sportovní neúspěchy i se začala otřázat pozice trenéra Hřebíka. Sportovně tam byla prohra v Liberci, pak na Slovácku, také v 7. kole s Ostravou a v 8. kole se jelo do Teplic. A v brance byl Tomáš Grigar. Nevím, jestli si vzpomenete, co tam bylo kolem, ale narazil jsem na to nedávno, jsem hledal nějaké záběry, Petr Bená tam skóroval do vaší sítě tehdy.
8: Tak pamatuju si ten zápas. V té době já jsem chytal za 21 a trenér se vždycky mi říkal, Grigi, nejdeš za Bčko, protože jsem chtěl chytat, protože potom byl reprezentační stráz. A říkám, trenér, proč, já chci chytat, abych potom v repre mohl chytat. Jo, jede s náma. No, tak pak mi řekl, že budu chytat jakoby za Ačko, že oddělal, nebo že vyndali ze sestavy.
7: Oddělo.
8: Vzeli ho, dali Jardu Blažka pryč a tady tohle a šel jsem do zápasu za tým. Úplně si to pamatuju, že rozcvička byla perfektní, že jsem nevypadl žádný balón. Pak přišel zápas a já snad trefil Emila Rilkeho, který se to odrazilo na druhou stranu a do prázdné brány, no, že jsme prohráli ten zápas 2-1.
7: To byla snad ta jediná chybička.
8: To byla ta jediná chybička a samozřejmě potom na to konto, když jsem šel do Teplic, tak mi to každý připomínalo.
6: No tak v Teplicích se pak děli taky věci při jiné výhře Teplic 2-1, o tom jsme třeba mluvili s Janem Reskem na desíce Pavla Horváta živě, o té ruce, která byla daleko od Jareska, ale ne od kameramana. Nicméně poslechněte si to třeba na našem YouTube. My si můžeme poslechnout, vzal jsem to z dobového dohrána. Připomenout si rozhovor tehdejšího redaktora České televize, bohužel Neboštíka Lukáše Přibyla, tehdy s Jaromírem Blažkem. Bylo to v útrobách Teplického stadionu na Stínadlech. Otázka padla na to, proč že to nechytal Jaromír Blažek, proč je to chytal Tomáš Grigar.
11: Co to říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě?
12: Nic.
11: Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil?
12: Nějak.
11: Probíhala nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem?
12: Mnou? Ne.
11: A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě?
12: Tak to nevím. Jsem se zeptat trenéra, to... on mi to neřekl, takže to asi ví on.
11: A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně?
12: Já osobně ne, já nevím.
6: Dobře, tak po tomhle zápase Jaroslav Hřebík ve Spartě skončil. Takže nějaké napětí to možná bylo, ne, Tomáši? To občas vznikne takhle mezi trenérem a brankářem?
8: Jo, bylo to.
6: A co vaše pozice? Protože jste říkal, snažil jsem se dělat servis třeba Jaromíru Blažkovi a pak, když jste cítil, že to tam asi neklape všechno, tak vás tam trenér dal a vy jste se musel snažit.
8: Tak samozřejmě jsem se snažil, nechtěl jsem udělat takovou chybu, chtěl jsem normálně vyhrát, tak to mohlo být jakoby třeba na startování ještě té lepší kariéry, že jsem mohl zůstat jakoby jednička, ale Ta doba byla taková horší, samozřejmě pak slyšíte v tom autobuse, jak se tam kluci o tom baví. V té době jsem to úplně tolik nevnímal, že jsem měl 21 roku nebo 20, tak jsem mlčel a jenom poslouchal. No,
7: No je to to dusno v té šatně vycítí, samozřejmě každý ten hráč, jak to říkal Grigy, cítíš to jinak ve 20, cítíš to jinak v 25 a po 30, protože většinou, když jsi po 30, tak už o tom máš trošku přehled a samozřejmě i ty mladší hráči za tebou občas jdou a řeknou ti, tyjo, hele, tohle to je divný a ty musíš dát za pravdu, takže tohle to někdy probíhá, ale zase na druhou stranu je to šance pro ty kluky, když jsou mladí, že tu šanci dostanou, tak vlastně jim je to jedno, jestli je to z důvodu toho, že jako se ten tvůj konkurent rozhádal s trenérem nebo je zraněný, ale prostě ty máš šanci a jdeš hrát a těšíš se na to, jsi na to připravený, to, že uděláš chybu, jako to k tomu patří, ale nemůžeš přemýšlet nad tím, proč jdeš chytat, jako to si myslím, že vůbec není jako důvod.
8: Řekl to krásně.
7: Díky.
6: A brankářsky ta zkušenost nejen ze Sparty, kdo vám dal možná jako nejvíc tady z těch kolegů? Byl to Jaromír Blažek?
7: Kolegů nebo trenérských jako trenéra golmanů?
6: Jasně.
8: Ten trenér golmanů Honza Steskla, to si myslím, že jak jsem přišel z Vítkovic do Sparty, tak jsme si pamatuju, měli první trénink na Strahově na umělé trávě v zimě a byly tam jenom takové malé čudliky, jako na rychlé nohy a já to o to skoro zakopával. Takže jako jsem musel říkat ty brodího, co se tady koupili do té Sparty, zakopy to. Ale postupem času, jako já těma tréninkama od Honzy Stejskala, tak jsem si myslím, že jsem se zlepšoval. A ještě když vidíte potom na tréninku, jak to ti kluci zalepí, že to drží ten balon, že to nevyrážejí, tak se snažíte taky, no, a to vás posouvá dál.
7: Já teda Honzu Stejskala zmíním, mám s ním spoustu historek, ale vlastně musím říct, že on mě odnaučil být nervózní, budu se snažit to říct slušně, před odvetou pohárového zápasu ve Slávii, před zápasem chodíš čůra, tak jsme stáli vedle sebe a já říkám, Jendo, tak co, jak to vidíš dneska? A on se na mě tak podíval a říká, hele, buď vyhrajem, anebo prohrajem. Nic jiného se stát nemůže.
8: Jo,
7: a od té doby jsem se normálně nikdy, jednou, možná dvakrát jsem byl jako nervózní. A od té doby jsem si vždycky říkal, no, tak buď vyhrajem, nebo prohrajem. A bylo to jako ten nesmrtelná věta pro mě, která vlastně jako posouvá mi dál, protože ono to tak opravdu je. No.
6: Nervozita u Tomáše Grigara nějaká panovala během kariéry?
7: A oni si plivnou do rukou a jdou na to, těm je to jedno.
6: Padá to při příchodu na hřiště?
8: Ono to je jakoby, když to řeknu, když hrajete nějaký ten lepší zápas Sparta Slavia a je tam více lidí, tak se na to tak jako soustředíte, že nemáte být ani čas jako být nervózní. Já myslím, že v takovém velkém zápase jsem skoro jakoby neudělal chybu. Ale pak hrajete nějaký zápas, kde tam je 2000 diváků, všechno slyšíte a tady tyhle ty nadávky od těch diváků a tady tohle, tak najednou zatím začnete uvažovat. A paradoxně jste více nervózní než v těch větších zápasech.
6: Evropské zkušenosti ve Spartě jste nabyl zápasy proti Varechemu, Austrii, Vídeň, pak rok později v poháru UEFA také Tulu, Spartak, Moskva, Leverkusen. To byly zážitky jistě, které možná řadíte, možná třeba na některé ligové.
8: Jo, to byly super zážitky. Zrovna to byla ta sezona, kdy Jarda Blažek byl v tom Německu a my jsme hráli ty poháry. Pamatuju si, že v tom Tulu jsme vyhráli 3-2, Pavlík tam se nadával gola.
7: Já jsem nahrál na 2.
8: Nebo takhle,
7: to jsem byl po operaci těch třísel, to jsem vyprávěl o tom šuspitlu, co jsem hrál, že jsem mě bolelo to.
6: Ale rozumíme.
8: Byla to taková blbá skupina, že tam bylo snad 5 týmů a hrál se 2 doma a 2 venku, že to nebyla žádná odveta.
6: To byla,
7: ale ten zápas v Toulouse byl výborný, jako ten stadion byl nádherný, mě to úplně jako bavilo, vlastně bylo to všechno hezký, jako oni byli výborní, měli ty křídla takový ty, co jsou teďka moderní, vím, že z Denda Pospěch taky jsme se o tom podle mě tady bavili, ten tady byl asi před měsícem mimochodem a vím, že hrál na hráče, já teď nevím, jestli to byl nějaký Žervíňo nebo něco takovýhleho a ten to bylo neskutečný a z Denda Pospěch pro mě je jeden z nejlepších obránců a vůbec ho nestíhal, jako to bylo neskutečný, co oni tam měli za hráče a my jsme je tam ještě pobili pak ke konci, takže to byl jako výjimečný zápas i na tu atmosféru, i jako jak to probíhalo. No.
6: My jsme se vlastně teď už plynule dostali i k sezóně, kdy jste se setkali, byly to vlastně 2 sezony ve Spartě, Pavel přišel tehdy do 7. kola té rozjeté sezony 2006-07, která končila dublem. Zajímá mě to zase, jak jste cítil třeba podíl na úspěchu, když jste třeba v té dané sezóně, jste nebyl jedničkou, to jsme říkali, chytal v lize jeden zápas, bylo to ten jediný společný v té sezóně proti Brnu, vyhráli jste 2-0 a v poháru, který jste taky vyhráli, jste chytal vlastně v Břeclavi, tehdy 8. finále, pak další zápasy ne. Jak to třeba člověk prožívá na místě té brankářské dvojky?
8: Zase to, když se budeme o tom bavit, já jsem byl ten mladý kluk, jakoby, takže to nebylo úplně
7: to
8: takový...
7: Bylo kolik v tu dobu?
8: 20 jsem přišel do Sparty, no, 21. Takže to úplně to tak nějak neprožíváte, byl jsem rád, jako, že se vyhrávalo, ale úplně to nebylo takový, že mám za to velké strašné zásluhy. No. Ale samozřejmě užíval jsem si to s tím týmem.
6: My jsme naznačili, že jste ze Slezska, měli jsme tady ostatně Zdenka Pospěcha, který to téma také nějakým způsobem otevřel. Byli jste tam pak ještě s Tomášem Řepkou, Miroslavem Matušovičem. Nikdo vám to tady v Praze třeba nepředhazoval, že jste z téhle části republiky?
8: A tak o mě se úplně tolik nevědělo, že jsem snad z Opavy, ale samozřejmě...
7: Grigy se naučil mluvit česky rychle.
8: Ne, ono to bylo... V Česku tady jako v Praze mi říkal, ty jsi Moravák, ty tam máš ty slovíčka z Moravy, přijedu do přijel jsem jako k rodičům a to říkal, ty brjo, ty mluvíš jak Pražák, takže to jsem se nevěděl, já byl tak někde mezi, já byl tam na Vysočině asi.
7: Nezavděčil.
8: No. Ale mě jako o mě ani snad ani nevěděli, že jsem přišel z Opavy nebo z Vítkovic, tak to tak nikdo neřešil.
7: Jak to vzniklo teda? Tomáš Grigar do Prahy.
8: No, chytal jsem druhou ligu ve Vítkovicích a když jsme u toho bylo Pavla Vrby, tak byla reprezentace mistrovství světa v Dubaji. Uh-huh. To bylo nějakých ve 20 letech, ale měl jsem štěstí, že se to odložilo snad do půl roku a díky tomu půl roku jsem se dostal přes Michala Daňka jakoby do brány a byl jsem tam jednička. A na to konto, že v té Dubaji se mi podařily nějaké zápasy, tam mě koupila Sparta jako mladého nadějného hráče.
6: No vy jste začínal vlastně ve Vítkovicích, kde pak chytal taky Tomáš Vaclík. Dá se tam mluvit o nějaké brankářské škole, nebo to prostě vyšlo takhle, že jste během třeba 4 let byli takhle výborní golmani?
8: Plně, že by tam byla nějaká brankářská škola, tam nebylo. Tam byl jeden trenér, Honza Laslop se jmenoval, který dělal maximálně v pondělí jako brankářské tréninky, když byl čas, ale úplně to nebylo na takové úrovni, jak je to teď, že už ti golmani jako mají trenéra golmanů a každý den s nima pracují, já nevím, minimálně 30 minut při tom tréninku. Takže tam to bylo spíš takový samoroznal, že jsme museli trošku.
7: Když si teda uvědomu, tak to by bylo teda 18-19, když si chytal druhou ligu ve Vítkovicích, to je super. A koho jsi tam vytlačil? Pamatuješ si to, kdo tam byl jako jednička v tu dobu?
8: Jo, ale to vám asi nikdo, to jméno vám to asi nebude říkat, Marian Kalo se jmenoval.
7: Ale starší golman teda.
8: Starší golman šel potom do Budějovic, Jakub Kavka. To, ale tam odešel do Budějovic a pak tam přivedli mladého Slováka a na to konto jsem pak se dostal já naštěstí.
6: A vy jste byl jako povahově takový, že jste si nepřipouštěl třeba to, že teď tady vytlačím toho staršího borce, který na mě bude koukat skrz prsty.
8: Když to řeknu takhle, tak já v té době úplně jsem jak ten fotbal, když to neřešil úplně, tak jak to řeší dneska kluci od 15, jako jo, budu se tím živit. To já prostě jel ten dorost, užíval jsem si to.
7: Bruchy to.
8: A tak, no jasně, a najednou mi řekli, ale končí tady dorost, jdeš tady do Ačka. Tak jo, no, a od té doby už mi to trošku přeplo a už jsem se tomu více věnoval.
6: Ale Pavel, v kolika jsi se začínal fotbal úplně? Jako koupal si domíče někde, ale v klubu?
7: No v Břevnově, v těch, já jsem hrál na černo, ještě tenkrát byli, no ne, se jako říkalo, že hraješ, že hraješ na černo, že jsi neměl registračku prostě, nebo se hrálo na někoho jiného. Já si pamatuju Pavel Lichtenstein, že se jmenoval, byl o rok starší prostě ten kluk a já jsem hrál na jeho registračku, protože ještě jsem, ono se směl hrát, teď nevím, jestli od 7 třeba a já jsem vlastně už nastupoval. Jako...
6: Šlechtické jméno jsi měl první teda fotbalové,
7: no, třeba,
6: tak ty jsi byl jaký šlechtic pak fotbalový.
7: Pochopitelně.
6: Teda. No, ale mě zaujalo, že vy jste začínal v 9 až?
8: Třetí třída, no.
6: Jo, ve třetí třídě. Tak to bylo v pohodě.
8: První dvě jsem hrával nějak hokej, ale to mě nějak nebavilo, nějak jsme to nestíhali, tak najednou mě vzali do fotbalu.
6: Jo, za Vítky, že byste pak hrál prostě.
7: V útoku. Ne, dobrá.
8: No, hokej nebo fotbal?
7: No, hokej.
8: Hokej, no, tak nevím, teďko neumím bruslit ani na klečkových bruslích, no, takže to je složitý.
6: Tak s vaší postavou to může být třeba i nebezpečné, jste hodně vytáhlý borec. No. Tomáš Grigar je hostem Desítky Pavla Horváta.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Mluvil jste o reprezentaci, ve které jste nastupoval třeba ve 20 pod Pavlem Vrbou, ten turnaj vlastně v roce 2003, Austrálie 1-1, Brazílie 1-1, slovotní soupeři, pak tedy prohra s Kanadou, takže konec ve skupině. Nicméně jste zažil i Ačkovou repre v roce 2009 a byly to specifické vzpomínky, protože jeden ten zápas v červnu byl pod Františkem Strakou a pak v listopadu 2009 to byl jeden z prvních zápasu pod Michalem Bílkem.
13: Čeští fotbalisté hru opticky kontrolovali, jenomže na to, aby mohli být nebezpeční směrem dopředu, kazili až příliš jednoduchých přihrávek. Hráli zbrkle a často i komplikovaně, takže se ani po druhé na turnaji neprosadili. Naopak jednoduše hrající soupeř jim dokázal vstřelit 2 góly. Ve 24. minutě se trefil hlavou Žavadov a v závěru senzační vítězství pojistil Abyšov. Svěřenci Michala Bílka tak nedali za 180 minut na turnaji branku týmům ze druhé stovky žebříčku a odjíždějí s ostudou. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Alain.
6: Omlouvám se, občas občas tady připomínáme takovéhle věci z hlediska spíš historické zajímavosti.
7: Ty dal gol Žavadov, jo?
8: Nevím, no.
6: Ne, protože mluvili jsme často i o Michalu Bílkovi, který měl těžkou pozici a vlastně hned od toho začátku. Nastartovalo se to, to byl vlastně ligový výběr, ne? V těch Spojených arabských emirátech, jak jste tam byli. Že to vlastně byla taková zkouška, kdo by se mohl třeba prosadit, tak ale na druhou stranu první zápas bez branek, druhý zápas teda dva inkasované, ale tak jak vy jste to třeba tohle prožíval, byl jste v repre?
8: Já byl za to strašně rád, a ještě jsem tam byl s Jardou Drobným, který je jako super kluk, takže ten mě tam úplně všechno zaučil, říkal mi, co mám dělat, jak mám dělat a tady tohle. První zápas chytal Jarda, hráli jsme nějak 0-0, myslím, že? No a pak já jsem si myslel, že to bude odchytat celý jakoby Jarda, jako i ten druhý zápas, no ale trenér řekl, že jdu do brány, tak jsem šel, že samozřejmě jsem byl rád, no.
6: No asi ta doba vlastně většinou bývá taková, že chytají v repre ti golmani z největších klubů, vy už jste tehdy byl vlastně golmanem, který byl v Teplicích. Během kariéry měl jste momenty, kdy jste si říkal, tyjo, teď mi to jde, mohl bych třeba i z Teplice dostat do repre?
8: Tak to jsem si asi říkal, ale byl tam Petr Čech a ten podle mě zabil ten třeba tři generace jakoby golmanů, že nikoho tam nepustil. No, takže to tady já jsem mohl jenom spoluhrát na takový ten ligový výběr, když tam třeba nechtěl jet, když to bylo po sezóně nebo něco takového.
7: No dobře, a tak to je nároďák a teďka za těch x let v Teplicích měl si jako pocit, takovou formu a k tomu ještě nějakou nabídku, o který si přemýšlel, že by si vzal, že by si z těch Teplic odešel?
8: Jako formu někdy jsem si říkal, že fakt chytám dobře, když se nám dařilo, že jsme byli hodně nahoře, že jsme hráli kolem třeba toho 4. a 5. místa, že to bylo za pana Šťastného a pana Hejkala, že opravdu jsme věděli, že každý zápas vyhrajeme, že to dokážeme otočit a když prohráváme, ale vždycky přišel Franta Hrdlička a říkal, Grigi, je tady nějaká nábytka na tebe, tak se snaž, makej tady tohle, ale nikdy mi neřekl konkrétně úplně kam, nebo je takový, jo.
6: No. Vy jste, už jsme u Teplic, ale vy jste se tam vlastně dostal, jak jsme říkali, z Bčka Sparty. Kam jste se dostal po té sezóně, kdy jste končili oba s Pavlem? To je poslední moment, který bych jenom zmínil, protože to byl ten v uvozovkách slavný dojezd té sezóny 2007-2008, kdy vy jste prohráli s Brnem po vyloučení Tomáše Řepky 0-2, pak s Ostravou a pak se teda jelo do Liberce. Tam byl moment, že vy jste chytal naposledy proti Ostravě a pohárové finále už to už jste nějak byl, řekněme, mimo tým. Nebo...
8: Ne, já si to taky pamatuju, jsme měli náskok 4 body, kolo předtím jsme remizovali na Bohemce a Slavia snad prohrála doma s Hříškou nebo s někým takovým, tak říkáme, už to jde, máme 2 zápasy doma. Hned ten první zápas s Brnem.
6: To bylo Bobby Brno, no, Petra Uličného.
8: 30. vteřině, hele, jak jsme to... A furt jsme, myslím, že jsme to mohli úplně v klidu uhrát, ale zvládli jsme i ten druhý zápas domácí. No. A potom do Liberce, vím, že jsem měl nějak problémy potom jakoby s prstem na ruce, že jsem říkal, držel to Pepa Chovanec, ale říkám, teda, že byli fakt, jsem prostě, no a v pohodě, v klidu, jde tam pošta, takže to je jedno. No. No a potom aj ten pohár dochytal Tomáš Pošlukan, jsme vyhráli ten pohár, ale vím, že to bylo takový, že fanoušci radši ligu, než tady tenhle pohár. No.
7: Bylo dusno. No.
6: Bylo dusno, to jsme se tady s Pavlem Horvátem, který taky k tomu má co říct, už mnohokrát bavili, nicméně jenom ta vaše... Vy jste ze Slezska, ale přece jestli máte blíž ke Spartě, anebo jste měl blíž třeba k nějakému jinému klubu, pokud to bereme teď třeba z těch pražských.
8: Z pražských, tak Sparta. Jo.
6: A Slávě vám vzala tehdy titul, takže tu úplně třeba jste nemusel nikdy.
8: Ne, tak šel jsem kluk z Vítkovic, já si to pamatuju, já jsem byl ve Vítkovicích a díval jsem se na tu Ligu mistrů, jak Lokven zdával toho gola, toho pamatuju, jak se postoupilo jakoby a... Já za 2 měsíce přišel do Sparty.
6: Jo, to byl Kincel, ne? Proti
7: no, Mára Kincel. S Láciem, no.
8: No, tak Mára Kincel, no. Tak já pak přišel za 2 měsíce do té Sparty a takhle koukal tam Pouborsky a tady tíhle. Takže já úplně vykulenej to a říkám, dobrý den, co tady budu dělat, já, no.
6: No ne, tak...
8: Ale ke Spartě blíž, samozřejmě, protože jsem tam byl 5 let.
6: Takže když se vyhrálo nad Slaví, tak jste to taky patřičně oslavil třeba. Nebo jste to cítil jako lepší. No, já vám připomenu, jedno vítězství nad Slaví, asi možná tušíte, kam směřuju.
14: V posledním utkání 5. kola Gambrinus ligy hraje Slavia Praha proti Teplicím. Na stadionu ve Vršovickém Edenu zápas sleduje Jan Suchan.
15: Fanouškům sešívaných bych doporučil, aby si sedli nebo se minimálně pořádně přidrželi, protože ta informace, kterou teď uslyší, je vůbec nepotěší. Sešívaní totiž prohrávají v 83. minutě s Teplicemi už 0-5. Ano, 0-5.
6: A pak to bylo 0-7 nakonec. Právě Mahmutovič dokonal ještě hat-trick. To byly asi pěkné momenty, ne?
8: Tenhle zápas si taky pamatuju, to nezapomerte nikdy, že když vyhráte na Slavě 7-0. Vím, že před tím zápasem byla taková strašná bouřka, že jsme si říkali, jo, ono se snad asi nebude hrát. Mm. Pak jsme přijeli do Edenu a krásný trávník, všechno v pohodě. No. Mm. Najednou vedete v poločase 2-0, pak Karel Kysel tam vydal rozhodčímu, který mu dal dvě žluté během minuty a byla červená. A Slávě furt do nás bušila, přišla Mahmutovič a ten začal utíkat a dal, nevím, metrik dával, ale něco takového. No.
6: Ale jako jak si připadá...
8: všechno úplně, to byl krásný zápas. No.
6: Tak víš, jako Pavle, že ten golman tam pak stojí a ty se spoluhráči vepředu se bavíš a on nemá co dělat.
7: No, tak tohle to jsou výjimeční samozřejmě zápasy. Já si myslím, že zažiješ i opačný a já si uvědomu, když jsem hrál za Slávě, jak jsme jeli do Ostravy a vůbec tomu nic nenasvědčoval, dostali jsme tam 5 jako, a jeli jsme zpátky. A vlastně vůbec jsem si neuvědomoval, proč to bylo. Normálně jsme dostali můra a jedeš zpátky. No. Prostě tohle to potká, myslím si, většinu hráčů za kariéru, ať už z toho momentu, že někomu dáš 5-7 gólů, anebo ně to někde schytáš. No. Někdy se na to můžeš připravit, ale většinou je to nečekaný i to, že vyhraješ. Jako. Hmm.
6: No, byly to tedy vlastně tyhle zápisy, připomeneme si třeba pak ještě nějaké jiné, nicméně jak jste vnímal pozici Teplic v té lize, protože my jsme si připomínali i na té teplické živé desíce s Janem Reskem, že on tehdy tam začínal vlastně v roce 2002, kdy Teplice měli za sebou to druhé místo, účast třeba v kvalifikaci o Ligu mistrů, a pak, když jste tam byl vy, Tomáši, tak ten úspěch přišel na začátku, pohár 2009 a možná postupně třeba šly ty výsledky dolů, i když jste tam pod Danem Šmejkalem měli ještě jednou to 5. místo. My jsme tady na to taky vzpomínali, byl tady zhruba před 2 měsíci. Jak jste vnímal tu pozici klubu třeba i ze svého pohledu?
8: Já tam přišel z velkou klubu jakoby ze Sparty a přišel jsem do Teplic a každý mi říkal, že to je rodinný klub. A ono se to potvrdilo. Fakt, že to byl rodinný klub, že tam byla taková pohoda, chodili jsme vždycky na večeře společně po zápase, přítelkyně, manželky, všechno se tam mohlo vzít, děti. Mm. Ten začátek, jak jsem přišel, tak opravdu se dařilo, jakože do čeho jsme kopli, to tam spadlo. A Teplice se patří do takového, si myslím, průměru, jakoby do prostě tabulky asi. No.
7: A nikdy tě napadlo se přestěhovat do Teplic? Nebo měl jsi dlouhodobý smlouvu, nebo si to prodlužoval jako po roce?
8: Ne, tak ze začátku, jak jsem přišel, samozřejmě smlouva asi na 3 roky. Mm-hmm. Postupem věku už to bylo jenom fakt po roce, no. Takže to vždycky bylo rok, já říkám, na ten rok se tam nebudu stěhovat a nikdy mě to nějak úplně nelákalo. V té době, když to řeknu, tak v těch Teplicích, to je lezenské město a tam jezdilo hodně Arabáčů. Hmm. Takže jako to mě úplně nalákalo, protože to tam vidíte, když jdete na kávu, že tam paní přes ten šátek si tam dává něco, tak to úplně
6: mě nalákalo. Kultura, jasně, no, v Teplicích jsme byli minulý týden vlastně a to lezenské město tam neustále jako na vás trošku sála takovou zajímavou atmosféru. Mě to teda osobně uklidňovalo, ale kdybych tam žil třeba nějakou delší dobu, tak by to bylo jiné. Nicméně, co se týče trenérů...
7: My jsme byli v jiném parku, Honzo.
6: My jsme byli v lázeňském parku. Když dáme před sebe ta jména trenérů, kteří vás vedli. Vy jste mluvil o Jiřím Plíškovi, který tam byl do roku 2011. Pak Petr Rada, Zdeněk Šťastný. Petr Rada se vrátil v roce 2015 na chvilku. David Vavruška na sezonu 2015-16, kterou jste končili nakonec 3 body nad sestupem. Právě s Danielem Šmejkalem jsme mluvili o tom, že se Teplice dostali na to zatím nejlepší umístění a největší bodový zisk doposavat. A pak tam byl Stanislav Hejkal, Radim Kučera, Jiří Jarošík a aktuálně tedy nejdéle trénující kouč, co se týče soutěžních zápasů, Zdenko Frtěla. Nějaké to jméno, které třeba pro vás osobně znamenalo hodně?
8: Tak měl jsem rád pana Radu, protože ten byl správný.
7: To všichni.
8: Ten se byl za hráče, prostě, když někdo křičel na tribuně, jako to vystřídejo, ten hraje hrozně, tak on zase dokázal, on s těma nohama nemohl tolik běhat nebo něco, ale po těch hlavičkách nahoru tam skákal jako mladý kluk, jako, takže se fakt jako bylo jako za ty hráče. A samozřejmě taky rád vzpomínám na tu sezonu, když tam byl trenér Šťastný a trenér Hejkal, že nám to jako šlapalo, no, tak tady tihle dva bych vybral. Jakoby.
7: Já si pamatuju trošku specifický teplický publikum, protože i jeden z nejklidnějších lidí, který znám, je Karel Rada. A musím říct, že i Karel Rada viděl jsem po našem vstřeleném gólu, když jsme hráli v Teplicích, že běžel k hlavní tribuně a na někoho tam něco křičel, protože prostě tam to bylo hodně slyšet z té tribuny. Většinou negativní a těžko se tam těm fanouškům dalo zavděčit. Myslím si, že teďka s odstupem času možná mi dají za pravdu, že to trošku přeháněli. No.
6: Ta sezona, o které jsem mluvil, to byla sezona 2016-17, kdy Teplice udělali 48 bodů za 30 kol a od té doby vlastně se tomu ani nedokázali přiblížit, a to mluvíme, že se hraje nadstavba v té aktuální sezóně, která teď končí baráží Teplice na 42 bodech a to mají za sebou třeba i tu úspěšnou poslední štaci v rámci i té skupiny o záchranu. Vy jste tehdy, kdybyste porazili Duklu, se dostali do Evropy. Pamatujete si na to, to je 10 let vlastně zpátky, 9 let, možná už moc ne. Každopádně, co stojí podle Tomáše Grigara za tím, že to třeba nějakým způsobem už nešlo napodobit v těch posledních letech, získat třeba skladby kádru, nebo jako myslíte finance třeba? Že...
8: Já si myslím, že ty finance hrajou velkou roli, že teď jako do toho fotbalu se sypou ty peníze a teď už je více klubů, který jsou jako finančně na tom dobře, že si dokážou dovolit ty hráče, mají lepší to zázemí, všechno kolem a takové ty menší kluby zatím budou furt byty, no, že když nemáš ty peníze, podle mě nahoře nebudeš hrát.
7: No, je to tak, samozřejmě bylo by potřeba si do toho kádru v Teplicích trošku investovat. My tak jsme tam byli před tou chvilkou, tak vlastně jako většina těch teplických hráčů tam vlastně zůstane, protože o ně úplně není zájem, což znamená to, že to mužstvo prostě, jak tady padlo, v tuhle chvíli je průměrný a vlastně se trošku jako obávám, že moc jako slabších týmů jako příští sezonu v lize třeba nebude. No.
6: Co se týče vlastně ještě hráčů, které bych chtěl zmínit, tak otevřel jsem si zase tady chytrou knihu statistik. Nejvíce žlutých karet, Tomáš, možná už zase tuší, kam směřuji. Jaroslav Šilhavý 118, Marek Matějovský 110, Admir Lievakovič 106, pak je tam teda Pavel Horváth 97 na čtvrtém místě.
7: No,
6: za těch 100 let,
7: Pavle. Stovka, no.
6: Gratulujeme, máš hodně zápasů odehráno. Ale Admir Lievakovič 2007 až 2021, váš tak s ním, nebo to je taková duše Teplic, byť to není Čech. Nevím, jestli už nemá třeba české občanství, jak tady dlouho žije.
8: To asi nemá, ale jako pro ty Teplice byl strašně důležitý a on byl takové fakt opravdu to srdce. Ten, který prostě zel za stavu, jestli se vedli 4-0 nebo prohrávali 4-0, tak prostě toho frajera jako v tom prostředku vždycky pokopal. Mu to bylo jedno prostě. On do toho šel.
7: Nebo vynadal.
8: Nebo vynadal, no, samozřejmě. Ale někdy dostal i tu žlutou jakoby neprávě, že ti rozhodčí už na něho byli jakoby trošku přísnější, aby si ho hned na začátku jakoby chytli, aby do toho nechodil úplně. Tak
7: trošku podobný typ Jirka Sabou, ty jsi to tam nezažil.
8: Nezažil.
7: No, ale... Jirka Sabou byl hodně podobný typ takovýhle hráče, který si uměl zjednat respekt, ať už verbálně nebo fyzicky, ale ty hráče tam potřebuješ, to je jasný. Já teďka jsem byl nedávno na mosteckém Bčku se podívat v Modlanech a Leva ještě nastupuje tady v té soutěži za Modlany, nastoupil na posledních 30 minut a byl nadstandardní, bych řekl.
8: Dostal žlutou?
7: Já si myslím, že prohrávali už vysoko, takže už ne.
6: A myslíte, že tihle hráči se to třeba mají jako vůbec odnaučovat? Protože, jenom abych to uvedl na pravou míru, v Anglii působí teď Jefferson Lerma, vlastně vyhrál teď konferenční ligu včera, hrál dříve ve Španělsku a měl bilanci ve Španělsku, pak v Anglii ty první sezony třeba 12 plus žlutých karet za sezonu. Víme, že tam se hraje 38 koli v Anglii, ale pak to najednou utl a teď jako má průměr opravdu jako v jednotkách za sezonu. Asi mu možná někdo třeba řekl, hele, není to úplně ideální.
7: My jsme se teďka chvilku před tím vysíláním bavili, že trošku jako mizej ty emoce v tom fotbale nebo v tom sportu obecně, že ty hráči jsou většinou třeba introverti, tím, že ty party už jsou takový trošku rozbitý těma moderníma věcma, jako jsou telefony a už to není tak složený, ta šatna, že vlastně v tom zápase slyšíš spoustu křiků, jo, ale není to už tak jako aktivní, jako to bývalo, když my jsme byli mladší, ty starý hráči vlastně mluvili úplně všichni, jako já si neuvědomuji vlastně nikoho, kdo by na hřišti nemluvil, teďka už je to fakt sporadický, že spousta kluků fakt jako nemluví.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Emoce k fotbalu patří a poslední roky patří k fotbalu v Česku taky nadstavba. Máte jí rád, Tomáši? Na stadionech teď byla různá ta vyjádření, nechceme nadstavbu.
8: Nechceme nadstavbu, no, ale zase podívejte se na to, jako Ostrava by třeba spadla, kdyby nebyla nadstavba.
6: No, takže to
8: díky tomu se jakoby asi zachrání, protože vyhráli má 3-0, že? V některých fázích je to asi jakoby zajímavý. No. Někdy je to jako tak asi zbytečné, jako když hraje šestý tým, který už nemá šanci na nic jakoby v té skupině. A
6: Ale začínalo to, že se hrálo v té prostřední skupině o Evropu a ostatně oni hráli taky Teplice, jenom to bohužel ty naděje na Evropu rychle zhasly.
16: Ve skupině o Evropskou ligu nastoupili Teplice proti Mladé Boleslavi a toto utkání pro nás sledoval na stadionu Na Stínadlech reportér David Kalvas.
17: Tady už je konec, domácí fotbalisté si co si vysvětlují se svými fanoušky, protože prohráli s Mladou Boleslaví Teplice vysoko 0-8. Teplice hráli od 40. minuty bez vyloučeného Skejbala a ve druhém poločase jim přidal další dva góly jejich odchovanec Takáč. Takže Teplice Mladá Boleslav 0-8.
6: No,
7: jak se říká, nešťastnou ranou z dálky.
6: Ne, poločas 0-6 to bylo.
18: Já si to pamatuju.
7: Jsi chytal, jo?
18: No, jasně, ale v útoku Komičenko Mešanovič. A tam, když si to pustíte, tak si myslím, že jsem neudělal žádnou chybu zrovna v tom zápase, ale oni prostě to svoji kvalitou jako dávali krásné goly, ale my jsme vedli, nebo opravdu takhle, nevedli jsme, protože jsme prohráli 8-0, ale my jsme dostali gola. A teď najednou, jak jsme věděli, že to je, jak to byla první rok na stavbě, že tady tohle, a že to jdeme teď zvrátit, tak najednou boom, druhý gol 0-2 a všichni se zblázně, teď byl roh a my jsme byli všichni ve vápně a nikdo nebyl vzadu. A Komičenko a Mešanovi zběželi normálně 70 metrů sami dva, že? Takže přede mnou to nahrál do prázdny a byl šilený zápas. No.
7: Tak kdo tam byl trenér v tu dobu?
18: To myslím, že
6: Stanislav Hejkal tam byl.
18: Stanislav Hejkal a pak dostal nějaký opas, ten pasový opar z toho.
7: Tak. To
6: takhle, a kdo přestává řvát první v takovém zápase, golman nebo trenér?
18: Tak trenér podle mě už má hlavu v dlaních, to je, že už neví,
7: schovat,
18: co má dělat.
7: To se jdeš schovat do té budky a nechceš být vidět.
18: Pak ještě on zašibal, dostal tu červenou, že tak to už bylo takové úplně, že se, on se vysvobodil z toho zápasu, dá se říct. A
7: to je jako dostal Martin Hašek kdysi červenou na Barceloně do Spartu.
6: A dostali Bůra.
7: No. Taky dostal druhou půl, hraješ na Barceloně v deseti.
6: Když bys tam normálně potřeboval třeba 15 hráčů. No, každopádně, když jsme tady mluvili i o aktuálních věcech, tak hraje se baráž. Ona se hraje teď vlastně po šesté z těch sedmi možných edic, ale tu jednu zrušil covid. A vy jste ji taky absolvoval za Teplice proti Vlašimi, ale vlastně bylo to podobné jako Baník teď proti Táborsku, první zápas 3-0 a pak lid? Nebo ne?
18: Bylo to tak. Bylo
6: to úplně stejný, že to je hotové.
18: Že to bylo první poločas, byl takový nervózní, Vlašim jako celkem zajímavé to věci, ale my jsme potom v tom druhém, nebo na konci prvního poločasu jsme dali gola, pak jsme přidali další dva, bylo 3-0, tak už to bylo také klidnější. No. Samozřejmě ještě ten odvrtný zápas, to Vlašim to zkusila, jako dřeli makali, ale
7: no, teď vlastně
18: si to pohlídali.
7: Můžeme to využít, jako jaký je ten pocit před tou baráží, vlastně ty tam můžeš jenom ztratit. Jako.
18: No, samozřejmě, chcete si uhájit tu ligovou příšlusnost, ale věřili jsme, že jako prostě, že tam je velký rozdíl mezi ligou a druhou ligou, co se jenom potvrzuje. No.
6: Ale
18: tuhle sezonu jsem si říkal, že by někdo z druhé ligy mohl to potrápit, ale po těch dvou zápasech to vypadá, že je hotovo.
6: Tak když jste viděli, třeba osobně jste chytal za Ústí tu druhou ligu proti Artisu, proti Táborsku, předpokládám, že ano. Když jste viděli tu výkonnost třeba a pak jste to porovnal s nedávnou zkušeností z první ligy, přesto je tam jako takovýhle rozdíl, že prostě ani třeba jedno to vítěz, oni je 22 barážových zápasů, opravdu zápasů těch 90 minut, jedno jediné vítězství loni Chrudimi nad Pardubicemi, jako jinak vůbec.
18: Tak bylo tam ještě ta Dukla, že měla trošku problémy s tou Lišní, ne? No, že tam to šlo na penalty, ale
7: penalty, ne?
6: S Žižkovem loni.
7: No.
18: Ještě to vezmu, my v té druhé lize jsme prohráli jenom fakt ze Zbrojovkou dvakrát, jinak jako Táborsko doma jsme smetli 4-0, nevím, Opavu 2-1, co tam byl, kdo tam
6: hraje? No to Táborsko, to
18: v tom, a na Artisu jsme vyhrali 3-1, takže jako tam je to tak vyrovnaný, že ale jako na tu ligu si myslím, že to ještě není, jakoby v té, jako postupit z druhé, třetího místa přes tu baráž, to je hodně složitý.
7: To je těžký, no. Já jenom ještě teda, už se trošku blížíme ke konci, jo, takže 43 let.
18: Ano.
7: Konec Ústí, teďka teda oznámenej.
18: Ano.
7: Nějaký důvod jako zdravotní, nebo...
18: Je tam sportovní ředitel nový, pan Dobijáš, a ten mi celou dobu říkal, že dostal prostě na starosti takový projekt, že do 2-3 let chce postoupit do ligy. A že tam chce mít golmana, který už prostě ty 2-3 roky tam bude chytat a bude potom hotový na první ligu. Mm-hmm. Tohle bylo takový
7: důvod. Proč?
6: Ale končíte i s Janem Čtvrtečkou, dva golmani.
18: Ano.
6: Takže mají úplně nového někdo?
18: Nechali si tam třetího golmana Davida Němce, který si myslím, že tam asi chytat nebude tu druhou ligu, takže tam budou muset přivést minimálně dva golmany. No. Minimálně. No. Ale tak, jak bylo někde v těch novinách, tak má na seznamu 10 golmanů, 15 založníků a 20 útočníků.
7: Takže
18: no,
7: celý
18: tak
7: mužstvo. No a ty jsi i trénoval teda? Ty jsi byl i trenér golmanů v podstatě.
18: Jo, jak tam byla ta třetí liga a takový ten menší rozpočet, takže mě tam dělal jako, že budu chytat v Ústí a ještě trénovat jakoby Ačko v Ústí jako golmany plus dorosty. No. Takže jsem tam dva roky
8: trénoval. No.
6: Trénoval, jo? Jako to minulý čas je správně.
8: Ano.
6: Nebudete trénovat dál.
8: V Ústí je uzavřená kapitola, protože pan Dobijáš mi tam nechce.
6: Dobře, rozumíme tomu. A
7: to trošku já teda se, no, jestli můžu se k tomu vyjádřit, to je můj pořád, tak to je takový jako trošku smutný pro mě, no. Jako, když tam máš kluka, který si myslím, že tam něco odved, já samozřejmě nevím, jestli jsi úplně hodnej, ale tak logicky, když ho znám a znám i ty kluky některý kolem, tak někdy jsem na Grigio neslyšel úplně nic špatného, takže škoda takovýhle člověka pouštět a hledat nový, no. To takový smutnej konec, někdy to tak prostě je, že jako o tom rozhodne člověk, který třeba úplně, nechci říct, že nemá tu kompetenci, protože ji asi má, ale není v tom tak zabředlý v tom fotbale. No.
6: No, paradoxně tedy, jak jsme zmiňovali poslední zápas 6. května a zase proti Opavě, odkud pocházíte při vítězství 2-1, takže no. V tu chvíli jste ale netušil, že končíte, vy jste se zranil, ne tam?
8: V tu chvíli už jsem to věděl.
6: Takže jste o poločase střídal schválně.
8: Týden, nebo před tím zápasem, ne, to nebylo vůbec schválně. Jakoby. Před tím zápasem si mě zavolal zase pan Dobijáš a řekl mi, že končím. A říkám, a kdo to rozhodl? No? Říkal, no, že vedení klubu. No, a tak vedení klubu tam jenom Přema, Kubaň, trenér a pan Dobijáš. No. Já věděl, že trenér a pan Kubaň, že mě chce, no. Takže to říkal, že to je vedení klubu a přitom to bylo jeho rozhodnutí. Ale už jsem to věděl, tak už se Sváčou jsem řešil, ale tak už tam necháme chytat jako kluky, už byli, já nevím, poslední 4 kola dokonce. A Sváča říkal, ne, chceme udělat co nejlepší výsledek a jsme na tom 4. místě aspoň, nebo něco, říkám, OK, tak tam jdu do té brány. Šel jsem s Opavou. Dobrý zápas, myslím, že jsem chytal v pohodě, ale prdlo mi v lítku a v čase jsem musel jít dolů. No. To nebylo nějak na schvál nebo něco.
6: Ne, to
8: ale v té době,
6: napadlo, ale
8: když to řeknu takhle blbě, tak tomu Dobijášovi se to strašně hodilo. Že mě vyhodil, že já jsem se zranil a že budu chytat.
7: Už jsi starý, že už jsi zraněný. No.
6: Ale vy jste říkal loni, nebo letos v dubnu pro iDNES.cz, zdraví zatím drží a dokud to půjde, budu chytat, jestli to bude druhá, třetí liga nebo divize, tak to takhle platí?
8: Platí to samozřejmě.
6: Takže kde?
7: Takže nabídky už tam jsou.
8: Nějaké oťukování už tam je, ale zatím není nic konkrétního.
7: A je to
8: tak
7: dobře,
8: smysl.
7: Tak ne, jako konkrétně ne to, ale je to druhá liga nebo třetí liga?
8: Je tam něco s druhou ligou, jakože trénovat, dejme tomu, a nějaké ty nižší soutěže, chytání. A ty ale co, jak se dopadne, tak
7: jasně.
8: Uvidíme.
7: A ty se cítíš normálně jako 100%?
8: Já se cítím
7: fit?
8: Dobře, samozřejmě. Když si nedám večer pivo, tak jsem ráno dobrý.
7: A nebo když se najíš těch 7.
8: No, samozřejmě. No,
6: ale sportovní dlouhověkost, to je obdivuhodná věc. Samozřejmě jsme mohli probrat ještě další věci, jako se týče třeba toho, jak se golman vyvíjí s tou dobou, ale v Ústí páteční zápasy, takže víkendy s rodinou to vám vyhovovalo, teď hledáte angažmá teda v pátek večer zápasy, jo, s tou dobou, ale v Ústí páteční zápasy, takže víkendy s rodinou to vám vyhovovalo, teď hledáte angažmá teda v pátek večer zápasy, jo.
8: Na tohle jako Slaťa Habanec tam dotáhle, dejme tomu

0: Zpátku fotbalu, tam bude utkání osobností, už jste v rámci McDonald's Cupu taky chytal některý ten zápas.
1: No pojedu tam ale za rodičema.
0: Jasně, dobře. No. No. Tak se potkáme třeba při nějaké jiné příležitosti, protože by stálo za to zase někdy pohovořit, jak to vypadá, a držíme palce teda, ať ještě tu kariéru nekončíte, když máte zdraví a když prostě se cítíte, že to je OK.
1: No, já vám děkuju. No.
0: A moc děkujeme, že jste přišel. Pavel Horváth zase mohl zazpomínat, my s vámi rádi taky na některé ty momenty, a věříme, že Tomáš Grygar ještě třeba bude plnit dlouho média.
2: Já teda v rychlosti jenom řeknu, že Tomáš říká, už když jsem mu volal, říká, ale proč jsi vybral mě, já jako moc mluvnej nejsem. Myslím si, že z toho vyvrátil úplně jako bezpečně, buď v pohodě, seš mluvka.
1: Jo, děkuju, já jsem spocený jako při zápase.
0: Moc vám gratulujeme i k té úspěšné kariéře, která ještě nekončí. Hostem desítky Pavla Horvátha byl Tomáš Grygar.
3: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3-gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
5: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, být nějaký euforii.
4: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
6: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool 3-0 to otočil ve druhý poločas na 3-3.
4: Jestli si Slovácko náskok pohlídá, nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport ji nabídne v přímém přenosu.
7: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Protesty dnes blokují Brennerský průsmyk. Rakouské úřady varují před dopravním chaosem. Na bezpečnost návštěvníků fotbalového utkání mezi Táborskem a Ostravským Baníkem v Táboře dohlédnou policisté. Fotbalisty Táborska čeká odveta baráže o šance ligu proti Ostravskému Baníku, dohání tříbarankové manko. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Mnichova Hradiště směrem na Turnov a bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většině dne v obou směrech zavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
10: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Až tisícovka fanoušků Ostravského Baníku může dnes dorazit do Tábora. Na stadionu v Kvapilově ulici nastoupí ostravští fotbalisté v odvetě proti FC Táborsko. Na bezpečnost návštěvníků i místních obyvatel na místě dohlídnou policisté, dodává jich mluvčí Lenka Krauzová.
11: Předpokládáme, že fanoušci přijedou vlakem a budou se samozřejmě přemisťovat z vlakového nádraží na fotbalový stadion, a to samozřejmě hromadně, takže je možné, že chvílemi omezí provoz, až se budou pohybovat v ulicích a například přecházet silnici.
9: V areálu Bohnické psychiatrické nemocnice dnes začíná další ročník festivalu Meziploty. Nabídne desítky koncertů v čele s kapelami Lucie a Divokej Bill, ale také řadu představení v divadle Za plotem.
12: Důležitou částí programu budou jako každý rok také diskuze o duševním zdraví. Lidé můžou navštívit například panel o drogové závislosti a k dispozici jim budou také takzvaní peer konzultanti.
13: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně

0: jsou třeba v nějakém akutním stavu. No. To já považuji taky za obrovskou věc.
1: Říká ředitel festivalu Robert Kozler. Akce se už po třetí koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla. Josef Kaňka, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté druholigové Táborska budou od 13 hodin hostit Baník Ostrava v odvetě baráže o šance ligu. Prvoligoví Slezané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník poslední tři zápasy vyhrál a to podle záložníka Ondřeje Kryčfalušiho obrátilo i atmosféru v klubu.
3: Tak otočilo se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád, já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
2: Zápas od 13 hodin odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímo z Curychu živé vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D10 u Mnichova Hradiště a taky na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte dlouhé kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 asfaltují silničáři a zavřeli jeden jízdní pruh. Zdržíte se asi 20 minut. Poslední volný sjezd je na 53. kilometru. Cestou do Liberce pak kolona i na 35. před Hodkovicemi nad Mohelkou. Tam je to kratší asi na 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy teď je velký pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 9,5 jsou kusy pneumatiky a plastů v obou jízdních pruzích. Na dálnici D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna. Kolona popojíždí před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru od sjezdu na Velké Popovice. Na těch 8 kilometrů pojedete 15 až 20 minut. Silnice 3 z Prahy do Tábora se ucpává před Benešovem. Kolona od Mrače až k odbočce na Konopiště je asi na 20 minut. Teď navíc na posledním kruhovém objezdu v Benešově i nehoda, takže to zdržení se může ještě zvětšit. A v Hradci Králové čekáme dnes i zítra silný provoz v okolí letiště. Začíná aviatická pouť. Kolony už se tvoří v ulici Jana Černého. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
7: Krásné sobotní dopoledne, je 11 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a začneme už takovou, řekněme, lehce olympijskou novinkou, protože centrem ledových sportů na zimní olympiádě v roce 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice, kde jsou problémy. Uvedli to na včerejším jednání. Nově zvolený starosta Nice Eric Ciotti odmítá dlouhodobé vystěhování prvoligového fotbalového klubu. Na jejich stadionu Allianz Riviera se měly hrát obě hokejové soutěže ve dvou současně vybudovaných halách.
8: Radiožurnál Sport
4: a Markéta Salajs-Vozilová.
7: Ale teď pojďme od olympiády a přesuneme se opět na malou chvíli do Ostravy, protože zde pokračuje samozřejmě elitní turnaj v beach volejbalu. No a na novinky se zeptáme reportéra Lukáše Kalety. Lukáši, vítej.
9: Hezký den.
7: Tak v akci byl jeden český ženský pár, tak můžeš nám v rychlosti říct, jak dopadl?
9: Dopadl porážkou, tedy končí na turnaji. Bylo to duo Kylie Neuschafferová a Martina Meixnerová. Tyhle Češky, které to dotáhly ze všech domácích ženských párů nejdál, tedy skončily v osmi finále, když podlehly vicemistryním světa ze Spojených států amerických Cruzové a Brejšerové. 0-2 na sety, v první sadě prohráli 12-21. V té druhé to bylo trošku vyrovnanější, ale i tak Češky podlehly Američankám 17-21, takže tím pádem už nemá Česko Česko v turnaji. Žádný český ženský pár, maximem bylo osmifinále zmíněné dvojice Newshaferová a Meixnerová. No a také pojďme ještě v rychlosti zmínit mužskou část soutěže, kde také už probíhá playoff. Javornok a Šépkati, jak jste slyšeli z našeho vysílání na Radiožurnálu Sport, vypadli po porážce 1-2 s Poláky Lošiakem a Brillem v předkole playoff, ale odpoledne zhruba kolem 2 hodiny uvidíme ještě poslední české zástupce v turnaji. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vyzvou Tadeáše Trousila s Davidem Schweinerem, bude to české osmifinále, takže je jasné, že podvečer se dočkáme jednoho českého týmu ve čtvrtfinále, protože zkrátka někdo z nich postoupit musí.
7: Říká Lukáš Kaleta. Ještě mohl bys prosím připomenout, proč vlastně nehraje spolu Ondřej Perušič a David Schweiner v minulosti mistři světa?
9: No, protože oba dva už ukončili vlastně tu svou spolupráci vzhledem k tomu, že Ondřej Perušič je v tuto chvíli pouze amatérským beach volejbalistou. On ukončil profesionální kariéru. David Schweiner ten pokračuje dále a je vlastně českou beach volejbalovou jedničkou s Tadeášem Trousilem. To je ten český pár číslo jedna, takže podle papírových předpokladů by měli Trousil se Schweinerem zvítězit, ale Ondřej Perušič, přestože už netrénuje tak často, sám říká 3x-4x týdně místo těch dvoufázových tréninků, jak byl zvyklý, tak je i tak ve skvělé formě, jak dnes ukázal na turnaji a nejen dnes, ale samozřejmě hlavně v těch minulých dnech, když hrál, dnes ještě čeká na svou šanci. No a Jiří Sedlák, to je taky velmi kvalitní hráč. A proč vlastně Ondřej Perušič hraje na tomhle turnaji? No, přestože je už amatér, už jako není reprezentant, tak Češi potřebovali utvořit 3 dvojičky. A v reprezentačním úseku je po konci aktivní kariéry Perušiče pouze 5 mužů. Takže oslovila asociace nebo svaz oslovil Ondřej Perušiče v čele s reprezentačním úsekem a poprosil ho, aby se Ostravy zúčastnil a on, protože má tenhle turnaj nejvyšší světové úrovně, který se hraje v Dolních Vítkovicích v srdci, tak vyhověl. No a podívejte se, jak daleko to Perušič dotáhl. No a dnes se tedy se utká proti Davidovi Schweinerovi na té mezinárodní scéně vůbec poprvé, takže to bude opravdu zajímavé sledovat jejich souboj.
7: A my se na to těšíme. Tento zápas začíná ve 2 hodiny odpoledne a bude u toho Lukáš Kaleta. Zatím děkujeme.
9: Naslyšenou.

0: Divoký byl a batalion ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 12 minut. A my si teď, respektive se teď opět vydáme na jiné místo než do Pražských Vinohrad, protože se vydáme do Litoměřic, kde aktuálně probíhá republikový šampionát kordistů a velmi zajímavé povídání má připravené náš reportér Martin Charva. Takže Martine, dávám ti slovo.
1: Hezké dopoledne z hokejového stadionu v Litoměřicích, kde ale led už není a tam, kde by normálně byla ledová plocha, tak jsou plánče kordistů a kordisti mají za sebou na mistrovství republiky tu úvodní, řekněme, rozřazovací část, základní část a po ní je na druhém místě aktuálně jeden z nejlepších kordistů světa, tedy Jakub Jurka, teď stojící vedle mě. Hezký den, Jakube.
2: Taky hezký den a divákům.
1: Jak je pro vás náročné vlastně mistrovství republiky? Jak těžké to je? Protože když jsem tady seděl na tribuně, tak spousta lidí začala kalkulovat, ježiš, ten skončil tolikátý v základní skupině, půjde na toho v takové části turnaje.
2: Ono jako je to, dalo by se říct, že by to byla do jisté míry malicherná záležitost pro ty reprezentanty, ale je to naprosto zásadní, jelikož máme konec sezóny a čeká nás mistrovství Evropy a mistrovství světa a tady tenhle závod krásně ukáže v té jako české nejvyšší úrovni, kdo jako má na to, ne že bychom nebyli kvalifikovaní, ale zároveň nám to tak trošku poukáže, jak jsme na tom s tou přípravou. Nicméně já se cítím jako dobře i po posledním světovém poháru, takže ono dneska spíš se ukáže, kde je mistr republiky a tak se nějak pro někoho se završí i sezóna.
1: Jak podstatné pro vás je stát se mistrem republiky, protože vy jste vyhrál 4 šampionáty za sebou, ale loni zvítězil Martin Rubeš.
2: Je to náročný. Nemůžu říct, že to nemá úroveň, protože opravdu dnes, když tady stojím jako 9. muž světového poháru jako a zároveň se mi daří pravidelně dělat ty světové výsledky, tak i přesto je tady plno lidí, co mě může porazit, i hlavně z řad reprezentantů, kteří se mnou jezdí celý rok ten seriál. A je to prestiž to vyhrát, protože každý rok není vlastně, teďka se to zase vystřídalo a když to člověk drží nějakou delší dobu, je to o to větší, je to zajímavější vidět zase toho favorita, že třeba prohraje, vyhraje, jako různě se s tím šachuje a lidi opravdu to berou na té nejvyšší úrovni.
1: Jakub Jurka ve vysílání radiožurnálu Sport, jsme na mistrovství republiky kordistů, vedle nás už začaly vyřazovací boje a vás to čeká za chvíli, jste klidný i takhle před zápasem, za vodem, před tím, kdy můžete teoreticky vypadnout?
2: Jsem klidnej a zároveň ne, protože tam, jak, přesně jak bylo zmíněno, můžu vypadnout vlastně hned v úvodu závodu, což předpokládám, já si dovolím se vší skromnosti říct, že se to nestane, protože ta úroveň tady opravdu je a na mé straně je ten klid, hlavně z toho důvodu, že ty úvodní zápasy jsou jednoduchý, že většinou dostane člověk toho amatéra, pokud se někomu nepovede ta úvodní část závodu v těch kolech a pak až teprve, dejme tomu top 16, top 8, jak se ta soutěž posouvá do finále, tak tam začínají ty zápasy těch reprezentantů a tam už je možnost jako opravdu vypadnout a musí se člověk soustředit.
1: Pro laika by asi bylo velkým překvapením to, že se sem přihlásilo 82 kordistů. Je to běžné taková velká účast, protože kdybych si vzal ostatní sporty na, řekněme, podobné úrovni, a tím nechci šerm žádným způsobem snižovat, ale je jasné, že to není fotbal, hokej, ani třeba atletika, co se týče sportu jednotlivců, tak je 82 kordistů na mistrovství republiky raritním číslem?
2: Není to vůbec raritní. Já bych náhodou řekl, že je naprosto příhodný, že se tady sešlo 82 lidí, kteří se museli kvalifikovat, takže ono by tady bylo daleko víc lidí, tady bylo jako pravidelně se na českých turnajích setká, když je to samozřejmě ve středočeském kraji, nejlépe v Praze, tak je tam přes 150 závodníků českého poháru, kteří to takhle si to objedou to kolečko, kteří se tomu věnují víc a tady opravdu jsou ti vybraní, kteří jako dejme tomu polovina těch opravdu aktivních, kteří se museli kvalifikovat bodama, takže dneska by nás tady bylo rozhodně víc a řekl bych, že opravdu ta první polovina startovního pole jsou lidi, kteří byste i dokázali zase jako ucházet i o nějaký minimálně postupy na světovém poháru do nějaké té top 128, že jako máme kvalitní základnu.
1: Mluvil jste o tom, že teď už je vlastně po světovém poháru, ale pořád vás čekají důležité akce. Jaké akce to jsou, kdy vás čekají?
2: Konkrétně mistrovství Evropy, to nás čeká od 16. do 20. června. Hned potom zase nám to krásně vyšlo, že začíná olympiáda dětí a mládeže, takže jako v Lajkonoši tam někteří z nás právě budou za své kraje. A pak nás čeká 3týdenní příprava do mistrovství světa, který se odehrává v Hongkongu. A to je úplně na závěr sezóny v červenci. a tím nám končí dnešní tato sezóna a pak se přesuneme do té odpočinkové části, aktivní odpočinkové, kdy září a úvod října vlastně úplně šluz, bych to tak nazval, od šermu a můžeme konečně odhodit kordy a nasadit plavky.
1: Říká Jakub Jurka, hodně štěstí na těch velkých akcích, ale samozřejmě i na tomto mistrovství republiky, stejně jako všem dalším 63 borcům, kteří jsou v té vyřazovací fázi. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: V 11 hodin a 20 minut posloucháte radiožurnál Sport a tato půlhodinka je opravdu nabitá tradičními i možná méně tradičními sporty v našem vysílání. Teď se ale vrátíme k tomu, řekněme, stálejšímu, to je tedy atletika, protože v rakouském Gecisu se závodí v desetiboji na velmi významném mítingu a víc už nám prozradí reportér Jakub Marek. Kubo, vítej.
1: Krásné dopoledne.
0: Někdy jsem se dočetla, že rakouský desetiboj v Gecisu je označovaný za takový Wimbledon více bojů, tak je to tak?
1: Upřímně na Wimbledonu, respektive ve Wimbledonu jsem nikdy nebyl, ale podle toho, co slýchávám třeba od našich kolegů, tak rozhodně, protože je to nejprestižnější vícebojařský meeting na světě, tedy tady v rakouském Gecisu. Je to malé městečko poblíž švýcarských i lichtenštejnských hranic, ale ta historie, ta sahá už do 70. let minulého století. Aktuálně je tady 51. ročník, který v nepřetržité řadě se od roku 1976 koná právě tento meeting, ale nejen tím je výjimečný. On je výjimečný těmi výkony, kterých tady dosahovali a dosahují elitní světoví atleti. Připomeňme, teď ve středu to bylo 25 let, co tady jako první muž v historii Roman Šebrle překonal v desetiboji 9000 hranici v roce tedy 2001. Tady zvládl se dostat na 9026 bodů. Dodnes je tento výkon rekordem tohoto mítinku v Gecisu, i když loni se mu poměrně přiblížil Nor Sanders Skodheim, když se dostal přes 8900 bodů, ale přes 9000 bodů se tu dostal stále zatím jen Roman Šebrle. Těžko říct, jestli letos se tady někdo přes 9000 dostane, i když ta startovka desetiboje je opět výjimečná, nabitá. Je tady Leo Neugebauer, Němec, obrovitý Němec, přes 2 metry měří rodák ze Zhořelce poblíž českých hranic. Neugebauer, to je aktuální světový šampion, v Tokiu ovládl desetiboj výkonem přes 8800 bodů, ale jsou to i další dva bývalí mistři světa. Niklas Kaul, Němec, ten ovládl šampionát, respektive desetiboj na šampionátu v Dauha v roce 2019 a v roce 2023 v Budapešti vyhrál desetiboj Pierce Lepage, to je Kanaďan, který tady také bude startovat, ale nás samozřejmě nejvíc zajímá česká účast Tomase Järvinena, 20-letý český supertalent, juniorský mistr světa před 2 let z peruánské Limy právě v desetiboji. Tak on tady startoval už loni, ale měl problémy s tříslem, takže ve výšce ty čtvrté disciplíně desetiboje odstoupil a nakonec neabsolvoval ten desetiboj a on tedy zatím nemá vůbec žádný dospělý desetiboj, který by dokončil. To by tady rád změnil, ale podle těch aktuálních výsledků třeba z tréninku nebo z halové sezony, tak by tady Tomas Järvinen mohl útočit na velmi zajímavý výkon, třeba i ostrý limit pro evropský šampionát v Birminghamu, který je už velmi slušných, velmi kvalitních 8300 bodů.
0: A v jaké fázi je teď aktuálně víceboj v Gecisu a kdy můžeme třeba očekávat vlastně účast Čecha Tomase Järvinena?
1: Desetiboj, tedy mužská část, odstartuje v 11 hodin 45 minut klasickou stovkou a aktuálně teď proběhly cílovým prostorem sedmibojařky. Ty teď absolvují postupně 4 rozběhy na 100 metrů překážek. První disciplína ženského sedmiboje a zatím skvěle se ukázala na úvod sedmiboje Nizozemka Sophie Doktorová z 13,27 sekundy, nový osobní rekord. Výrazně vylepšený osobní rekord pro tuto Nizozemku, která je halovou světovou šampionkou, protože ona zhruba 2 měsíce zpátky ovládla 5. boj v hale v polské Toruni.
0: Říká náš reportér Jakub Marek, který je přímo v dějišti tradičního desetiboje v Gecisu a určitě se nám přihlásí s dalšími vstupy, třeba právě u běhu Tomase Järvinena, který by měl přibližně být ještě v kolik, doplň prosím.
1: V 11 hodin a 50 minut zhruba by měl odstartovat druhý rozběh stovky s Tomasem Järvinenem.
0: Tak děkujeme a zatím naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons a Next to Me ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 29 minut. Blíží se za malou chvíli také aktuální zprávy, ale ještě si můžeme se sumírovat, co se zatím stalo na beachvolejbalovém turnaji v Ostravě, protože Kylie Neuschafferová s Martinou Majksenovou podlehli v osmifinále turnaje Američankám Brešerové Kruzové 12-21 a 17-21 a obsadili dělené 9. místo. Odpoledne pak na sebe v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích narazí Tadeáš Trousil s Davidem Schweinerem a Ondřej Peruši s Jiřím Sedlákem, kteří se střetnou o čtvrtfinále. Javorono pak s Jakubem Šépkou před kole play-off podlehli v tiebreaku Polákům Brilovi s Bartošem Losjakem. Teď aktuální zprávy.
1: 15 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
2: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke dni dětí. Až do 6 do večera tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si například můžou vyzkoušet zvednout zlatou cihlu anebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat změřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech kolem 90 km za hodinu. Sport. Tenista Jakub Menšík je po postupu do osmifinále Roland Garros jediným českým tenistou ve dvouhře. Marie Bousková i Karolína Muchová vypadly ve třetím kole. V boji o čtvrtfinále čeká Menšíka zítra Rus Rubljov.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na dálnici u Mnichova Hradiště a nehoda na silnici 3 v Benešově. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov připomínáme kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 mají silničáři zúžení, hlásí náš zpravodaj.
5: Je to z důvodu frézování motorky. Provoz je svedený do levýho jízdního pruhu.
4: A zdržíte se teď asi 15 minut. Pozor, kvůli tomu omezení je zavřený sjezd i nájezd z Mnichova Hradiště. Směrem do Liberce ještě jedno omezení na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Tam je kolona o něco kratší do 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pojedete pomaleji před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice a je to asi na 15 minut. Ucpaná je i silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic, a to na průjezdu Benešovem. Do kolony se dojíždí zamračí a je to na 15 až 20 minut, než Benešovem projedete. Ještě silnice číslo 2 z Prahy do Kutné hory mezi Oleškou až dálnicemi na křižovatce nehoda. Srazila se dvě auta a na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
0: 11 hodin a 33 minut posloucháte radiožurnál Sport a my se teď budeme bavit o fotbalové lize mistrů, protože dnes v 18 hodin je v Maďarsku tedy finále mezi francouzským PSG a Arsenalem, tedy pařížským celkem a Arsenalem. No a právě proto jsme teď ve spojení s naším francouzským zpravodajem Martinem Baluchou. Martine, vítej ve vysílání.
7: Taky zdravím, hezké dopoledne z Paříže.
0: Tak začneme rovnou tedy z té stránky bezpečnosti, protože postup hráčů Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů měl v ulicích francouzské metropole docela hořkou dohru, tak jsou připraveni podle tebe teď lépe právě na finále tohoto celku ve Francii?
7: No to je velká otázka. Samozřejmě, že Francie dělá všechno pro to, aby se ty obrázky z postupu neopakovaly, třeba i z toho loňského roku. Ta bezpečnostní opatření jsou skutečně na maximální možné míře. Tady po Francii bude dohlížet na tu bezpečnost toho utkání nebo sledování toho zápasu 22 tisíc policistů a četníků. Jenom tady v Paříži a v okolí hlavního města to má být 8 tisíc policistů, četníků, taky zhruba 2,5 tisíce mobilizovaných hasičů taky bude v pohotovosti, takže to jsou ty přípravy, samozřejmě přípravy i napřímo na bulváru Champs-Élysées, kde se obvykle nejvíc slaví, takže už v podvečer se tam vlastně pomalu zavírá doprava, řidiči nebudou moc parkovat ani v těch okolních přilehlých ulicích, taky se tam postupně budou zavírat obchody, restaurace a samozřejmě i ty přilehlé stanice metra, protože všude tam se staví ty stanice metra, to je z jednoduchého důvodu, protože pak by se tam ty lidé, kteří přijdou slavit na bulvár Champs-Élysées, jednoduše ušlapali. Takže ta bezpečnost, všichni na to myslí, ale vlastně ať to dopadne jakkoliv, tak francouzská vláda, francouzská policie počítá s těmi nepokoji. I když Pařížané vyhrají, tak už jsme to viděli, tak z té radosti pak taky jsou tam střety. I když prohrají, tak možná to potom ty výtržnosti a nepokoje, střety s policií můžou být ještě větší.
0: Do začátku zápasu je přibližně 6,5 hodiny, tak pociťuješ už dopoledne nějaké přípravy na tento duel, ať už z hlediska i atmosféry, tak právě z hlediska i bezpečnosti?
7: No, je to jedno z těch témat, samozřejmě, na které se Francouzi zaměřují. Já jsem to sledoval, pak samozřejmě, jak jsem říkal, i na tom bulváru Champs-Élysées, tam se zabedňují ty restaurace, obchody, zavírají dřív, protože skutečně tam jsou ty hlavní oslavy, takže ty přípravy, ty už probíhají několik dnů. Ostatně se scházeli taky starostové těch jednotlivých částí, kde by se mělo slavit, takže se připravovali. Já si pamatuju na ty oslavy z loňského roku, protože loni ve finále hrál taky PSG, hrál s Interem Milán, tehdy Pařížané byli velmi spokojení, protože jejich celek vyhrál 5-0, tehdy se hrálo v Mnichově, takže ty kontury jsou velmi podobné, taky se hrálo v zahraničí, ale vlastně ta bezpečnost letos je ještě vyšší, tady v Paříži loni hlídkovalo na 5400 policistů a četníků, letos to je tedy zhruba 8000, takže o 2600 policistů víc, loni se přesto nezabránilo těm nepokojům, střetům, hodně to bylo vidět na bulváru Champs-Élysées, kde vlastně lidé slavili, to byl to takový mix oslav skutečně. Tam, když přicházíte, tak vás prošacují, prohledávají batohy, ale i přesto tamhle lidé pronesou pyrotechniku, dýmovnice, takže pak to se skutečně slavilo i s tou pyrotechnikou, pak tam bylo vidět právě ty střety s policisty a když se člověk prošel dál tím bulvárem Champs-Élysées v noci, tak viděl ty výsledky toho, těch nepokojů rozbité předzahrádky, restaurací, pak když jsem se prošel dál, tak jsem viděl u kašny lidi, kteří si vymývali obličej, oči, protože se střetli s policisty, kteří potom samozřejmě ty davy těch, můžeme říct, i radikálů, kteří přijdou ne slavit, ale kteří přijdou právě dělat ty výtržnosti, tak proti nim zasahovali slzným plynem. Viděl jsem tam lidi, kteří vytrhávali dopravní značky. Takže je to skutečně takový mix oslav, výtržností a předtím samozřejmě varuje i vláda a ministr vnitra Laurent Nunez varoval před tím, že samozřejmě nepřijdou jenom fanoušci, ale přijdou i radikálové, takže proto ta bezpečnost je letos ještě vyšší.
0: A ty sám budeš fandit v ulicích nebo nikde jinde?
7: Já budu fandit v ulicích většinou, tak jsem to udělal loni a udělám to i tak letos, že půjdu nejdřív k Parku Princů, samozřejmě domovskému stadionu Paris Saint-Germain, kde tam přijdou tisícovky lidí, protože tam se bude ten zápas promítat na velkoplošných obrazovkách. Už tam přicházejí fanoušci s dýmovnicemi, tak tam jsou ty první střety a první, řekněme, takové ne oslavy, ale samozřejmě tam nabírají energii, takže tam to začíná a pak se přesouvám obvykle, nebo tak jsem to udělal loni, plánu to udělat i tak, že se přesunu možná spíš na kole, protože, jak jsem říkal, ty stanice metra nebudou dostupné, takže na kole se přesunu z toho předměstí, z té Buloň, Parku Princů do centra Paříže a tam potom, pokud Pařížané budou úspěšní, tak tam se počítá s těmi velkými oslavami. Když jsem pročítal tisk, tak jsou to samozřejmě takové střety dvou různých týmů, mluví se o oceli a hedvábí, oceli té ocelové obraně toho arzenálského týmu a možná takové větší kreativity, velké síly, ofenzivy toho pařížského celku, takže to na sebe dneska vlastně večer narazí. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne, jak sport po sportovní stránce, tak i po té bezpečnostní, řekněme. Hodně jsem se bavil i s fanoušky loni, co si myslí o přestupu Kyliana Mbappého, tehdy to byl možná aktuálnější, do Realu Madrid, protože pařížský celek měl větší úspěchy vlastně paradoxně po jeho předstupu, nebo možná právě vždycky se tady lidi, jsou takové dva tábory, někteří říkají, že je dobře, že Kylian Mbappé odešel, že pak ten tým hraje týmověji, někteří toho litují, říkají, že kdyby zůstal, tak možná PSG by mohl být ještě silnější, takové dva tábory těch fanoušků, ale teď ten odchod už není tak aktuální, Kylianu Mbappému se dařilo v této sezóně v Realu Madrid, takže to bude zajímavé sledovat jak po té sportovní stránce, tak i po té bezpečnosti.
0: Říká náš zpravodaj z Francie Martin Balucha. Moc děkujeme za tvůj čas a brzy naslyšenou a hezký den.
7: Naslyšenou, hezký den.

0: Národní basketbalová liga míří do finiše. Po semifinále zbývá rozřešit už jen medailové pozice. O třetí místo se utkají Brno s Opavou a o titul obhájci z Nymburka s Pardubicemi. A proto jsme teď ve spojení se sportovním ředitelem soutěže Šimonem Sedlaříkem. Hezké stále ještě dopoledne.
1: Dobrý den všem a dobrou chuť, pokud právě obědváte.
0: Vám také, pokud vás ještě tady čeká oběd nebo už jste po něm, tak jak jste spokojený nejen s návštěvami v halách během letošního play-off, které nabídlo napínavé boje, hlavně v sérii vícemistrů z Brna?
1: My jsme spokojení moc, protože to samozřejmě ukazuje, že lidé jsou po tom basketbalu pořád hladoví, chtějí chodit do těch hal, chtějí fadit těm svým klubům, vlastně rvát se za ně, a to je dobrá zpráva. A samozřejmě jsme rádi za to, že i ten basketbal samotný chce být vidět, což třeba dokazuje, že čtvrtfinále jsme měli výborně televizně pokryté. I každé finále teďka fanoušci uvidí na televizních obrazovkách, čímž nechci říct, aby zůstali doma a koukali na televizi. Ale jsem hrozně rád za to, že vlastně ten basket a liga je takhle k dispozici na všech možných platformách a lidé si ji mohou užít, jak jen to jde.
0: Mm-hmm. Finále si poprvé v samostatné historii zahrají Pardubice proti Nymburku. Loni Východočeši, připomínám, neprošli ani do čtvrtfinále a letos ve druhém roce pod trenérem Šotnarem mají docela na to potrápit favorita. Tak jaký na to máte názor, jak to vnímáte a jaká by to mohla být série podle vás?
1: Pardubice samozřejmě napsali moc pěkný příběh. Letos se jim povedli, řekl bych, velmi nadstandardně cizinci, hráči, k tomu to doplnili velmi dobrým českým jádrem, jehož součástí jsou vlastně i čeští reprezentanti. Myslím si, že Pardubice na tom pracovali nějakým způsobem 2 roky. Ten rukopis trenéra Šotra se někdy musel projevit. Letos se jim daří docela konzistentně jako celou sezónu a myslím si, že to finále jako dopředu, byť favorit je jasný, ale nic není dopředu dané v rámci celé té série. Já si myslím, že uvidíme určitě pěkný vyrovnaný basket, uvidíme plné haly a lidi se mají 100% na co těšit.
0: Basketbalový Nymburk útočí na 21. český titul v klubové historii. Nemůže to být ale minimálně na nějakou dobu poslední, vzhledem k tomu, že se do příštího ročníku Národní ligy nepřihlásil a divokou kartu tak dostal čtvrtfinalista první ligy Lokomotiva Plzeň.
1: Máte pravdu v tom, že Nymburk minimálně v sezóně 26-27 určitě titul do své sbírky nepřidá, protože co se týče přihlášky, ty samozřejmě ještě neproběhly ani od ostatních klubů, ale Česká basketbalová federace vlastně má právě pro všechny případy, že by nastala nějaká taková situace, jako třeba nastala letos, chce po klubech vlastně už v předstihu dokument, který se jmenuje vlastně závazné vyjádření zájmu o start té soutěže. No a je pravda, že Nymburk jako jediný z těch klubů, který letos startují v této sezóně, tak ten dokument nezaslal, což znamená, že výbor začal situaci řešit a po nějakých diskuzích a komunikacích a kontaktech tak dospěl k názoru, že vlastně Plzeň se může o tu ligu ucházet. K tomu vlastně slouží ta divoká karta.
0: Vy jako vedení soutěže se o situaci kolem Nymburka aktivně zajímáte, protože možná připomenu posluchačům, že už se delší dobu spekuluje, že se nejúspěšnější český klub samostatné historie může sloučit s pražskou Slavií, tak vlastně k mé první otázce, zajímáte se právě o dění v Nymburku?
1: To určitě ano, ale zase je třeba podotknout, že vlastně nějakým způsobem pořád jde o soukromý subjekt, vlastně jehož činnost v tomhle směru se úplně netýká České basketbalové federace, takže ano, my se zajímáme v tom směru, zdali Nymburk nebo kdokoliv z klubu chce do té příští sezóny nastoupit a pokud ne, tak nás samozřejmě zajímá spíš potom, co s tím budeme dělat. Jo? To, že nějakým způsobem situace dospěla k tomu, že Nymburk se do té soutěže nepřihlásil, tak je velmi nestandardní situace. A já jsem rád, že jsme ji řešili a nějakým způsobem to spěje jako k úspěšnému závěru, protože Plzeň tu ligu bude hrát při splnění podmínek té soutěže a já si myslím, že má nakročeno k tomu, aby tím plnohodnotným účastníkem byla.
0: Uh-huh. A jaké má teď Nymburk podle pravidel možnosti?
1: To je dobrá otázka, protože co se týče Národní basketbalové ligy, tak tam, jak už jsem řekl, tam určitě v příští sezonu jako působit nebude. Nemám zprávy, že by Nymburk chtěl nějakým způsobem přihlásit mužstvo třeba do jedné z nižších soutěží, ať už třeba první nebo druhé ligy. Nicméně, já si nemyslím, že jako nymburský nebo středočeský basketbal zmizí z té mapy jako úplně, protože asi jako basketbaloví insideri vědí, že nymburská mládež potažmo jejich takové Bčko hraje první ligu v rámci basketbalu Polabí. Samozřejmě střední Čechy mají druhou ligu v Poděbradech, o druhou ligu by usiloval také Kolín, nebo právě Nymburk, jiný Nymburk, který působí v tom městě. Takže já si myslím, že postupem času, nebo respektive nějaký basketbal se tam určitě hrát bude a postupem času by právě z těchto subjektů, který jsem třeba vyjmenoval, mohl vzniknout další jako silný klub, ale to samozřejmě chce čas a chce nějaké vložené prostě prostředky, úsilí a tak dále. A to už uvidíme, jak se to vyvine celý jako budoucnu. No.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Šimonem Sedlaříkem, který je ale kromě sportovního ředitele Národní ligy také fanouškem zámořské NBA. Basketbalisté New Yorku Knicks už jsou ve finále playoff jako vítěz tedy té východní části. V noci na zítřek se ale fanoušci můžou těšit na 7. rozhodující utkání finále západní konference mezi obhájci titulu z Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs. Tak jak se těšíte, jak to vidíte a kdo by třeba mohl být favoritem?
1: Pardon, já si bohužel trošku myslím, že my už takové předčasné finále vidíme teď právě v bitvě mezi Oklahoma City a San Antoniem, což je vlastně souboj galaktických superhvězd v čele s Shayem Gilgeous Alexandrem nebo Viktorem Wembanyamou. Jsem na to velmi zvědavý, myslím si, že zkušenější mužstvo určitě má Oklahoma na to, aby mohla New York ve finále vyzvat. Na druhou stranu proti hovoří vlastně zranění jednoho z lídrů toho týmu, což je Jalen Williams, který jim bude minimálně v tom 7. utkání chybět. Uvidíme, jak to zamíchá kartami. No a co se týče toho samotného finále, tak tam jsem potom velmi zvědavý, jak moc ten vítěz téhle série půjde do té série v úvozovkách zmlácený, protože nemyslím si, že by New York měl být favoritem, ale bude minimálně více odpočatý a vzhledem tomu, jaké je New York basketbalová bašta a kolik tam je celebrit a lidí hladových po úspěchu, tak bude mít i velkou motivaci. Takže já se velmi těším na to, co tenhle basket přinese, ale upřímně si v tuhle chvíli asi netroufnu typnout favorita.
0: O basketbalu jsme se teď hodně bavili s Šimonem Sedlaříkem. Moc děkujeme za váš čas a hezký den.
1: Já taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.

0: Missing home.
1: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
2: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pár je to! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
3: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
4: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme pro to pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
1: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
3: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
5: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
1: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
3: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
1: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
3: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Ano, světový šampionát ve fotbale je relativně za dveřmi, ale ještě přeci jenom chvíli čas, ale co, na co teď není čas, tak to je desetibojařský prestižní meeting v rakouském Gecisu. No a proto se teď vydáme za naším reportérem Jakubem Markem. Kubo, máš slovo?
7: Krásné dopoledne, děkuji. Tomas Järvinen, 20-letý český atlet, už si připravuje startovní bloky v dráze číslo 2 v úvodní disciplíně desetiboj, tedy 100-metrovém sprintu. Podívejme se na soupeře Tomase Järvinena v tomto běhu. Vedle sebe má ve třetí dráze Američana Heta Baldwina. To je stříbrný muž z halového světového šampionátu z Toruně ze sedmi boje, ze závodu, kde byl na čtvrtém místě Willem Strásky. I Willem Strásky, což je trénink parťák právě Tomase Järvinena ze skupiny Josefa Karase, tak Willem Strásky tady také měl startovat, ale bohužel problémy s zády ho nepustili na start, stejně tak jako Ondřeje Kopeckého. Každopádně Tomas Järvinen, muž, který upřímně má největší potenciál aktuálně z českých vícebojařů, tak ten tady je. Doufejme, že zdraví minulosti ho hodně sužovali a limitovali různé zdravotní problémy. Loni tady ve čtvrté disciplíně musel odstoupit, protože ho bolelo tříslo, takže ve výšce už nakonec nezapsal žádný výkon a každopádně ještě vedle Baldwina jsou další čtyři sprinteři, respektive desetibojaři, mezi nimi by měl být pravděpodobně nejrychlejší Yuma Maruyama, japonský desetibojař, ale podíváme-li se právě na osobní rekord Tomase Järvinena, který už je 2 roky starý, tak on tehdy v 18 letech běžel ve Staré Boleslavi 10,63 setin sekundy, něco podobného, kdyby tady předvedl, tak to by byl parádní start a parádní vstup do tohoto nejprestižnějšího světového atletického desetibojařského mítinku. Teď už kompletní šestice jde do startovních bloků, ještě podíváme-li se na první z běhů, tak tam byl nejrychlejší Risto Lilmec, estonský desetibojař za 10,87 setin sekundy, Niklas Kal čtvrtý za 11,30, ale to je borec, který umí perfektně, druhý den má skvělý oštěp, skvělou 15-stovku a i s takovým časem on je schopný nazbírat nakonec zhruba nějakých 8600 bodů. Mimochodem světový šampion z roku 2019. Teď už kompletní šestice připravena ve startovních blocích, je odstartováno. Tomas Järvinen, řekl bych, velmi dobře a je v čele tohoto druhého běhu. Tomas Järvinen běží do cíle na prvním místě a teď bude důležitý čas. 10,61 setin sekundy, radost Tomase Järvinena, zatleskal si za tento výkon, ještě si počkejme na oficiální potvrzení Tomase Järvinena, tohoto času, ale každopádně to je velmi

0: Na 100 metrů ale podstatné je to, že Tomáš Järvinen velmi dobře vstoupil do 10 boje tady v Rakousku. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Už přes 2 roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
2: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
3: Dobrý den.
2: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
4: Honzo, já přiberu 2 kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
5: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
4: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
1: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
6: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
5: Desítka Pavla Horváta 2x v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
7: Blíží se 12. hodina a také aktuální zprávy.
8: Radiožurnál je poledne. Začínají hlavní zprávy.
9: Do baziliky v Jabloném v Podještědí se vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na českých silnicích letos zemřelo už 23 motorkářů, je to 2x více než loni. Fotbalisté Ostravy můžou potvrdit prvoligovou příslušnost pro příští sezónu. Čeká je odveta baráže na hřišti Táborska. Kolona popojíždí na dálnici D5 za sjezdem na Žebrák směrem do Prahy. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů. Je sobota 30. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jabloném v Podještědí. Zároveň je dnes při pouti vystavená naposledy. Relikví světice v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátoři lebku zachránili. Přímo v Jabloném máme reportérku Johanu Tománkovou.
10: Každou chvíli skončí bohoslužba vedená pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem, který ještě ocení práci policistů. Lebku si lidé budou moct prohlédnout pod dohledem policie jen do dnešního večera. Církev ještě napevno nerozhodla, kam relikvii uloží. Nechce ale riskovat další krádež. Zatím bude uložená do trezoru. Pod bazilikou je krypta svaté Zdislavy s jejími ostatky. Nejsou tam ale dobré podmínky. Je po obnově velmi křehká. Konečné rozhodnutí budou mít restaurátoři. Z Jabloného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
9: Na českých silnicích letos zatím zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin nehod je přejetí do protisměru. Motorkářům by mohlo pomáhat značení přímo na silnici, které testují v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
11: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
9: V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
12: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali tyto zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
9: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup.

0: postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
1: We have seized about $1 billion of their crypto.
2: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: V Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se před hodinou zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu až večer.
3: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších tranzitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť. Na letišti v Hradci Králové právě začíná hlavní program aviatické pouti. Návštěvníci uvidí desítky strojů, mezi nimi jak historické dvouplošníky, tak třeba i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. Na místě reportér Václav Plecháček.
4: Leteckou soutěž zahájila dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Tisíce lidí už viděli také dva průlety letounu Casa. Z něj teď se skakují výsadkáři. Do vzduchu se chystá i replika historického letadla Blériot, se kterým létal Jan Kašpar. Asi největším tahákem letového odpoledne bude vystoupení proudových stíhaček Eurofighter Typhoon, mezi nimi i stroj, který lidé znají z filmu Top Gun. Ti, kteří jsou teprve na cestě na letiště, musí počítat se zdržením. Podle policie se na příjezdových cestách tvoří kolony. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Do tábora dnes míří stovky fanoušků Baníku Ostrava. Ostravští fotbalisté totiž baráži o první ligu nastoupí proti tamnímu FC Táborsko. Policie kvůli příjezdu ostravských fanoušků připravila mimořádná bezpečnostní opatření. Jaká, to doplní reportérka Eva Marvanová.
5: Fanoušci Baníku prošli centrem města a právě před chvílí dorazili k fotbalovému stadionu. Po příjezdu na ně na nádraží čekal antikonfliktní tým. Z vlaku vystoupila necelá stovka fanoušků, což je výrazně méně, než se čekalo. Na stadion v Kvapilově ulici pak zamířili s policejním doprovodem. Vše se odehrává v naprostém klidu a policie má situaci pod kontrolou. Z Tábora Eva Marvanová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Ostravy můžou potvrdit prvoligovou příslušnost pro příští sezónu. Po vítězství 3-0 doma je čeká odveta baráže na hřišti druholigového Táborska. Zápas začne za necelou hodinu. Odvysílá ho Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu se střetnou ve finále Ligy mistrů. Utkání začne v Budapešti v 18 hodin. A hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina vyhrála 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy.
7: Carolina si tak o Stanley Cup zahraje poprvé od roku 2006. V zápase proti Montrealu, za který nastoupil český brankář Jakub Dobeš, měl tým z amerického města Raleigh od začátku převahu. Golman Dobeš se sice v úvodní třetině vyznamenal několika důležitými zákroky. Montreal ale ohrozil branku soupeře jen 4 pokusy a o pauze prohrával 0-3. Carolinu čeká ve finále NHL Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem. Poprvé se týmy střetnou v noci z úterý na středu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
8: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Omezení na D10 u Mnichova Hradiště a komplikace v Hradci Králové. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona za sjezdem na Bakov. Na kilometru 57 je zúžení, frezují vozovku a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pojedete pomaleji před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně ta kolona se táhne od sjezdu na Velké Popovice a je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice zbystřete u sjezdu na Řitku. Těsně za sjezdem na 14. kilometru leží pytel na vozovce.
10: Uprostřed dálnice pytel plný odpadků, patrně vybočuje se, je to vidět na poměrně poslední chvíli.
9: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Žebrák. Na 30. kilometru pracují silničáři, dojíždí se do kratší 5-minutové kolony. A ještě do Hradce Králové hlásíte kolony v okolí letiště. Je tam aviatická pouť, kolony jak od Předměřic, tak i z Hradce Králové. Dopravu usměrňují policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. K večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18, na Šumavě tepleji kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
11: Krásné sobotní odpoledne, které bude na Radiožurnálu Sport pořádně nabité, jak to máme my a věřím, že i vy rádi. Baráž o fotbalovou ligu mezi Táborskem a Baňkem Ostrava, semifinálové zápasy hokejového mistrovství světa, beachvolejbalový turnaj v Ostravě, tradiční meeting 10 bojařů v Getsisu nebo mistrovství republiky v Šermu. To jsou všechno akce, ze kterých se budou hlásit naši reportéři. A o spoustě dalších v čele s finále fotbalové ligy mistrů budeme informovat aspoň na dálku. Tak doufám, že si to společně užijeme.
8: Radiožurnál Sport
12: a Jan Suchan.
11: Začínáme na beachvolejbalovém turnaji kategorie Pro Tour Elite v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Slovo má reportér Krištof Kousal.
13: Hezké brzké odpoledne z dolní oblasti Vítkovic, kde trošku ustal déšť, možná v poslední minutě dvou začalo pršet znovu trošku víc, ale zkrátka ta oblačnost se protrhává, tak jak pršelo vytrvale od rána, tak ty vyhlídky se začínají trošku lepšit a to určitě potěší jak hráče, tak fanoušky, ale taky pořadatele, to potvrdí náš host v mobilním studiu Airstream. Marek Tesař, šéf spolupořádající agentury turnaje Ostrava Beach Pro. Vítám vás ve studiu.
14: Dobrý den.
13: Tak jaké vrásky vám osobně dělal déšť na tomhle turnaji?
14: Tak vzhledem k tomu, že jsme tady od středy a měli jsme krásné počasí, tak teďka 3 hodiny prší a ta předpověď ukazuje, že by poslední hodiny tohoto dne měly zase být slunečné, tak to není tak hrozné. Samozřejmě je to škoda, protože beach volejbal je nejlepší v krásném sluníčku, ale popravdě jeden pár hodin z celého turnaje od středy do neděle, tak to zase není tak hrozné, mohlo by to být horší.
13: Příjemné schlazení možná pro mnohé. Jak jste zatím spokojený s tím, v jaké atmosféře se celý turnaj odehrává?
14: V Ostravě prostě jsou sportovní fanoušci, i ta beachová komunita, která se sem sjede, tak prostě vytvoří unikátní, a to máme potvrzen od všech zahraničních účastníků, od všech zahraničních hráčů, že tady v Ostravě to opravdu má perfektní atmosféru a že ty fanoušci tady vytvoří pro sport báječnou kulisu, a to nejenom pro český hráče, ale i pro ty zahraniční, takže z tohohle toho pohledu jsme spokojeni maximálně a myslím, že tohle oceňují právě i zástupci FIVB.
13: Ten zájem fanoušků je velký, kapacita omezená. Pochopitelně plánujete třeba rozšířit pro další ročníky tribuny. Je to vůbec reálné tady v areálu v dolní oblasti Vítkovic?
14: My každým rokem se snažíme ještě nějaké místa přidat do té hlavní areny. Teďka dokonce máme 3 hřiště, kde se ty zápasy odehrávají, takže zase je tady větší kapacita. Nicméně ten areál má nějaké své limity a myslím, že jsme skoro na nich, takže nepředpokládáme. předpokládám, že bychom měli v příštím roce nějak výrazně tu kapacitu navyšovat.
13: Nejvíc táhnou pochopitelně čeští reprezentanti, čeští beach volejbalisté. Aktuálně to vypadá, že nebo jisté je, že ve čtvrtfinále mužské soutěže bude jeden pár, protože v osmifinále se proti sobě utkají dva české. Jak důležité pro vás je, aby alespoň jeden pár hrál i v neděli, aby to sem přitáhlo ještě víc lidí.
14: To, co se podařilo vlastně Českému volejbalovému svazu, že postoupilo 7 týmů do té hlavní soutěže, tak je úplně fantastická zpráva a vlastně není hodina, kdyby na hlavním areálu nebyl český zápas, což pomáhá té atmosféře. A z pohledu neděle, tak samozřejmě všichni si přejeme, aby se tam nějaký tým dostal. Na druhou stranu víme, že i když se tam nedostane, tak ta atmosféra v neděli zápasů je pořád parádní, ale samozřejmě všichni z organizačního týmu doufáme, že nějaký tým se v neděli objeví na hřišti.
13: Ano, s tím, jak rok za rokem roste zájem a prestiž tohle turnaje, tak jsou v něčem na vás, na pořadatele, i větší požadavky, ať už od Mezinárodní federace FIVB, od fanoušků, od hráčů?
14: Tak od hráčů myslím, že hráči jsou tady nesmírně spokojení, protože myslím, že v čem rozhodně ten turnaj je taky unikátní, je v servisu hráčů. Já říkám, že to je jediné místo na světě, kde jezdí eskalátorama za doktorem do svých šaten a zároveň hrajou mezi zrezlejma trubkama. Takže o hráče si myslím, že je perfektně postaráno. Z FIB je tlak pořád a myslím, že to taky ukazuje to, že vlastně jsme museli přistavit ten další kurt, což znamená, že se tady odehrává daleko více zápasů, což je po sportovní stránce jistě i zajímavější. A tlak na nás ani tak není, protože pravidelně se umístujeme v top 3 nejlepších, v rámci hodnocení top 3 nejlepších vlastně světových pohárů na světě, takže často to je o tom, že se taky tady inspirují. A co nejvíc je baví na tomhle turnaji, je vlastně tato zóna, kterou teda posluchači teďka nevidí, ale máme tady velikánskou zónu pro fanoušky, i ty, co nemají lístek, takže tady se opravdu zabaví rodiny s dětma, který sem chodí a zkoušejí volejbal a mají tady strašně moc programu a tu atmosféru nasají a můžou sledovat ty zápasy na velkoplošné obrazovce.
13: Ano, vyžití tu je spousta a určitě ta rostoucí prestiž tohle turnaje, oblíbenost mezi fanoušky směrem k 10. ročníku, který tu bude příští rok. Máte v hlavě nějakou konkrétní představu, jak to oslavit v úvozovkách?
14: Je pravda, že už se nám honí spousta nápadů, protože to bude pro nás velká věc, protože 10 let, když jsme začínali s tímhle turnajem, tak jsme si ani nepočítali, že bychom ten turnaj realizovali 10 let. Ale teďka nic konkrétního vám asi neřeknu, ale rozhodně to bude o programu, rozhodně to bude i o nastavení toho areálu, i možná nějaký večerní program, ale nic konkrétního teďka asi ze mě nedostanete.
13: Tak my hlavně přejeme, aby se vydařily zbylé hodiny a 1,5 dne, řekněme, z toho turné Ostrava Beach Pro. Tohle byl Marek Tesař ve vysílání radiožurnálu Sport v našem mobilním studiu Airstream přímo z dolní oblasti Vítkovice, kde se koná beach volejbalový turnaj Ostrava Beach Pro. Pane Tesaři, díky za rozhovor.
14: Já děkuju a děkuju taky za přítomnost a musím říct, že jsem velký fanoušek radiožurnálu Sportu. Poslouchám to každý ráno a je to skvělý. Díky.
13: Fantastické.
14: Moc.
13: Děkujeme za přízeň. Z Ostravy Krištof Kousal, radiožurnál.
8: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
11: Znovu se teď ve 12 hodin a skoro 17 minut rádi vydáme do západního cípu Rakouska, do městysu Gecis, kde se tradičně koná meeting 10 bojařů. Ostatně byl to tenhle týden přesně, bylo to čtvrtstoletí od světového rekordu Romana Šeberlého. Takhle vysoké ambice asi nemá Tomas Järvinen, ale doufejme, že se mu i tak daří. Víc nám teď řekne reportér Jakub Marek.
12: Příjemné odpoledne. Zatím nemá takové ambice Tomas Järvinen, ale když jsem se tady mimochodem před rokem bavil s Romanem Šeblem, který se tady byl podívat při tom 50. výročí víceboje v Gecisu, tak Roman Šebl říkal, že pokud bude zdravý a zůstane tak velmi dobře motivovaný Tomas Järvinen i dál, tak je to rozhodně atlet i s potenciálem třeba na to jednou překonat 9000 bodů. Tak samozřejmě to bychom si všichni moc přáli. Tady teď tento víkend to ještě nebude, ale Tomas Järvinen hned v úvodní disciplíně, tedy hladké stovce, předvedl, že jsem přijel ve velké formě, 10,61 setin sekundy, nový osobní rekord o 2 setiny sekundy vylepšený pro Tomase Järvinena, prozatímní 7. místo po úvodní disciplíně, ale v té absolutní světové špičce nejrychlejší byl na stovce Damien Warner, Kanaďan, 36letý už veterán, řekněme kanadský, který ovládl olympijské hry v roce 2021 a je také jedním ze 4 mužů, kteří se dokázali dostat v historii přes 9000 bodů v 10 boji, a Warner tady 10,28 setin sekundy právě v té úvodní stovce, druhý Simon Ehammer 10,41, na třetí pozici Američan McMorris 10,42, ale ještě jednou opakuji, pro Tomase Järvinena výborně rozjetý ten 10 boj v Getsisu výkonem 10,61 setin sekundy. Kolem 13. hodiny by měla začít druhá disciplína 10 boje, tedy dálka. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: skupina YouTube ve 12 hodin a 23 minut na Radiožurnálu Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros poprvé v kariéře do osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety, v tom prvním přitom dostal Kanára. Následně odešel z kurtu a po návratu získal zbylé sety bez větších problémů. Po dalším náročném duelu ve velkém pařížském vedru mluvil s Jakubem Menšíkem reportér David Prouza.
1: Kubo, moc vám gratuluju k neuvěřitelnému obratu, k postupu do čtvrtého kola. Ve fotbale máme termín caplárova past. Neuvažujete, že byste si třeba teďka patentoval Menšíkovou past?
2: Ne, to mě nenapadlo, ale jo, tak po tom zápase předešlým v druhého kola, tak těch sil vlastně bylo nebyly žádné vůbec, takže určitě tam jsem potřeboval trošku zase zpátky nastartovat to moje tělo do zápasového tempa a to mě trvalo nějakou dobu na tom kurtě.
1: Vy jste teď v té anglické části tiskovky říkal, že neprozradíte svoji taktiku, jakou jste měl na de Minora. Prozradíte, co jste dělal během té pauzy po prvním setu?
2: Jo,
1: jak jste se nastartoval?
2: Určitě pro mě bylo před tím zápasem strašně náročné, hlavně jak fyzicky, tak mentálně, protože přece jenom Alex je nějaký hráč, se kterým už jsem párkrát hrál, ale ještě ani jednou jsem ho neporazil, takže samozřejmě v hlavě, ne že jsem tuhle myšlenku měl, ale určitě nezlehčuje to tu situaci, ale fyzicky jsem udělal, co jsem mohl, být vlastně připravený na tento zápas a jakmile jsem nastoupil na kurt, tak těch 48 hodin, co jsem měl vlastně pro to recovery, tak přece něco jiného trénovat nebo rozcvičovat se, než jít pak jako na zápas a zase předvíst ten maximální výkon, takže nějakou dobu to trvalo, než jsem se nastartoval, mentálně jsem byl spíš jako uzavřený tak jako do sebe, takže na tom záchodě, když jsem šel, tak udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen a to mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času i najít na něho vlastně tu medicínu.
1: Dá se říct, čeho si teď vážíte víc, jestli postupu poprvé do čtvrtého kola na Roland Garros nebo toho, že jste porazil neoblíbeného soupeře de Minora?
2: Tak asi obojí, jako asi nemyslím si, že si něčeho vážím více, ale určitě jasně mnohokrát ten Alex dělal mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě že na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety a samozřejmě i to, že můžu být vlastně ve druhém týdnu tady na Roland Garros.
1: Před malou chvíli vypadl z turnaje Novak Djokovic, to znamená, že bude nový Grand Slamový šampion vlastně mezi muži. Dělá s vámi něco tahle informace, nebo se to ještě nevstřebal tu aktualitu?
2: No.
1: A poslední otázka, čeká vás další nasazený soupeř Rublev, bude asi chladněji, jste rád, že nebude takové horko? Kývete.
2: Přesně tak. Je to určitě něco, na co jsem se těšil. Konečně vlastně, jako kdyby ty podmínky budou aspoň trošku přijatelnější a myslím si, že určitě to bude pomalejší, tak myslím si, že nejenom pro mě, ale všichni vlastně určitě hráči přivítají trošku, neřekl bych, že úplně studenější počasí, ale méně teplé počasí.
1: Díky za rozhovor, velká gratulace.
2: Díky.
0: Řekl Jakub Menšík, který je posledním českým singlistou na Roland Garros. Rus Rublev ho čeká zítra a my u toho s Radiožurnálem Sport samozřejmě nebudeme chybět. Ve třetím kole naopak vypadly poslední české ženy Karolína Muchová a Marie Bousková. A ještě jedna tenisová zpráva z Paříže. Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili z deblu na Roland Garros na vině zranění Macháče, kterého už ve druhém kole dvouhry s Němcem Alexandrem Zverevem trápil zánět v patě.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: V těchto dnech začínají dva vodácké světové poháry. Ten slalomářský zahájil už včera ve slovinském Tacenu kajakář Jakub Krejčí třetím místem. Dnes se na něj pokusí navázat kanoisti a kanoistky a už v tuhle chvíli víme, že Česko bude mít zastoupení ve finále. Mezi ženami do něj postoupili Martina Sadková ze 6. a Tereza Knéblová z 8. místa. Neuspěla jen Adriana Morena. Morenová. Mužská kvalifikace začala před chvílí a zasáhnou do ní i Lukáš Rohan, Adam Král a Václav Chaloupka. Jede se už i světový pohár ve veslování a také v něm budou Češi bojovat o medaile. Dvojka Bezkor-Mydelnice Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková se do finále ve španělské Sevě dostala ze druhé příčky svého semifinále. Dvojskiv Jakuba Podrazila s Daliborem Nedělou bohužel dovesloval ve svém semifinále poslední. Jak se to dál bude vyvíjet, samozřejmě u nás uslyšíte.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností? Olympijských vítězů nebo mistrů světa? Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení zanavěrová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a zase jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří. Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Zprávy a Kateřina Causidisová.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva a avizovalo, že armáda zahájí útoky na tamní cíle. Podle Moskvy jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost anebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoci nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. V Hotisku Solanci na Vsetínsku si dnes vystoupením folklorních souborů připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončen v roce 1926, a to z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován.
3: Sport.
8: Za půl hodiny začne v Táboře odveta baráže o fotbalovou šanceligu. Baník Ostrava může po zápase slavit udržení v nejvyšší soutěži. V úvodním utkání zvítězili Slezané nad Táborskem 3-0. Duel od 13 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmýkalkou a ucpaná silnice 20 v Blatné. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi sjezdy na Velké Popovice a omezením na 24. kilometru u Šmýkalky. Těch 9 kilometrů pojedete asi 15 minut, objíždět se to nevyplatí. Na D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony za sjezdem na Bakov. Je tam na 57. kilometru u Mnichova Hradiště zúžení, frézují vozovku. Aktuálně se zdržíte kolem 10 minut. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně do Písku čekejte kolony u plzeňské dálnice. Před Losinou je tam omezený semafor a jsou tam fronty asi na 10 minut s obou stran. A na silnici 20 směrem z Plzně do Písku kolona pak ještě před Blatnou. Ta už je o něco delší, zdržíte se asi půl hodiny směrem na Písek. V Hradci Králové připomínáme kolony v okolí letiště v souvislosti s leteckou přehlídkou Aviatická pouť. Ucpané jsou příjezdy jak od Předměřic, tak i z Hradce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě chladněji kolem 22, na horách většinou do 20 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Je 12 hodin a 33 minut a já moc rád přidám ještě jednu dobrou zprávu ze Sevy z úvodního letošního světového poháru ve veslování. Párová čtyřka tvořená Matějem Smejkalem a třemi loňskými mistry světa do 23 let, Janem Číškem, Martinem Ješkem a Michalem Zindulkou, tam suverénně o 5 sekund skoro vyhrála své semifinále a zítra bude bojovat o medaily.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, které začne už za 12 dní. Před odletem do dějiště šampionátu do Ameriky odehrají svěřenci trenéra Miroslava Koupka ještě přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude zítra na Letné, kde právě v tuto chvíli národní tým trénuje a je u toho i náš reportér Mikuláš Jáša. Dobré odpoledne.
10: Krásné odpoledne z Letné.
0: Tak trénují všichni čeští reprezentanti?
10: Trénují, 29 men je na hřišti, všichni jsou zdraví a připravení se naplno zapojit do utkání s Kosovem. Jde o klasický předzápasový trénink, začal rozcvičkou a to s kondičním trenérem. Pravděpodobně následovat bude přihrávkové cvičení, co nejdále od novinářů, to už je taky taková tradice. No a na závěr dost možná nácvik standardních situací, protože ty, jak my rádi říkáme v našich přímých přenosech, ty můžou rozhodnout. Nedělní utkání s Kosovem slibuje zajímavou konfrontaci se soupeřem, který vlastně v březnu až do poslední chvíle bojoval o účast na letošním mistrovství světa. Kosovo ale na rozdíl od Česka v tom finálovém utkání baráže prohrálo, a to s Tureckem. Nedělní zápas začne v 16 hodin a my vám ho nabídneme v přímém přenosu.
0: To slibuje Mikuláš Jáša, se kterým jsme teď ve spojení, a ještě se zastavíme u toho zápasu s Kosovem, protože poprvé do národního týmu dostali nominaci Kristof Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek, tak můžeme se na ně těšit?
10: Pravděpodobně ano, měli by dostat prostor už vlastně po tom oznámení nominace na přípravné utkání s Kosovem, které se bude hrát v neděli. Tak řekl trenér národního týmu Miroslav Koubek, že chce hráče vidět a každému dá možnost se ukázat. Slíbený mají všichni tři reprezentanti minimálně poločas a pokud opravdu nastoupí, tak se jeden z nich, tedy Hugo Sochůrek, v 17 letech stane vůbec nejmladším reprezentantem v historii českého národního týmu. Hned po zápase se taky dozvíme konečnou nominaci na světový šampionát. Tři hráči z té aktuální současné soupisky v ní nebudou. Pak se reprezentace zbalí, no a těch 26 vybraných reprezentantů odletí do New Jersey, kde ve čtvrtek odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemale.
0: Mikuláš Jáša v nominaci Radiožurnálu Sport na mistrovství světa nechybí, poletí tam společně s Mirko Vasičem, Lukášem Michalíkem a Janem Kalibou. Ještě předtím ale zítra společně s Tadeášem Skalickým odreportuje zmíněný přípravný duel Česko versus Kosovo od 16 hodin a pak už se budeme moc těšit na mistrovství světa, do kterého Češi vstoupí utkáním s Jižní Koreou 11. června. Mikuláši, zatím děkujeme a hezký den.
10: Hezký den, naslyšenou.

0: Michal Prokop a Framus 5 na radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 41 minut. 30. květen 2026 není zatím tím úplně nejšťastnějším pro české tenisty. Už jsme mluvili o tom, že museli odstoupit Tomáš Macháč s Matějem Vocelem ze druhého kola deblu na Roland Garros a vypadnutí teď musíme hlásit u Marie Bouskové, která vytvořila pár se Španělkou Sory Besovou Tormovou, jenže podlehli společně 1-6 a 4-6 brazilsko-ruské mu páru Hadadová-Majová-Samsonovová. Tak doufejme, že to bude lepší alespoň v dalším utkání, ve kterém nastoupili Anastasia Deťuk, což je česká reprezentantka, společně s Chromačovovou proti norsko-americkému páru Aikerjová-Gleesonová. Teď prohrávají v úvodní sadě 3-4, ale mají podání.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Hokejisté Caroliny porazili Montreal 6-1 a finálovou sérii východní konference NHL ovládli jednoznačně 4-1 na zápasy. Ze hry o Stanley Cup je tak poslední český brankář. Jakub Dobeš byl v playoff pro Montreal jedním z klíčových hráčů. A teď to probereme ve studiu se Štěpánem Bémem. Štěpán, hezký den.
2: Dobrý den. Dobeš odchytal za Montreal v letošním playoff všech 19 zápasů a právě jeho výkony byly v mnoha zápasech ty rozhodující. Například hned v osmifinálové sérii proti Tampě ani jeden ze 7 duelů neskončil rozdílem vyšším než jeden gól. Dobeš přitom musel čelit i 40 střelám v jednom utkání. Není se proto čemu divit, když mu v domácím čtvrtfinále za stavu 6-2 proti silnému Buffalu tleskal celý montrealský setrbel. Když se zaposloucháte, uslyšíte dokonce, jak fanoušci skandují doby, doby. Pro Dobeše to musel být opravdu hluboký zážitek. V plné hale tehdy fandilo skoro 21 tisíc lidí a na záběrech na kostce nad ledem je vidět, jak se český golman pod maskou blaženě usmívá.
0: V letošní sezóně NHL se na led dostalo celkem 8 českých brankářů. Jak moc je tenhle počet obvyklý?
2: Moc ne, od roku, respektive v posledních letech ano, ale dříve tomu tak nebylo, protože od roku 2021 se počet českých gólmanů v NHL téměř zdvojnásobil. Velká část z nich si navíc ve svých týmech získala stabilní pozici. Kromě Jakuba Dobeše, to je třeba Karel Vejmelka, který skončil s Utahem v osmifinále. Dále Lukáš Dostal se dostal s Anaheimem do čtvrtfinále a ve stejné fázi vypadl i Daniel Vladař z Filadelfií. David Rittich s New Yorkem Islanders se do vyřazovací části nekvalifikoval. Vítek Vaněček dělal Vejmelkovi v Utahu dvojku a do několika zápasů za Anaheim naskočil i zkušený rezervní golman Petr Mrázek. A na závěr jeden zápas za Vancouver odchytal i 27-letý Jiří Patera.
0: A když úplně na závěr necháme brankáře stranou, tak můžeme zmínit ještě to, že v playoff NHL, tedy ve finále Stanley Cupu, máme alespoň jednoho českého bruslaře, tím je Tomáš Hertl, který si o Stanley Cup zahraje poprvé po 10 letech, tehdy se San Jose podlehl ve finále NHL Pittsburghu, tentokrát tedy s Vegas bude čelit Caroline a na jejím ledě začne finále NHL v noci z úterý na středu a jak to dopadne, to samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport. Teď jsme gólmany probrali se Štěpánem Bémem. Díky.
2: Naslyšenou.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu. No a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, půjď bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: V té nejbližší desítce Pavla Horváta v pondělí určitě budeme řešit i barážové zápasy a jeden z nich se už blíží. V Táboře, kde domácí Táborsko za necelých 10 minut nastoupí k odvetě proti ostravskému Baníku, který si přivezl na jih Čech komfortní náskok 3-0 z domácího utkání. My vám zápas Táborska s Baníkem Ostrava nabídneme na Radiožurnálu Sport od 13 hodin v přímém přenosu, do kterého budeme vstupovat i z jiných akcí, třeba z mítinku 10 bojařů v Gecisu, ale pokud si chcete vychutnat celý ten duel nerušeně, tak můžete na webových stránkách radiožurnalsport.cz, irozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Dnes nás ještě mimochodem čeká taky vrchol evropské klubové sezóny. Budapešť bude hostit finále Ligy mistrů. Pozor, bude to už od 18 hodin a ne tak, jako se často hraje od 21. Oslavný ušat tý pohár se utkají Paris Saint-Germain s Arsenalem, pro který to může být první evropská trofej, kromě dnes už neexistujícího poháru vítězů poháru z roku 1994. Naopak pařížský klub se pokusí obhájit triumf, což se v moderní éře Ligy mistrů povedlo jen Realu Madrid. O zápasu anglických a francouzských šampionů vás na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme informovat.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: Lights off, baby.

0: Jak už jsme říkali, fotbalisté Baníku si můžou definitivně zajistit záchranu v nejvyšší domácí soutěži a prožívají to s nimi také fanoušci Slezského klubu. Někteří z nich vyrazili z Ostravy i do Tábora k odvetě baráže o šance ligu. Připomínám, že utkání začne v našem přímém přenosu už zhruba za 5 minut. První duel vyhrál Baník na svém hřišti ve Vítkovicích 3-0. My jsme teď ve spojení s reportérkou Evou Marvanovou, která nám může říct, jak to v Táboře před utkáním vypadá. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak utkání začne za pár minut. Stadion je úplně plný. Stovky lidí přišly i před stadion, kde můžou sledovat utkání na velkoplošné obrazovce. Utkání ještě neodstartovalo, ale jak je slyšet, tak už se všechno chystá, začalo se fandit. Baníku přijelo držet palce několik stovek fanoušků, což je výrazně méně, než se čekalo. Necelá stovka se na místo dostala vlakem. Na stadion je doprovodila policie. Policie místní organizátoři na místě dohlíží na bezpečnost a vše se odehrává v naprostém klidu. Na nádraží pozdravili ostravští Tábor pokřikem Baníček vyhraje a fanoušci Baníku takyž věří, že jejich tým odjede domů s výhrou. I tak ale vážili 6-hodinovou cestu, aby byli u toho. Velkou podporu má ale i Táborsko. Už cestou na stadion se v centru města ozývalo skandování naopak ve prospěch místního klubu. A i přesto teda díky práci policie a organizátorů nedošlo ani cestou, ani na místě zatím k žádnému konfliktu.
0: To říká reportérka Eva Marvanová. Mluvili jsme především o fanoušcích a teď z toho sportovního hlediska nás může na duel Táborska s Baníkem pozvat jiný z reportérů, Kamil Jáša.
2: Fotbalový stadion tady v Kapilově ulici se proměnil v modrobílé barvy shodou okolností. Oba dva kluby, které se dnes střetnou v odletném utkání baráže, a to platí i tom prvním zápase, tak vyznávají modrou a bílou. Atmosféra bude určitě výborná, tak jak o tom konec konců kolegyně mluvila. Zatím všechno v pořádku a sportovní atmosféra z Tábora fanoušků vlastně s obou stran. Oproti prvnímu zápasu je v základní sestavě Baníku Boula, Kryč Faloši zůstane na lavičce a jedna změna i v domácí sestavě, v základu je Barac a teď tedy přicházejí hráči obou týmů na plochu. Zápas začne za několik minut. Baník a fanoušci fotbalu to samozřejmě velmi dobře vědí. Má v zádech přídolové vedení z toho prvního zápasu, takže teď je to vlastně v poločase baráže. Ostrava vede nad Táborskem 3-0, ale začíná odveta za pár minut. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Je 13 hodin a 1 minuta, nejvyšší čas se vrátit na jih Čech. Táborsko, Baník Ostrava, to je odveta baráže o účast ve fotbalové šancelize. Slezané mají náskok 3-0, o který je budou chtít připravit jeho Češi. Jdeme za Kamilem Jášou.
1: A začínají domácí, kteří rozehráli pochopitelně 0-0, teprve pátá vteřina, kapitán týmu Novák pravou nohou zpracoval, dává na levou stranu dobrý první přechod z obrany, kde si docela dobře poradili táborští, ale rozehrávají pomalu, plachý to byl, který byl u čáry, ale balon se vrátil zase až k Pastornicemu v brankáři, kterému se ten první zápas úplně nepovedl. Lehce riskantní rozehrávka od stopera a Plachý už nedosáhl. Ten balon se dostal do protipohybu a nedokázal na něj Plachý zareagovat tak, aby udržel míč na hrací ploše. Bevenev hazoval, dává míč Musákovi. Musák vrací zpátky. První akce v tomto zápase ostravského Baníku. Pojezdný levačkou dává až na kraj hřiště. Tam je ale uzavřený prostor. Fotbalisté Táborska se dobře přesunuli a začínají tedy v hluboké defenzivě. Matějka se pokusí atakovat, ale hodně opatrně. Friedrich, to je fotbalista, který dával první gol této baráži a měl velký podíl na tom, že Ostrava zvládla první zápas, vyhrála 3-0. Kombinace před táborským pokutovým územím, ale nepřesná. Balon vypadl až k Pastornickému. Pastornický si pro něj dojde. Teď asi není důvod, aby někam spěchal. Dá se očekávat, že táborští se pokusí uhrát takový výsledek, za který by se nemuseli stydět, ale že by to měla být nějaká obrovská ofenzivní smršť táborských fotbalistů. Teď informace pro Radiožurnál. Fotbalisté mají za sebou 1 minutu a 40 vteřin, zatím žádná šance, takový pomalejší úvod zápasu, zaplněné tribuny, výborná atmosféra, ale stav utkání je nerozhodný 0-0. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál. A zase se můžeme vrátit do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Táborska budou rozehrávat ale hodně z hlouby vlastního pole. Začíná třetí minuta vazování na pravé straně. Také si tam velmi dobře ostravští obsadili všechny hráče. Pochopitelně koncentrace táborských fotbalistů je naprosto 100%. Fotbalisté z Tábora se sice pokusí dostat co nejdřív na polovinu soupeře, ale teď je to úplně na druhé straně a budou se muset bránit, protože balon Plavšič převzal a dává ho na pravou stranu, tam je Bevené u čáry, pokusil se o kličku, vypadalo to nejdřív na centr, ale zpětná klička, znovu Plavšič, levačkou zpracoval, trochu zakouzel s tím balonem, už se dostává před 16. Centr, který letí do dobrého prostoru a hned to byla první, takový první náznak.

0: Tak, nebezpečné situace, ale Plavšič to udělal opravdu výborně. Zpracoval si balon, dva rychlé doteky, balon měl přímo pod tělem, on má nízko těžiště, těžko se atakuje a dostal se tedy k centru. Rozehrávají Táborští z levé strany zase už jako přes šablonu Nováka Plachý a k Novákovi se ten balon vrací. Pravonou si zpracoval, levou posílá někam na polovinu. Matějka se tam pere se soupeřem, ale nedostal se vůbec k hlavičce. Ostrava je zatím lepší v těch prvních třech minutách. Teď už tedy začala čtvrtá minuta a zase je to Plavšič. Stav zápasu 0-0, jenom připomenu, že první zápas ve Vítkovicích nebo v Ostravě tedy vyhrál Baník 3-0 a proto má velmi dobrou pozici v tomto barážovém dvojzápase. Dobře teď zapracovala pravá strana obrany Táborského týmu, zpracování ve středu hřiště, kam si naběhl Barac, ten se tedy objevuje v základní sestavě oproti tomu prvnímu utkání. Balon je přímo na polovině, zatím je to zápas takový, ten úvod zápasu, takový oťukávací s obou stran a také poprvé se do něj zapojuje hlavní rozhodčí Dominik Starý, který tam viděl faul, odpískal ho, je to na polovině, není to nic dramatického, žádná velká šance z toho nebude. Dá se docela dobře očekávat, že Táborští rozehrají zase po ose mezi obránci ten balon, který je těsně před půlkou. Barac si tam možná ještě dojde k tomu míči blíž kapitán Novák. No ale zatím je na pravé straně úplně jinde, než je těžiště hry, tak je zraněný ostravský fotbalista. Vůbec jsem si nevšiml, co se tam stalo. Nink se tam objevil na trávníku a dokonce je v péči lékařů, teď hodně pomalým krokem opouští trávník a to už končí pátá minuta prvního poločasu. Táborsko, Baník Ostrava nerozhodně 0-0 stále.
1: Slyšíme, že se na jihu Čech teď nehraje kvůli ošetřování a tak můžeme změnit nejenom reportéry, nejenom odvětví, ale také země, protože míříme do Rakouska, do Getsisu na tamní desetibojařský meeting za Jakubem Markem.
2: Tomas Järvinen, český desetibojař, kterému se velmi dobře povedla úvodní stovka zdejšího desetiboje za 10.61 v osobním rekordu, tak už má za sebou i úvodní dálkařský pokus, ale 7 metrů 17 cm to rozhodně není výkon, se kterým by byl Tomas Järvinen, 20-letý český atlet, spokojený, on má osobní rekord ještě o dalších 60 cm dál, mluvil o tom, že nějakých 7.60, 7.70 to by pro něj tady bylo dobré, ale právě ten výkon rezultoval z toho, že měl velký nedošlap na odrazu, nevyšlo mu to úplně, aspoň zapsal nějaké body na rozdíl od některých soupeřů v prvním pokusu, ale ještě další dva pokusy bude mít Tomas Järvinen před sebou na zlepšení právě ve druhé disciplíně desetiboje. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Fotbalový přímý přenos budeme od 2 hodiny ředit v úvozovkách také českým zápasem v osmifinále ostravského beach volejbalového turnaje a bude to opravdu hodně zajímavý duel proti sobě, totiž poprvé v kariéře nastoupí borci, kteří společně vyhráli titul mistrů světa, Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. Parťákem Perušiče je tentokrát Jiří Sedlák a David Schweiner nastoupí po boku Tadeáše Trousila. To tedy po 2 hodině, teď ale už se vracíme zpátky na baráž o šance ligu mezi Táborskem a Baníkem Ostrava za Kamilem Jášou.
0: Friedrich se dostal docela až netradičně, úplně klidně a myslím, že se hodně rychle vrátí do pozice tak, aby náhodou nevznikl nějaký problém. On byl téměř kopačkami až za hřištěm, ale stav zápasu je v 7. minutě 0-0, žádná výrazná šance na držení balonu. Jsou na tom lépe ostravští a teď je to Bevene, kterého si tam pohlídal Pavel Novák. Přešlápl si ten balon, pravačku dává Pastornickému. Pastornický měl trochu starosti s tím, aby neudělal chybu a tak se balon zase vrací zpátky k Novákovi. Plachý, dobrá kombinace, ale na vlastní polovině. Tábor kombinuje velice rychle, dobře, ale všechno se to odehrává pár metrů před brankou Pastornického, také proto 0-0. Už tady jsme měli jedno střídání, zraněný ostravský fotbalista, ale proč to teď připomínám? Protože na trávníku zůstal ležet další hráč, tak to je na to, že začíná teprve 8. minuta, opravdu hodně netradiční. Na fotbalovém trávníku už je Škrkoň, který vystřídal Ninga, ten se tam tam svalil na trávník a vypadá to na další zdravotní problém. To by byla velká nepříjemnost pro ostravský Baník Siňavský, ale vypadá v pohodě, už se rozběhal a už si tam hlídá pozici na levém kraji ostravské obrany. Zase kombinace, do které se zapojil kapitán Novák, docela riskantní rozehrávka směrem na Barace a Barec také nespracoval, proto Baník Ostrava se dostává před 16. Plavčič vede ten balon levou nohou, dává těsně před pokutové území. Vypadalo to na centr, ale teď přichází rána po zemi a Pastornický chytá. Tak první střela na branku, registrujeme ji na konci 8. minuty, teď tedy začíná 9. minuta prvního poločasu. Táborsko Baník Ostrava 0-0. Pastornický okamžitě rychle rozehrál poté, co chytil ten balon. Pokračuje ještě akce před 16. A teď se ozvala píšťalka, protože rozhodčí Dominik Starý si zřejmě vyhodnotil, že tam došlo k nedovolenému kontaktu a ta výhoda podle něj vlastně ani výhodou by nebyla a proto bude Táborsko zahrávat standardní situaci. A pozor, tohle by mohla být zajímavá věc. Už také jdou do 16. Oba dva výborní hlavičkáři Novák a Havel odehráli to spoustu v nejvyšší soutěži, kde jsou Dynama České Budějovice a možná podným hlasem také slyšíte, jak se ozývají v tuto chvíli fanoušci domácího klubu. Je to tedy 16. na hranici pokutového území, už je zaplněno a pozor, Siňavský střídá, tak to jsem dlouho neviděl. Baník Ostrava má dva vystřídané hráče a to ještě neuplynulo ani 10 minut. Samozřejmě zdravotní problémy, to je jasná věc. Holzer přichází právě ze Siňavského, který naprosto viditelně kulhá, tak to je asi velký zásah do taktických plánů ostravského trenéra, ale zápas tedy je teprve v rozjezdu a teď už se fanoušci budou koncentrovat na tu standardní situaci, kterou zřejmě Poloják bude rozehrávat pravou nohou. Mohl by centrovat někam do prostoru, někam na penaltu, do 16. Centr tam letí ostrý centr, ale tohle to je pro Jedličku snadná záležitost, snadná práce. Jedlička taky okamžitě vyhazuje na pravou stranu a tam se Bevene pokusil ten balon získat, ale dobře si ho Plachý pohlídal. Tělem si odstavil soupeře a balon vypadl až za autovou čáru. Znovu Plachý vrací zpátky, až vlastně k brankáři Pastornickému se ten balon dostal v 10. minutě prvního poločasu. Stav utkání nerozhodný 0-0. No tak měli bychom to na šance, na takové pološance 1-1. Ostrava se dostala ke střele ze střední vzdálenosti a domácí klub zahrozil ze standardní situace, ale že by to byla tedy vyložená příležitost, to ani náhodou. Znovu balon na pravé straně těžký na zpracování, ale Bevene to zvládl velmi dobře a dává okamžitě. Tam se Novák pokusil zastavit soupeře a povedlo se mu to ještě ve spolupráci s Baracem. Barac má balon, ale přišel o něj. Tohle to byla zbytečná chyba. Před 16. zřejmě přijde centr na pravou stranu. Ano, Plavšič. Plavšič dává ještě do pokutového území a bude tady první roh. Dobrý náběh ostravského Bouly, který v tom prvním zápase v základní sestavě nebyl, teď nahradil Kryčfalušiho. Boula zasprintoval, ukázal se Plavšičovi, ten ho viděl velice dobře, poslal mu po zemi takovou pomalejší přihrávku a při pokusu o centr do pokutového území tam ostravští ten balon nedostali až přímo na penaltu, je sražený a bude to tedy rohový kop v 11. minutě prvního poločasu, Tábor Ostrava 0-0, roh zahraný na krátko, takže Plavšič si to zopakuje a teď se mu centr povedl. Novák byl na první tyči, odhlavičkoval do bezpečí z táborského pohledu, ale zase to byla taková dílčí situace, ze které se mohli ostravští dostat do příležitosti. Pojezdný dává balon až na pravou stranu, kde znovu Plavčič a ten se pokusí hlavně neudělat chybu, obehrává ten balon okolo 16. Táborští jsou teď v hlubokém bloku před vlastním pokutovým územím. Balon nakopnutý, Havel to byl, který pravou nohou nevymýšlel vůbec nic, jsou tedy hodně zatažení táborští, zřejmě jsou si vědomi toho, že první zápas 0-3, ve druhém by nechtěli pochopitelně inkasovat další příděl a tak hodně opatrně táborští fotbalisté přistupují k úvodu tohoto zápasu. 12. minuta, další ostravský hráč se těžko zdvihá z trávníku, no tak dvě střídání, ale tohle to bude v pořádku. Ještě se tam Dominik Starý rozhodčí přiběhl podívat a přesvědčit se
1: Na Radiožurnálu Sport teď dostane krátce prostor také vodní slalom. Mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka postoupil na úvodním světovém poháru ve slovinském Tacenu do finále kanoistů z 8. místa. Adam Král s Lukášem Rohanem v kvalifikaci neuspěli. O medaile začnou muži bojovat v 15:15. Už předtím budou od 14 hodin a 36 minut v akci ženy, včetně dvou českých finalistek Martiny Sadkové a Terezy Knéblové. Jak dopadnou, to se samozřejmě dozvíte na Radiožurnálu Sport, kde pro vás chystáme také bohaté hokejové vysílání, protože v 15:20 začne úvodní semifinále mistrovství světa v Curychu mezi domácím Švýcarskem a Norskem, které je senzací tohoto turnaje. Ve 20 hodin pak padne úvodní buly mezi Kanadou a Finskem. Teď už ale zase zpátky na fotbal. Šance Liga se teď hraje, nebo respektive v Šance Lize se teď hraje baráž o účast příštím ročníku mezi Táborskem a Baníkem Ostrava. Na místě máme reportéra Kamila Jášu.
0: Balon je v pokutovém území, kde brání Baník Ostrava, ale ostravští to udělali výborně a navíc se Plavšič dostává k balonu a sprintuje po pravé straně. Plachý ho stíhá, rychlý přechod do útoku, na dvě přihrávky se dostávají na druhé straně před 16. Ostravští, ale teď už ta akce ztratila tempo, stav utkání je 0-0 ve 14. minutě. Plavšič před pokutovým územím, ty protihráči jsou dva proti němu a byli od něj dost daleko, ale Plavšič se teď omlouvá, nezvládl úplně technicky to, co chtěl udělat, stál si tak trochu futsalově levačkou ten balon pod sebe a poslal ho pravou nohou, měl to být asi střílený centr, moc možná mu ten balon sedl na nárt, možná nějaká nerovnost, no prostě nebylo z toho vůbec nic. A jsou tady znovu táborští po levé straně, hodně aktivně tam působí také trenér Kronďák, který ukazoval Plachému, kam si přeje, aby ten balon zahrál, no a Plachý to udělal úplně obráceně, dává Novákovi, Novák na pravou stranu Havlovi, Havel už je u čáry, nevyšla mu ta pobídka směrem dopředu, ale asi zůstanou táborští u balon. No tohle to bude co? Autové vazování, ano. Aut pro Tábor, zatím ta kulisa tady na stadionu výborná a to je samozřejmě také důležitá součást každého fotbalového zápasu. Táborští to zkusí zase až od stopera Pavla Nováka, ten dává na levou stranu, u čáry je připravený Plachý, ten balon si ale bere z pravé strany Řezáč, ten také má za sebou minulost v českobudějovickém Dynamu, takže když se teď podíváte do brany Novák, Havel, Řezáč, tak ti se znají samozřejmě velice, velice dobře. Barac na polovině hřiště vrací Řezáčovi, Řezáč zpracoval, viděl u čáry Plachého, ale ještě přes Matějku ten půjde ten balon. Tohle to je kombinace fotbalistů Táborská, ale Ostrava naprosto jasně drží pozice, nepouští soupeře do žádných šancí, šance vyložená zatím nebyla ani na druhé straně, proto je stav zápasu v 16. minutě nerozhodný 0-0. Táborští u balonu na polovině hřiště, Barac rozehrává dopředu, na dvakrát to zkusil Matějka a dobře se teď otočil a tohle to by mohla být první šance, nabíhá do pokutového území střela a těsně vedle. No tak tohle už byl daleko slibnější náznak domácího klubu a také se to ozývá, nebo ozývá se potlesk, který jste možná slyšeli pod mým hlasem z hlediště. Dobrá kombinace, zase v tom byl Matějka, produktivní hráč, který vlastně 15-gólový fotbalista ze druhé ligy, ale druhá liga není liga první a táborští by potřebovali jeho gólové příspěvky. 16. minuta, 0-0, Baník rozehrává dlouhý nákop, tak, aby si brankář Jedlička nenadělal nějaké problémy, balon je na pravé straně, zase kombinace táborčí, mají teď v posledních 2-3 minutách mírnou převahu, ale Plavší se teď dobře dostal před Řezáče a ten se s ním nestačil vrátit, jenomže balon se dokutálel až ke kopačkám stopera, kapitána Nováka, ten dává Plachému, Plachý levačkou, tam je Bevené výborně zpracoval, zase je Plavšič hodně aktivní, hledá si tam místo u pravé čáry a dostává balon právě v tuto chvíli, posílá mu ho tam Musák, Plavšič vrací Musákovi, na dvakrát se ti to hráči vyměnili balon a ještě na potřetí, tak teď Musák má míč, už to na něj bylo příliš dlouhé obehrávání právě s Plavšičem a tak otočil hru úplně na druhou stranu. 17. minuta prvního poločasu, Tábor Ostrava 0-0, míč je na polovině a Musák ho znovu má. Vypadalo to, že pravačkou teď vyšle míč k Plavšičovi, ten se také hodně hlásí a teď to přichází přesně takový zatočený míč zpracování na hrudi Plavšičova, klička na Řezáče, ale tohle bude out. také Řezáč se okamžitě hlásí, ale zdá se mi, když vyjde ta situace jeden na jednoho, tak Plavšič dělá Řezáčovi velké, ale opravdu velké problémy v tom defenzivním postavení. No tak teď Řezáč má balon, je atakovaný, otočil se s ním, dává až Novákovi. Novák Klička špičkou kopačky posunul na Řezáče a Řezáč pokazil tu přihrávku, ale byl to zase Plavšič, který sáhl do té rozehrávky. A tak autové vazování, které bude provádět domácí klub FC Slovan Táborsko. Mluvil jsem o tom, že táborští mají za sebou a opravdu velmi povedenou sezónu. Řezáč vrací Novákovi, rozehrávka pohledná, riskantní, ale všechno je to před šestnáctkou. Baník vyčkává na pozici a teď se ozvala píšťalka, ano. Tohle to byl faul při té riskantní rozehrávce. Tam byl táborský fotbalista pozdě u balonu a proto se ozvala píšťalka. Varačka si nechal trochu prostoru před sebou, toho okamžitě využili defenzivní hráči Baníku, atakovali ho a teď je to tedy Chaluš, který půjde do šestnáctky a bude to standardní situace. Pokud si dobře vzpomínám, tak by to měla být první standardka ostravského klubu v tomto utkání, 19. minuta prvního poločasu, FC Slovan Táborsko, Baník Ostrava 0-0, 19. minuta tedy a Musák pošle balon zřejmě někam na zadní tyč, je to na střelu hodně daleko, ano, je to centr do pokutového území, tam bude Pastornický. Pastornický vyskočil, nejvíc chytil ten balon a už rychle rozehrává po pravé straně, rychlý protiútok Tábora, ale vzadu jsou perfektně ostravští srovnaní, koncentrovaný výkon zatím Baníku Ostrava. Okamžitě byli čtyři pod míčem a znemožnili tak prakticky rychlý protiútok FC Slovan Táborsko. Balon na levé straně, Baraci o něj říká, Novák mu ho zatím neposlal, vybral si kolegu ze stoperské dvojice Havla. Havel po pravé straně, spolupráce ještě před šestnáctkou, ale Varačka po druhé za sebou přišel o ten balon celkem. Nebyl úplně ve složité pozici a nepovedlo se mu zpracovat. Novák teď ukazuje Pastornickému a tohle bude co? Nakonec odkop na autové vazování. Baník ještě pokračuje v té situaci, ale nezvládnutá situace a rozazují teď hráči Baníku rukama, protože tuhle tu situaci rozhodně mohli zvládnout lépe. 20. minuta. Stav zápasu je nerozhodný 0-0. Žádná vyložená příležitost, proto také nebyl k vidění žádný gól.
1: Bez přerušení můžete poslouchat přímý přenos z barážového utkání o fotbalovou šance ligu mezi Táborskem a Baníkem Ostrava v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na webech irozhlas.cz a radiožurnál sport.cz. Platit to bude i pro zítřejší odvetu Slovácka s Artisem Brno. Hrát se bude taky od 13 hodin.
3: Radiožurnál Sport
4: a Jan Suchan.
1: Teď přidáme i tenisové aktuality. Česká reprezentantka s moldavskými kořeny Anastasia Deťuk hraje ve druhém kole deblu na Roland Garros s ruskou Chromačevovou proti norsko-americkému páru Aikerjová-Gleesonová a před chvíli jí získali první set v tiebreaku. Marie Bousková se Španělkou Soribesovou podlehly ve druhém kole brazilsko-ruské dvojici Hadadová-Majová-Samsonovová 1-6 a 4-6 a dál nepůjdou ani Tomáš Macháč s Matějem Vocelem, protože kvůli zranění Macháše odstoupili před soubojem o osmifinále.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Ve 13 hodin a 21 minut se vracíme na fotbalovou baráž, ve které Baník Ostrava hájí v Táboře náskok 3-0 z domácího utkání. Jak se to bude vyvíjet dál, to uslyšíte od Kamila Jáši.
0: Tak pokud ostravští přijeli s cílem uhájit ten třígólový náskok, tak se jim to daří opravdu výborně, ale řekl bych, že Baník by měl mít ambici vstřelit minimálně gól. Zatím to na to moc nevypadá. Teď posledních 10 minut je Táborsko opticky lepší, ale žádné šance si nevytváří. Ve 22. minutě stav zápasu Táborsko Baník Ostrava 0-0. Možná teď se narodí po standardní situaci domácího klubu, ale ten balon je takové 3 metry od pravé čáry. Na střelu to není, ale bude to centr do pokutového území, ten je hodně ostrý. Lavička, ještě odrazy balonu, i Havel, i Novák tam sáhli po tom balonu. Obrana Baníku přesně podle toho hesla uhájit ten třígolový náskok odpálila balon do bezpečí někam směrem k vodní nádrži Jordan, letěl ten balon, ale domácí zůstávají u míče a Poliak si ho bere, zkusí dlouhé autové vazování. Ještě si utřel svůj dres, ten míč rozběhne se. tak, jak to dovolují podmínky tady v Táboře. No a Havel dostal ten balon zase zpátky k Poliakovi a Poliak už nespracoval, takže tahle ta standardka, to autové vazování se domácímu klubu nepovedlo, ale vůbec myslím, že Poliak to zamýšlel úplně jinak, chtěl poslat dlouhý balon z autového vazování do šestnáctky, jenomže nemá tam vůbec prostor na rozběh a ten míč se opřel o hlavu Havlovu a potom letěl zase zpátky, takže vazovat bude Ostravský Baník. 23. minuta, stav utkání 0-0, Plavšič ale teď výborně posílá dopředu svého spoluhráče a tohle to by mohla být první velká šance Baník Ostrava, ale teď se výborně vrátil Plachý, který zasprintoval zpátky a překazil tak radost ostravskému Baníku, ale zase to byl Plavšič, který opravdu výborně vysunul dopředu na hrot spoluhráče a hned z toho byl nesnad náznak, ale tohle to byla fakt opravdu hodně povedená fotbalová akce. Musák si dojde pro balon a bude zahrávat rohový kop. 23. minuta. Stav utkání stále 0-0. Je takové, řekl bych, ideální fotbalové počasí na to, že je krátce popolední, tak ani není takové teplo jako v předchozích dnech. Teď ale bude horko obraně domácího týmu. Střílený centr, který letěl na bližší tyč a tam si to všechno pohlídal Plachý, který zřejmě takticky měl tenhle ten roh dobře načtený, vysprintoval o něco dřív než útočící hráči a hlavou posílá ten balon do autu. Stav zápasu tedy zůstává i po rohovém kopu 0-0. Jak jsou na tom oba týmy v držení míče, 55-45 pro Tábor, takže to přesně koresponduje to, o čem jsem mluvil. Táborští mají mírnou optickou převahu, ale Baník výborně drží pozice, snaží se zaútočit z rychlých protiútoků jako před malou chvílí a teď navíc to bude standardka, kterou bude Baník rozehrávat. Je to hodně podobná pozice, ještě tam přiběhl Plavšič, je to hodně u levé čáry, no a Plavšič si ten balon posunul ještě blíž k postraní čáry. Rychlé rozehrání a Plavšič si bere balon, má ho na levé noze, dává ho po zemi, taková průniková přihrávka na roh pokutového území a znovu si Plavšič bere balon, dává ho až Bevenemu, Bevene vrací zase Plavšičovi, u všeho důležitého je Plavšič centrovaný balon a tohle to bude s velkou pravděpodobností out, asi možná roh, možná out, ale u balonu zůstane ostravský Baník v 25. minutě. Tábor Baník Ostrava 0-0. Koncentrovat se.
1: Už víc než půl století trvá tradice atletického mítinku v rakouském Gecisu, který se zaměřuje na víceboje. Letošní 51. ročník a hlavně českého reprezentanta Tomase Järvinena sleduje na místě Jakub Marek.
2: Tomas Järvinen teď bojuje ve druhé disciplíně, tedy skoku dalekém, a ve druhé sérii si polepšil ten svůj úvodní výkon, teď už 748 cm, takže o zhruba 30 cm se zlepšil oproti první sérii. Stále to ještě není na úrovni osobního rekordu, který je u Tomase Järvinena 777 cm, ale každopádně už to je zlepšení, teď už se i o dost lépe trefil na odrazové prkno, tak ještě bude mít jeden pokus na to, aby třeba ještě přidal nějaké další centimetry. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Děkujeme za tyto informace, můžeme k nim přidat i motoristické. Japonskou rally vede i po druhé etapě lídr mistrovství světa Brit Elfins Evans. Na druhé místo se posunul 9-násobný světový šampion Francouz Sébastien Ogier, který v 7. letošní soutěži obhajuje loňské prvenství. Ale teď už zase zpátky na fotbal. Hraje se baráž o účast v šancelize pro příští ročník táborského hostí Ostravský Baník a všechno sleduje a také bude dál reportovat na Radiožurnálu Sport Kamil Jáša.
0: 26. minuta a Baník se před malou chviličkou dostal do vedení. Bylo to autové vazování, takový vylepšený roh, protože rukama ten balon byl naprosto přesný na přední tyč. Prodloužení přišlo do pokutového území od první tyče a tam byl Pojezdný, který trefil z voleje, trefil náramně. Pastornický brankář Tábora neměl vůbec žádnou šanci. Pastornický má balon právě v tuto chvíli a od 25. minuty tedy je stav utkání z pohledu domácího týmu Táborsko Baník Ostrava 0-1, v součtu tedy Baník vede 4-0, no ne, že by úplně se dalo říct, že by ostravští fanoušci měli co slavit, protože ta sezona je samozřejmě hodně nepovedená, ale vypadá to, že dobrou náladu si povezou do Ostravy, protože ten 4gólový náskok, nedokážu si představit, že by ho ještě ostravští promarnili, mají tedy jasně nakročeno k tomu, aby se udrželi v české nejvyšší soutěži. Vazování z toho nakonec nebude pro Táborsko, přestože si to hráči mysleli, bude to odkop od branky Baníku Ostrava. Brankář Jedlička si doběhne pro balón, 28. minuta, stav zápasu 0-1 z pohledu domácího týmu. No a Baníku stačilo přesně to, o čem jsem mluvil, dobře bránit, jedna standardní situace, prodloužená hlavička po dlouhém autovém vazování a na zadní tyči, tam to trefil Pojezdný opravdu nechytatelně a proto tedy Ostrava vede v Táboře, nedaleko vodní nádrže Jordán vede 1-0. Musák, jeho vysoká postava je téměř nepřehlédnutelná, no a proti němu často ve středu hřiště vychází Bláha, má to opravdu hodně těžké, to je rozdíl hodně centimetrů a tam také ostravský fotbalista uplatňuje právě tu svoji výškovou převahu, dokáže se s balonem otočit a vytvořit přesilovou situaci jako před malou chviličkou. 28. minuta 0-1, rozehrávat teď budou táborští, balon si bere Novák, který si zřejmě vybere Pastornického, ano, dává Pastornickému, za ním tam okamžitě vysprintoval a musel se mít tedy hodně na pozoru, protože to byl Škrkoň, který tam takovým téměř hokejovým způsobem forčekoval a Pastornický také poslal balon dopředu. Teď budou táborští vazovat, Plachý dává a tohle bude další autové vazování. Ano, Bláha to dobře ví, zkusil se rychle otočit s balonem levačkou a poslat na volného spoluhráče, jenomže právě Škrkoň teď se mu ten forechecking vyplatil, přiběl do souboje, od něj se balon odrazil znovu ještě o Plachého a je to tedy vhazování na pravé straně. 29. minuta, Ostrava vede v Táboře 1-0 a docela takovým pohodovým, klidným výkonem kontroluje tu barážovou situaci. Friedrich zpracoval balon pravou nohou, dává ještě k čáře, míč se otřel o bílou čáru, ale zůstal na hrací ploše, tak teď Matějka Bláhovi, Bláha tam se pokusil najít před sebou lépe postaveného spoluhráče, ten se k balonu ale vůbec nedostal, Rezek nespracoval ten balon, byl v souboji pozdě, o něco později než jeho protivník a tohleto naprosto jasně Baníku Ostrava stačí dobře si držet ty defenzivní pozice a balon už je zase až u brankáře Pastornického. Pastornický se snažil přenést hru, dal hodně dlouhý ten centr, mířil na Plachého, viděl tam svého spoluhráče u čáry, jenomže netrefil úplně přesně a Plachý tohleto zpracovat nemohl, to by musel měřit snad 3 metry, míč vypadl ze hřiště a Bevene si pro něj dojde, sebere se ho z toho kužílku, na kterém jsou balony a bude zahrávat autové vazování. Autové vazování ale úplně přesně provedeno nebylo a tak jsou to táborští, kteří se pokusili rychlým přechodem vyslat Varačku. Varačka sprintovala, ale také marně. Ta přihrávka byla hodně nepřesná. No a ještě několik vteřin po té akci Barac se držel za hlavu, zaklonil hlavu na známku, na znamení toho, že se mu ta přihrávka vůbec nepovedla. 31. minuta, Tábor prohrává 0-1. Znovu Varačka na pravé straně sprintuje k pokutovému území, ale sahl tam po soupeři ještě rukou, to pochopitelně fotbalová pravidla nepřipouštějí a tak je tady přerušená hra. Další naprosto klidná situace pro Baník, standardní situace z hlouby vlastního pole u čáry, dojde zřejmě rozehrát ještě Jedlička, teď Radiožurnál. 31. minuta, Baník Ostrava vede 1-0, před několika minutami se prosadil Pojezdný po dlouhém autovém vazování a tak tedy v tom součtu dvou zápasů teď už Baník Ostrava vede nad Táborskem 4-0. Z Tábora Kameliáša, Radiožurnál. A zase se vracíme do přímého přenosu. Lehce komplikovaná rozehrávka táborská, táborčí se to pokusili uhrát fotbalově, ale důrazně tam si Musák bere baron s Plavšičem na pravé straně. Plavšič zase futsalově zpracoval levačkou, to je častý jev, ale má obrovský přehled ve hře. Soupeři k němu nepřistupují úplně na centimetr a tak Plavšič má dost prostoru pro to, aby rozehrával, jako teď třeba dává balon Friedrichovi, ten posunul míč ještě na levou stranu a Tábor rozehrává, nebo Tábor by spíš se chtěl zmocnit balonu po té ostravské rozehrávce a to se zatím vůbec nedaří. Naopak Plavšič se dostává už do pokutového území. A tohle to by mohla být další ostravská šance. Ještě jeden dotek navíc a tam na hrotu minul balon nabíhající útočník, ale zase u toho byl Plavšič a ve 32. minutě na pravé straně vymyslel nebezpečnou příležitost, kterou ale jeho spoluhráči nedokázali zužitkovat. Centr, který teď poletí do pokutového území, takový nadýchaný a vypadne ze hřiště. K balonu se teď nedostane žádný z ostravských hráčů. Jurečka na dvakrát se tam dostával do té pozice. Myslím, že Jurečka teď si mohl vybrat lépe to místo po té Plavšičově přihrávce, která, jak říkají fotbalisté, která mířila pod sebe. Rozehrávat bude Novák, asi posune balon Pastornickému, Pastornický pravou nohou zpracovává, posílá míč někam na polovinu hřiště, tam to má Matějka s Friedrichem, ale opravdu hodně těžké. Matějka vlastně vůbec nešel do toho souboje a Friedrichovi stačilo se jenom v bočním postavení postavit do cesty balonu a ten odletěl směrem dopředu, takže srovnaná ostravská obrana proti kombinaci Tábora, to je častý jev v tomto utkání a co je to platné Tábor fotbalistům, že mají procentuálně míč na kopačkách, to procentuální držení z jejich pohledu je vyšší, ale soupeře vede. Tady u Jordánu 1-0 Novák na levou stranu, rychlá rozehrávka, zpracování balonu, řezáč si Baron Nebelere, ale Matějka to měl hodně těžké, teď měl proti sobě hned dva soupeře a ozvala se píšťalka, trochu vysvobození pro hrotového útočníka Táborská. Nemyslím si, že by tohle to přesně bylo to, co by po něm trenér Kronďák chtěl, to byl souboj na polovině hřiště. Táborsko potřebuje Matějku někde na hrotu a tam si nabíhá právě v tuto chvíli, hledá si tam místo centr pod sebe a už tam napřahoval svoji pravou nohu k tomu, aby Matějka vypálil. Na poslední chviličku se podařilo Baníku dostat ten balon z pokutového území, ale ten tam přiletí za malou chviličku s velkou pravděpodobností ještě jednou na zadní tyč, tam bevené proti sobě a dva soupeře byl lehce dezorientovaný a tak se znovu Táborčí dostávají k balonu. Plachý ale o něj přišel tak, jak ho získal, tak o něj přišel velice rychle. Je tady další protiútok ostravského klubu a tohle to je přesně to, co Baník potřebuje odbránit a postupovat rychle do otevřené obrany. Plavšič se teď dotkl míče rukou, ozve se píšťalka, asi vypadá to na to, ano. Hlavní rozhodčí Dominik Starý ještě čekal, jak se celá situace vyvine, asi přemýšlel o tom, že by nechal výhodu domácímu týmu, jako výhodu se mu to moc nezdálo, tak se nadechl, foukl do píšťalky, přerušená hra, teď už se zase pokračuje a zase je tam ta kombinace, je na oko líbivá, ale všechno se to odehrává v blízkosti před 16. Tábora, no a tam může být každá ztráta balonu naprosto zásadní. Tábor prohrává 0-1 ve 35. minutě, ještě 10 minut se bude hrát první poločas. Teď se nám tady také objevují modrobílé barvy, ale tak, jak si nikdo moc nepřeje, protože to je z Tábora ostravských fanoušků, zakouřilo se nám tady přímo před hlavní tribunou, zatím se ale ten dým nedostal přímo na dřív.
1: Pokud chcete poslouchat utkání mezi fotbalisty Táborska a ostravského Baníku bez jakýchkoliv přerušení, tak vás odkážu na weby iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo do mobilní aplikace Můj rozhlas. Teď si zpestříme odpolední vysílání Radiožurnálu Sport také cyklistikou, protože závodníci jedou předposlední 20. etapu Gira d'Italia se dvěma opravdu pořádnými kopci. Už jsou v sedle 2 hodiny a zbývá jim zhruba 100 kilometrů do cíle. V čele najdeme 7 uprchlíků, kteří mají náskok zhruba 4 minut na tu skupinu, ve které najdeme i lídra tohoto slavného závodu Dana Jonase Vingegaarda. Tolik tedy cyklistika a my se moc rádi vrátíme ve 13 hodin 37 minut zase na fotbalový stadion v Táborské Kvapilově ulici. Tam se totiž hraje odveta baráže o šance ligu mezi druholigovým Táborskem a prvoligovým ostravským Baníkem, který úvodní střetnutí vyhrál doma 3-0. Pokračuje reportér Kamil Jáša.
0: Tak teď se tady špatně dýchá, a to všem, protože dýmovnice, které se objevily v sektoru hostujících fanoušků, zaprvé zakouřily ten prostor už i na hřišti, lehký vítr donesl ten dým přímo na hřiště. No a hlavní rozhodčí Dominik Starý se rozhodl, že přeruší zápas zřejmě, ale už to měl i tak v plánu v této době, že nechá občerstvit hráče obou týmu. A tak chviličku malou teď čeká, až ten dým opustí stadion v Kvapilově ulici. Hlasatel zápasu několikrát nabádal fanoušky.
1: Tak my zase z tábora na chvíli zmizíme. Po olympijských medailích Ondřeje Sinka a Mirky Topinkové Knapkové je české veslování v posledních letech na ústupu, minimálně tedy na té seniorské úrovni, ale některé výsledky z úvodního letošního světového poháru v Sevě jsou docela slibné. Párová čtyřka Smejkal, Čížek, Ježek a Zindulka zajela v semifinále nejrychlejší čas ze všech a zítra se představí ve finále, do kterého postoupila taky dvojka Bezkormidelnice, Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková. Tahle posádka byla druhá nejen ve svém semifinále, ale i celkově v součtu obou jízd. O medaile se bude v Sevě veslovat zítra, jak to dopadne, se samozřejmě dozvíte na Radiožurnálu Sport, se kterým teď míříme na mistrovství republiky v šermu, za dalším z našich reportérů Martinem Charvátem.
5: 82 kordistů bylo na začátku, kteří bojovali o titul mistra republiky. Teď už jsou pouze jen 4. V semifinále se utkají Jiří Beran, ano, ten Jiří Beran, který před 2 lety ukončil svou kariéru, ale rozhodl se pokaždé vrátit na mistrovství republiky a například v posledním kole ve čtvrtfinále byl tak dobrý, že porazil vítěze základní rozřazovací části, tedy Františka Coufala, a bude v semifinále šermovat s Jonášem Valerem. No a ta druhá dvojice, to je čistě tvořena medailisty z týmové soutěže z posledních olympijských her v Paříži, tedy Martin Rubeš nastoupí proti Jakubu Jurkovi, to znamená, že Michal Čupr už je vyřazený z těch olympijských medailistů v minulém kole, právě Jakub Jurka tady na zimním stadionu v Litoměřicích porazil Michala Čupra, domácího to borce. No a teď se tedy v semifinále utkají Rubeš, který vyhrál loni titul mistra republiky, s Jakubem Jurkou, zvítězil 4x předtím v řadě. To znamená, že semifinále bude v uvozovkách takovým menším předčasným finále. Ale je samozřejmě možné, že třeba i z té úvodní části pavouka z dvojice Beran Valer by jeden z těchto borců, který postoupí, mohl překvapit toho, který postoupí z té druhé semifinálové dvojice. Semifinále tady na zimním stadionu v Litoměřicích začne přibližně za nějakých 10 minut. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.
1: A teď už zase fotbal na Radiožurnálu Sport, ale ještě než se vrátíme na jih Čech, tak důležitá zpráva ze severu Anglie, protože fotbalisté Liverpoolu už nebudou mít na své lavičce nizozemského trenéra Arneho Schlotta, kterého vedení klubu odvolalo poté, co sice loni získal anglický titul, ale letos skončil v Premier League 5., jak se můžete dočíst třeba na webových stránkách Liverpoolu. Tak teď už je ve svém procesu schánění nového kouče pro FC Liverpool. Po anglickém fotbale teď zase ten český, baráž o šance ligu mezi Táborskem a Ostravským Baníkem a reportér Kamil Jáša.
0: No, informací mohu nabídnout hned několik. Baník vede naprosto v pohodě, a ne 1-0, ale dokonce 2-0. Zase u toho byl Plavšič, poslal levačkou balon dopředu, tam byl Škrkoň, moc dobře věděl, co dělá, jenom tak na špičičku, jak říkají fotbalisté, protečoval ten balon a ten skončil v táborské síti ve 41. minutě. Teď už vede Baník u Jordánu 2-0 a navíc se docela silně rozpršelo tady na stadionu v Kvapilově ulici, takže ti diváci, kteří jsou na nechráněných místech, a že těch nechráněných míst je tady na stadionu opravdu hodně, tak se snaží vtěsnat a natěsnat se přímo pod střechu, takže to teď je taková nepříjemná věc pro všechny fanoušky, docela hustý déšť, který se snáší na trávu, která mimochodem byla těsně před zápasem velmi vydatně zakropená. Pozor, to znovu Plavšič. Na pravé straně má Beveného, také teď mu dává balon, je upokutovou zimí. Bevené, ostrý centra, zase to byla nebezpečná situace. Paní Kostrava je jasně nebezpečnější, je silnější v osobních soubojích a to bych řekl, že je rozhodující věc. A navíc má Plavšiče, který evidentně s velkou chutí přistoupil k tomuto zápasu, vymyslel před malou chviličkou gólovou akci pro Škrkoně, no tak tedy Pojezdný 1-0, Škrkoně 2-0 a Ostrava naprosto jasně míří za záchranou nejvyšší soutěži. O tom tady na stadionu v Kvapilově ulici, který leží opravdu jen pár metrů od vodní nádrže Jordán, nepochybuje vůbec nikdo. V obraně si Novák pro ten balon vlastně ani nemusí běžet, protože to je postavení mimo hru, také to hlavní rozhodčí tohoto zápasu Dominik Starý okamžitě ukazuje, 42. minuta. No a ten déšť ještě zesílil další uvozovka kouřové signály, nepovolená pyrotechnika v tom malém sektoru pro hosty, který původně byl pro 125 fanoušků, potom pro 320. No tak tam je teď nakouřeno opravdu hodně a co je horší, že ten dým se snáší.
1: Na jihu Čech se zdá být rozhodnuto, protože v součtu s úvodním utkáním už vede ostravský Baník nad druholigovým Táborskem 5-0 a tak můžeme jistě zase zamířit na jiný stadion, není fotbalový, i když možná i ten se tam někdy hraje, ale teď je rozhodně atletický. Rakouský Geci zhostí tradiční meeting více bojařů a také našeho reportéra Jakuba Marka.
2: Hezké odpoledne, ano, i fotbal se tady na tomto stadionku v Getsisu hraje, ale samozřejmě teď je tady nejprestižnější světový vícebojařský meeting a Tomas Järvinen už má za sebou český reprezentant. Druhou disciplínu desetiboje 748 cm, to je jeho nejlepší výkon v dálce, ve třetí sérii už žádné další centimetry nepřidal, takže bude zhruba na nějaké sedmé pozici po dvou disciplínách. Velmi slušně rozjetý desetiboj pro Järvinena, ale viděli jsme tady desetibojařský světový rekord v dálce. Simon Ehammer, Švýcar, téměř v domácím prostředí, protože Švýcarsko je odsud zhruba nějaké 2-3 kilometry, tedy hranice Rakouska se Švýcarskem, a Ehammer 851 cm v dálce ve druhé sérii a teď už opustil stadion na třetí sérii, už do třetí série už nenastoupil, šetří síly na další disciplíny a teď je aktuálně suverénně v čele desetiboje tady v Rakousku. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Jakube, ty se sice odhlásil, ale to, co jsi říkal, mě ponouká k otázce. Ten výkon Simona Ehammera, to by bylo docela slušné i mezi dálkaři specialisty, že?
2: Rozhodně, Simon Ehammer, on už párkrát zazářil i mezi specialisty, on je dokonce bronzovým medailistou ze světového šampionátu 2022 v Eugene právě mezi dálkaři a specialisty a díval jsem se tady i na statistiku na olympijských hrách, kdy naposledy skočil nějaký dálkař specialista přes 8,5 metru a bylo to naposledy v roce 2004 v Aténách, Američan Dwight Phillips, a od té doby, tedy 22 let, na olympijských hrách nikdo přes 8,5 metru neskočil, takže to jen pro porovnání s tím, jak by na tom byl i mezi specialisty.
1: Z Radiožurnálu Sport se díky našim reportérům dozvídáte i o takto opravdu speciálních výkonech. Děkujeme Jakubu Markovi, se kterým jsme se rozhodně neslyšeli naposledy, teď ale zapojíme opět Kamila Jášu z barážového utkání mezi fotbalisty Táborska a Baníku Ostrava. Kamile.
0: Plavšič u balonu a to je v prvním poločase zásadní věc. Musák ho moc dobře viděl, Plavšič se navíc ještě přihlásil. On není moc veliký, ale když zdvihl tu ruku, tak spoluhráč ho viděl, dává mu balon, ale Plavšič teď jasně dokumentoval, že Baník bude chtít dohrát ten první poločas. Posledních 30 vteřin ještě do vypršení 45. minuty. Tábor se prakticky v první půli nedostal do žádné vážnější příležitosti. No a dvě akce Baníku Ostrava znamenají vedení hostujícího týmu 2-0, v tom součtu 3-2 je 5, to platí i tady úvodní nádrž Jordán, takže Baník vede 5-0, no a tohle to bude ještě standardní situace, hodně naštvaně tam teď po tom souboji působil Poliák, ale vlastně nemá k tomu důvod, ten faul byl odpískaný, hlavní rozhodčí Dominik Starý viděl, uděluje žlutou kartu a bude to standardní situace, tu žlutou kartu teď viděl Pojezdný, autor prvního gólu zápasu, tak ještě jedna standardka, vypršel čas, který je určený k tomu, aby se hrál první poločas, 45 minut je tedy za námi. a balon, který půjde do pokutového území, tady asi není třeba nic vymýšlet, ten míč je takových možná 7-8 metrů před pokutovým územím, bude to levačka, která pošle míč někam na hranici 16. Táborští by se pokusí prosadit hlavou takový pomalý oblouček, ne, ale ten byl příliš pomalý, tam je srovnaná vaňkovská obrana, tak ještě hlavička, nepřesný Friedrichův odkop, tedy spíš chtěl odkopnout balon, který vůbec netrefil a míč teď končí v autu, napálil tam ostravský back kapitána Nováka, ten se jenom otočil, ještě teď kroutí hlavou, byla to docela rána z blízkosti, no a teď se Novák vrací a ještě si utírá dresem obličej, zřejmě ho ten balon trefil někam do čela, někam na toko. 45. minuta tedy už skončila, nastavení 1 minuta, to už myslím jsou poslední vteřinky prvního poločasu, přestalo pršet, rozsvítilo se sluníčko, ostravští fanoušci spokojení, jejich tým vede o 2 góly a bude to taky po této akci, přestože Bevene ještě docela pěkně si stál balona, dává to Jurečkovi, Jurečka by ještě mohl dát gol, nabíhá si jeho střela, ale přestřelil, to byla vyložená příležitost, ale ta střela byla hodně nepovedená, no sám běžel teď Jurečka na brankáře Pastornického, mohl si celkem vybrat placírkou, na kterou stranu míč usměrní, zkusil to nártem a razance není vždycky úplně tím nejlepším řešením. Pastornický naposledy vykopne balon, teď už není důvod, proč by hlavní rozhodčí Dominik Starý měl cokoliv nastavovat, když také už se dívá na hodinky, vezme si píšťalku do svých úst, nadechne se a ukončí první poločas. V tuto chvíli je to realita, konec první půle, za 15 minut bude zápas pokračovat, ale o tom, že Baník Ostrava zůstane v české nejvyšší soutěži tady na stadionu v Kvapilově ulici, nepochybuje už vůbec nikdo. Z Tábora Kameliáša, Radiožurnál.
1: A to proto, že Baník Ostrava vede v Táboře 2-0 po prvním poločase barážové odvety po brankách Pojezného a Škrkoně. Připomínám, že první duel skončil ve Vítkovicích vítězstvím prvoligového celku 3-0, nicméně i tak se zhruba za čtvrt hodiny na jih Čech vrátíme, ale do té doby stihneme se podívat třeba na sociální sítě a také znovu do rakouského Getsisu a nebo na mistrovství republiky kordistů.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 50 minut na Radiožurnálu Sport, kde už se teď ptáme, jak to vypadá po druhé disciplíně na nejprestižnějším desetibojařském mítinku v rakouském Getsisu. Zodpoví to Jakub Marek.
1: Hezké odpoledne, Čech Tomas Järvinen je po dvou disciplínách na místě sedmém. Připomínám, ve stovce si vylepšil osobní rekord 10,61 sekundy v dálce. To byl pro něj takový průměr 7,48, ale není to nějaká velká ztráta. Tomas Järvinen má velmi dobře rozjetý ten desetiboj s absolutní světovou špičkou. V čele je Švýcar Simon Ehammer 2190 bodů, ale hlavně díky tomu fenomenálnímu výkonu v dálce 851 cm. Rád ještě jednou připomenu, je to světový desetibojařský rekord právě v dálce. Předtím ho držel také Ehammer, bylo to 845, ale teď ještě dalších 6 cm. Simon Ehammer přidal a potom jeho skoku tady povstali všichni na stadionu. Řekl bych, že tu je několik tisíc fanoušků, tak jako vždy na tomto malém stadionku je tady jedna větší tribuna a jinak podél oválu je takový travnatý val, kde jsou různé party, stany, deky a zkrátka tady mají takovou dvoudenní pohodu fanoušci atletiky a teď viděli i tento výjimečný výkon Simona Ehammera na druhém místě průběžně po dvou disciplínách. Kanaďan Damien Warner, to je muž, který už v historii, tedy ve své kariéře nazbíral 9000 bodů, je to olympijský šampion z Tokia 2021 a teď i v 36 letech stále závodí skvěle. No a na třetí pozici je aktuální světový šampion Němec Leo Neugebauer, dvoumetrový obr, který má podle oficiálních údajů 110 kg, ale řekl bych svalové hmoty a je neuvěřitelné, že on třeba v dálce dokáže skočit téměř 8 metrů. 797 cm, to je téměř proti fyzice, když se na Neugebauera podíváte, ale i to tento skvělý německý atlet dokáže. Třetí disciplína desetiboje vrchkoulí, ta začne zhruba za nějakých 40 minut. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Skončící fotbalovou sezónou se blíží léto a s ním i přestupové období. Příchody hráčů kluby v minulosti oznamovaly například až před zápasem na stadionech a pro fanoušky to tím pádem bylo překvapení. Dnes jsou informace mnohem dostupnější a často se dostanou ven i dřív, než je zveřejní samotné týmy. Některé se ale proti tomuto trendu snaží bojovat. Jak nám v rubrice Hity sociálních sítí prozradí Štěpán Bem, tak znovu hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, snaží a například takové Atletico Madrid na to jde i celkem vtipně. Španělský klub sdílel na síti X několik příspěvků v reakci na spekulace o tom, že jeho ligový rival Barcelona poslal nabídku 100 milionů eur za nejlepšího střelce sezóny Atletika, argentinského útočníka Juliana Alvareze. V grafice, která je stylově hodně podobná známému Here We Go od novináře Fabricia Romana, zobrazuje Atletico například fotokoláž Lamina Yamala v dresu právě madridského celku. Za 18-letou superhvězdu nabízí Barceloně 4 lístky na koncert zpěváka Bad Bunnyho, roční předplatné na noviny ABC a balení slunečnicových semínek. Za záložníka Pedriho jsou atleti ochotní vyměnit lístků na Bad Bunnyho dokonce 6 a aby byl balíček 3 v jednom kompletní, křídelník Rafinha má přijít na roční hostování. Výměnou Barcelona dostane bez opce ke koupi dva tajemné hráče, kterými jsou Tom Ford a Smith. To je zas narážka na omyl prezidenta Atletika Enriqueho Cereza, který na začátku sezóny tahle dvě jména omylem zmínil jako hráče vlastního týmu. Přitom žádní takoví neexistují.
0: A můžeme k tomu přidat jednu skutečnou novinku ze světa fotbalu a sice, že trenérem Liverpoolu už není nizozemský kouč Arne Slot, který s ním přitom získal loni mistrovský titul, ale letos to bylo až páté místo v Premier League a to se zdá být tedy pro tým ze severu Anglie málo. Štěpán Bem byl ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky.
3: Naslyšenou.

0: Je 14 hodin a jedna minuta, doznívá skupina Vohnout se svým svazem českých bohémů. Čekáme na start druhého poločasu odvety barážového utkání o fotbalovou šance ligu mezi Táborskem a Ostravským Baníkem, který na jihu Čech vede 2-0, doma zvítězil 3-0, tak už se zdá být ta druhá půle spíše formalitou, nicméně budeme i tak se do Tábora vydávat. Taky čekáme, až se začne hrát osmifinále beach volejbalového turnaje pro tour kategorie elit v Ostravě. Jde o české derby Perušič Sedlák versus Schweiner Trousil, ale ještě se nehraje, a tak míříme na mistrovství republiky kordistů s účastí českých olympijských medailistů a také s účastí reportéra Martina Charváta.
1: Dva čeští olympijští medailisté z týmové soutěže v Paříži se proti sobě postaví ve finále. To, že patříte mezi nejlepší kordisty světa aktuálně, ještě neznamená, že se stanete českým mistrem. Bohužel pro něj se o to přesvědčil Jakub Jurka, který v semifinále nestačil na Martina Rubeše, prohrával s ním 1-5, potom 6-10. Nakonec to bylo velmi těsné a 15-13 zvítězil Martin Rubeš, který tak má možnost navázat na svůj loňský titul. A ještě druhá situace, to, že jste před 2 lety ukončili kariéru, ještě neznamená, že se nemůžete také 2 roky poté, co jste ji ukončili, stát republikovým šampionem, protože proti Martinu Rubešovi bude ve finále stát Jiří Beran. Ano, ten Jiří Beran, který spolu s ním byl v tom bronzovém týmu kordistů v týmové soutěži na olympijských hrách v Paříži. Jiří Beran dokázal porazit jak toho nejlepšího po rozřazovací části, tedy Františka Coufala, tak také před chvílí Jonáše Valnera, kterého zdolal 15-12, přičemž ve většině toho zápasu byl bodově lepší a v závěru se ubránil náporu svého soupeře. No a tím pádem tady za chvíli dojde na hokejovém stadionu v Litoměřicích na finále mezi 2 olympijskými medailisty z posledních her, tedy Martin Rubeš versus Jiří Beran, muži, kteří se tady spolu postaví v boji o titul mistra republiky šermířů, konkrétně mezi kordisty. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.
0: V kalendáři máme 30. května 2026, což je den, kdy slaví 60. bývalý německý fotbalista Thomas Hessler, mistr světa z roku 1990 a evropský šampion z roku 1996. Tam tehdy odehrál proti Čechům celé finále a předtím také úvodní zápas v základní skupině. Jeden významný český sportovec pak má půlku latiny. Před 55 lety se narodil Jiří Šlégr, vedle Jaromíra Jágra jediný český člen takzvaného Triple Gold Clubu, ve kterém jsou hokejisti s olympijským zlatem, titulem mistra světa a Stanley Cupem. Tak všechno nejlepší.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.
0: Ve 14 hodin a 4 minuty jdeme do Ostravy, kde se proti sobě už za chvíli postaví mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, Perušič s Jiřím Sedlákem po boku, Schweiner s Tadeášem Trousilem. Pozve nás reportér Krištof Kousal.

0: Hezké odpoledne z ostravských Dolních Vítkovic, kde atmosféra začíná být velmi příjemná, beach volejbalová. Ještě pár minut zbývá do začátku tohle pěkně opepřeného osmifinálového zápasu, protože se vlastně poprvé v profesionální kariéře proti sobě postaví dva hráči, kteří společně získali titul mistrů světa, Ondřej Perušič a David Schweiner, společně s jinými parťáky. Počasí vypadá jako, že se taky tak nějak nachystalo na tenhle souboj, protože se tu vyčasilo, přestalo pršet a před nějakými desítkami minut se tady taky vymetla obloha. Bude naprosto nádherně a ta teplota je taky celkem příjemná, nebude to žádný pařák. Tribuny ty jsou úplně plné, napěchované, atmosféra se očekává nádherná taky a tenhle souboj opravdu se na něj všichni těší. Začne zhruba za nějaké 2,5 minuty a taky půjde o to, kdo bude nějakou to poslední českou nadějí v celém turnaji, jak v mužských, tak na ženské straně, protože v dopoledním programu tam v předkole vypadl Matea Javorunok s Jakubem Šépkou a taky ženská dvojce, poslední, která zbyla v této soutěži, a to Mike Snerová s New Schaeferovou. Takže tohle je souboj o to, kdo postoupí do čtvrtfinále, je to souboj o to, kdo se udrží v soutěži a začne za pár desítek sekund. Slyšíte z ruchového mikrofonu, jak se tady chystá tenhle souboj. Nastupují pomalu hráči na písek tady v Dolních Vítkovicích a za několik desítek sekund to začne.
1: A my u toho nebudeme díky Krištofu Kousalovi chybět, ale předtím si ještě odskočíme do Tábora, kde domácí fotbalisté, tedy ti pod nálepkou klubu nazvaného Táborsko, bojují s ostravským Baníkem v baráži o účast v šancelize. Už je to, zdá se, marné snažení, ale zkontrolujeme to u Kamila Jáši.
2: No, nevím, co by se muselo stát, aby Tábor ještě nastřílel 5 gólů, protože v tom součtu teď Baník Ostrava vede o 5 gólů a vede naprosto zaslouženě. Tempo druhého poločasu zdá se mi o něco volnější než v tom prvním. Nakonec statistika mluví o tom, že to bylo 50-50, co se týká vyjádření procentuálního držení balonu, ale ve druhém poločase je to znovu bevené. Po druhé době na pravé straně ještě jedna přešlapovačka a mohl by zkusit vypálit levou, vystřelil na Pastornického. Pastornický ten balon zaprvé hodně dobře po celou dobu jeho letu viděl, navíc se mu přikutálil do náruče. Tohle byl spíš rutinní zákrok táborského golmana, kterému jen tak mimochodem ten první zápas vůbec nevyšel, ale teď řezáč promarnil příležitost na zpracování, no a trochu a zachraňoval Varačka v té situaci, kdy se vracel pro balon. Novák, to je stoper, kapitán táborského týmu. Přihrávka pěkná, průniková na pravé straně po Matějkově přičuknutí. Je to právě Varačka v souboji a tohle bude vazování a vazovat budou hosté. Chaluš tam takticky výborně udržel soupeře na zádech. Balon vypadl z hrací plochy. Přestalo pršet, rozsvítilo se sluníčko. Nálada v kotli ostravských fanoušků je výborná, ale myslím, že špatná nálada nebude po té povedené sezóně ani mezi táborskými fanoušky. Teď je tedy naprosto jasné, že Baník Ostrava se udrží a teď navíc je to sprint, ale dříve nebo rychleji u balonu bude brankář Tábora, navíc ho zvala Píšťalka, to bude standardní situace. Zase hlavní rozhodčí Dominik Starý docela šikovně počkal, jak se celá ta situace vyvine, sprintoval tam ještě za balonem Havran, ale měl k balonu daleko a teď už je tedy rozehráno Musák a pohybem si říká znovu o balon, zpracoval si ten míč, dává někam před 16, tam by Boula mohl vypálit, ale dává Bevenemu, Bevene centr ještě přizvednutý a to bude balon pro Pastornického, ale ještě nebezpečně tam dobíhal k tomu balonu Škrkoň, jeden gól už v prvním poločase dal v 25. minutě pojezdný 1-0 pro Baník, ve 39. minutě Škrkoně 2-0 a od té doby je tady na stadionu naprosto jasné, že Baník se záchranou nebude mít problémy, i když, jak jsem říkal, ta sezona rozhodně z pohledu Baník Ostrava nemůže být hodnocená jako úspěšná.
1: Z jihu Čech teď zamíříme na sever Moravy, předtím ještě krátké upozornění, pokud vás i dál zajímá fotbalové střetnutí Táborska s ostravským Baníkem, tak můžete najít přímý přenos na webu webu iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz, případně v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď už nás ale zajímá beach volejbalový turnaj Pro Tour kategorie Elite v Ostravě a zápas mezi páry Perušič Sedlák a Trousil Schweiner. Spojujeme se s reportérem Krištofem Kousalem.
0: Čtyři výměny za námi a za diváky tady v Dolních Vítkovicích 2-2. Zatím vyrovnáno, nejprve pár Perušič Sedlák předvedli ztrátu, dostali se do vedení 2-1, ale teď je to znovu vyrovnané 2-2. Schweiner ten ale svůj servis potom posílá do zámezí, proto taky žádná odezva diváků, není úplně co oslavovat a je to 3-2 pro Perušiče a Sedláka. A je to opět jeden z mistrů světa. Ondřej Perušič, který jako další uvede míč do hry plachtícím servisem, kterým si vybírá Trousila, ten bude taky útočit středem sítě, útočí na levou stranu, útočil do zámezí a bylo to bez teče blokujícího Jiřího Sedláka, to znamená, že je to další bod pro dvojici Perušič Sedlák a ti tedy vedou 4-2 v tomto osmifinálovém duelu turnaje Ostrava Beach pro elitní kategorie. Ondřej Perušič, druhé podání v řadě, za sebou plachtící servis opět na Trousila a ten musí teď útočit pravé strany, protože se nepřidal ideálně, ale dokázal roládou, ulívkou dostat míč rovně před sebe do zadní části hřiště, kde Perušič nebyl, to znamená, že je to snížení na 3-4 z pohledu páru Trousil, Schweiner a Tadeáš. Trousil po tomhle bodovém útoku půjde taky na podání a uvede míč do hry směrem na Perušiče a Sedláka, koho z nich si vybere, koho bude preferovat tak, aby útočil. Nakonec to vypadalo, že míč letěl směrem k Sedlákovi, ale zastavila ho síť, chyba na podání. Už třetí v tomto duelu zatím, co jsme viděli pouze 8 balónů, tak 3 z nich byly zkažená podání. Teď Sedlák podal na Trousila a ten o ruce Sedláka posílá míč na písek, na stranu dvojice Perušič Sedlák, další snížení 4-5. Z pohledu dvojce Trousil Schweiner a David Schweiner.
1: Budeme se ještě mnohokrát vydávat do dolní oblasti Vítkovic na beach volejbalový turnaj. Teď ale máme dobrý důvod zamířit také do Litoměřic na mistrovství republiky kordistů. Víc už prozradí Martin Charvát.
3: Tady se totiž šermuje finále soutěže právě mužů kordistů Rubeš versus Beran, dva olympijští medailisté z posledních her v Paříži v týmové soutěži, kde byli na jedné straně, teď proti sobě a zatím Rubeš úspěšnější v úvodu, poté co si oba dva připsali současný zásah, tak následně třikrát bodoval Rubeš a tím pádem vede 4-1, když je za námi odšermovaná minuta a čtvrt z úvodního kola. To samozřejmě není až tak důležité, protože se počítá, kdo první bude mít 15 bodů a ne snad, že by bylo podstatné, za jaký čas to dokáže. Teď dokázal dobře najít bod na předloktí Martina Rubeše, také Beran, a snižuje na 2-4. Ze svého pohledu už se znovu šermuje, polovina prvního kola za námi, oba dva šermíři jsou ve středu plánče, Beran s kordem zdviženým spíše vzhůru a Rubeš toho dokázal využít, když zaútočil na tělo Berana, ale Beran dokázal rychle kontrovat, tak tím pádem snižuje na 3-4 ze svého pohledu. Na
1: šermuje se do 15 bodů a tak máme ještě prostor opustit Litoměřice a říct třeba to, že se cyklisti na Giro d'Italia blíží ve 20. tedy předposlední etapě na první opravdu pořádné stoupání v této 200-kilometrové etapě s výjezdem do horského střediska Piancavallo. Uprchlíci mají teď k dobru 4,5 minuty, stále jich je 7 a mají tedy takovýto polštář před skupinou, ve které najdeme aktuálního lídra, kterým stále je Dan Jonas Vingegaard, který má k dobru více než 4 minuty na Rakušana Felixe Gala. Zjistíme, jak jsou na tom fotbalisté Táborska a Baníku Ostrava v odvetě baráže o šance ligu, zjistíme to díky Kamilu Jášovi.
2: No, těžké chvilky teď prožívá brankář Pastornický, to je brankář Silonu Táborsko, vyběhl proti Havranovi v pokutovém území. Byla to rychlá ostravská akce a při tom zákroku se Pastornický hodně nepříjemně dostal s Havranem do kontaktu. Ne, v žádném případě to nebyl úmysl, byl to takový klasický souboj hrotový útočník a golman, ale Pastornický teď opravdu v bolestech na trávníku. No a kdo ví, jestli vůbec bude ještě schopný pokračovat v tomto utkání. 56. minuta, Baník Ostrava naprosto zaslouženě vede v Táboře 2-0. Ostravští přijeli s jasným plánem, jak se tak někdy ve fotbale říká, nechat trochu vybláznit domácí tým, vyběhat Táborsko a potom v důležitých okamžicích rychle Baník Ostrava přepl z defenzivního do ofenzivního módu v 25. minutě. Standardní situace, Pojezdný dostal se k balonu pokutovému zemí a 1-0 pro Ostravu. Tím vlastně byl určený ráz celého zápasu ve 39. minutě. Ještě Škrkoň zužitkoval Plavšičovou nahrávku a od té chvíle tedy Baník Ostrava vede 2-0. No stále je tam...
1: A celkově je to tedy 5-0 v součtu s úvodním utkáním, které se hrálo jen pár set metrů od prostoru, kam jdeme teď, a sice do dolní oblasti Vítkovic na beach volejbalový turnaj pro tour kategorie Elite, kde proti sobě v osmifinále stojí dvojice Perušič Sedlák a Trousil Schweiner a všechno to pozoruje Krištof Kousal.
0: Trousil se Schweinerem si museli vzít první oddechový čas, prohrávají totiž o 3 body v prvním setu tohoto utkání. 9-6 vedou Perušič a Sedlák. Perušič teď půjde na podání po oddechovém čase. Atmosféra, přestože je tady úplně plno, tak je trošku taková zvláštní. Musím se přiznat, že mě to trošku zaskočilo, ale vlastně se není čemu divit. Lidi zkrátka pořádně nevědí, komu fandit, jestli Perušičovi nebo Schweinerovi, protože tihle dva pochopitelně byli celou kariéru zvyklí hrát spolu. Teď je další výměna, už třikrát přeletěl míč na jednu či druhou stranu, ale Perušič potom útočí do zámezí z pozice skoro bez bloku, takže to je chyba a snížení na 7-9 z pohledu Trousila a Schweinera. Tadeáš Trousil je tedy dalším hráčem, který půjde na podání a bude si vybírat z dvojice Perušič Sedlák, na koho že zamíří svůj plachtící servis. Nakonec to byl rolovaný servis, spíš trošku tvrdší, vybral si Sedlák a ten o ruce Schweinera namířil svůj útok na stranu soupeře, to znamená další bodový útok 10-7, opět tříbodový rozdíl ve skóre v tomto bratrovražedném souboji v osmifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Teď
1: fotbalová novinka, záložník Krištof Daněk přestoupil z fotbalové Sparty do Lasku Linec, v klubu doteď hostoval a pomohl mu vyhrát v této sezóně jak rakouskou ligu, tak i pohár. Míříme také do areálu Rolanda Garrose, kde se hraje druhý Grand Slam této tenisové sezóny. Aktuálně o osmifinále deblové soutěže bojuje česká reprezentantka s moldavskými kořeny Anastasia Deťuk, která stojí po boku Rusky Chromačevové. Společně vyhráli první set v tiebreaku proti Norce Aikeriové a Američance Gleesonové. Druhou sadu ale ztratili poměrem 4-6. I další vývoj budeme sledovat na Radiožurnálu Sport, kde teď ve 14 hodin a 17 minut míříme na šerm na mistrovství republiky kordistů do Litoměřic za Martinem Charvátem.
3: 11-7 vede ten, který obhajuje titul mistra republiky, tedy Martin Rubeš nad Jiřím Beranem. Šermuje se druhé kolo, v něm se snaží Beran už stáhnout náskok svého soupeře, což se mu teď daří, dokázal dobře zasáhnout Rubeše do jeho hrudi a snižuje na 8-11 ze svého pohledu. Beran už znovu připravený stejně jako Rubeš, aby pokračoval tento zápas. Beran následně se snaží zatlačit, naznačuje Rubešovi, že by chtěl trefit jeho předloktí a to se mu následně daří, když snižuje svým přesným zásahem na 9-11. Připomeňme, že Jiří Beran před 2 lety ukončil svou kariéru, zatímco Martin Rubeš je stále českým reprezentantem. Znovu se šermuje 2 minuty přesně do konce druhého kola. Beran znovu tlačí na Rubeše, následný současný zásah obou a tím pádem zůstává dvoubodový rozdíl ve prospěch Rubeše 12-10. Pro Rubeše samozřejmě v téhle situaci příjemný posun, protože se šermuje do 15 bodů, kdo má jako první 15, tak tím pádem získává vítězství. Rubeš teď podle monitoru naznačuje, že zasáhl Berana, spíše tedy monitor to naznačuje, ale Rubeš svůj zásah odvolává, protože trefil Berana takže se to zkrátka podle pravidel nemůže počítat. Rubeš to také následně férově přiznával a pokračuje se za stavu 12-10. Teď už ale Rubešův zásah velmi dobrý do předloktí Jiřího Berana při Beranově následném výpadu a 13-10 pro Rubeše ve finále mistrovství republiky kordistů tady v Litoměřicích. Dva body. Teď už jen jeden dělí Martina Rubeše od toho, aby obhájil titul mistra republiky, protože současný zásah znamená, že skóre se posouvá na 14-11 a šermuje se do 15 bodů. Beran se znovu snaží zatlačit na Rubeše. Rubeš ustupuje a následně trefuje Jiřího Berana do hrudi a stává se mistrem republiky. Ten řev, který slyšíte, je právě řev Martina Rubeše poté, co se stal republikovým šampionem v roce 2025. Se mu to daří i v roce 2026. Ve finále poráží Jiřího Berana 15-11. Z Litoměřic Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Tak jsme byli i u tohoto republikového titulu. O tituly se zatím nehraje v ostravských Dolních Vítkovicích, to přijde na řadu zítra. Byli bychom moc rádi, kdyby u toho byl jeden z českých párů a už se nemůže stát, že by to byl nějaký jiný, než který je v akci teď, protože v soutěži už zbyli jenom Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem a na druhé straně Tadeáš Trousil s Davidem Schweinerem, kteří teď tedy bojují o to, kdo se dostane do čtvrtfinále. Jak se vyvíjí tohle utkání, ptáme se Krištofa Kousala.
0: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, to je dvojce, která má zatím, dal by se říct, výrazně navrch i přes zkažené podání. Teď nakonec tedy snížení Trousila a Schweinera na 4-bodový rozdíl, na 3-bodový rozdíl ve skóre, 13-10 pro Perušiče a Sedláka. A na podání David Schweiner, o něj teď měli před malou chvíli diváci možná trošku starost, protože se srazil se svým parťákem při snaze vykrýt vlastně sám sebe při ulívce přes blok technickému úderu od Ondřeje Perušiče. Vypadalo to na rameno Trousila, které narazilo do hlavy Davida Schweinera, ale ten se z toho za chvíli oklepal. S rozhodčím si ujistili, že je v pořádku a může pokračovat dál. Teď další bod pro Perušiče a Sedláka. Po úspěšném útoku 14-10, zatím tedy převaha tohle páru v prvním setu. Těžko se dal odhadovat favorit tohoto zápasu, přece jenom tyhle dvojce na sebe nejsou úplně zvyklé a tak možná i může být trošku překvapení, že Perušič, který už tak nějak ukončil svoji vrcholovou kariéru a teď se vrátil pro turnaj pro Ostrava Beach Pro, tak má zatím se svým parťákem navrch v tomto úvodě setu. 14-11 aktuálně po nepřesném servisu Ondřeje Perušiče. A teď je to Tadeáš Trousil, který tvrdým servisem našel Sedláka a ten trošku má balon za sebou, nakonec útočil do bloku a znovu teď šance pro Perušiče. Opět blok Davida Schweinera a ten je oceněný taky domácím publikem tady v Ostravě. Snížení na rozdíl dvou bodů ve skóre 12-14 z pohledu Trousila a Schweinera v osmi finále turnaje Ostrava Beach Pro proti Perušičovi a Sedlákovi. A
1: tady do Ostravy se brzy ve vysílání Radiožurnálu Sport zase vrátíme.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Za hodinu už budeme slýchat také hlasy našich tradičních hokejových reportérů z mistrovství světa, protože v 15.20 začne úvodní semifinálový duel v Curychu mezi domácími Švýcary a Nory. Ve 20 hodin pak padne úvodní buly druhého semifinále, ve kterém Finové vyzvou Kanaďany. František Kuna a Petr Kadeřábek jsou na místě a zhruba tedy za hodinu je poprvé uslyšíte přímo ze semifinálového programu. Teď ale znovu zjistíme, co je nového v Táboře, kde domácí fotbalisté Táborska hrají s ostravským Baníkem, ale nejsem si jistý, jestli se stále ještě dá říkat o šance ligu vzhledem k pohodě hostujícího týmu a nepohodě toho domácího. Pokračuje Kamil Jáša.
2: Ne, vůbec ne. Tady je naprosto jasně rozhodnuto, že Baník nesestoupí a zůstane v nejvyšší soutěži. Tábor totiž prohrává 0-3, stejně tak, jako prohrál ten první zápas. Před malou chviličkou to byl Havran. Táborsko naprosto nezvládlo obranou situaci. Na zadní tyči tam právě Havran přiběhl a hlavou zakončil. 3-0 tedy v 66. minutě a zdá se mi, že tempo hry naprosto jasně opadlo. Teď je vidět na hráčích Táborska, že už se těší do sprch, možná na Dokopnou a Ostrava na 6-hodinovou cestu domů, to nevím tedy, jestli se těší hráči do autobusu, ale ta nálada špatná nebude po posledním vítězně odehraném utkání v této sezóně. Teď Bevenek, který si zprava poprvé za celý zápas se běhl až na levou a druhá klička se mu povedla také, tak ještě má před sebou jedno proti hráče sprintující spoluhráč, dává mu teď balon, už je balon zase v pokutovém území, táborští odvrátili na autové vazování, Bevene hodně aktivně a už se zase vrací precizně na ten post, který mu trenér určil, půjde na pravou stranu. 66. minuta, HC Silona Táborsko, Baník Ostrava 0-3. Vazování, které se odehrává přímo na polovině
1: Táborsko. Vystačíme si s těmito informacemi od Kamila Jáši, pokud ho chcete poslouchat, po zbylou zhruba půl hodinu barážového střetnutí Táborsko Baník Ostrava, tak najdete přímý přenos v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webových stránkách radiožurnalsport.cz a nebo irozhlas.cz.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: My už teď zase míříme do Ostravy na beach volejbal Sedlák Perušič versus Schweiner Trousil. U mikrofonu Krištof Kousal.
0: Perušič a Sedlák vedou 16-14 proti Trousilovi se Schweinerem. Ti trošku odmazili ze svojí ztráty. Ta byla v jednu chvíli jednobodová a je znovu, protože Ondřej Perušič poslal svůj plachtící servis do zámezí, takže 15-16 pohledu Trousila a Schweinera. Dvojice, která prohrávala i o 4 body už v tomto setu, tak je teď na dostřel jednoho jediného bodu. 15-16. Trousilův tvrdý servis opásku nakonec na Sedláka ten vybral a teď může útočit středem přes ruce Schweinera do zámezí, nebyla tam teč, to znamená, že je tady vyrovnání od Trousila a Schweinera, tenhle první set se nám hezky dramatizuje, 16-16 v osmi finále playoff turnaje Ostrava Beach pro souboj o to, kdo bude posledním českým párem, jak v mužské, tak v ženské kategorii na tomto elitním podniku. Trousil a jeho podání na Sedláka, ten útočí z levé strany technicky přes blok na Schweinera, tam se Trousil nevydal, dobrý útok Jiřího Sedláka přesně na písek a tak je tu opět jednobodové vedení. Dvojce Perušič Sedlák a právě Jiří Sedlák se svojí růžovo-fialovou čelenkou a slunečními brýlemi teď za základní čarou poslal plachtící servis na druhou stranu a útočí Trousil technicky, ale tam byl dobře na svém místě. Perušič, který teď taky útočí technicky a zvládl to lépe než jeho protějšek Tadeáš Trousil, poslal míč na písek a to znamená znovu tedy dvouborové vedení pro dvojici Perušič Sedlák 18-16, už jenom 3 body schází k této dvojici, k tomu, aby dokázala ovládnout úvodní sadu tohoto osmifinálového klání. Za základní čárou opět Jiří Sedlák, který si vybral Tadeáše Trousila svým servisem, opět tvrdý útok, který dokázal Perušič vybrat a ten může útočit a do stejného místa jako v předchozí výměně umístil svůj technický úder pravou rukou, tedy do lajny z levé strany a teď výměna strana za stavu 19-16, tak to, co Trousil se Schweinerem dokázali smazat v průběhu ve druhé polovině prvního setu, tak se pomalu vrací zpátky a Jiří Sedlák pošle další plachtický servis na Tadeáše Trousila, ten ho dokázal bez problému nakonec vybrat a tvrdě útočí na zem před Perušiče, ten si nemohl sáhnout na tenhle míč, je to další bod pro dvojici Trousil Schweiner, snížení na 17-19. Teď gesto uklidnění od Davida Schweinera, který bude ze země podávat plachtícím servisem na druhou stranu, drobné povyskočení nakonec a servis, který jde na Sedláka, ten bude útočit hodně z levé strany, ale zautočil pouze do pásky, takže to je chyba Jiřího Sedláka na útoku a je to opět jednobodový rozdíl ve skóre. Schweiner s Trouselem to teď měli prakticky bez práce a je to 18-19 z jejich pohledu. David Schweiner a jeho další servis opět si vybírá Jiřího Sedláka, Perušič může z klidu nahrát, trošku odlepená nahrávka od levého kůlu a úspěšný útok, tam dokázal Sedlák vybít Trousila v poli a jsou to první setboly, jsou celkem dva za stavu 20-18 pro dvojici Ondřej Perušič Jiří Sedlák a je to právě mistr světa Ondřej Perušič, který teď jde na podání a pokusí se hned třeba podáním ukončit první sadu plachtící servis na Trousila. Schweiner může v klidu nahrát a Trousil technicky dobře na zadní čáru. čáru do volného místa. Snížení 19-20, ale teď Trousil se Schweinerem potřebují bránit, potřebují bodovat, aby se udrželi ještě v prvním setu, protože je tady druhý setball pro dvojici Perušič Sedlák. Trousilův servis platící na Sedláka, ale dobře vybraný, a tohle je jasná bodovka pro Jiřího Sedláka. Ten nakonec zablokovaný Schweinerem a ten na dvakrát dokázal dostat míč na druhou stranu, je vyrovnáno. 20-20 v zápase Trousil Schweiner Perušič Sedlák v osmifinále turnaje Ostrava Beach Pro před naprosto plnou arénou tady v Dolních Vítkovicích, arénou diváků, kteří se hodně těšili na tenhle zápas a taky pěkně fandí podání spoza základní čáry od Trousila. Tam musel hodně zaběhnout Perušič pro tu nahrávku, ale zvládl to za něj Jiří Sedlák vyřešit dobře, přes blok zaútočil technicky na zadní čáru, kde nebyl Tadeáš Trousil, ten se tam jenom rozplácl na písku a nedokázal vybrat tenhle útok. 20-20, třetí setball pro dvojici Perušič Sedlák. A Jiří Sedlák s plachtícím servisem se základní čárou vybral si znovu Trousila. V tomhle už vidíme jistý vzorec. Trousil v útok, ale míří vedle bloku jasně do hřiště, takže je tu znovu vyrovnáno. Ještě jedna výměna stran, tedy minimálně za vyrovnaného stavu 21-21. Tak to je pěkně dramatický první set, který vypadal, že by ho nejdřív mohli získat docela jednoduše dva hráči Perušič a Sedlák, ale Schweinerovi s Trousilem se povedlo smazat i jejich náskok a teď je to tedy vyrovnané 21-21. Schweinerovo podání na Sedláka, ten se musel trošku přikleknout a teď je taky zablokovaný Davidem Schweinerem a musím se teď podívat, jestli to není úplně poprvé, co je tahle dvojce ve vedení, je to přesně tak. David Schweiner s Tadášem Trousilem vedou 22-21 a je to vůbec poprvé v tomto zápase, kdy jsou ve vedení. David Schweiner a jeho další plachtící servis chystaný na stranu Perušiče a Sedláka. Sedlák si musel doběhnout pro tenhle servis, který mířil opásku a nakonec neomylně útočí mezi rukama nebo těsně vedle rukama Davida Schweinera na zem, takže dobrý útok tentokrát od Jiřího Sedláka, který zvládl těžkou situaci, měl to docela dost nalepené na síti tu nahrávku Ondřeje Perušiče, ale dokázal nějak dostat mezi rukama Davida Schweinera balón na druhou stranu a taky na zem. 22-22 vyrovnáno a Perušičův tvrdý servis, Schweiner musel nahrávat to hodně ze spoda prsty na síti a nakonec technický útok na druhou stranu a Perušič to zvládá. Jeho odpověď byla útok o prsty blokujícího Davida Schweinera na zem a tak opět je tu setball naopak pro Perušiče a Sedláka. To je už po čtvrté v této úvodní sadě tohoto zápasu a znovu tedy Perušič na podání. Na druhé podání za sebou jde tento mistr světa z roku 2022. Očekávám, že si znovu vybere Tadeáše Trousila. To se mu povedlo, ale nebyl to těžký servis na přijetí od Trousila a ten taky zvládl následný útok vedle blokujícího Jiřího Sedláka. Na pravou stranu dokázal polajně poslat míč přímo na zem a je tedy znovu srovnáno 23-23, připomínám, v beach volejbale se hraje se do 21 bodů, takže už jdeme přes tuhle běžnou kvótu, ale pochopitelně se hraje o 2 body a ten se teď bude snažit na útoku vybojovat Jiří Sedlák technicky na zem. Vůbec se tam nevydal na pravou stranu po tomhle technickém úderu přes blok Tadeáš Trousil, ten obecně v poli těch zákroků nemá tolik jako na druhé straně bránící hráč Ondřej Perušič, ten je ale známý pochopitelně jako skvělý polař. A tak teď znovu výhoda na straně Perušič Sedlák. Sedlákův servis na Trousila, Schweiner musí nahrávat za hlavu a tohle je útok, který jde o ruce a tam se naopak nevydal Ondřej Perušič a ten míč, přestože letěl docela dlouho a byl nadražený vysoko nad zem, tak nakonec spadl na písčitý povrch a je tu znovu vyrovnaný stav 24-24. Už se nám dlouho táhne úvodní sada, ale diváci rozhodně tohle vidí rádi. Vyrovnaný stav a další podání Davida Schweinera, plachtící servis na Jiřího Sedláka, ten přihrává bez problému, bude útočit z levé strany a o ruce na zem. Úspěšný útok od Jiřího Sedláka, máme tady další výměnu stran za stavu 25-24, jestli počítám správně, pátý setball teď pro dvojici Ondřej Perušič, Jiří Sedlák. Ještě drobné zdržení, oddechnutí od Ondřeje Perušiče. Oddechový čas to nebude. Ten dostává signál, kudy bude vedená obrana od Jiřího Sedláka. To je takové to ukazování prsty za zády. Nakonec útok na Davida Schweinera, možná trošku překvapený z podání, ale David Schweiner zvládá svou pozici skvěle, jak výběr toho podání nebo přihrávku toho podání v poli, tak potom následný útok do ostré diagonály a znovu srovnáno. 25-22. Tadeáš Trousil s číslem 1 na své hrudi, teď na podání na své straně kurtu. Vypadá to, že možná bude trošku víc přiostřovat svůj servis. Ano, je to skákaný tvrdý servis na Sedláka, který nepřihrál dobře, teď bude útočit. Má útok hodně za hlavou, ale zvládl to. Trousil vybírá v poli a Schweiner se rozhodl zahrát spodem přes síť a další útočná situace pro Sedláka a nakonec nadražený útok a znovu míč na straně dvojice Perušič Sedlák a nakonec levou rukou netradičně musel útočit Jiří Sedlák, protože měl tu nahrávku hodně odhozenou a jeho útok nebyl úspěšný. Byl do zámezí 26-25. Druhý setball pro dvojici Tadeáš Trousil a David Schweiner. Tak pěkná koncovka prvního setu v tomto osmifinále turnaje Ostrava Beach pro a další šance na podání pro Tadeáše Trousila. Ten znovu posílá tvrdý servis na druhou stranu. Nakonec to ani nebylo na druhou stranu. Bylo to do sítě, znovu srovnáno. 26-26 na podání. V tuhle chvíli jde Jiří Sedlák, který se trošku natáhne čas ještě za základní čarou. Ondřej Perušič, ten mu taky za zády ukazuje, kudy by měl bránit ve chvíli, kdy přiběhne síti, k síti, to se stalo. Útočí Trousil ulívkou a šance pro Perušiče, který vybral tenhle útok a tvrdě útočí přes ruce Davida Schweinera na zem. 27-26 pro dvojici Perušič Sedlák. Tahle koncovka pokračuje, blížíme se ke třicítce, ale ta atmosféra tady je parádní, diváci si to užívají a uvidíme, kam až nás dovede první sada. 27-26. Sedlákovo podání na Trousila z druhé přes útočí Schweiner, ale zákrok jednou rukou v poli od Perušiče, ten teď má složitou situaci na síti, ale zvládá to Ondřej Perušič, posílá míč na zem skoro přímo, byl tam drobný zásah Tadeáše Trousil, ale nakonec je to 28-26 v úvodní sadě osmifinále turnaje Ostrava Beach Pro a tohle je vedení 1-0 na sety pro dvojici Perušič Sedlák v netradičním souboji s Trousilem a Schweinerem.
1: My se samozřejmě do Ostravy na druhou sadu za Krištofem Kousalem zase vypravíme.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
1: Fotbalisté Táborska poprvé v historii se dostali ve druhé lize na druhé místo, tím pádem znovu okoušejí baráž a v ní se snaží konkurovat ostravskému Baníku, který naopak zažil ne zrovna povedenou sezónu, ale o konkurování nemůže být příliš řeč, jak nám teď doloží z odvety baráže o šance ligu náš fotbalový reportér Kamil Jáša.
2: No, všechno, co zaznělo ve studiu, je naprostá pravda. Pokud byl Tábor konkurenceschopný, tak možná v prvním poločase toho prvního zápasu, kdy si vytvořil 2-3 golové příležitosti, ale Baník Ostrava podržel brankář Jedlička, potom dal Friedrich gol a od té chvíle je Ostrava naprosto jasně lepší. 3-0 doma, teď už 4-0 tady v Táboře, 3-4 je 7. Ten náskok je opravdu drtivý. Převaha Ostravy ve druhém poločase naprosto jasná a ono tak už s tím tak trochu souvisí i psychika hráčů, zatímco ostravčí se teď vezou na té optimistické vítězné vlně, tak táborští je to naprosto jasně vidět, že už nemají vlastně ani žádnou motivaci na to, aby ještě útočili Bevené od centra do pokutové území a tohle je gól, který si srazil brankář Pastornický naprosto sám za svá záda. Byl to zase škrkoň, který hlavičkoval. No, nemyslím si, že by za ten gólový příděl brankář Pastornický mohl, ale tahle ta situace byla z jeho pozice naprosto jasně podceněná. Baník dává pátý gol, takže ty počty můžeme ještě vylepšit, zjednodušit. 5+3 je 8, takže v tom barážovém součtu Baník Ostrava vede už 8-0 do konce druhého poločasu. Je zbývá zbývá 10 minut a teď se rozsvítilo sluníčko, dobrá nálada v tom sektoru fanoušků z Ostravy. Mimochodem pořadatelé tady vytvořili také fanzónu, velkoplošnou obrazovku, kde jsou ti, kteří se prostě na stadion nevešli a Baník Ostrava odjede z Tábora s tím, že si zahraje nejvyšší soutěž také v příští sezóně naprosto zaslouženě, protože rozdíl mezi těmito dvěma soupeři je opravdu obrovský. Ještě tady bude střídání na straně domácího Tábora a pokud jsem dobře počítal, tak už vystřídal trenér Krondák všechny hráče, které mohl vystřídat. Tedy
1: pod... Tak můžeme vystřídat i my, zvlášť když je naprosto rozhodnuto v Táboře barážové dvojutkání mezi domácím Táborskem a Baníkem Ostrava. Jak říkal Kamil Jáša, je to v součtu 8-0 pro ostravský tým. Pokud byste přece jenom chtěli sledovat i ty poslední minuty v přímém přenosu, tak můžete v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webových stránkách irozhlas.cz a radiožurnalsport.cz najdete přímý přenos. Teď potěšíme ty, kteří mají rádi motorsport a zvlášť ty, kteří mají rádi Filipa Salače. Ten totiž odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady, protože v dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel druhý čas.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Můžeme přidat také tenisové aktuality. Jakub Menčík se zítra střetne v souboji o postup do čtvrtfinále Roland Garros s Rusem Andrejem Rubljovem na druhém největším dvorci areálu, tedy na dvorci Susan Lenglenové. Utkání se uskuteční až jako poslední v pořadí, tak doufejme, že nebude takové vedro, protože to Jakub Menčík nemá zrovna v lásce. On plní roli nasazené 26 a bude hrát o své premiérové Grand Slamové čtvrtfinále. On se dostal do osmi finále také letos na Australian Open, ale pak do něj nenastoupil kvůli zranění břišního svalu. S Rubljovem se Menčík utká už po třetí a oba dosavadní duely vyhrál. Tak kéž by v tom pokračoval samozřejmě. Přímý přenos uslyšíte od našeho reportéra Davida Prouzy, bude to tedy zítra ve večerních hodinách. Teď můžeme zkontrolovat dění v Paříži alespoň tak to ze studia, protože už známe další jména osmi finalistů. Mezi muži je to Američan Svajda, který se vypořádal v souboji s argentinským soupeřem Franciskem Cerundolem v pěti setech. Ital Coboli, ten potřeboval jenom tři sady na vítězství nad Američanem Tienem. Poprvé je v osmi finále na Roland Garros Japonka Osaková, která zdolala ve třech sadách Američanku Jovikovou. Také Polka Chvalinská pobyla na kurtu možná o něco déle, než si představovala, ale hlavní je pro ní vítězství proti Řekyni Sakariové, tedy také v poměru 2-1. A další osmifinalistkou se stala Ruska Schneiderová, která porazila Ukrajinku Olinikovou 7-5 a 6-1. Další zápasy se aktuálně hrají a mezi nimi také jeden deblový, který nás zajímá opravdu hodně, protože v něm narazíme na českou reprezentantku s moldavskými kořeny Anastasiu Deťuk, která hraje po boku Rusky Chromačevové proti Norce Aikeriové a Američance Gleesonové. Česko-ruský pár vyhrál první set v tiebreaku, ten druhý ztratil 4-6 a teď to s ním nevypadá dobře v sadě třetí, protože prohrává 1-4 a je aktuálně na příjmu. Kdo je na příjmu a kdo na servisu a komu se víc daří na Beach pro turnaj v Ostravě, to se teď dozvíme od Krištofa Kousala, který i dál sleduje osmifinále mezi českými páry Perušič Sedlák a Trousel Schweiner. Krištofe.
0: Opakuje se situace z první sady, kdy se Perušič se Sedlákem dostali rychle do vedení o 4 body. Teď to je taky tak, 6-2, 6-3. Už teď v tuhle chvíli potom, co Jiří Sedlák dostal servis pouze do pásky, do sítě a ne na druhou stranu, takže snížení z pohledu dvojice Trousel Schweiner. Připomínám, první sadu vyhráli poměrem 28-26 Perušič se Sedlákem. A teď je tady Trousilův tvrdý servis, který si vybral Perušič, ale ten dobře přejmul a potom útočí na lajnu nebo do zámezí. Bylo to na lajnu. Nakonec podle soudu čárových rozhodčích a dvojce Schweiner Trousil nebude protestovat proti tomuhle verdiktu. 7-3, 4-bodový rozdíl ve skóre v úvodu druhého setu. Vedou tedy Perušič se Sedlákem a Ondřej Perušič aktuálně na podání nadhazuje si svůj rolovaný balon, posílá ho na Trousila, ten bude útočit ze středu nebo ze středopravé strany, řekněme, a opásku nakonec míč míří do zámezí a tohle je největší trhák, který jsme zatím viděli v tomto zápase. 5-bodové vedení pro dvojici Perušič Sedlák. Trousil se Schweinerem, ti už si vzali jeden odechový čas v úvodu druhé sady a teď je to tedy 8-3 pro jejich soupeře Perušiče a Sedláka. Perušič tentokrát na Schweinera svůj servis namířil a vybral si nakonec dobře, protože Perušič si neporadil s tímto tvrdým podáním. Ta přihrávka letěla směrem k síti, nakonec podletěla pod ní. To byla velmi těžká situace, ve které by musel Trousil nějakým způsobem zasahovat. Nepovedlo se mu to vybrat tenhle míč. David Schweiner ten ještě zamete trošku písku pod sítí, trošku tím pozdrží Ondřeje Perušiče na jeho dalším podání, ale Perušič se Sedlákem vedou 9-3 ve druhé sadě, potom co vedou taky 1-0 na sety. Teď už je to 9-4 po zkaženém servisu Ondřeje Perušiče, ten ze sebe nemá radost, ale to vedení přece jenom pro tuhle dvojici v osmi finále turnaje Ostrava Beach Pro je teď velmi výrazné, 9-4, potažmo 4-9 z pohledu dvojice, která snížila. David Schweiner podává na Sedláka, ten dokázal si přikleknout a vybrat, ale zákrok v poli od Tadeáše Trousila, těch jsme v prvním setu moc neviděli a nakonec Trousil proměnili svůj následný útok na pravou stranu do diagonály, dokázal dostat míč před bránící Ondřeje Perušiče. Další snížení, 5-9, 4-bodový rozdíl ve skóre a David Schweiner si zopakuje servis tentokrát na druhé straně, protože došlo k výměně stran pravidelné a David Schweiner pošle další míč do hry spoza základní čáry. Posílá ho na Jiřího Sedláka, který ale dobře pustil tenhle míč. Na dvakrát to vypadalo, jakože by si rozmýšlel Jiří Sedlák, jestli ho vezme nebo ne. Nakonec míč je uhnul a spadl takových 10-15 cm za základní čáru. Takže dobré rozhodnutí od Jiřího Sedláka k tomu všemu. Vedení 10-5 pro dvojici Perušič Sedlák. Teď ale Trousilův útok po dobré přihrávce do ostré diagonály přímo před čáru, takže úspěšný a snížení na 6-10 pro Trousila a Schweinera. A tady až Trousil je dalším hráčem, který podá míč na druhou stranu na dvojici Sedlák Schweiner. Servis, který mířil na Perušiče, ale ten mu uhnul, protože tohle byl další moc dlouhý servis od dvojice Trousil Schweiner, konkrétně od Tadeáše Trousila, další neúspěch na podání. A Ondřej Perušič se bude snažit přetrhnout, řekněme, tuhle sérii a poslat tentokrát svůj servis správně na druhou stranu. To se mu daří na Tadeáše Trousila. Schweiner si přiklekl při nahrávce u sítě a nakonec technicky to dokázal opásku zvládnout. Tadeáš Trousil do ostré diagonály těsně za sítě a je to bod pro dvojici Schweiner Trousil. Snížení na 7-11, ale stále ten náskok dvojice Perušič Sedlák je velmi výrazný. 4-bodový David Schweiner a jeho skákaná plachta, plachtící servis na Jiřího Sedláka, ten ji dobře vybral a nakonec ji dobře zautočil. Možná si nechali trošku poradit od Ondřeje Perušiče, kam zahrát svůj útok. Bylo to vedle rukou doleva ze svého pohledu ze středu sítě. David Schweiner tam neměl své vysoko blokující ruce a je to bod pro dvojici Perušič Sedlák. 12-7, další Sedlákův servis na Tadeáše Trousila, ten může útočit a nakonec se Sedlák dokázal vykrýt sám za svými zády a pak taky na druhou přes posílá míč na zem do růžku na druhou stranu. Bod, který zařídil Jiří Sedlák vlastně sám, protože ten nejdřív blokoval a stihl ještě sáhnout rychle za sebe, vykrýt ten rolovaný technický útok Tadeáše Trousila a potom taky poslat míč na druhou stranu a byl z toho bod 13-7. z pohledu dvojce Perušič Sedlák. Teď technický útok takzvanou kobrou, pouze skrčenými prsty klouby opásku na druhou stranu od Tadeáše Trousila a je tu další snížení. 8.13 a technický oddechový čas, který trošku narušuje proud hry. Je tu ale velké, velké vedení od dvojce Perušič Sedlák, která vyhrála první set 28-26 a ve druhé sadě vede 13-8.
1: Oddech nejenom pro beach volejbalisty, ale také pro reportéra Krištofa Kousala, za kterým se za chvíli vrátíme. Teď míříme na jih Čech, Táborskou, Baník Ostrava, závěr odvety, baráže o fotbalovou šance ligu a Kameliáša.
2: Přesně v tuto chvíli končí zápas a Dominik Starý nenastavil ani jednu vteřinu a asi udělal dobře, protože sportovně tady není vůbec co řešit. Baník Ostrava vyhrál 5-0 a přesně tím závěrečným hvizdem se tady hustě, ale opravdu velmi hustě rozpršelo. Je konec zápasu, Baník Ostrava naprosto v klidu dokráčel k tomu, že si obájí prvoligovou příslušnost, ale to nic nemění na tom, že pochvalu si ostravský Baník od svých fanoušků určitě nezaslouží. Ta sezóna byla mizerná, špatná, nepovedená, spackaná. Přesto ten rozdíl mezi první a druhou ligou byl naprosto jasně a výrazně vidět. Táborsko končí sezónu, stav utkání tedy v tom druhém odvetném barážovém zápase je z pohledu domácího týmu 0-5. Doma Baník vyhrál 3-0, no a 5-3-8, to znamená, že dvojzápas baráži končí vítězstvím ostravského Baníku 8-0. Z Tábora Kameliáša, Radiožurnál.
1: Můžeme se podívat také na Giro d'Italia, tedy slavný cyklistický závod, který zítra vyvrcholí závěrečnou etapou. Dnes je tedy ta předposlední 20. na programu. Dvakrát se během ní dostanou závodníci do horského střediska Piancavallo. Teď tam stoupají poprvé a z 15-kilometrového kopce už jim zbývají necelé 4 kilometry, pokud tedy zmiňuji vedoucí už jenom trojici uprchlíků, kterou tvoří Austrálan Haig, Američan Varbas a Nor Leknesund, mají k dobru zhruba 2 minuty na skupinu, ve které najdeme i muže v růžovém trikotu vedoucího jezdce, a sice Dana Jonase Vingegaarda. Poté, co se dostanou závodníci do Piancavalla, tak sjedou zase dolů do údolí a pak se do Piancavalla budou drápat ještě jednou. Ovšem samozřejmě uslyšíte na radio Žurnálu Sport, kde teď ale se opět vydáváme do Ostravy na turnaj Beach Pro. V jehož osmifinále proti sobě stojí Perušič se Sedlákem a Trousil se Schweinerem. Krištof Kousal.
0: Stav je 15-9 pro dvojici Perušič Sedlák ve druhém setu i po tom, co teď dvojice Trousil Schweiner snížila, když Schweiner zabil útok přímo nad sítí, nalitý bez bloku na zem, a teď už další výměna, při které útočí Jiří Sedlák, ale tam dokázal míč vybrat Tadeáš Trousil a teď po bloku dokázal míč vybrat taky jeho protějšek Jiří Sedlák, ale Ondřej Perušič nedokázal dalším úderem dostat míč přes síť, to znamená další snižující bod pro dvojici Trousil Schweiner, ale pořád je to 5bodový rozdíl ve skóre. 10-15, tenhle zápas spěje, pokud ne k překvapivému vítězství Perušiče s Sedlákem, tak k překvapivě vysokému vítězství téhle dvojce. Navíc teď další bod po technickém útoku Jiřího Sedláka, 16-10, a už to je jenom 5 bodů, které...
1: Přece jenom ale ještě minimálně pár desítek sekund máme do závěru druhé sady a tak je využijeme, že se vrátíme do Tábora, kde fotbalisté Baníku Ostrava si definitivně zajistili záchranu v nejvyšší domácí soutěži poté, co celkovým skóre 8-0 vyhrá baráž proti Táborsku, a fanouškovské dění na jihu Čech sleduje naše reportérka Eva Marvanová.
5: Dobré odpoledne, tak fanoušci Baníku slaví, jejich klub totiž drtivě porazil Táborsko 5-0. Fanoušci domácího klubu srdnatě fandili až do konce utkání. S každým dalším gólem v domácí síti bylo ale vidět, jak těžko se jim na průběh zápasu dívá. Když jsem se po zápase ptala, tak říkali, že jsou vlastně rádi, že Tábor postoupil do baráže. Ocenili by ale, kdyby ten výsledek nebyl tak jednoznačný. No a fanoušky Baníku čeká cesta do Ostravy, kde se bude slavit. Zatím ale čekají na stadionu. Jejich odchod a přesun na nádraží se opět odehraje v doprovodu policie.
1: To říká reportérka Eva Marvanová. Díky a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: 14 hodin a 53 minut, nebudeme se zdržovat ve studiu, jdeme zase do Ostravy na beach volejbalový turnaj na české derby v osmifinále. Slovo má Krištof Kousal.
0: 16-12, čtyřborový náskok pro dvojici Perušič-Sedlák. Trousl se Schweinerem ti teď snížili, ale aktuálně je tady oddechový čas, kdy odpočívají obě dvojice. Z něj zbývá ještě půl minuta, drobná úprava taky hrací plochy, jak Čar, tak taky prostoru pocítí, protože tam během zápasu plážového volejbalu se hromadí větší množství písku a je potřeba tenhle ten písek vždycky trošku dorovnat, aby tam nevzal.
1: Tak než se začne hrát, tak rychlá informace z Roland Garros ve druhém kole deblového turnaje tam dohrála česká reprezentantka s moldavskými kořeny Anastasia Deťuk po boku ruských Chromačevové, nakonec tedy podlehli ve třech setech Norce Aikerové a Američance Gleesonové. Teď už opět beach volejbal a Krištof Kousal.
0: A tady až Trousil na servisu za stavu 12-16 pohledu dvojce. Trousil Schweiner, technický plachtící servis na Jiřího Sedláka. Jeho útok přes blok, ale dokázalo vybrat tady až Trousil a teď má šanci nacítit, ale tam je zablokovaný Jiřím Sedlákem. Trousil totiž nebyl v úplně dobré pozici, dobíhal k síti na poslední chvíli k tomu útoku, odrážel se jenom z jedné nohy a jeho útok neměl žádnou razanci, vlastně ani myšlenku, bylo to zkrátka jenom do bloku Jiřího Sedláka, který se vznesl na síť a dává dvojci, tedy Perušič Sedlák vedení opět o 5 bodů, 17-12. Ondřej Perušič a jeho servis rolovaný tvrdší směrem na Tadeáše Trousila, ten útočí technicky, těsně za síť na levou stranu ze středu sítě a přímo na zem. Tam nedokázal Ondřej Perušič doběhnout ani se svýma rychlýma nohama a David Schweiner je dalším hráčem, který půjde na podání za, ale velmi nepříznivého stavu 13-17. Můžeme přislíbit, že usilujeme o to, aby David Schweiner i Ondřej Perušič byli hosty našeho mobilního studia Airstream hned, jakmile to bude možné po dohrání tohoto servisu a bude určitě zajímavé zjistit jejich postřehy, jak přistupovali k tomuhle prvnímu zápasu, který hráli proti sobě vůbec v celé jejich kariéře, ve které po boku hájili české barvy dobrých 10 let. Teď podání dvojce Perušič Sedlák, ale razantní a přesný útok od Tadeáše Trousila. Snížení na 14-18, čtyřbodový rozdíl ve skore, ale je tu ještě hodně práce před Trousilem a Schweinerem, aby dokázali smazat tenhle náskok Perušiče se Sedlákem, které dělí už jenom 3 body od toho, aby slavili vítězství v tomto zápase. Útok, který vede Sedlák středem sítě na pravou stranu, Trousil ho dokázal vybrat, ale Trousil pak útočí do blokujícího Sedláka a další šance právě pro Jiřího Sedláka, ten vedle bloku posílá míč směrem na Trousila, který nevybral dobře, míč od něj letěl do anténky na pravé straně z pohledu bránících Sedláka a Perušiče, takže výměna je přerušená, respektive zastavená a bod pro dvojici Perušiče Sedlák 19-14. Vedení o 5 bodů a poslední 2 míče, tedy dělí Perušiče a Sedláka od toho, aby postoupili do čtvrtfinále turnaje Ostrava Beach pro Perušič. Ten si vybral Schweinera svým servisem, ten dobře přihrál a po dobré nahrávce od Tadeáše Trousila posílá míč technicky obloučkem na zem k levé lajně ze svého pohledu z levé strany. Dobře zvládnutý útok od mistra světa z roku 2023-22 z mexické Tlaxcaly. Ten teď taky podá na druhou stranu. Ondřej Perušič ten ještě zvedá, lajnu trošku ji očišťuje a čeká, až zazní pokyn. Ten už teď zazněl, tedy písknutí od rozhodčího a David Schweiner pošle plachtící servis na Jiřího Sedláka. Jednoduchá nahrávka od Perušiče a tvrdý útok přímo na zem do diagonály od Jiřího Sedláka. Je tady 5 matchballů pro Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka, kteří tak míří za jasným vítězstvím ve druhém setu minimálně tohoto utkání. První setu vyhráli 28-26, teď vedou 20-15 a mají 5 příležitostí k tomu, aby ukončili tenhle zápas. Jiří Sedlák, jeho platící servis na Tadeáše Trousila, který si s ním neporadil. Je konec zápasu do čtvrtfinále turnaje Ostrava Beach pro postupují Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří poráží Tadeáše Trousila a Davida Schweinera 2-0 na sety 28-26 a 21-15.
1: A snad můžu pozvat i na to, že za pár minut, možná pár desítek minut, Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří před pár lety získali společně titul mistrů světa, uslyšíte i z našeho mobilního studia nazvaného Airstream, protože právě Airstream máme zaparkovaný také v dolní oblasti Vítkovic, kde se hraje beach volejbalový turnaj Ostrava Pro. Teď se ale pojďme podívat krátce do slovinského Tacenu, kde už včera skončil Jakub Krejčí třetí mezi kajakáři na světovém poháru vodních slalomářů a vypadá to, že by na něj mohla navázat Tereza Knéblová, která navzdory dvousekundové penalizaci je v čele finále kanoistek, ale potřebuje ještě odolat tlaku alespoň tedy dvou ze čtyř zbývajících konkurentek, aby i ona se mohla postavit na stupně vítězů. Na nich rozhodně bude chybět Martina Sadková, druhá z českých finalistek, protože ta inkasovala 50-sekundovou penalizaci, že se netrefila správně do některé z branek. V následujícím mužském finále od čtvrt na čtyři budeme sledovat na dálku i Václava Chaloupku. Koho nemusíme sledovat na dálku, ale pěkně nablízko, to je český desetibojař Tomas Järvinen, který teď soutěží na tradičním vícebojařském mítinku v rakouském Getzisu. A nemusíme to sledovat na dálku, protože na místě máme reportéra Jakuba Marka.
0: A Tomas Järvinen má za sebou teď už třetí disciplínu desetiboje tady v rakouském Getzisu a vrch koulí, to je jeho nejslabší disciplína, nedostal se na úroveň svého osobního rekordu a je to výkon 12 metrů 88 cm, s tím si myslím, že spokojený nebude, přestože on se výrazně v kouli zlepšil, ale stále to na ty elitní světové desetibojaře právě ve vrhačském sektoru nestačí. On nedávno v Praze na Slavii na pražských přeborech se dostal i přes

0: 45 cm, to je jeho výkon z druhé série. Ještě bude mít jeden pokus na to, aby se zlepšil. A když se dívám na Simona Ehamra, ten 15 metrů 15 cm, tak Noige Bauer se po třetí disciplíně výrazně přiblíží vedoucímu muži a i v čele soutěže. To bude velmi zajímavé. Následovat bude výška, ta by měla odstartovat zhruba za hodinu, tedy v 16 hodin. Tam naopak Tomas Järvinen by měl patřit mezi nejlepší závodníky, protože jeho osobní rekord je 215 cm a to je výkon, na který si myslím nebude moc deseti bojařů tady útočit. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Pojďme připomenout ještě jednu důležitou zprávu z dnešního odpoledne, a sice, že fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu o šance ligu zvítězili na stadionu Táborska 5-0 a v součtu tedy s domácím vítězstvím 3-0 se udrželi v první lize. Bylo to opravdu jednoznačné a stále platí, že v baráži, která se hraje od sezony 2018-2019, se nestalo, že by z ní prvoligový klub sestoupil. Zítra je další šance, ale ne příliš velká, protože Slovácko bude hrát doma proti Artisu Brno, na jehož stadionu v úvodním zápase vyhrálo 4-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Paul McCartney doznívá na Radiožurnálu Sport v 15 hodin a 5 minut, kdy můžeme připomenout, že český souboj v osmi finále na turnaji Ostrava Beach Pro zvládli lépe Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří porazili Tadeáše Trousila s Davidem Schweinerem 2-0. Teď čekáme na ohlasy přímo z místa a to čekání si můžeme zpestřit dvojím způsobem. Jednak výbornou zprávou ze slovinského Tacenu, kde už je jisté, že vodní slalomářka Tereza Knébelová bude stát nastupních vítězů po finále kanoistek, protože stále ji najdeme na prvním místě a už zbývají jenom dvě domácí závodnice. Lea Nováková za chvíli dojede do cíle a pravděpodobně Češku neohrozí, protože už má ztrátu kolem 8,5 sekundy a tak už bude zbývat jenom poslední Eva Alina Hočevarová. To budeme pochopitelně na Radiožurnálu Sport taky sledovat, jak to dopadne. Ale kromě vodního slalomu si čekání na ohlasy z beachvolejbalového turnaje v Ostravě zpestříme také naší tradiční rubrikou o propojení vědy a sportu. Že je pro sportovce důležité sebevědomí, to není asi zrovna překvapivá informace. Vědce ale dlouhodobě zajímá, jak moc dokáže dobré mentální nastavení ovlivnit výkon. My teď tedy přiblížíme experiment, který se právě tomuto věnoval a přiblížíme ho s Tomášem Petrem, kterého vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Začnu asi tím, že jde o experiment, který je už trošičku starší, je z roku 2012 a provedla ho Jessica Witová z univerzity v americké Indianě. Ta se věnuje sportovní psychologii dlouhodobě a chtěla si ověřit, jak moc je pro sportovní výkon důležité právě sebevědomí. Rozhodla se to ověřit pomocí experimentu, při kterém nechala 36 dobrovolníků hrát míčky do golfové jamky. Jenomže pro jednotlivé účastníky vypadala jamka jinak než pro ostatní.
0: Jak je to možné?
1: Witová použila takový optický trik. Okolo jamky nechala promítat světelné kruhy. Pro jednu skupinu šlo o malé kruhy, díky kterým vypadala samotná jamka opticky výrazně větší. Další skupině naopak promítala velké kruhy, ve kterých vypadal cíl podstatně menší. Šlo přitom o stále stejnou klasickou golfovou jamku. Účastníci výzkumu o tom nevěděli. Mysleli si, že kruhy slouží jen jako dekorace.
0: A jaký byl výsledek tohoto experimentu?
1: Dobrovolníci mířící na opticky větší jamku byli při trefování o 25% úspěšnější než ti účastníci výzkumu, kteří se snažili dostat míček do vizuálně menšího otvoru. Podle autorky studie se tak ukazuje, že motorika lidského těla je přímo ovlivněná tím, co vidí. Když hráč vidí opticky snadnější cíl, snadněji se uvolní a při analýze videozáznamu bylo vidět, že hráči s opticky větší jamkou hráli s větší plynulostí pohybu. Podle Witové je možné s tímto pracovat kromě sportu vlastně i v běžném životě. Třeba pokud máte nějaký velký pracovní úkol, je dobré si ho rozdělit do více menších částí a ty plnit postupně. Ideální pak je si tyto jednotlivé menší úkoly i zapsat do nějakého seznamu a ten si postupně odškrtávat. Jak vizuálně přibývají odškrtnutá políčka, pracovní úkol se stává snadněji dosažitelným a méně stresujícím.
0: To říká Tomáš Petr ve vysílání Radiožurnálu Sport. Díky.
1: Můžeme si odškrtnout další kolonku.
0: A odškrtnout si jeden ze svých určitě cílů pro kariéru může také Tereza Knéblová, která poprvé v kariéře vyhrála mezi kanoistkami závod světového poháru, konkrétně ve slovinském Tacenu, kde se za ní o 7/10 zařadila domácí reprezentantka Eva Alina Hočevarová. Určitě se budeme snažit, aby i Terezu Knéblovou jste co možná nejdříve slyšeli z vysílání Radiožurnálu Sport a byli bychom moc rádi, kdyby na ní navázal i Václav Chaloupka, který se jako jediný z Čechů probojoval do finále kanoistů, tedy na stejném světovém poháru ve slovinském Tacenu. Mužský souboj o medaile začne ve 15:45, což je za 5 minut a 3 sekundy.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.

0: Také Adele máme v playlistu Radiožurnálu Sport, což je stanice, která se teď znovu vydá do rakouského Getisu na tamní meeting 10 bojařů, který i dál sleduje reportér Jakub Marek.
1: Za 10 bojaři už jsou 3 disciplíny, tedy stovka, dálka a naposledy vrch koulí. Tomas Järvinen, český reprezentant, ten byl po dálce 7, ale teď o 7 příček klesl na 14. místo po vrhu koulí. On se ten sešup dal očekávat, protože Tomas Järvinen ve 20 letech ještě není tak dobrým, kvalitním koulařem, jako jsou ti elitní světoví 10 bojaři, ale když se podíváme na ty rozdíly, tak do elitní je to pro Järvinena nějakých 60 bodů a tento rozdíl už by mohl smazat v té následující disciplíně, která začne zhruba za 50 minut, tedy skoku vysokém. Tomas Järvinen je výborným skokanem, výborným výškařem, tak snad ho tady nebudou limitovat žádné zdravotní problémy, jako to tady prožil nepříjemně loni, když právě ve výšce se mu ozvaly problémy s tříslem a nakonec do výšky už ani nenastoupil po rozcvičení. Snad to tady tedy bude dnes lepší a ještě se pojďme podívat do čela závodu, na čelo závodu, protože Simon Ehammer, Švýcar, stále vede i po kouli, ale přiblížil se mu Němec Leo Neugebauer na rozdíl 120 bodů a to rozhodně je v silách Neugebauera v těch následujících disciplínách to srazit a zítra třeba v disku se dostat i před Simona Ehammera, protože Neugebauer je skvělým diskařem. Na třetí pozici je Damien Warner, legenda světového desetiboje, jeden ze 4 mužů, kteří v historii se dostali přes 9000 bodů, olympijský vítěz z Tokia a tady v 36 letech stále dokazuje, že patří mezi absolutní světovou špičku. Z Getisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Je 15 hodin a skoro 16 minut, to znamená, že za nějaké 4 minuty začne úvodní semifinále hokejového mistrovství světa. Domácí Švýcaři nastoupí v Curychu proti Norsku a tak nás teď pozvou reportéři Radiožurnálu Sport František Kuna a Petr Kadeřábek.
2: Dobré odpoledne, právě teď se zvoní na zvon a švýcarští fanoušci vítají vlastně to semifinále, které si vysnili. Samozřejmě švýcarský celek bude chtít proti Norsku uspět a potvrdit roli favorita, protože Švýcaři tady mají fantastický tým. Za celý šampionát, tedy za 8 odehraných zápasů, dostali jen 8 gólů, to znamená průměr 1 gól na zápas. Znovu tomu čelí vynikající Leonardo Giannoni v brance a před ním výtečná obrana a také velmi rychlý a šikovný útok. Františko, ale síla Norska je nevyzpytatelná, protože ať už je to Martinsen, ať už je to třeba Nygaard, tak tohle jsou borci, kteří opravdu umí potrápit soupeře. Češi se o tom překvapili. Já ale typuji, že stejně Švýcarsko právě v té vřavě, která je pod námi, tak uspěje.
3: Norové potrápili favority, porazili Švédsko, porazili Česko, potrápili Kanadu, nebyli daleko od tříbodového vítězství, ale teď proti ním stojí kromě silného soupeře také zaplněná hala a fantastická atmosféra, kterou tady načel Andreas Ambil, který zazvonil na kravský zvon, to je tradice tady vždy před zápasem a Švýcaři mají vždy v šatně jednu velkou sportovní osobnost, která jim přijde přečíst těch 6 mužů, kteří nastoupí. Kromě Ambila teda se dá očekávat, už to byl třeba Andrea Glauser, také reprezentant někdejší, nebo Kevin Fiala, který má zraněnou nohu zlomenou a léčí se, a také tenista Roger Federer. Švýcaři nastupují v semifinále, Švýcarsko-Norsko začne za pár minut. Večer ještě doplníme přímý přenos z druhého semifinále mezi Kanadou a Finskem.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
6: ten pohár nad hlavou, je to spomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
5: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
8: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
5: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
5: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Samozřejmě bychom si moc přáli, aby na úspěch československých fotbalistů zpřed 50 let navázali také ti současní, kteří už zítra odletí do Ameriky, kde pak vstoupí do prvního českého světového šampionátu po 20 letech s Radiožurnálem Sport. Samozřejmě budeme u toho teď krátce ještě připomenu, že kanoistka Tereza Knéblová poprvé v kariéře vyhrála závod světového poháru ve vodním slalomu, když uspěla mezi tedy kanoistkami ve slovinském Tacenu a navázat se na něj pokusí a také Václav Chaloupka, protože už začalo finále kanoistů. Nás teď ale bude zajímat semifinále hokejistů na mistrovství světa Švýcarsko versus Norsko a ne proti sobě, ale společně Petr Kadeřábek a František Kuna.
3: Hezké sobotní odpoledne z haly, která je zase plná. Švýcaři nastupují proti Norům. Kdo by to byl před lety řekl, že tohle bude složení semifinále světového šampionátu, ale Švýcaři prokazují už dlouhé roky svoji kvalitu, hráli poslední dvě finále, teď obě neúspěšně, dva roky nazpátek v Praze prohráli stejně jako loni v prodloužení s Američany ve Stockholmu. Norsko hraje poprvé v historii semifinále mistrovství světa. Čekáme na úvodní buly v Hozeno, Ken Jäger zaklesnutý a Egli má kotouč a nahazuje ho za norskou branku, odkud mohou Norové rozehrát a dělají to do rohu, kde může hrát Kasastul, ten posouvá o mantinel, ale Jäger zachytil na modré a je to švýcarské nahození a hned po 14 sekundách první střela na branku a přerušení.
2: No, Haukeland chytil kotouč do své lapačky a před ním se strhla hned Vřava, protože jak Jäger, tak Knak, tak Liat se snažili rozhodit norského gólmana. On je největší oporou rozhodně norského celku na tomto turnaji. Je vlastně druhým nejlépe chytajícím brankářem na tomto šampionátu. Ten úplně nejlepší stojí přes celou délku ledové plochy. Po 14 sekundách chtějí rozhodčí tedy švédsko-německá dvojice Björk se Schraderem trošku klidnit emoce a tak vylučují hned po jednom hráče z každé strany. Bude se ale pokračovat tedy při hře 5-5, no a Švýcaři už posílají tu svoji nejúdernější formaci vedenou Nickem Hischierem. Proti němu se postaví na buly Nor Salsten a Salsten je úspěšnější a tak může Kasastul vyvést kotouč, nahazuje po levém mantinelu. Elsberg poslal přes oba dva zadní rohy, Jenon je nezastavila, tam už se může dostat puku a možná i ke střele, nakonec se to nepodařilo Salstenovi. Ronild nahazuje znovu zprava doleva, v levém útočném rohu Salsten dělá kličku, ale na Jozyho si nepřišla. Jozy půjde na 2 minuty, je tady norská přesilová hra, Švýcaři tak hned v úvodu po 39 sekundách a budou čelit norské přesilové hře a uvidíme, jestli Švýcaři v oslabení dostanou teprve druhý gól na šampionátu.
3: Ve čtvrtfinálovém zápase Švýcaři hráli 5 minut oslabení v úvodu zápasu při vyloučení Kukana, který crosscheckoval Švéda Stenbergera obličeje. Ta dlouhá přesilovka skončila pukem v brance, ale nikoli gólem. Byl to gól bruslí a nebylo to tedy 2-0 pro Švédy. I díky tomu pak Švýcaři rychleji mohli otočit zápas a postoupit do semifinále. Jeho první minuta stále 0-0, ale na trestné lavici asi nejzkušenější borec ze švýcarské sestavy Roman Josi. Norové vyhrávají buly a hned míří rána od modré, jenomže Andri Ghetto do ní padl a přišel o nůž na brusli a tak pajdá po jedné noze, ale Norové jsou tady s šancí, jenže volný kotouč bere nakonec Malgina, posílá ho dopředu na levou stranu, rána z úhlu na Haukelanda, která proletěla kolem branky a jen to zahučilo, puk výjíždí do středního pásma. Začala druhá minuta a je tady další šance Norů v přesilovce. Janovce na hranici brankoviště, tam Genony se musel postrkovat s golmanem a s protihráčem a Sten, to byl, který tam ještě dostal takový pohlavek od Švýcarů. Reinerové, Johannesen vyváží kotouč v početní výhodě, stav 0-0 ve druhé minutě a Norové mají k dispozici ještě minutu a čtvrt z početní výhody.
2: France Knigard poslal kotouč na modrou čáru, tady je Solberg, jediný hráč na elvnorské sestavě, Martinsen, nářve před branku, ještě Knigard zachytil ten puk na své holi na levém mantinelu, znovu France Knigard na levém kruhu, už jíždí blíže od uprovazování, ale vrátil na Solbergovu hul, tam se snažil ještě tečovat Ubi Olsen, ale nakonec ten kotouč vyhodili Švýcaři daleko od své branky, sklidí za to potlesk i stejně jako Berči, když narazil Ubiho Olsena na hrazení. Teď hra mezi modrými čarami ještě 42 sekund. Budou hrát Norové přesilovou hru a usadí se v tuto chvíli v útočném pásmu s kotoučem napravo Berglund. Rána od modré čáry do klubka těl. Marty tam zastavil kotouč, který letěl ze Solbergovy hole. Solberg znovu na vrcholu pravého kruhu pálí. Další stražen na rána doputovala až na brance Denigarda k levému mantinelu. Teď Berglund nezachytil, Solberg bude muset k mantinelu a nechytí ten kotouč. Za 17 sekund se vrátí Roman Jozy a Norové musí z hlouby vlastního obraného pásma zakládat další akci a už nepošlou ani tu přesilovkovou formaci. Uzby už rozjíždí, má tam spoluhráče na beku a také tři útočníky, to protože teď právě se už vrací. Roman Jozy na hrací plochu, první přesilovka tedy neproměněná, i proto platí na konci třetí minuty v semifinále světového šampionátu Švýcarsko-Norsko 0-0.
3: Zahraje se švýcarský golman Genone, rozehrál do levého rohu, odkud míří vysoký kotouč, který Rejaten odplácl rukavicí a tak mohou hrát Norové, zby nahazuje kotouč za branku Švýcarů. Tam je obránce Egli, posílá kotouč do středního pásma k pravému mantinelu na Niederreitera, ten zase vrací kotouč zpátky Eglimu. Švýcarští fanoušci povstali a všichni skáčou a teď budou fandit třeba i Berčimu, jenomže toho obrali Norové a Berglund může zaútočit. Berglund, když je v útočném pásmu, dělá kličku na střed, ale o kotouč nakonec přišel, Niederreiter ho obral a domácí parta může spěchat dopředu. Roman Jozy po návratu z trestné lavice plný sil, upadl, ale tohle faul nebyl. Kasastul posílá kotouč za brankou rohem až přes všechny čáry a podle pohybu hráčů i gestikulace rozhodčích a teď píšťalky, to znamená, že se píská zakázané uvolnění, stav 0-0 platí dál ve čtvrté minutě. Norové si vytvořili tlak, aby také ne, vždyť hráli přesilovku. Andrige to dostal kotoučem a lidé to teď vidí na kostce nad ledem vlastně jako na placírku a ta rána vyrazila nůž, který už je mnoho let v hokeji nacvakávací, není tam napevno a tak Andrige to musel se vlastně odrážet nohou.
0: Do Curychu se na úvodní semifinále mistrovství světa hokejistů zase vrátíme na utkání Švýcarska s Norskem za reportéry Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou. Teď se nám ale ozve z Ostravy z tamního beach volejbalového turné Krištof Kousal a má k tomu opravdu dobrý důvod. Krištofe.
9: Nemám tady ani vítěznou dvojici, ani poraženou dvojici. Mám tady takový mix. Je tady totiž David Schweiner a Ondřej Perušič. Ondřej Perušič, ten se svým parťákem Jiřím Sedlákem vyhráli osmifinálový duel na turnaji Ostrava Beach pro právě proti Davidovi Schweinerovi s Tadášem Trousilem. Pánové, ale první zápas nejdřív zaprvé zdravím.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den do éteru.
9: První zápas mezi vámi dvěma, takovýhle vzájemný na téhle vrcholné úrovni. Bylo to divné, Ondro?
11: My jsme to říkali už stádou, jakože jsme se chvíli zasekli v tom, že se cítíme jako na tréninku, protože takhle to občas prostě na tréninku je, tohle složení. Akorát tady prostě byla železárna a 4000 fandících
9: lidí. Ano, to na tréninku nebývá.
10: Jeden z nejnavštěvovanějších tréninků, jaký jsme kdy absolvovali.
11: Vlastně jako i trénink Realu Madrid.
9: Tréninkové tempo to ale asi úplně nebylo. Pěkný zápas. Ostrý.
10: Ostrý a velmi proměnlivý na obou stranách.
9: Ondřej, vy jste vlastně měli i v prvním setu, i ve druhém docela velký náskok. V tom prvním ten náskok dokázala David s Tadeášem dokázali ho smazat a ta koncovka se hodně protáhla, tak jenom stručně zhodnocení tohohle zápasu.
10: Já si myslím, že ten první set, jak už jste naznačil, tak byl rozhodující, protože tam jsme měli poměrně pohodlný náskok, potom jsme ho ztratili a kdybychom ten set nakonec prohráli a kluci měli několik set bolů, tak si myslím, že by ten zápas se vyvíjel úplně jinak. Tam si myslím, že potom rozhodlo i trochu štěstí, no, v té koncovce a ten první se trošku ovlivnil i začátek toho druhého, kdy my jsme získali náskok a potom už kluci byli v trošku nekomfortní pozici, kdy museli začít relativně brzo riskovat třeba na podání a snažit se ten náskok smazat, což je potom vždycky těžké.
9: Davide, vy jste po té porážce hned i v rozhovoru na kortu působil hodně smířeně. Bral to tak i Tadeáš Trousil?
11: Já nechci mluvit za něj. Myslím si, že i s tím, co mám odehráno a v mém věku, tak je důležitý, byť samozřejmě prohrávat nechci, tak ty porážky přijímat s nějakou pokorou a prostě nechat se jima motivovat do další práce. Pro nás je to teprve druhý turnaj, čeká nás zbytek, prakticky jsme na začátku sezóny a v listopadu začne olympijská kvalifikace, takže doufám, že ty hodně dobrý výsledky tak si šetříme třeba tam, nebo minimálně si to budu přát a budem dělat v tréninku cokoliv pro to, aby jsme se zlepšovali. A myslím si, že už teď jsme se od toho prvního turnaje zlepšili. Byli jsme schopni s troškou štěstí vyhrát skupinu a devátý místo z elitu, tak bereme všema deseti.
9: A ještě dlouhá cesta před vámi. Tady potlesk taky od publika, které se srotilo před mobilním studiem Airstream tady v areálu v Dolních Vítkovicích. Ondřej, jak probíhala příprava na tenhle duel? Vysypal jste Jiřímu Sedlákovi úplně všechno, co jste se za těch 10 let naučilo Davidovi?
10: To jsem nevysypal, to bych asi ani nestihlo toho včerejšího odpoledne, kdy se zveřejnil los. Ta příprava asi nebyla nějak jako neobvyklá. My tím, že spolu trénujeme, tak se velmi dobře známe všichni navzájem. A myslím si, že to, co rozhodovalo, byla spíš nějaká aktuální forma, než nějaká propracovaná taktika, protože po téhle stránce se nemáme moc čím překvapit. Řekli jsme si pár nějakých jako základních věcí, o které se chceme před zápasem opřít, ale spíš jsme se shodli, že to bude o nějakým našem výkonu, jednak na podání a druhak potom na ztrátě.
9: David Schweiner a Ondřej Perušič, hosty Radiožurnálu Sport. Probíhala mezi vámi nějak v tom zápase nějaká komunikace? Já jsem si všiml jenom úsměvu při podání ruky před začátkem toho zápasu, ale pocítí, že byste do sebe nějak šťouchli, Davide?
11: Ne, to vůbec na to. V našťouchání budeme mít dost času, až tu kariéru ukončíme oba a pořádně. Já myslím, že oba jsme do toho šli jako do každého normálního zápasu, soustředit se prostě na sebe, na svůj výkon a tohle z toho rádoby kamarádičkování, tak to jde prostě stranou. Tady je to jeden z nejlepších turnajů na světě. Já si troufám říct, že buď pro mě je to první, štát jedinej má delší historii a je to taky na hezkém místě, takže za mě je to jeden z těch nejlepších turnajů a dělat z toho komedii, tak to absolutně tomu turnaji nepřísluší a já jsem rád, jak jsme k tomu přistoupili. Doufám, že to bylo hezký jak pro nás, tak pro diváky. A tohle ostravský turnaj ještě nezažil, takže si může, jak my dva, tak Ostrava si může odškrtnout další věc. A máme čtvrtfinalisty a zároveň, já teda nechci nic zakřiknout a chci klepat do stolu, ale ta cesta není úplně špatná. Jirka Sedlák tak na Francouze umí a Perunovi si troufám říct, že vlastně jedno proti komu bude hrát, protože ten standard je fakt vysoko nastavený a věřím tomu, že to dneska večer dotáhnu.
9: Ano, do čtvrtfinále nastoupí v 6 hodin, v 6 večer dnes Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem budou bojovat o postup do zítřejšího semifinále. Já se zeptám ještě na atmosféru, protože já se přiznám, mě přišla trošku zvláštní v tom, jako kdyby fanoušci, diváci tady nevěděli pořádně, komu fandit. Přišlo vám to podobně, Ondřej? Češi se ozývá.
10: Ano, no, tohle je bohužel nevýhoda těch soubojů domácích týmů, protože diváci jsou potom nuceni fandit hezkému volejbalu a není tam ta není tam to nastavení, kdy Češi teda hrajou proti nějakému zahraničnímu týmu. No. Tak jsem rád, že tuhle těžkou úlohu diváci zvládli a doufám, že nám podrží přízení do toho čtvrtfinále.
9: Ale nakonec ovace mohutné pro oba páry po skončení toho zápasu. Při vašem odchodu z kurtu, Davide, to byl asi takový lék trošku na tu porážku?
11: Já tu porážku fakt nevnímám jako úplnou porážku. Vlastně já si myslím, že pro turnaj Český beach, tak to bylo jako dobře, že jsme šli na sebe, protože jsme mohli narazit oba na švédský páry a mohl být konec turnaji pro oba týmy. Takhle aspoň jeden pokračuje. Je to vlastně zvláštní říkat, že mě ta porážka neštve, ale je to tak, no.
9: Ondřej Perušič a David Schweidner proti sobě odehráli první utkání na vrcholné úrovni. Ondřej Perušič vyšel se svým parťákem Jiřím Sedlákem z tohohle duelu. Vítězně zahraje si večerní čtvrtfinále tady na turnaji Ostrava Beach Pro. Pánové, já vám děkuju, že jste byli hosty Radiožurnálu Sport v našem přenosném studiu Overstream.
11: Děkujeme.
10: Moc děkujeme za pozvání i vám všem za fandění.
9: A o tom, jak se bude dařit poslednímu zbývajícímu českému páru v této soutěži večer, určitě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: A teď můžete slyšet o tom, že i Václav Chaloupka má naději na stupně vítězů na světovém poháru vodních slalomářů ve slovinském Tacenu. Aktuálně je na druhém místě po odjetí 7 ze 12 finalistů. Nestačil jen na Slovince Hočevara, který byl o necelé 3 sekundy lepší. Sestra Hočevara, ta brala stříbrnou pozici, stříbrnou medaili, protože nestačila pro změnu na jinou českou reprezentantku Terezu Knéblovou, která vyhrála poprvé v kariéře závod světového poháru ve vodním slalomu. Dost už o jiných disciplínách a sportech než je hokej, protože se vracíme na semifinále v mistrovství světa v tomto sportu mezi domácími Švýcary a Nory do Curychu za Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou.
3: V 11. minutě platí 0-0 v zápase, kde už si oba týmy zahráli přesilovku. Hned v úvodu to byly Norové po faulu Romana Josiho a tu samou příležitost dostal také švýcarský národní tým. A Švýcaři byli o poznání aktivnější, trefili tyčku, sehráli několik i vlastně podobných kombinací, ze kterých přicházely rány směrem k Haukelandovi, ten ale drží stejně jako Ginoni. Čisté konto končí, úprava ledové plochy a můžeme pokračovat. 0-0 platí na góly, 7-3 na střely, což mírně ukazuje na to, že Švýcaři jsou aktivnější v úvodu zápasu a ještě i před tou přesilovkou dokázali uzamknout soupeře. Ve druhém semifinále večer Kanada-Finsko. Dnes, tedy aktuálně teď, zjišťujeme v Curychu prvního finalistu letošního světového šampionátu. Budou to buď Švýcaři nebo Norové, zatím v 11. minutě 0-0.
2: Dveře se už zavírají za úklidovou četou a bazovat se bude po levici brankáře Haukelanda. Salsten proti němu Jäger, 2.17 se skloní na buli v útočném pásmu Švýcarů a Josi. Má kotouč u levého mantronu, výjíždí na modrou čáru. Tam míchá s kotoučem, nakonec nahozuje před branku a ten puk propadl kolem Hurodových kalhot těsně vedle norské branky. Švýcaři udrželi útočné pásmo Egli na modré čáře. Znovu rána a znovu zákrok Haukelanda. Ještě další pošťuchování, kdy se do sebe před brankou pustili Hurod a také Jäger. Rozhodčí okamžitě přijeli a už zopakovali asi to, co po prvních 19 sekundách, když vylučovali právě za tuhletu roztržku před norskou brankou. Teď už se znovu vyměnili skvadry na ledové ploše. Bakke Olsen, proti němu Sutter, který nehrál ten čtvrtfinálový duel, vrací se do sestavy a bude chtít určitě předvést, že do sestavy patřili pro čtvrtfinále, ale Švýcaři tady mají opravdu vyrovnané ty útočné trojice. Teď Berči se snaží bojovat společně s Kumantinou, ještě s Niederreiterem, ale Norům se podařilo dostat kotouč daleko od své branky a snaží se ještě napadat Petersen a také Kasa Sulin, že ten minul Švýcara Sutra v ve středním pásmu a tak je hra přesunuta hodně rychle za norskou branku a také přijde první rána od Niederreitera v tomto utkání. Nahrávka od Sutra na modrou čáru pro Niederreitera, ale byla nepřesná a tak musí Egli znovu až za brankáře Gironiho i jeho branku v polovině 12. minuty. Stále platí, že Švýcaři hrají z Nory v semifinále mistrovství světa bez branek.
3: A Švýcaři hrají s pukem, Malgin ho vyvezl do středního pásma, dává za sebe, odkud Kukan nahazuje za norskou obranu, kde může hrát Solberg, který riskantně přihrával a kotouč končí ve středovém kruhu a po sérii přihrávek mezi kruhy obrané třetiny Švýcarů. Kukan dává křižný pas podél modré čáry té obrané, Andrige to může nahodit. Dělá to křížem do pravého rohu z pohledu útočících Švýcarů, ale Malgin tam nebyl úplně včas a tak Norové rozhrávají spoza vlastní branky. Johannesen přihrál za ní a teď protečovaný kotouč do středního pásma od Martinsena končí ale jen na švýcarských holích. Andrige to našel Malgina uprostřed útočné modré, ten ale o kotouč přišel. Je tu vyhození Norů vysoké a dlouhé tak akorát, že je z toho zakázané uvolnění. 13. minuta zápasu. Švýcarsko-Norsko 0-0. Norové se teď dokázali dostat z obraného pásma nejprve protečovaným kotoučem do středního pásma a pak lobem, takže Švýcaři je dokázali dostatečně zatlačit. Teď by se Švýcarům hodilo, aby se vazovalo co nejdříve, aby si norská pětice nestihla odpočinout při zakázaném uvolnění, po kterém se nesmí střídat, ale zatím to trvá relativně dlouho a zdá se, že vlastně ani Švýcaři nemají nějaký extra zájem na tom, aby se vazovalo rychle. Hischier nepospíchá na vazování, proti němu už se připravují Norové, skloněn na vazování Koblar, který nakonec úspěšný není, a ještě strkanice mezi Sutrem a Berglundem mezi kruží. 0-0 platí dál, Švýcarsko-Norsko v semifinále mistrovství světa. Vazovat se bude na levé straně útočného pásma Švýcarů. Hischier úspěšný tentokrát na modré čáře vlevo, je šance na to zakončit, ale puk je sražený do rohu, kde může hrát Solberg a vyjel s kotoučem až do levého rohu, kde přihrává k modré čáře. Martinsen posunul před sebe pro Koblara, ten nahazuje kotouč za švýcarskou branku, ale nestihl ho napadat a tak mohou hrát Švýcaři, jenže kotouče připravený brandce Knigord, i on o něj přišel, ale Norové dál hrají s pukem. Ještě 7 minut se bude hrát první třetina, stav 0-0 platí dál.
2: Ustby nahazuje kotouč do útočného pásma a sbírá ho Sten svou rukavicí, je nalevo, dává za branku, kde se snaží Berglund vybojovat, jenže Berny byl hodně šikovný v tom osobním souboji, ale kotouč zůstává pod jeho tělem v rohu a teď se tam poštuchovali, no dobře, pětice hráčů, nakonec to vyjíždí vítěz Švýcaři a Sutra může přejet z útočného pásma, ale utekl mu kotouč čepele hole a Utzby tak může hrát nad svým levým obraným kruhem. Ještě kombinuje s Hurodem, který zajede za branku, nakonec přihrává doleva. Utzby mu znovu vrátil. Norové jakoby uspávali teď svou rozehrávkou a zajížděním za branku svého brankáře trošku napadající Švýcary a dostávají se do šance. Berglund najíždí před branku a B. Janon výtač. Zákrok. Tohle byla výborná šance teď od Norů. Bude se vylučovat a bude se vylučovat na norské straně, protože Salsten tam najel do Egliho a prostě s ním, jak se říká lidově, flákl o led. Ten se sice rozplácl v brankovišti, nemělo to vliv na hru, ale rozhodčí stáli velmi blízko a tak Švýcaři, kteří sice nevyužili svou první přesilovku v semifinále, ale jinak na turnaji opravdu září v početní výhodě, vždy do dnešního zápasu měli více než 37% úspěšnost přesilových her, to je opravdu neskutečné číslo, většinou na turnajích Františku vydáme tak 20-25 u těch nejlepších, ale 37% to je opravdu neskutečné. Prakticky více než každá třetí přesilovka je využita. Teď tedy mají ve 14. minutě prvního semifinále mistrovství světa za stavu 0-0 Švýcaři velkou možnost pohnout se skóre. Začíná jejich přesilová hra.
3: Ta předchozí byla hodně nebezpečná. Švýcaři v podstatě celou sehráli v útočném pásmu. A to nejenom tak, že by si přihrávali puk, jak se tak někdy stává. A stalo se to třeba Švédům proti Švýcarům, když hráli 5 minut v přesilovce ve čtvrtfinále. Tak sice byli v útočném pásmu, ale snad jen jedinou střelu z toho dokázali získat. Teď oficiální oznámení toho, že Erik Salsten usedá na trestnou lavici. sejmul tam Egliho v brankovišti ve chvíli, kdy v podstatě nemusel. Egli letěl vzduchem. Na druhou stranu ten počet kilogramů, který je mezi hráči, je dost výrazný. Egliho jsem včera viděl v mixzóně a je to spíš takový Tomáš Galvas, takový mladší klučík předevčírem. Teď začínající švýcarská přesilovka, stav 0-0. Švýcaři vyhrávají buly 6 minut před koncem první třetiny, začátek přesilovky pořádající země. Jäger posouvá kotouč na pravé hrazení, kde je Hischier a tlačí puk, až nakonec ho vrací k pravému mantinelu. Míří kotouč na modrou od Tyrkaufa, ten zase na pravý mantinel dává kotouč pro Rošeta, ten přidává na modrou. Jozi naznačil střelu, ale přihrál doleva. Tam si nakonec Hischier rozmyslel zakončení a znovu se stáčí na levý kruh, odkud nedělá zatím nic, míchá s pukem, to ano. Přidává Jozivu na modrou, ten vrací doleva na Hischiera, zadovka na modrou, Jozi napřáhl, ale nevypálil. Znovu doleva Hischier do hloubky, do levého rohu. Hischier ale vyjíždí na pultík pro vazování, dává před branku šanci na zakončení pro Jägera, kterému ale kotouč utekl k Rošetovi a Švýcaři dál drží kotouč ve své početní výhodě. Stav 0-0 a ještě minuta 10 švýcarské přesilovky.
2: Jozi na Rošeta, Rošet na oce hřiště pálí, ten kotouč proletl ještě k Tyrkaufovi, tomu ale utekl z čepele holea. Teď prováhal Tyrkauf obrovskou příležitost, protože Haukeland stál úplně na druhé straně branky, než měl švýcarský borec možnost zakončovat s pukem. A tak už Švýcaři po zajetí za vlastní branku a norském vyhození vystřídali. Kukan se dere do útočného pásma, Riad nahodil do protilehlého rohu zprava doleva. Niedreiter se snaží vybojovat u mantinelu v souboji s Johannesenem a je úspěšný. Kotouč od Andrigeta míří na Kukan. Andrigeto si sjede na vrchol pravého kruhu. Teď už pod něj vrací Kukanovi na modrou čáru. Ten přehrává na Malgina. Jeho rána, která skončila na betonu, Haukelanda a ještě Niedreiter. Chytí kotouč a přehraje jej znovu na Andrigeta. Ten vrací pod branku. Andrigeto zpracovával, nebo Niedreiter zpracovával teď přeci jen trošku dlouho a tak k němu stačil přispěchat Sten, ale Švýcaři ještě udrží útočné pásmo. Riad na jen a už se hřiště posouvá doprava, skončila už, ale švýcarská přesilovka přesto tlak pokračuje, ale Malgin nepropálil a teď to může být 2-1. Sten, ale už má hodně unavené nohy, sice projel do útočného pásma, ale nedokázal se protlačit k zakončení a tak stále platí na začátku 17. minuty, že v semifinále světového šampionátu hrají Švýcaři z Nory, zatím bez branek, 0-0.
3: Rozby může rozhrávat zpoza branky a také to dělá. Norové míří do útoku, přečkali oslabení a to je může povzbudit. Na levé straně je Koblar, nahazuje na Genoniho, kotouce od zadního mantelu odráží před brankoviště, velká šance a Genoni má kotouč v lapačce, kotouce tam dostal před Michaela Brancega Nigorda. Byla to rána, která šla do zadního mantinelu, pak přeletěla Genoniho zpátky těsně před brankoviště a tam se Brancek Nigord objevil se zakončením, možná trochu vyděšen z toho, jak se k němu kotouč dostal, ten navíc ale nebyl ideálně, neležel na placato na ledě, trochu se kroutil, vrtěl a tak to bylo těžké zakončení, podobně jako pro Genoniho. Teď přerušeno 3,5 minuty před koncem první třetiny, stav 0-0 platí dál, je tu pauza na čištění ledové plochy tady v Curychu, Norové přečkali oslabení. Dokázali v něm tak nějak ustát ty švýcarské střely Haukeland.
0: Tak když se v Curychu čistí ledová plocha, tak můžeme připomenout několik důležitých informací z dnešního odpoledne. Fotbalisté Ostravy zvítězili v odvetě baráže v Táboře nad tamním Táborskem 5-0 a zajistili si tedy záchranu v nejvyšší soutěži, protože doma už předtím vyhráli 3-0 do čtvrtfinále. Beach Ostrava Pro postoupila dvojice Perušič Sedlák, která v osmifinále porazila ve dvou setech další český pár Trousil Schweiner a moc rádi připomeneme i to, že kanoistka Tereza Knéblová vyhrála poprvé v kariéře závod světového poháru ve vodním slalomu, bylo to ve slovinském Tacenu, odkud se k nám do vysílání Radiožurnálu Sport spojí mezi 5. a 6. hodinou. A teď už je jisté i to, že Václav Chaloupka také bude na stupních vítězů, protože stále drží druhé místo poté, co našli videorozhodčí dotek branky u Francouze Žestána a stejně tak u jeho krajana Senešolta, kteří chviličku figurovali před Václavem Chaloupkou, ten je ale stále druhý za Slovincem Hočevarem a srazit ho už může jenom Ital Ivaldi, ale protože už inkasoval ve finále 50-sekundovou penalizaci, je to zatím neoficiální, ale zdá se, že by na vítěznou slavnou Terezu Knéblovou mohl navázat další kanoista z české reprezentace Václav Chaloupka. I toho doufejme uslyšíte na Radiožurnálu Sport, kde vám teď znovu nabízíme přímý přenos semifinále mistrovství světa hokejistů mezi Švýcarskem a Norskem díky našim reportérům Petru Kadeřábkovi a Františku Kunovi.
3: 3 minuty a půl před koncem první třetiny platí nerozhodné skóre 0-0 mezi Švýcarskem a Norskem. Švýcaři nevyužili dvě početní výhody, Norové jednu, teď se vazuje v obraném pásmu švýcarské hokejové reprezentace po levé ruce golmana Giannoniho. K nám se teď za malou chvíli připojí také posluchači Radiožurnálu.
2: Tři minuty 23 sekund, ještě bude hrát první třetina. První branku semifinále jsme neviděli, protože ještě nepadla teď, ale tady obrovská příležitost pro Josiho, ten si stavuje Kotouča, ale Kotouč sražený. A nakonec sice doputoval až Gaukelandovi, tedy norskému golmanu, který už musel čelit 10 střeleckým pokusům Švýcarska, které je zatím v úvodních minutách toho semifinále lepší. Švýcaři měli k dispozici také dvě přesilovky, Norové jen jednu, ale Norové hrozí z rychlých protiútoků. Švýcaři trefili dokonce i tyčku, norský brankář Haukeland, ale pak zbývající střely pochytal. No a na druhé straně se musel činit také Giannoni, obzvlášť při krkolomném přeletu, nebo takovém neobvyklém přeletu Kotouče přes branku odrazem od zadního mantinelu, se před ním zjevil naprosto sám brance Knigort a ten nakonec trefil lapačku švýcarského golmana. Teď si počkeme ještě na šanci Giannoni, ale to gol! Verči objel, zjel spoza branky a v 17. minutě dává první gol semifinále, rozjásal tak švýcarské publikum, které začne okamžitě zpívat. 10-tisícový dav, který oslavuje prvního střelce semifinále, kterým je Verči. Nebude to asi ani s asistencí, tohle byla individuální akce švýcarského útočníka, který sebral kotou za brankou. Oklamal Kásestůla, vyjel na pravý kruh, zahýbal rameny, vypálil na bližší teč a Haukeland vůbec nic neviděl. Znamená to tedy, že Švýcaři vedou v polovině 18. minuty nad Norskem 1-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Krásná rána, která se odrazila od břevna, možná od spojnice břevna s tyčí. Haukeland šel dolů, ale mezi ním křížilo dráhu letu Kotouče několik hokejistů, jak v bílém norském, tak v červeném švýcarském dresu. Verči to udělal fantasticky, jak naznačil Kása Stůlovi, ten mu cukl na jednu stranu, on pak zase změnil směr pohybu, vyjel na levý kruh z pohledu útočících Švýcarů, otočil se a vypálil na bližší tyč, na dvěrážičku norského golmana, vhozeno 1-0 pro Švýcary a ti jdou znovu do útoku, 2 minuty 10 před koncem první třetiny. V rohu koziště bojuje Suter, který ale přišel o Kotouč a za Norsko může vyhodit Ronild, posouvá Kotouč do útočného pásma. Elsven, puk ale přišel a tak mohou hrát Švýcaři už ve středním pásmu na pravé straně. Vazování teď na něj bychom si museli ještě počkat, ale Norové nakonec ten Kotouč získali a mají ho za vlastní brankou. Puk míří do střední třetiny, minutu a půl zbývá do konce. První třetiny 1-0 pro Švýcary, ti jdou znovu dopředu po pravém mantinelu. Malgin dává na modrou doprostřed, tam je nápřah, ale ne střela od Birnyho, který spolupracoval s Andrigetem a ten musí dozadu. 2-2 situace pro Nory, kteří se dostávají do pásma a Ostrem Salsten posunová Kotouč, nakonec ten už je u modré čáry na hození za švýcarskou branku, kde mohou hrát další Norové. Na modré čáře čeká Zolberg, ozve se hlášení poslední minuty první třetiny, Švýcaři vedou 1-0.
2: A spěchají dopředu Malgin, přehrávka na Tyrkaufa, jeho rána. Z pravého kruhu končí v náručí Haukelanda, teď tu střelu viděl a Haukeland, když něco vidí, tak to prostě chytí. Jenže tu Verčiho ránu nechytil a bylo to opravdu parádní individuální akce, která zatím otevřela skóre. Navíc to Verči trefil tedy výborně, Františku, do pravého horního růžku norské branky. Tohle bylo takové zacinkání tyč, no a nakonec mohlo cinkat i v publiku, tedy zvony se rozezněly, hrdla se rozpěla. To je neskutečná. Samozřejmě fanoušci začnou rovnou skákat, trošku to duní a bude dunit možná ještě více, protože Švýcaři vyhrávají buly, kotouč míří na modrou čáru, Eglyho nahození, teč, o kterou se tam snažil Knak, Riace, ale kdo dáš se ještě nedostal, ale Švýcaři stále drží útočné pásmo. Egli stojí jak přikovaný na modré čáře, nechtěl pustit, jenže neměl moc volbu, komu by přihrál, a tak kotouč jen nahodil a Norové už mohou rozehrávat. Vysoký puk ale míří znovu za jejich branku. Poslední půl minutka první třetiny, Solberg je pod tlakem v rohu kluziště, ale přesto dokázal přihrát na Elfsténa, který vyhazuje kotouč po levé straně. Petersen je velmi rychlý, ale proti dvěma Švýcarům to nemohl zvládnout rychlostně ani důrazem, protože stál proti Jozi. Posledních 9 sekund Švýcaři mají kotouč na svých holích ve vlastním obraném pásmu, ještě vyhodí do středního pásma a už za chvilku zazní Swiss Life Arenou sirena, která končí úvodní 20-minutovku. Po ní vede Švýcarsko díky přesné střele a výborné akci Berčiho nad Norskem 1-0. Druhá třetina začne zhruba za 17 minut.
0: A my u toho znovu budeme díky Petru Kadeřábkovi a Františku Kunovi. Mezitím stihneme zprávy v 16 hodin, ale předtím ještě moc rád potvrdím druhé místo vodního slalomáře Václava Chaloupky ve finále kanoistů na úvodním světovém poháru ve slovinském Tacenu, kde český mistr světa z roku 2021 nestačil jen na domácího Žigu Lina Hočevara. V rodině Hočevarových to dnes bude asi hodně veselé, protože jeho sestra Eva Alina brala druhé místo, když lepší byla jenom Češka Tereza Knéblová, která slaví první vítězství své kariéry v elitním seriálu a už s ní máme domluvený rozhovor po 17. hodině. Tak si na něj počkejte a samozřejmě oslovíme i Václava Chaloupku. Ale teď ještě míříme na pražskou Letnou, kde už Mikuláš Jáša, náš reportér, nejenže viděl alespoň úvod tréninku české fotbalové reprezentace před přípravným duelem s Kosovem, ale také vyslechl slova Miroslava Koubka na tiskové konferenci. Co zaznělo, tak to se teď dozvíme od Mikuláše Jáši. Mikuláši, hezké odpoledne.
12: Krásné odpoledne. Miroslav Koubek není úplně nadšený z toho, že hned po přípravném utkání s Kosovem, které se bude hrát v neděli od 16 hodin, a my vám ho nabídneme v přímém přenosu, bude muset ukázat na 3 jména, která se do závěrečné nominace na mistrovství světa nedostanou. Slovy, nebo respektive, kdybych měl použít slova trenéra Koubka, tak řekl, že lidsky těch hráčů jim mu bude líto, ale to prostě fotbal přináší, ta nominační kritéria jsou jasná, ten moment si prostě trenér Koubek neužije, patří to ale samozřejmě k práci trenéra české reprezentace a rozhodnutí padnout musí. Pochopitelně se novináři také ptali na sílu soupeře Kosova, které jen tak, že nepostoupilo na mistrovství světa v tom finálovém utkání baráže play-off právě o postup na světový šampionát. Kosované podlehli Turecku, takže ta kvalita tam rozhodně je. Hráči, kteří nastupují v reprezentaci Kosova, hrají v elitních ligách, ať už v Německu nebo v Itálii. No a také už má prý trenér Koubek, řekněme, vytyčené ty hráče, kteří jsou takzvaně na hraně, kteří pravděpodobně poletí či nepoletí právě do dějiště mistrovství světa. Konkrétní trenér Koubek nebyl, ale zároveň uvedl, že s některými hráči už jednal a ti hráči moc dobře vědí, o koho jde. A na závěr také ještě potvrdil, že 3 nováčci, Christoph Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek, dostanou minimálně poločas k dobru, nebo respektive k tomu, aby se ukázali v předposledním přípravném zápase před startem mistrovství světa.
0: Znamená to, Mikuláši, zároveň to, že obvyklé opory jako současný kapitán Ladislav Krejčí nebo ten předchozí Tomáš Souček dostanou volno?
12: Mělo by to tak být, přece jenom Ladislav Krejčí odehrál ještě před týdnem ligový zápas v dresu Wolverhamptonu, takže si možná i potřebuje trošičku odpočinout, stejně tak Tomáš Souček, ten do posledního zápasu nejvyšší anglické soutěže bojoval o setrvání mezi elitou. Takže ta osvědčená jména by měla dostat volno a jak jsem říkal, právě prostor šanci ukázat se nejenom před Miroslavem Koubkem, ale před samozřejmě celým tím širokým realizačním kádrem by měly dostat ta jména, která vyzkoušená v reprezentaci nejsou.
0: To říká Mikuláš Jáša, reportér radiožurnálu Sport, se kterým jsme se teď spojili v 15 hodin a 57 minut. Tak děkujeme a naslyšenou.
12: Naslyšenou.

0: Rádiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, zkoušku, ale zatím nekomentoval. Fotbalisté Baníku Ostrava zůstávají v lize, v baráži i po druhé porazili Táborsko. Silnice u Zahrádek na Českolipsku je neprůjezdná kvůli požáru lesa. A zítra mají v lize, v baráži i po druhé porazili Táborsko. Silnice u Zahrádek na Českolipsku je neprůjezdná kvůli požáru lesa. A zítra bude většinou polojasno, postupně pak z přehání.

0: že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednávání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním řekl, že dohoda je na dosah. Íránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19. vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
2: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
3: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. Mezi Slováckem a Artisem Brno se rozhodne zítra. Hrát se v Uherském Hradišti začne ve 13 hodin. Hokejisté Švýcarska můžou po třetí za sebou projít do finále světového šampionátu. Reprezentace pořadatelské země nastoupila proti Norům a v Curychu je u toho Petr Kadeřábek.
4: Švýcaři k tomu mají po první třetině dobře nakročeno, vedou totiž nad Nory 1-0 o jedinou branku. Dosavadního průběhu zápasu se postaral v 18. minutě Berči. Švýcarsko-Norsko tedy zatím 1-0 večer proti sobě v semifinále. Nastoupí ještě Kanada a Finsko. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: A motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto 2 zajel druhý čas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená silnice 15 na Českolipsku a komplikace v Českých Budějovicích. Na Českolipsku je stále neprůjezdná silnice 15 na příjezdu do Zahrádek z Úštěka. Hasiči tam zasahují u požáru louky a lesa. Jede se objížďkou přes Blíže Vedly a Holany. Na jihu Čech na Šumavě pro změnu silné bouřky. Náš zpravodaj je u Železné Rudy a kvůli bouřce musel zastavit.
7: Já jsem musel na fero zastavit, protože se nedá jet, jinak že to neberou. Jsou větve na silnicích, je tam i takový to kleský, ale je to nádech, konečně nám bliží.
6: A v Českých Budějovicích čekejte hlavně v širším centru města četná omezení a uzavírky. Běží se matony, running festival a na trase závodů ulice zavírají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě území můžou být až později. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 19. Tolik zprávy.
8: Krásné odpoledne přejeme v 16 hodin a 5 minut ze studia Radiožurnálu Sport, odkud teď myslím potěšíme fanoušky fotbalistů ostravského Baníku. Nejenže se jejich oblíbený klub udržel v šancelize, jak jste před chvílí slyšeli i ve zprávách, ale bude v něm taky pokračovat brankář Martin Jedlička. Baník informoval, že na něj uplatnil opci. Člen širšího reprezentačního kádru, který přestupuje z Plzně a v Ostravě podepsal smlouvu do roku 2020.
5: Radiožurnál Sport
9: a Jan Suchan.
8: A ještě přidám důležitou zprávu z italského Gira, kde dánský cyklista Jonas Vingegaard ukazuje v předposlední etapě, že je opravdu nejlepším závodníkem letošního ročníku. On má v celkovém hodnocení náskok přes 4 minuty na Rakušana Gala a teď v závěrečném stoupání na Piancavallo má 6 km a 600 metrů před cílem náskok na stejného cyklistu skoro 3/4 minuty, takže pokud v závěru nedojde k nějakému

0: Před rokem to byla velká sláva, když česká golfistka Sára Kousková vyhrála poprvé v kariéře turnaj Ladies European Tour ve francouzském Evianu. Letos to je z českého pohledu o poznání slabší, protože po třetím kole je na tom nejlépe 36. Kristýna Napoleová se skóre plus 2 a se ztrátou 14 úderů na jednoznačně vedoucí Němku Brýmovou. Kousková ta ani neprošla katem do třetího kola.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Vracíme se do Curychu, kde se hraje semifinále mistrovství světa v hokeji. Co nevidět, začne druhá třetina mezi domácím Švýcarskem a Norskem. A tak předávám slovo Petru Kadeřábkovi a Františku Kunovi. Tak ještě jednou omlouvám se, technická chyba moderátora. František Kuna, Petr Kadeřábek u mikrofonu.
2: 9 sekund zbývá do úvodní buly druhé třetiny. Po první 20 minutovce vede Švýcarsko nad Norskem 1-0. Postaral se to o to Berči, který dokázal vyjet spoza branky Haukelanda, oklamat obránce Kásestula a pak poslat nechytatelnou ránou do horního růžku, kterou Haukeland ani nemohl vidět přes opravdu velký provoz před jeho brankou. A tak tedy Švýcaři poprávu, musím říct, si vedou nad Norskem po první třetině 1-0, na střeli to bylo 14-6, takže ta převáha je vyjádřena také velmi dobře a propsána do střeleckých pokusů. Už začala druhá třetina, krok dál centruje na Martinsena, který nahazuje na brankáře Geroneho, ten vyrazil kotouč, který se bral Koblar, ještě jedna Martinsenova rána, ta ale hodně přelétla branku Švýcarska, Norové nesmí hrát, kotouč vypadl Kásestulovi přeci jen na chvilku do středního pásma a brance Tundigård tak se dopustil vlastně prohřešku, protože je to posouzeno čárovými rozhodčími jako úmyslné postavení mimo hru a tak rychle vystřídají Švýcaři a pošlou útočnou formaci číslo 1 s Hischierem, Biaskou a také Sutrem na ledovou plochu. Na buli tedy Koblar versus Hischier, po pravici Haukelanda. Hischier vyhrává pro Egliho, ten dává Jozimu. Jozi se otáčí kolem dotírajícího Brancida Nygaarda a Nygaard v tomto souboji uspěl, jenže nevyhodil. Jozi zachytil rukavicí, Hischier dá doprava na Sutera. Suter nahazuje před branku, tam byl ještě Biaska. Haukeland leží v brankovišti, ale Jozyho zpětná přihrávka nebo spíše nastřelní od modré čáry nebylo úspěšné. Švýcaři se osvobozují. Za námi je takřka první minuta druhé třetiny, švýcarští fanoušci začínají zpívat, protože jejich tým stále vede v semifinále mistrovství světa nad Norskem 1-0.
3: Kotouč za norskou brankou, teď už u modré vlevo Hischier, dělá oblouček u levého mantinelu, dostává se za bránu, kde ho Norové sice brání, ale neúspěšně. Hischier vyjíždí, zkouší to ubližší tyče, ale Haukeland má kotouč v lapačce, v těžké pozici tam byl Max Krogdal, obránce norského týmu, který přišel o hokejku a to je v podstatě neřešitelná situace, když máte bránit hokejistu soupeře, nijak na něj nedosáhnete, opravdu nijak. Hischier objel branku, zkoušel to na bližší tyč, objelí zleva doprava z pohledu útočícího týmu, ale Haukeland včas dal lapačku proti jeho střele, on byl poměrně blízko, švýcarský střelec, a nedokázal dá ten kotouč mimo a přes dobře vyjetého golmana Haukelanda. 1-0 pro Švýcarsko, 22. minuta semifinále. Norové vyhrávají v hazování a Zolberg je za vlastní brankou, dává do středního pásma pro Ronilda. Ten nahodil o pravý mantinel kotouče před sebe, ale Elfsven daleko nedoputoval. Teď má kotouč znovu, nahazuje na Ginonyho. Ten stlumil puk, vyklepal ho a pak raději přerušuje hru. Ještě se před ním objevil Salsten, ale to už velmi, velmi pozdě, opravdu to už rozhodčí dávno přerušili, ale není z toho ani žádné pošťuchování. Klidná situace stále ve 22. minutě. Vedení Švýcarska 1-0 platí dál, výrazná je střelecká převaha, je přesně dvojnásobná pro favorita tohoto semifinálového duelu. Teď je buly po levé ruce Genonyho, který tam je ještě v debatě s hlavním rozhodčím. Teď už ale dva centři připraveni. V útočném pásmu norských hokejistů vyhrávají ale Švýcaři a to čistě, kotouč míří po levém hrazení do středního pásma. Solberg může rozhrávat a spolupracovat s parťáky v obraně, jenže dopředu jde Malgin, ale je to dlouhý kotouč a Solberg zajíždí za norskou branku. Minuta a půl je odehraná ve druhé třetině a Švýcaři zatím vedou nad Norskem 1-0.
2: Solberg dělá kličku před napadajícím Tyrkaufem, vyjíždí do středového kruhu, dává doprava. Tady je Johannessen, napřáhne, vypálí, Genony vyrazí ten kotouč a ten se příhodně odrazil na hůl přímo Malginovi. Malgin přebruslil teď až do útočného pásma a může na modré čáře kombinovat s Bernym. Berny pálí, jeho ránu zastavil Solberg, ještě směřuje kotouč na Angligeta, ten centroval před branku a ten puk tam poskakoval. Nakonec se dostal na hole norských beků a Solberg vyhodí puk a nebude to zakázané uvolnění. Hraje Berny rychle, přehrává na autora jediné branky do severního průběhu semifinále, tedy na Berčiho, ten se ale vrátil k obraným kruhům zleva, přenechává na Bernyho, rychlá kombinace také s Niederreiterem, který se snaží projít kolem norských hráčů, ale tam byl teď výborně Bakke Olsen připraven do souboje a je přerušeno. To protože kotouč zůstal pod jedním z hráčů, byl to Niederreiter a dlouho tam zůstával klečet, tak raději rozhodčí chtěl chránit samozřejmě zdraví hokejistů a tak přerušená hra. Vazovat se bude v útočném pásmu švýcarského celku. Ty posílají Jägerovu formaci na ledovou plochu, tedy k Naka s Riatem. Za nimi Egli, mladičký obránce a vedle něj zkušenost, nadzkušenost, Roman Józi. Jäger vyhrává vůli Egli. Egli najíždí na osu hřiště, vypálil rána, pleskla osadní mantinela, vracela se zpět do brankoviště, tam si toho všiml obránce Kastul a vyhodil kotouč hodně daleko od své branky. Švýcaři tak musí až znovu od Genonyho zahajovat své útočné snažení. Egli, kombinace přes Riatovu hůl, nakonec doputoval puk do rohu kluziště, kde je Jäger. Jäger byl tísněn a zatím úspěšně odzbrojován norskými hráči a pak ten puk vypadl a nakonec mimo hrací plochu. Za námi jsou 3 minuty druhé třetiny, které vlastně naznačili, že Švýcaři budou chtít výrazně navýšit ještě své vedení, protože jsou to právě oni, kdo zatím se dostávali do větších šancí. Ani jednu neproměnili, i proto po třech odehraných minutách ze druhé třetiny stále platí, že Švýcarsko vede nad Norskem 1-0.
3: Vazování po pravé ruce norského golmana Hauke Landa. Za Švýcary se sklání na vůli Hischier, který při předchozím pobytu na ledě provětral právě Hauke Landovu lapačku. Trochu nervózní byl Kasastul a rozhodčí se toho přijímají a napomínají norského centra. Hischier vyhrává pod sebe, ale tam je takový prostor nikoho a nakonec brance Knigort vyjel do útočného pásma, už je mezi kruhy, ale kotouč mu skáče nakonec. Teď se Švýcaři osvobozují a nejen to, Hischier už je za obranou, pálí a trefuje do ramene Hauke Landa. Kotouč je v rohu, Hischier napadá, ale byl tam později v souboji s Krokdálem, který přehrál celou tu situaci, jenže norští beci mají co dělat dál a nejen obránci. Koblar musí do obraného rohu, porazil Hischiera, spadl na něj. Ale rozhodčí nebudou pískat, ten pískot přichází v uvozovkách jen od fanoušků, ale ti nikoho na trestnou nepošlou. 24. minuta zápasu v semifinále s vedou Švýcaři nad Norskem 1-0. Norové s pukem za vlastní brankou se snaží vyjet přední krok dál, dělá to, přehrává do středního pásma, kde je brance Knigort, který dává ještě před branku a nebezpečně, nebo alespoň takový náznak, to bylo od Salstena, který dostal kotouč na pravý kruh blíž k brankové čáře, zakončil backendem, už byl ve velkém úhlu, ale alespoň prověřil pozornost Genonyho, na druhé straně měl velkou šanci, před malou chvílí Hischier tlačil se z levé strany přes obránce, ukázal, že má rychlost i sílu, vypálil z kraje kruhu, nebo z té čáry kruhu, která je nejblíž brance, ale pálil mimo jako levák zleva, to měl těžké, aby trefil protilehlý horní roh branky. Teď Norové vyhrávají v útočném pásmu, Bulia Solberg zajíždí za branku, tlačí ho Andrigeto, vytáhl si kotouč před branku a vypálil, ta rána končí ale v rohu a dostává se až na Johannessonovu vůl na modrou a teď efektivní klička Petersena, ten dává přihrávku za branku, kde Bakke Olsen, ten výjíždí k modré. Norové teď v mírném tlaku, přihrávka do pravého rohu, odkud se zatím neděje nic nebezpečného, protože domácí dobře brání a teď mohou do protiútoku 2-1, Tyrkov zleva, 2-1, Tyrkov dává doprava, rána a 2-0 vede Švýcarsko po gólu Denise Malgina. Švýcaři zvládli ubránit norský, řekněme, drobný tlak. Nebylo to nic tak nebezpečného, ale pak ten break se ukázal jako smrtící. A v 25. minutě je to znovu Pravák, který skóruje. Po Berčim je to Malgin, přečíslení 2-1. Vyřešené, zadané situace, lépe to nešlo.
2: No určitě ne, protože Malgin dostal ten kotouč přesně na placku od Tyrkaufa a pak už s tím dělal vlastně to, co musí, do protipohybu brankáře. Tohle bylo krásně trefené od Denise Malgina, který na turnaji hraje opravdu ve výtečné formě. Už je to jeho 13. kanadský bod, 5. gól, k tomu měl 8 asistencí. Takže Denis Malgin na domácím šampionátu jedním z těch, který táhne švýcarskou reprezentaci zavisněným zlatem, které Švýcaři ještě nemají, ale tolik let už se děrou nahoru na ty medailové příčky, už i dosáhli, ale letos před domácím publikem by velmi rádi napodobili třeba Čechy nebo Švédy, Finy a tak dále, ti, kteří vyhráli na domácí půdě světový šampionát. Ještě je k tomu ale hodně daleko, minimálně ze semifinále 35 minut. A teď souboj už v útočném pásmu svádí. Niederreiter ale nedokázal obejít norského obránce Ronilda, ale další návazná akce v útoku už nebyla úplně přesná v norském podání, a tak si bere kotouč Berči a zavezl za červenou čáru, jenže norové okamžiky posílají na steč svého útočníka Ustrema Salstena, který prověřil brankáře Genoniho, ten ale vyrazil, a poté už může Jozy spěchat s kotoučem přes červenou, jen co jí přejel, nahodí do rohu kluziště, kde si ale volný kotouč bere Kásastůl, ten vyjel do středního pásma, našel rychle Sténa, jenže Sten byl hned tvrdě naražen a atakován Eglim, přišel o kotouč a následně z toho bylo zakázané uvolnění. Teď sklízí Pískot Krokdal, tedy norský obránce, který dávno po písknutí vzal kotouč a poslal jej směrem na švýcarskou branku. On ji netrefil, ale i tak si koledoval nejen o ten pískot, ale možná i nějakou ruční výměnu názorů s někým ze Švýcarů. Ono to letělo po ledě, nikoho to nemohlo zranit, takže i proto kvůli tomu nedošlo. Rongset Nygaard se ještě přibuli ve středním pásmu trošku poškorpil s Knakem.
0: 16 hodin a 21 minut, přerušíme na chviličku přímý přenos ze semifinále hokejového mistrovství světa hraného v parádní atmosféře, také informací z cyklistiky, protože Dan Jonas Vingegaard vyhrál předposlední etapu slavného Giro d'Italia a přiblížil se k tomu, aby po triumfech na Tour de France a Vueltě poprvé v kariéře ovládl také slavný italský závod, byl totiž nejrychleji ze všech a jednoznačně v horském středisku Piancavallo. Teď už zase zpátky na hokej, mistrovství světa dospělo do semifinálové fáze, do souboje domácích Švýcarů s Nory, který sledují v Curychu František Kuna a Petr Kadeřábek.
2: Tady se skáče na tribunách, ale se skórem zatím jsme pokročili jen do stavu 2-0, což jste od nás slyšeli v předchozím komentáři. Teď Jozy nachází Jägera, který projíždí kolem Solberga, ten je otlačil, Johannesen může hrát a poslat kotouč daleko od norského obraného pásma. Jozy spěchal za kotoučem a zůstala mu hokejka zadrhnutá ve dvířkách na trestnou lavici. Teď už si ji vzal, to proto, že kotouč byl daleko od švýcarské branky. Tam se ho snaží znovu zavést Koblar, šestigólový střelec, který se řadí mezi vůbec nejúspěšnější střelce na celém šampionátu. Teď ale bude muset bránit. Dichier z levého kruhu pálí, Haukeland vyráží, ale Švýcaři si střídat. A tak Elfsven může vyrazit vstříc útočnému pásmu přes Vrancega Nygaarda. Dokázal dostat puk za modrou čáru, jenže tam ta kombinace vázne, ale Rošet udělal teď chybu a tak tam byl náznak norské šance, která ale nepřichází. A tak v 27. minutě stále platí, že Švýcaři po golech Berčiho a Malgina vedou nad norském semifinále mistrovství světa 2-0.
3: Domácí s pukem, Malgin zaježí za branku, kde přenechal Martimu, ten dává do levého rohu na Kukana, který trochu odlákal napadající Nory, nakonec přes Sutera míří kotou za norskou branku, kam se Švýcaři tolik neženou. Ve středním pásmu je také prostor pro Westerheima na malou chvíli, teď ale znovu Bakke Olsen a Norové tedy znovu, jenže odevzdávají kotouč v podstatě zadarmo soupeři a na pravém mantinelu Andrige to už může po pravém hrazení dopředu. Dostává se do pravého rohu, dává backendem před branku, tam byl ale dobře postavený Östby a puk nakonec se dostává na modrou, jenže Norové mohou dopředu, situace 1-3 je z toho nakonec, ale i tak Ronild dokázal odstavit protihráče a ušetřit nějaký čas v útočném pásmu, alespoň do chvíle, než mu parťáci vystřídali, jenže to už hrají Švýcaři. Andrige to u červené míří zleva, dostává se na kruh už do velkého úhlu, tlačen a držen zdá se, což si myslí i švýcarské publikum, ale rozhodčí nikoli. Kasastul s kotoučem na holi, 28 minut za námi, 2-0 pro Švýcarsko v zápase s Norskem v semifinále mistrovství světa. Domácí Jozy u červené dává před sebe kotouč na Berčiho, ten o něj přišel uprostřed kluziště a Norové mohou dopředu. Rána, která končí mimo branku, sražená bruslí od Ronilda, nakonec zásah ochranné sítě. Prostor pro úpravu ledové plochy tady v Curychu, 2-0 vedou Švýcaři nad Norskem na začátku 29. minuty zápasu.
4: Na Radiožurnálu Sport si teď můžeme připomenout důležitou hokejovou zprávu z nočních hodin. Carolina po 20 letech postoupila do finále Stanley Cupu. Montreal porazila 6-1 a v sérii nejlepších týmů východní konference uspěla poměrem 4-1 na zápasy. V brance Canadiens byl znovu Jakub Dobeš a inkasoval 5x z 29 střel. O nejslavnější hokejovou trofej si tak zahraje jediný Čech, útočník Vegas Golden Knights Tomáš Hertl, který k ní byl nejblíž v roce 2016. Tehdy se San Jose podlehl ve finále NHL Pittsburghu a jak se teď nechal slyšet, nikdy by ho nenapadlo, že to bude trvat 10 let, než se do finále Stanley Cupu vrátí. Ten souboj Caroliny s Vegas začne v noci z úterý na středu na ledě Hurricanes.
5: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
6: Nádherně, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
5: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
7: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
1: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Teď jste mohli krátce slyšet Petra Kadeřábka, jak už se trochu radoval z toho, že se blíží česká medaile na hokejovém mistrovství světa. To se letos nezopakuje, to už je jisté, po vyřazení ve čtvrtfinále dočkat se může outsider z Norska, ale na postup do finále to nevypadá. Pokračování semifinálového přímého přenosu s domácím Švýcarskem nabízejí z Curychu znovu Petr Kadeřábek a František Kuna.
3: Zblížíme se k polovině základní hrací doby, 29. minuta zápasu. Švýcaři vedou nad Norskem 2-0, trefili se Berči ještě v první třetině a v té druhé po breaku Malgin. Teď už je vhozeno a hraje norská reprezentace z vlastních řad. Johannesen rozehrál útok, ale ten končí pukem za švýcarskou brankou. Kde je švýcarský kapitán Roman Josi, ten vyjíždí z pravé strany a už do toho kopl, oklamal bruslařsky Sténa, nahazuje za branku Noru, jenže ještě před červenou čarou a tak je tu zakázané uvolnění švýcarské reprezentace a hra se vrátí před Leonarda Giannoniho. Po jeho pravou ruku švýcarský golman se může občerstvit a sledovat a poslouchat třeba i to, co se děje na tribunách. Teď se chystá buly v útočném pásmu Norska na levé straně. Z pohledu Severanů 29. minuta stále 2-0 pro Švýcarsko. Večer ve 20 hodin začne zápas druhý semifinálový mezi Kanadou a Finskem. Teď Švýcaři vyhráli buly v obraném pásmu. Jozy znovu přihrává, znovu nepřesně, ale na druhou stranu tak přesně, že kotouč mířil na norskou branku a tak to nemůže být zakázané uvolnění. Hrát může teď s kotoučem Martinsen, ten nahodil do pásma Norové, tak ve třetině, jenže chyba, kterou nakonec Koblar napravil, trochu i se štěstím nabil mezi kruhy. Kotouč na brance Ganigorda, tomu se ale kotouč svezl a skončil v rohu, kde už mohou hrát Švýcaři, jenže bude se vylučovat sekání. Norský golman si toho hned všiml a tak to vypadá na přesilovku právě Norů, kteří se mohou tak nějak dostat do zápasu. Ano, na trestnou lavici odjíždí Damien Riad. Sekání ukazoval rozhodčí a tak teď ve 30. minutě za stavu 2-0 pro Švýcarsko bude hrát Norsko přesilovou hru.
8: No, Riad tam u mantinelu totiž sekl do hole Martinsenovi a bylo to z vrchu. Byť si myslím, že Martinsen
2: Na to, jaký je to chlapák, tak tu hokejku tady pustil hodně rychle z rukavice. Což se nelíbí samozřejmě švýcarským fanouškům, kteří si to shlédli v nadživotní velikosti na obří kostce nad ledem, kde právě teď kráva v Průhovaném ukazuje animaci toho zákroku. Švýcaři tedy se budou bránit, už bylo vozeno Norové. Mají Kotouč na svých holích, Brancet Nygård zajíždí do pravého útočného rohu, posouval na modrou čáru, jenže ten Kotouč zachytil Andrigetto a s Hischierem se vydávají vstříc dvojici Norů. Hischier půjde střídat a Andrigetto se snažil ještě udržet nějaký ten čas v útočném pásmu, to se nepodařilo. Hop Swiss zní z tribun ve chvíli, kdy se snaží a špatně. Bakke Olsen nezasáhl a Tyrkauf upláchl norské obraně, jenže jeho zakončení do backendu nebylo přesné, těsně minul norskou branku. Sten zavezl mezi tím Kotouč do útočného pásma, od pravého mantinelu se snažil přehrát přes zadní nohy, jenže znovu stál v cestě velmi dobře postavený Tyrkauf, který nestačil vystřídat. Brance Knigort je teď u levého mantinelu, dává za branku. Tady je Bakke Olsen, dává před branku, Sten tam je úplně sám. Ještě možnost pro Nygårda, ale Brance Knigort nedokázal trefit skákající Kotou. Solberg na modré čáře dává Westerheimovi. Westerheim vrací Solbergovi na osu hřiště. Tomu utekl Kotouč, ale dává Westerheimovi. Westerheim pálí a přes rameno Genonio skončil Kotouč na zadním mantinelu. Teď už se Švýcaři osvobodí. Minutu a půl přesilovky Norska přečkali bez inkasovaného gólu. V 31. minutě tak stále vedou Švýcaři 2-0.
3: A také mohou vybojovat Kotouč zásluhou Malgina v útočném pásu. Malgin vyjel, oklamal tři nory, ale golmana Haukelanda nikoli. Další šance Švýcarů v oslabení, už druhá po Tyrkaufově breaku. Teď Malgin znovu bojuje u mantinelu a je velice nepříjemný. Těží z toho Kukan, který může backendem vyhodit. Ještě našel trochu ze štěstí Malginovu hůl a ten od červené jede do pásma sám do pětice norů. Nahodil, odchází střídat. Má tedy set sakramentsky splněno a vyloučený Riad je zpátky. Švýcaři přečkali oslabení, Norové nevyužili přesilovku. 8,5 minuty před druhou pauzou, 2-0 pro Švýcarsko. Fanoušci znovu vstávají a oceňují výkon domácí reprezentace. Tam má ale dílčí problém teď v rohu koziště, nakonec i u modré, kde je Kasastul, ten posouvá Kotouč za branku. Puk propadl až do rohu, kde je první domácí obránce Jozy. Posouvá Kotouč před sebe na Andrigetta k červené, ten přihrává prudce na pravý mantinel Niederreiterovi, který byl rychleji v souboji v rohu než Kasastul, tak se z toho nepíská zakázané uvolnění. Hraje se dál za norskou brankou, my o tom budeme informovat.
2: Berči a po něm Malgin zatím stanovují skóre. Švýcarsko vede ve 32. minutě nad Norskem v semifinále mistrovství světa 2-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Tak to nejpodstatnější jsme teď slyšeli od reportéra Petra Kadeřábka, tedy průběžný výsledek semifinále mistrovství světa v hokeji. Zase se vrátíme do Curychu, ale teď máme dobrý důvod přerušit přímý přenos, protože můžeme gratulovat kanoistce Tereze Knéblové, která poprvé v kariéře vyhrála závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se jí to ve slovinském Tacenu a teď je s námi Tereza Knéblová ve spojení. Terezo, tak opravdu gratulujeme.
9: Dobrý den, děkuju moc, děkuju.
0: Tak jaké to pro vás je? Už jste to dokázala vstřebat, protože už za sebou máte i slavnostní vyhlášení.
9: Jo, je to skvělý, já jsem to teda ještě moc nespracovala, je to moje první vítězství a je to úplně neskutečný. Já jsem hlavně ráda, že se mi povedla dobrá jízda a že to všechno klaplo, takže jsem hrozně vděčná.
0: Ne snad, že bych chtěl zpochybňovat dobrou jízdu, ale vy jste už druhé branky se dotkla, tak nerozhodilo vás to hned na úvod finále?
9: Určitě mě to trochu rozhodilo, ale snažila jsem se soustředit dál a to se mi povedlo. Fakt se mi povedlo vlastně dát ty záběry ve správnou chvíli a sedla jsem na dobrou vodu a povedlo se mi to. Ta jízda byla hrozně rychlá, takže naštěstí to stačilo i s tím šťouchem.
0: Vy jste postupovala do finále z 8. příčky, tak pak jste musela dlouho čekat, jestli některá z těch konkurentek se nedostane před vás, tak jaké nervy to pro vás byly?
9: Nervy to docela byly, ale já jsem věřila, že to bude stačit. Žádnou velkou chybu jsem neudělala a věřila jsem, že to na to finále bude, takže jsem ráda, že to tak i dopadlo.
4: Pro vás to vlastně bylo dlouhé čekání, i pokud se podíváme na vaše dosavadní jediné umístění nástupních vítězů ve světovém poháru v tom klasickém vodním slalomu, protože už od té doby jste přidala v kajak krosu. Bylo to skoro před 6 lety ve francouzském Po v době covidu, kde byla přece jenom nižší konkurence, ale tehdy jste byla tedy poprvé v kariéře, takzvaně na bedně, teď po 5,5 letech, tak jak dlouhé to pro vás bylo?
9: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná, jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tohle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět a za to jsem hrozně vděčná.
4: Tereza Knéblová mluvila o nelehké cestě, která tedy vedla až k vítězství na světovém poháru ve slovinském Tacenu. Dnes vy jste v minulé sezóně se ani nevešla do národního týmu, do té tříčlenné nominace pro vrcholné akce právě na kánoji. Povedlo se vám to v kajak krosu, tak byla to pro vás do jisté míry nějaká facka, která vás motivovala do další práce, nebo jak teď se zatím ohlížíte?
9: Určitě to byl impuls do toho něco změnit a více soustředit na sebe, takže já jsem hrozně ráda, že se to nakonec stalo, protože vždycky všechno zlý je pro něco dobrý, jak se říká, takže jsem hrozně ráda, že mi to dalo ten impuls a začala jsem víc pracovat na své psychice a na tom, abych byla ready do dalšího roku, takže jsem ráda, že se mi to povedlo, že ten začátek sezóny mi vyšel a uvidíme, jak to bude pokračovat dál, doufám, že stejně dobře.
4: No tak nás už, Terezo, teď na závěr můžete už jenom pozvat na to, co vás čeká v nejbližší době, ten příští víkend, protože řada z našich posluchačů třeba může být přímo u toho.
9: Určitě, to světový pohár v Pražský Troji, to je prostě něco, co člověk podle mě musí zažít, takže atmosféra tam bude skvělá, slalomáři tam budou skvělí, takže budu moc ráda, když tam dorazíte a bude to fakt zážitek, slibu.
4: Zve Tereza Knéblová, vítězka úvodního světového poháru ve vodním slalomu mezi kanoistkami, kde se k ní přiblížila nejblíže Slovinka Hočevarová, ale jen na 7/10. Tereza Knéblová tedy získává poprvé v kariéře zlatou medaili v elitním seriálu. Terezo, ještě jednou gratulujeme, děkujeme a těšíme se příští týden v Pražské Troji.
9: Děkuju moc, nashledanou, děkuju.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Na Radiožurnálu Sport teď budeme dál sledovat a semifinále mistrovství světa v hokeji mezi domácím Švýcarskem a Norskem v Curychu jsou dál František Kuna a Petr Kadeřábek.
2: Švýcaři už vedou 3-0, před malou chvílí nahodil Jung kotouč od modré čáry po se hřiště směrem na norskou branku a velmi dobře tečoval ten kotouč mezi nohy brankáře Haukelanda Jäger, ten byl tak oslavován domácími fanoušky. Navíc teď dostali Norové možnost zahrát si znovu početní výhodu, Koblar zaváží kotouč do útočného pásma, že Martinsenovi puk utekl a Kukan může zajet za branku a následně vyhodit, ještě šetřil vteřinky, no a nakonec poslal puk daleko od švýcarského obraného pásma. Navíc teď chyba v rozehrávce Bronsonny Gorda a Malgin může vstříct útočnému pásmu Noru. Byl podle mě hákován, diváci si to myslí také, rozhodčí také. Takže se síly na ledě vyrovnají. Ještě se přijel rozhodčí podívat do Malginova obličeje. Ne snad, že by se mu tak líbil, ale že mu možná utržil hokejkou norský obránce krok dál nějakou krvavou stopu. Tak je to vysoká hula jen za 2 minuty a teď to dávám do úvozovek. Takže 56 sekund za stavu 3-0 pro Švýcarsko se bude hrát 4-4, no a pak začne minutová přesilovka švýcarska, ale Františku i 4-4 si myslím, že teď budou mít Švýcaři jasně navrch.
10: Zatím tomu napovídá dosavadní průběh zápasu, 3-0 pro Švýcarsko, fanouškům se nelíbilo, ne až fakt to, za co byl Koblar vyloučený, za nebezpečnou hru vysokou holí, ale on předtím ještě to vypadalo, že se snaží jako zezadu podkopnout Malgina. Ten je ale teď na ledě, aktuálně se hraje tedy, ne, to není, je to Berči, který může zaútočit 4-4 a Švýcaři jdou za pukem, dobře to ale udělal Solberg, který zajíždí za norskou branku. Hraje se ve čtyřech, ještě 35 sekund, pak začne švýcarská zkrácená přesilovka 5,5 minuty před
3: koncem druhé třetiny. Norové se ale tak trochu mazlí s pukem v obraném pásmu a Johannesen dává ještě Zolbergovi. Teď jakoby Norové jen čekali na to, až na led skočí vyloučený Švýcar a odevzdali kotouč. Johannesen tomu už se chce dopředu, přes pravý mantinel dává kotouč na Zolberga. Teď ale v podstatě hrají pouze dva norští beci. Zapojují se i útočníci na levé straně pásma. Salsten dělá kličku k modré, odevzdává pod sebe a puk je u červené. Tam zase mohou hrát Norové, ale je to s velkou chybou a s kotoučem Malgin už je za obranou. Malgin pálí a levý beton Haukelanda byl aktuálně proti Malginu, toho zlomil Hůl, respektive mu jí zlomil někdo z Norů. A tak je tu poté, co už se na led vrátil vyloučený Sutter, další norský faul a přesilovka, která bude 5-3 a bude trvat bez dvou sekund celou minutu.
2: No, tohle je obrovská příležitost. Švýcaři opravdu jsou přesilovce výborní, ale to, co Norové teď předvedli na obrané modré čáře, obrovská ztráta, všudy přítomný Hischier de facto tam vnesl rozruch, no a pak už pádil Malgin sám na brankáře Haukelanda, ale jeho zakončení bylo zmazeno seknutím do hole, která zůstala na dva kusy pak ležet na ledové ploše. Teď už fanoušci ve stoje a poskakujíc, tleskajíc a zpívajíc budou čekat na zahájení přesilové hry. Hischier, Knack, Josi, Andrigetto a Malgin. To je pětice Švýcarů. Proti se postaví zejména na buli, teď Ustrem Salsten, no a za nimi, tam je to jasné, Kasastul a také Sten. Se dvěma útočníky teď budou Norové čelit pětici Švýcarů a zahajují přesilovku. No, chvilku dobře to vypadalo, ale kotouč nedoputoval do středního pásma. Tak s ním dali Malgin u levého mantinelu. Kombinace s Knackem, který je pod levým kruhem. Rychlá přehrávka na Jozio. Jozio ránu Salstrpusen vytěsnil mimo až za na zadní mantinel. Znovu Jozio na ose hřiště. Dává Andriketovi, ten pálí. Rána zůstala pod nohama krok dála a ten pak vyhodil až na brankáře Genoniho. Ještě 27 sekund bude trvat přesilovka 5-3 Švýcaři znovu v útočném pásmu. Malgin brzdí nad levým kruhem. Rychlá kombinace s Knackem, který stojí pod ním. Malgin sjíždí blízko brance, ale ještě si rozmyslel střelu a pak špatně přihrál Jozimu. Ještě 13 sekund dvojnásobné přesilovky. Andrigetto si říká na pravém kruhu o kotouči. Jozimu jej tam posílá, ještě vrátil zpátky. Andrigetto na přehu pálí. Ránu stečovali a vlastně nechali pod sebou. Johannesen to byl, který vyklekl tu střelu a teď už se první z Norů vrací na ledovou plochu. Přesilovka 5-3 nevyužitá, ale 5-4 ano. Josi od levého mantinelu našel Knacka a ten zvyšuje na 4-0. Nemusí tak švýcarský tým mrzet. Ta neúplně dobře sehraná dvojnásobná početní výhoda. A už se tady zase zpívá. Švýcarsko vede v 37. minutě nad Norskem v semifinále mistrovství světa už 4-0 a František se pohupuje do rytmu.
3: Tak nabízí se to, je to trochu chytlavé v té zaplněné hale a vlastně drama to není. Dnes Švýcaři jasně zlomili případný možný odpor Norska, které prochází šampionátem skvěle, ale Švýcaři už jsou pro Nory jaksi moc. Damien Riad se přidává mezi semifinálové střelce. Švýcaři vedou nad Norskem 4-0 a bezpečně kontrolují průběh zápasu. 3-0 v rámci druhé třetiny. Tím Švýcaři navázali na úvodní gól Berčiho, který je zatím stále rozdílový. To proto, že Leonardo Genoni drží čisté konto. Už se hraje za norskou brankou, odkud může zde vyvést kotouč. Přihrávka na levý mantinel a ve sprinterském souboji dva hráči. Úspěšnější nakonec Berči, který upadl za vlastní brankou a přední přidával Salsten, puk je na modré, dost prostoru rána, jenže Kukan vyklekl tu střelu Zbyho, který dává kotouč znovu do levého rohu pro Salstena. Salsten výjíždí k modré čáře, už se dostal mezi kruhy, jenže tam ho Švýcaři vytlačili a Bechler může jeho pohyb jen tak kontrolovat ve středním pásmu a zajet třeba až za Hurodem, který posílá kotouč už do útočného pásma. Petersen vyjel do třetiny, Petersen dává zadovku k modré, odkud je tu šance pro Bakého Olsena, který se dostal až před branku a nakonec volný kotouč Genoni má. A teď 2,5 minuty před koncem druhé třetiny je tu čas na úpravu ledové plochy. Švýcarsko jasně vede nad Norskem v semifinále 4-0.
2: No, musím říct, že Švýcaři opravdu zvládli ten, a teď jak ten vstup, tak vlastně dosavadní průběh. 40 minut takhle za námi a Švýcaři dominují tomu zápasu nejen co do střelených gólů, ale i co do převahy v útočném pásmu. 4-0, dobře, ale 25-13 na střely, to je procentuální úspěšnost Slezska 25% co do střelené branky. To je, nebo co do skóre, tak promítnout těchto těch 25 střel do 4 branek je také umění. A Norové mi přijdou, že od toho třetího inkasovaného gólu už jsou trošku odevzdaní. Už je to takové, prostě ne takové, jako jsme byli zvyklí ve Friburgu, kdy Norové opravdu hráli silově, celoplošně, vyráželi do rychlých protiútoků, které zakončovali velmi přesně. Teď se to prostě nedaří, i proto v semifinále jsou na tom výrazně lépe. Švýcaři vedou tedy 4-0.
3: Norové také musí hrát v podstatě na hraně faulů, protože je zdobí tvrdá hra, soupeři s tím mívají problém, ale častokrát prostě Norové šáhnou vedle, nebo je to prostě moc. A nebo Švýcaři je přehrají natolik, jako třeba to byl únik Denise Malgina, že bránící hráč už ani nemůže hrát tvrdě, protože nestíhá, tak soupeři přesekne hokejku vejpůl. I to je samozřejmě faul a i za to Norové pikali. Teď 2,5 minuty před koncem druhé třetiny, 4-0 pro Švýcary. Norové vyhrávají boli v útočném pásmu. Johannesen dává z prostředka doleva, odkud se mu zatím kotouč nevrátil. Nahození přesné není a končí jako suvenýr jednoho z fanoušků, který ale puk přímo tenhle odevzdá, protože puk má v sobě čip a místo něj dostane jiný oficiální seriál světového šampionátu. A Švýcaři už začínají.
2: Už zase Tornero. Puste si to někdy od Drupyho, ale doporučuji spíše záznam toho, jak zpívají švýcarští fanoušci tady ve Swiss Life aréně, protože Drupy byl jen jeden, tady je 10 000 hrdel. Už ale bylo vhozeno, Berny může hrát za švýcarskou brankou, vyhození kotouče míří na Jegrovu hůl, ale ten má ke kotouči přeci jen dále. Přesto dokázal ještě Knak chytit kotouč ve středním pásmu, jeho přihrávka nebyla přesná, tak Bakelusen výjíždí do útočného pásma, Westerheim posouvá na Petersen a ten přihrál na Solberga zprava doleva. Solberg nad levým kruhem, vypadá to chvilku jako norská přesilovka, jenže pak Solberg přihrál opravdu hodně nepřesně. Westerheim se snaží zavést znovu kotouč do blízkosti Janonyho, ale Knak byl proti a jen jej poslal za branku Norska, odjede střídat, tohle Švýcarům stačí. 100 sekund se bude rád ještě druhá třetina, Švýcarsko vede 4-0 a naprosto dominuje tomuto zápasu. Pozor teď ale na Solbergovu ránu, která je sražená. Takže pokračuje švýcarský rychlý protiútok, Františku.
3: Malgin snažil se hledat Tyrkaufa, ale nenašel svého parťáka, aby mu oplatil jeho skvělou přihrávku při přečíslení a následném gólu. A teď na druhé straně Norové rána prudká ze začátku, ale nakonec sražená. Sten vybojoval, dává na modro. Mucu také míří střel, ale jen do brusty Tyrkaufa a zpět dozadu musí třeba Kasastůl a s ním také krok dál. Teď Norové ve středním pásmu bez puku, ten skončil kdesi na střídačkách, možná mezi nimi. Každopádně mimo, minutu a 4 sekundy před koncem druhé třetiny. 4-0 pro Švýcarsko, hra se posouvá před norského golmana Haukelanda na vazování. Připraven třeba Nino Niederreiter, Norové ještě jednoho muže vystřídali, vlastně dva teď musí opustit led, protože tam Norové byli v sedmi, tomu jeden golman a tak se tohle vazování trochu pozdrželo. Teď už byli v útočném pásmu z pohledu Švýcarů, ti vedou nad Norskem 4-0 ve večerním semifinálovém zápase, v tom druhém nastoupí Kanada, která vyřadila Spojené státy proti Finsku. Finsko zase vystavilo stopu českému týmu ve čtvrtfinále. Tady vhozeno, Norové vyhrávají v obraném pásmu vůli a oznámena poslední minuta druhé třetiny. V ní dali Švýcaři 3 góly, navázali na Berčiho gól. Průběžný stav 4-0, přerušeno 51 sekund. Před koncem druhé třetiny vhazovat by se mělo v obraném pásmu Švýcarů.
2: Berči už se chystá na buli, jakoby byl nedočkavý toho, aby hra pokračovala, jak se baví nejen tou atmosférou, ale tím výkonem, který Švýcaři v semifinále mistrovství světa předvádějí. Norové poslali to nejúdernější, tedy Koblana Martinsena a s nimi Braxe Knigorda. Hischier na buly proti Koblarovi, ještě si to budou muset zopakovat, protože opravdu Berči je tak nedočkavý hry, že vyjel, možná ještě ani Kotouč neměl v ruce čárový rozhodčí. Ale budeť by také ne, dáte gól před domácím publikem v semifinále, odšpuntujete ten výkon Švýcarů, to se to pak hraje. Martinsen teď těží z dobré práce Koblara na buli, je u levého mantrulává na modrou čáru, neúplně přesná přihrávka, nakonec nahození na branku, které ale bylo z hole Kucbyho nepřesné a Švýcaři tak mohou už zaútočit. Niederreiter krásně přehrané na Kukana, Kukan pálí z osy hřiště. Bylo to zleva doprava, dlouhá přihrávka. Švýcaři využívají toho širokého kluziště. Přišla rána Kukanova, kterou ale Haukeland velmi dobře viděl a tak nemohl inkasovat. Půl minutky před koncem druhé třetiny, pátý gol ve své síti. Tohle kdyby pustil, tak by si asi vyčítal hodně, hodně dlouho. 4-0, takový je stav a když se podívám na všechny ty čtyři branky Švýcarů, tak Haukeland na nich nenese vlastně žádnou vinu. To je, vždy to bylo sehráno tak, že se to prostě zkrátka dobře chytit nedalo. Jäger na buli, proti němu Salsten, znovu tedy 2-17 proti sobě, po levici brankáře Haukelanda, Švýcaři vyhrávají, Kotouč pro Martyho, který je na modré čáře, míří do doukluziště, dával za branku, ale tam byl dobře postavený Salsten a snaží se vyslat kolmicí Ronilda, jenže ta přihrávka byla nepřesná, Ronild ale přesto alespoň tečoval a tak může bojovat v útočném pásmu přihrávka na Salstena, ten ale zpracovával Bruslí a Kotouč mu utekl do rohu kluziště, je tlačen na mantinel Jägerem, ještě jej tam se snaží doplnit Marty, Puk tak poskakoval z hole na hůl a až vyplaval teď už na Ronildově holi, který ale nedokázal přihrát. A z ní Serena, která ukončila golově bohatou druhou část, v ní Švýcaři třemi goly navýšili své vedení a v semifinále vedou nad Norskem po dvou třetinách 4-0. Další třetí část začne 17 hodin a 7 minut.
0: A my u toho znovu budeme s Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou a připomenu, že ve 20 hodin začne druhý semifinálový souboj Kanady s Finskem, který vám taky nabídneme v přímém přenosu zmíněných dvou reportérů.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě velmi pravděpodobně potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tours, pokud tedy zítra dojede do cíle rovinaté etapy na okruzích v Římě, ve které se už tradičně o celkové pořadí nezávodí. 29-letý Vingegaard byl při debutu na slavném italském třítýdenním závodě jasným favoritem a svou roli dnes potvrdil pátým dílčím triumfem. V náročné horské etapě se lídr týmu Visma Leasebike od soupeřů odpoutal v závěrečném stoupání 10 kilometrů před cílem a páskou v Piancavalu po 200 kilometrech projel s víc než minutovým náskokem. Triumfem na Giro naváže Vingegaard na vítězství na Tour de France let 2022 a 2023 a loňskou výhru na Vueltě. Všechny tři Grand Tours v kariéře před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felix Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.
1: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: Po hokeji a cyklistice teď znovu míříme po pár desítkách minut na vícebojařský meeting v rakouském Getsisu. Atlety a především jednoho českého Tomase Järvinena tam sleduje Jakub Marek.
11: Hezké odpoledne, Tomas Järvinen, český reprezentant, už vstoupil do čtvrté disciplíny desetiboje výšky a výška to je pro Tomase Järvinena jedna z nejsilnějších disciplín, jak 197 cm, tak 2 metry překonal na poprvé a na 2 metrech tam byla ještě výrazná rezerva, takže doufejme, že tady předvede dnes Tomas Järvinen třeba i něco výjimečného. Letos se dostal nejvýš přes 209 cm, ale osobní rekord Tomas Tomase Järvinena, který je už 2 roky starý, z jeho 18 let, tak ten je 215 cm. To už by byly velké body, které by ho rozhodně katapultovaly zpět do elitní desítky. On po vrhu kouli on má výrazně slabší než ostatní disciplíny, tak po kouli spadl mimo elitní desítku ze 7. na 14. příčku, ale teď Tomas Järvinen bude rozhodně mezi těmi nejlepšími výškaři, tady desetibojaři v rakouském Getzisu. Simon Ehammer, chtěl bych říct si domácí závodník, i když jsme tu v Rakousku, Ehammer je Švýcar, ale zhruba 2 kilometry od stadionu v Getzisu teče řeka Rýn a za Rýnem už je Švýcarsko, takže jsme tady prakticky na švýcarsko-rakouských hranicích. Ehammer tady má prakticky domácí prostředí, dostal se před okamžikem přes 2 metry, no a zatím je stále v čele toho desetiboje tady a musím samozřejmě zmínit ten jeho výjimečný dálkařský výkon. On dnes skočil 851 cm, což je nový desetibojařský světový rekord právě v dálce. Ono se čekalo, že by Ehammer rozhodně měl atakovat 8-metrovou hranici, ale 851, už jsme o tom mluvili i ve vysílání radiožurnálu Sport, je výjimečný výkon i na specialisty na olympijských hrách. Mezi specialisty naposledy v roce 2004 skočil nějaký dálkař přes 850 cm. Takže stále v čele Ehammera, ale v patách mu je doslova Leo Neugebauer, německý mistr světa z Tokia, a teď také překonal 2-metrovou hranici. Ještě to bude rozhodně velký boj, nic není rozhodnuto, ještě 6 disciplín, když vezmeme výšku, tak dejme tomu 6,5 disciplíny zbývá dokonce, a Tomas Järvinen také má velmi dobře rozjetý ten desetiboj, možná na úrovni 8300 bodů, což by byl i splněný ostrý limit pro evropský šampionát v Birminghamu. Z Getzisu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Slavná kapela Manic Street Preachers, kterou budete moct vidět i v Praze 20. června. Teď jsme vám ji nabídli ve vysílání Radiožurnálu Sport, kde pro vás teď máme nachystané aktuální zprávy.
1: A právě Radiožurnál posloucháte v 17 hodin. Další zprávy má Martin Benda.
2: Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. V Jablonem v Podještědí je dnes naposledy k vidění lebka svaté Zdislavy. Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v Šancelize a v Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
4: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovi...
4: Ministři
2: Babišovi vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci.

0: Stanislav Přibyl.
1: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
0: Obyvatelé Malty v předčasných volbách vybírají novou vládu. Podle předvolebních průzkumů jsou favoritem labristé, kteří zemi vládnou už od roku 2013. Labristický premiér Robert Abela vyhlásil volby rok před řádným termínem. Zdůvodnil to mezinárodní situací a výzvami, kterým země čelí. Rada Vacátko, Jedová chýše nebo Hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvádějí v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
2: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
3: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
2: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marian Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
4: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
2: Inscenace je složena ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetešková, Radiožurnál. Sport.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži v Táborsku zvítězili 5-0 a dohromady tak 8-0. Mezi Slováckem a Artisem Brno se rozhodne zítra. Hrát se bude v Uherském Hradišti ve 13 hodin. Hokejisté Švýcarska můžou na domácím mistrovství světa postoupit do finále. V Curychu vidí jejich utkání proti Norům Petr Kadeřábek.
6: Švýcaři mají po 40 minutách výrazně nakročeno k postupu do finále, vedou totiž nad Norskem po brankách Berčiho, Malgina, Jägera a Riata už 4-0. Od 20 hodin se ještě utkají v boji o finále Kanada a Finsko. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: A plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do čtvrtfinále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem porazili ve dvou setech. Pro Perušiče se Schweinerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u chodce Rad a omezení v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru ve stoupání srazilo auto zvěř, stojí ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami opatrně u Zbraslavy. V kopci dolů v klesání hlásíte upevňovací popruhy v jízdní pruhu.
9: Popruhy, takový ty vázací z nákladňáku, z cukráku směrem dolů na Zbraslav. Zhruba u benzinový pumpy MOL.
8: Na Strakonické dálnici D4 buďte opatrní v opačném směru z Prahy na Příbram. Na 14,5 kilometru za sjezdem na Řitku v pravém pruhu leží podle policie role geotextilie a i tam se vybočuje. V Praze komplikace ve Strahovském tunelu ve směru nahoru ze Smíchova na Břevnov stojí nepojízdné auto. Regulují vjezdy do tunelu a tvoří se menší kolony směrem od Barandovského mostu. Ještě na Českolipsko na silnici 15 na výjezdu ze Zahrádek na Litoměřice hořel les, silnice tam byla zavřená, podle našeho zpravodaje už ale projedete.
10: Už se nejezdí přes Lobíšku, projeli jsme normálně rovně, ale ještě to tam reguluje policie.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky na jihozápadě budou vydatnější. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
11: Na Radiožurnálu Sport teď v 17 hodin a 6 minut doplníme ještě úspěchy českých kanoistů na prvním světovém poháru sezóny vodních slalomářů. Tereza Knéblová ve slovinském Tacenu poprvé v kariéře vyhrála, Václav Chaloupka skončil druhý. Příští závod elitního seriálu bude hned v následujícím týdnu v Pražské Troji, kde nebude chybět ani Radiožurnál Sport.

0: Žurnál Sport
1: a Jan Suchan.
2: A jediné české sportovní rádio nechybí ani v rakouském Getzisu, kde se koná tradiční meeting 10 bojařů. A na místě máme také reportéra Jakuba Marka.
3: Krásné odpoledne, Tomas Järvinen, český reprezentant, před chvílí překonal i 203 cm, takže zatím výškou čtvrtou disciplínou desetiboje prochází velmi dobře, řekl bych dokonce i skvěle. Už tam nebyla taková rezerva jako na předešlé výšce, ale to vůbec nevadí, nic to neznamená. Podstatné je to, že v jeho zápisu aktuálně je 203 cm tento výkon a zatím je jediným z 23 desetibojařů tady v Getzisu, který se přenesl přes 203 cm. Věřím tomu, že nezůstane jediným, protože jsou tady ve startovním poli rozhodně i další desetibojaři, kteří mají na to překonat 203 cm. Řekl bych, největším soupeřem ve výškařském sektoru pro Tomase Järvinena by měl být Američan Head Baldwin, ale ten také chyboval na 2 metrech a 3 centimetrech, stejně tak jako třeba Švýcar Ehammer, Němec Neugebauer nebo Kanaďan Warner. Všichni tito tři, všechny tyto tři hvězdy světového desetiboje budou za chvíli opravovat poprvé na 2 metrech a 3 centimetrech. Kdo už opravovat nebude, tak je překvapivě Francouz, mohutný svalnatý Francouz Mackenson Glety, který má osobní rekord 205 cm ve výšce, ale ten už třikrát chyboval na 194 cm. Zapisuje tedy pro něj jen 191 cm a pravděpodobně, pokud překoná i další postupnou výšku, Tomas Järvinen 206 cm, tak se dostane i před tohoto Francouze a ta elitní desítka průběžného pořadí už pro něj nebude daleko, tedy pro Tomase Järvinena. Z Getzisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Čeští reprezentanti v malém fotbale neprohráli ani poslední utkání základní skupiny na mistrovství Evropy v Bratislavě. Po vítězstvích nad Portugalskem a Izraelem tentokrát remizovali s Bulharskem 3-3. Tolik jenom stručná informace, mnohem podrobnější budeme z mistrovství světa hokejistů. Jdeme na semifinálový duel domácích Švýcarů s Nory do Curychu za Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou.
4: Začala třetí třetina, Švýcaři dál vedou 4-0 a jsou od úvodu třetí třetiny usazeni v útočném pásmu. Hraje obránce Marty, který zajíždí za švýcarskou branku, kde není led tolik pobruslený. Za ty 2 minuty třetí třetiny Malgin na obrané modré přihrává na levé hrazení a Andrige to jen protečoval kotož do útočného pásma. Za brankou první Norové, ale trochu v problémech, byl to obránce Hurot, který prohrnul ten kotouč, ale puk se zase vrací na norského ledu obrané třetiny, zby dává za branku. Švýcaři se stáhli do středního pásma, to jim zatím stačí do útočné třetiny, teď Westerheim míří na hodil kotouč do útočného pásma, za ním ale jde třeba i obránce Berny a Andrige to brzdí v obraném rohu, dává Žabičku za branku, kde je v klidu Jozy a může vyvést kotouč, který dává k červené čáře a posouvá ho dopředu. Nakonec Malgin nahodil kotouč do obraného pásma Norů. 2,5 minuty odehrané ze třetí třetiny a Švýcaři dál vedou nad Norskem 4-0 a jdou si za třetím finále mistrovství světa v řadě.
5: Ustrem Selsten se snaží hrát za brankou, objíždí vlastně celé útočné pásmo podél zadního mantinelu. Berglund mu ještě pomohl, jenže jeho přihrávka směřovala přímo na Niederreiterovu hůl, ten ale dál nepokračoval, protože neměl doplnění a tak může hrát Sten, který po pravé straně odevzdal kotouč po mantinelu, kde byl Roman Józi, Egliho krásná kolmice na Niederreitera, který ale přeci jen svou přihrávku nenasměřoval přesně na Bechlera a tak Koblar může nahodit. Genony, jako by se nic nedělo, půl metru před ním stál norský útočník a stejně hokejkou rozehrál na své beky. Švýcaři tak v klidu znovu napadají v útočné pásmo rozehrávku Norů. Teď ale Knak netrefil Vrasega Nygorda a ten se může dostat do zakončení a konec pálí. Genon vyráží a Riad s Knakem už spěchají přes střední pásmo, doplnění ještě Jägerem. Koblar sebral kotouč, jenže bere si ho znovu Knak, který jen tak, že se nedostal k zakončení. Johannesen může hrát se Solbergem. Solberg to udělal výborně před dotírajícím sutrem. Udělal otočku, vrací se za branku. Teď trošku hluchá pasáž utkání, ve kterém byl vidět jen jeden zákrok, no a bude se pískat. Teď faul, kterého se dopustil Johannesen na sutera. anebo to byl možná Solberg, je to úplně jedno, ale Švýcaři mají k dispozici v úvodu třetí třetiny po čtyřech odehraných minutách další přesilovou hru. Za Krošček si jde sednout obránce Stian Solberg, tedy jediný norský borec, který hraje stabilně v NHL. Pár zápasů tam odehrál také v letošní sezóně v rámci Knigor. Jinak všichni borci působí v Evropě, ale i tak se dostali do semifinále, ve kterém tedy ve 44. minutě prohrávají s domácími Švýcary 0-4 a teď budou čelit další síle domácích, tedy přesilové hře.
4: A že jsou v přesilovkách Švýcaři hodně nebezpeční, teď to ukázali a pak hned ne, vyhraným buli přesně na norskou hůl a Ronild zaváží puk do pásma, odevzdal kotouč, nějaký čas ušetřil a Jozy dělá otočku přes brankou a jednu druhou. Třetí přihrávka na levý mantinel a Andrigetto, ale nemá rychlost, dává k červené čáře kotouč a dostává se k němu zpátky a Švýcaři mohou teď středem kluziště zavést kotouč. Andrigetto dává na pravý mantinel a dostává kotouč, teď se mezi kruhy, odkud pálí Tyrkaufa, dává gol. 5-0 v semifinále mistrovství světa Švýcarsko-Norsko. Využitá přesilovka za necelou půl minutu, přihrávka od pravého mantinelu směřovala mezi kruhy. No a tam si stačilo jen natáhnout ten kotouč a nebyl to Tyrkauf, byl to Hischier, který vypálil a i on se zařazuje mezi střelce tohoto zápasu. Červená barva jasně vládne tribunám v Curychu. Od pravého hrazení přišla přihrávka mezi kruhy. Hischier zpracoval, trochu si ještě popotáhl kotouč v jízdě vzad, ale opravdu stál přesně mezi kruhy. Před ním byl ještě obránce Krokdál, který padal do té rány a před brankou se tam trochu ještě motal Kasastul. Každopádně jasná dominance Švýcarů, umocněná početní výhodou. Nebyla to ale sehraná situace typicky přesilovková, bylo to prostě vniknutí do útočné třetiny a Švýcaři vedou nad Norskem v semifinále mistrovství světa 5-0.
2: Je evidentně rozhodnuto, tak můžeme se věnovat na Radiožurnálu Sport i jiným sportům, třeba beach volejbalu, protože možná to už od nás víte, ale možná ne, ale souboj bývalých dlouholetých spoluhráčů a mistrů světa z roku 2023 v osmifinále turnaje v plážovém volejbalu Beach Pro Tour Elite v Ostravě zvládli lépe Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří porazili Tadeáše Trousila s Davidem Schweinerem 28-26, 21-15. Ve večerním čtvrtfinále v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích narazí poslední čeští zástupci na francouzský pár Dubas Aj. Ale my nemáme v Dolních Vítkovicích reportéra pouze proto, aby sledoval tamní zápasy, ale proto, aby si zval do našeho mobilního studia zvaného Airstream zajímavé hosty. A to se děje právě v těchto chvílích a tak zapojíme do vysílání také Lukáše Kaletu. Hezký podvečer.
0: Hezký den ze stříbrného mobilního Airstreamu Radiožurnálu Sport z Dolních Vítkovic. Máme tady dalšího vzácného sportovního hosta, bývalého fotbalového reprezentanta a vítěze Ligy mistrů Marka Jankulovského. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Vy jste si před chvilinkou střihnul exhibici s Kristýnou Kolocovou a Markétou Slukovou, také s Jakubem Kohákem Bavičem, takže proti profesionálkám. Jaké to bylo?
1: Ne, bylo to fajn, já si myslím, že jakákoliv exhibice pro nás teď v tom věku je fajn a bylo to fajn zahrát si s holkama, které měly úspěšnou kariéru a Kuba je skvělý kluk, má skvělý humor. Ne, bylo to fajn, spotili jsme se, krásné počasí, takže super.
0: Jak vám to jde? Co vy a víc bojoval vlastně?
1: Tak byl jsem se podívat vlastně minulý rok, letos, ale musím říct, že když jsem byl v Itálii, tak jsme vždycky jsme měli jedno beach volejbalové hřiště jakoby v tréninkovém centru, protože ono je to dobrý jakoby na nohy a na nějakou práci, takže jsem tam jsme hrávali a tím, že jsem měl v týmu spoustu Brazilců, takže jsme i hrávali, ale spíš jsme hrávali nohama, takže, ale ti Brazilci to mají vlastně v sobě, takže trošičku jsem jako věděl, ale samozřejmě nejsem žádný beach volejbalista.
0: A jak se vám líbí vůbec ten ostravský turnaj, který už má tradici a pravidelně vidíme i zajímavé české výkony?
1: Ne, víte, co je to fantastické, jak když jsem tady byl minulý rok, ta atmosféra i dneska je elektrizující a Ostrava tady tím roste, takže krásný týden, opravdu vyšlo počasí, skvělá účast, takže já jsem jenom rád, že v Ostravě tady tyhle ty akce jsou.
0: Dnes je to pro Ostravu asi dobrý den, protože se Baník, fotbalový Baník, zachránil definitivně. V baráži porazil dnes 5-0 Táborsko venku. Tak oddychl jste si?
1: Oddychl jsem si hodně. Ta situace byla už kritická. V jedné chvíli to vlastně už jsme neměli ve svých rukou a nohou, ale nakonec se to zvládlo, takže jsem šťastný. Já jsem šťastný hlavně za všechny fanoušky Baníku, když jsem je viděl na Dukle nebo v Táborsku. Neskutečné, zasloužili si to a spadl nám velký kámen ze srdce.
0: Marek Jankulovský mluví v té osobě my, protože on je baníkovec, on je odchovanec klubu, také má přes 100 ligových startů Baníku Ostrava, takže je to jeho, dá se říct, srdeční záležitost, že? Takže by to bylo hodně asi těžké kousat, kdyby se Baník zase podíval do druhé ligy.
1: Tak samozřejmě, já si myslím, že nikdo si to nepřipouštěl, hlavně na konci minulé sezóny, když jsme byli 90 minut od konferenční ligy, ale takový je sport. A je třeba zase na druhou stranu říct, že ta sezona byla špatná, byla jedna z nejhorších za posledních 10 let a je třeba si z toho vzít jenom to dobré. Teď jsme šťastní, zachránili jsme se a teď je třeba obrátit list, udělat určitě nějaké změny a začít úplně jinou cestou.
0: Už se hodně ve veřejném prostoru mluvilo o tom, co bylo špatně, ale co tedy udělat jinak, aby prostě ten klub šlapal tak, jak si fanoušci a i vy, Marku, přejete?
1: Těžko říct, vyměnili jsme letos 4 trenéry, prostě nic si nesedlo. Přišli hráči, kteří mají kvalitu, mají budoucnost, ale myslím si, že to nebylo to ta vítězná mentalita, kterou by tady v těch zápasech měli mít, jako tady měli kluci, jako tady byl Milan Baroš, Lašty. Když dneska vidím Jirku Fleischmana v Karvině, jak z úvozovkách žere trávu ve 40 letech, neskutečné, takové hráče jsme neměli a bylo to vidět. Ti hráči mají kvalitu, ale prostě to dneska nestačí.
0: Takže třeba více spoléhat na tu, řekněme, ostravskou krev. Teď vidíme Škrkoně, vidíme Havrana, mladé talenty, nebo prostě nějak to namixovat?
1: Tak na tu mladež se jenom spolíhat nedá, ten trend je jinde, ale měl by to být vždycky takový mix. Ostrava vždycky byla úspěšná známa tím, že jsme tady vyrůstali odchovanci. Poslední roky se to mění, ale bohužel to je trend, ale dneska ty mladé kluky máme, tak proč je nezapracovat?
0: Říká Marek Jankulovský, fotbalový reprezentant, který také byl na tom posledním mistrovství světa, kterého se Česká republika zúčastnila před 20 lety, tak také asi konečně jste si řekl, že když jsme zvládli jako Česko baráž.
1: Jo, tak byl jsem rád za celou Českou republiku, protože za prvé jsme se zbavili takového toho, že to bylo všechno o nás před těma 20 lety. A na druhou stranu si myslím, že to vždycky semkne celou tu Českou republiku. Když vidím, jak si lidi umí semknout na hokej, tak dneska jsem rád. Já věřím, jak začne šampionát, tak zase všichni začnou fandit, budou plátna, budou plné restaurace, nebo budou i třeba nějaké náměstí, kdyby kluci šli dál. Takže moc jim to přeju, je to důležité pro celý český fotbal a těším se na to.
0: Ta skupina vypadá hratelně. Jižní Korea, Jihoafrická republika, Mexiko, na první dobrou.
1: Jsou to, když to řeknu, kromě Mexika, pro nás neznáme týmy. Mexiko doma bude obrovsky silné a to bude zážitek. Ale ty ostatní týmy jsou prostě za mě hratelné. Uvidíme, jaké tam budou podmínky, nadmořská výška. Takže, ale myslím si, že máme tým na to, tím, jak je teď pavouk, že vlastně můžou postoupit 3 ze skupiny, takže si myslím, že neříkám, že je to povinnost, ale věřím klukům, že postoupíme ze skupiny.
0: Co říkáte na aktuální složení českého týmu? Trenér Miroslav Koubek víceméně věří těm svým koňům?
1: Tak je to zkušený trenér, sami víme, jaká byla situace ohledně toho výběru trenéra, ta byla taková komická. Já už jsem to párkrát říkal, ale to je fotbal, nakonec tam je trenér Koubek a jde vidět, že je zkušený, myslím si, že i v baráži mu nikdo vlastně nevěřil a nakonec se to povedlo a já myslím, že když má kolem sebe Pavla Nedvěda a Zdendu Grigeru, tak si myslím, že mu hodně pomáhá a věřím, že to byla dobrá volba ve finále.
0: Už jste to zmínil, Pavel Nedvěd, Zdeněk Grigera, vaše generace, úspěšná generace už se zapojila, vy jste také měl funkcionářskou roli v Baníku Ostrava, ale neuvažujete, že byste se vrhnul třeba na fačer?
1: Tak o mě je známo, že ti lidi, co tam jsou, tak ví, jak já to mám, takže oni ví, že mě můžou kdykoliv oslovit a já to tak mám nastavené, že v Česku můžu pracovat jenom v reprezentaci nebo v Baníku Ostrava, takže uvidíme.
0: Říká Marek Jankulovský, který byl hostem našeho Airstreamu v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Marku, díky za váš čas, mějte se hezky.
1: Děkuju.
0: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
2: A my se do oblasti Dolních Vítkovic vrátíme zhruba za 40 minut, protože v 18 hodin začne čtvrtfinále s účastí Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka.
6: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Teď se ale moc rádi v 17 hodin a skoro 22 minut vrátíme do Curychu, kde jsou domácí hokejisté, tedy švýcarští, blíž a blíž o postupu do finále domácího mistrovství světa. Proti nim stojí Norové a na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport sedí, nebo možná stojí, nevím, František Kuna a Petr Kadeřábek.
5: Sedíme, jen František Kuna se tady neustále pohybuje do rytmu, to jak fanoušci zpívají a doprovází švýcarské hokejisty do finále. Ti vedou v 51. minutě 5-0, přestáli i další přesilovku Norů, byť byla velmi nebezpečná, zejména rány, které vysílali Ulsten Salstem, tak... A nebo Bronce Tnigor, to byly opravdu gólové střely, ale Genoni si věděl rady a navíc velmi dobře blokovali střely také švýcarští beci, takže skoro se neměnilo, stále 5-0, teď hra v útočném pásmu Švýcarů, ale ne úplně přesná přihrávka, za kterou teď se bude snažit spěchat a vybojovat Andrigetto. Zatím není úspěšný, ale společně s Tyrkaufem a Malginem dělají velké problémy. Sten to zvládl na výbornou, teď přechází střední pásmo středem, to ještě dává doprava, kde je Uster Salstem, který míří s kotoučem na modrou čáru. Ulsby vrací právě Ulstremu Salstenovi, který dělá rychlou kličku Andrigettovi, ale ten ho nakonec vytlačil do rohu kluziště a pak přijel velmi rychle do toho souboje také Malgin a ten už nabírá rychlost přes střední pásmo, najíždí si zleva, dostane se k zakončení, rána stražená Kronildem do ochranné sítě, ne, nakonec jen do plexiskla a tak může postupovat dopředu Berglund, ale byl rychle spacifikován švýcarskou obranou a tak ve chvíli, kdy začínají znovu diváci poskakovat na svých místech, rozhoupávají tribuny, se ještě dostane k zakončení. Super, ne, nakonec ne. Hra ve středním pásmu, 52. minuta, Švýcarsko-Norsko v semifinále mistrovství světa, 5-0.
4: Švýcaři s pukem za vlastní brankou, Dominik Egli rozehrává kotouč do středního pásma. Po levé straně jdou Švýcaři do útoku, ale teď bude alespoň částečně protinorská obrana. Azolberg prohnal kotouč do středního pásma, odkud se rodí break. Westerheim se dostal do útočné třetiny po pravém mantinelu, ale přibrzdil Jozy, ale nezastavil a Norové hrají dál. Salstena tam tlačí na mantinel a s pukem na hole už je také Jozy, ale přišel o něj a z pravé strany modré čáry Westerheim může pálit rána k Janonemu. Ten vyráží kotouč před sebe a lobuje tam Kukan, ne, Suter to je, který lobuje kotouč za norské beky. 7,5 minuty před koncem třetí třetiny, 5-0 pro Švýcarsko, Hopšvic a další pokřiky jsou a budou slyšet pod našimi hlasy po zbytek zápasu. Švýcaři směřují ke třetímu finále v řadě.
2: Protože vedou nad Nory 5-0 ve 13. minutě třetí třetiny. My se teď vypravíme trochu východním směrem, jak už i zaznělo několikrát ve vysílání Radiožurnálu Sport od reportéra Jakuba Marka. Není to daleko ze Švýcarska do rakouského Gecisu, kde atleti závodí na tradičním desetibojařském mítinku. Jakube, jaké jsou novinky?
3: Hezké odpoledne, možná už podvečer, skutečně není to daleko, zhruba hodina a 20 minut odsud z Gecisu do Curychu, ale co je podstatné, tak Tomas Järvinen za chvíli bude mít svůj první pokus na 2 metrech a 6 centimetrech, 203 centimetrů překonali nakonec pouze 3 muži, čekal jsem, že se naskáče víc centimetrů, ale dost možná k tomu v tom negativním slova přispělo to velmi teplé, horké počasí tady na stadionu v Gecisu, které vysává energii z atletu. A teď Leon Neugebauer, první pokus 2 metry a 6 centimetrů, laťka padá, takže nezdar v zápisu pro tohoto světového šampiona. Neugebauer ovládl desetiboj v září na mistrovství světa v japonském Tokiu, to je jeho největší kariérní dosavadní úspěch, ale on byl i na olympijských hrách na medailové pozici v Paříži, byl nakonec stříbrný za Markusem Rotem, norským závodníkem, ale teď už pojďme za českým reprezentantem Tomasem Järvinenem, který si teď roztleskává ve výškarském sektoru publikum 2 metry a 6 cm. Napoprvé překonává s přehledem. Tomas Järvinen dokazuje to, že ve 20 letech je skvělým desetibojařem, skvělým výškařem mezi desetibojaři, ale stále lepšícím se závodníkem. Připomínám, že on ještě nikdy neabsolvoval celý desetiboj mezi muži dospělými, a takže tady by si rád ustanovil nějaký skvělý osobní rekord mezi dospělými, ale samozřejmě on je juniorským mistrem světa v desetiboji z peruánské Limy z roku 2024. Každopádně teď přičítá dalších zhruba 30 bodů a když se podívám do průběžných výsledků po výšce čtvrté disciplíně desetiboje, i když ta ještě neskončila, tak Tomas Järvinen už se vrací do elitní desítky, aktuálně na průběžné osmé pozici, ale pokud by přidal ještě další centimetry, tak by mohl poskočit i na šesté místo před Nizozemce Tesselara a Američana Baldwina. Američan Baldwin dost překvapivě schodil třikrát 2 metry a 3 centimetry a ten už tak nepokračuje. Ten podle osobního rekordu měl být největším soupeřem Järvinena ve výškarském sektoru, ale Baldwin už třikrát schodil 2 metry a 3 centimetry, takže poslední tři muži teď pokračují ve výšce: Järvinen, Ehammer a Neugebauer. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Pojďme přidat další české úspěchy, i když podobně jako u Järvinena dílčí, motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady, protože v dnešní kvalifikaci třídy Moto 2 zajel na okruh v Mugellu druhý čas. Pokud jde o české veslaře, tak ti závodí na úvodním letošním světovém poháru ve španělské Sevě a párová čtyřka Smejkal, Čížek, Ježek a Zindulka zajel v semifinále nejrychlejší čas ze všech a zítra se představí ve finále, do kterého postoupila také dvojka bez kormidelnice Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková. Tahle posádka byla druhá nejen ve svém semifinále, ale i celkově v součtu obou jíst. Tolik tedy atletika, motorsport a veslování a teď už opět hokej. Závěr úvodního semifinále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Norskem sledují v Curychu Petr Kadeřábek a František Kuna.
4: 5,5 minuty před koncem třetí třetiny vede Švýcarsko jasně 5-0 a večer může sledovat druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem. Tam se rozvíjí soupeře. Norové jdou dopředu, Kasastul a teď pas na modrou, odkud pálí krok dál a Ženone dál drží čisté konto za potlesku domácího stadionu. Čas na úpravu ledové plochy a tak se hodí říct třeba to, jak Švýcaři pokračují ve svém rituálu před zápasem. Dnes tady kravský zvon rozezvonila legenda Andreas Ambil, který velmi smutně v Praze i loni ve Stockholmu si bral na krk stříbrnou medaili. Do šatny pak chodí muž, který čte sestavu, tu úvodní šestku. Byl to třeba Roger Federer nebo zraněný Kevin Fiala z olympijských her a dnes Ralf Kruger, bývalý trenér švýcarské hokejové reprezentace, dlouholetý. On začal v roce 1998, což je třeba shodou okolností rok, kdy se narodili švýcarští reprezentanti Ken Jäger nebo Dominik Egli. Je vidět, jak švýcarský hokej drží pospolu i při pohledu do historie. Přeci jen ty trenérské úseky na švýcarské třídě jsou velmi dlouhé a Ralf Kruger teď měl to privilegium přečíst úvodní sestavu Švýcarů pro tenhle zápas v jejich šatně tady v Curychu, kde je třeba i bývalý trenér pražské Sparty a muž, který rozhodl Stanleyův pohár v roce 1996 v dresu Coloreda. Uwe Krupp si nenechal ujít závěrečné dny světového šampionátu, i přestože německá reprezentace neprošla ani do čtvrtfinálových bojů. Čekáme na pokračování zápasu semifinále Švýcarsko-Norsko 5-0 do konce třetí třetiny lomeno zápasu 5 minut a 20 sekund.
5: Bakke Olsen se skloní v útočném pásmu za Norsko na vhazování, proti němu Tirkau, oba dva už jsou v hlubokém předklonu. Ženoni si pověl ze své branky, ale Kotouč nevidí, až teď ho sleduje, jak ho zpracovává. Kukan posílá na Malgina. Malgin po pravé straně protečoval na Andrigeta, který se dostal do souboje s Kasastulem. Malgin mu ještě pomohl s Tirkaufem vybojovat Kotouč a Andrigeto, ale to měl teď na dlouhou hůl a tak Kasastul může hrát s Krokdálem za brankou. Krokdálovi ještě udělal udělal prostor Westerheim. Teď ale pokud se Švýcaři dotknou kotouček, to bude přihrávka rukou, ano. On totiž Tyrkauf se snažil chytit rukavicí letící kotouč hodně vysoko a jen o něj zavadil a pak se dotkl Kukan, píská se přerušeno, bude svazovat 4 minuty 51 sekund za stavu 5-0 pro Švýcarsko ve středovém kruhu. Teď ještě animace, roztleskávání publika, ale myslím si, že tohle vůbec není potřeba, protože Švýcaři prostě spontánně zpívají a fandí. Teď se tady chytli, ještě takové předehry, která hrála z kostky a už sledují znovu hru, kdy Moser nahodí za norskou branku. Tam se podařilo Krogdálovi ten kotouč, ale na norskou střídačku. Znamená to tedy, že se hra přesune znovu pro vhazování do útočného pásma Švýcarska. A teď uděláme ještě vstup pro Radiožurnál. 4 minuty 35 sekund před koncem třetí třetiny vede Švýcarsko nad Norskem 5-0. Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Pokračujeme v Hozeno, v obraném pásmu Norů, to byl rychlý reportážní vstup, teď už hození od Knaka a Riad jde za kotoučem a Jäger je za brankou, kotouč mu propadl, švýcarský fanoušci rozjíždějí vítězný chorál a bude trvat až do závěrečné sirény, stejně jako předevčírem proti Švédům. Nahozený kotouč do útočného pásma na levé straně, kde o kotouč bojuje Berny, ale nakonec odstoupil a hrát mohou Norové za vlastní brankou. Chvíle klidu, obránce Hurot má puk a odnechává ho Zolbergovi, odchází na třídačku. Zolberg u levé tyče už to bere středem, přihrávka zatím nepřichází, teď už ano, protečovaný kotouč směrem ke švýcarskému obranému pásmu se daří Norům dostat kotouč tam na podruhé, ale nakonec musí spěchat dozadu Švýcaři a zvládli to, teď už vyvezený kotouč směrem ke střednímu pásmu. Nahození od Bechlera nepřichází, ale Bechler teď jde za kotoučem do souboje se Zolbergem, Berči za norskou brankou. 3,5 minuty před koncem třetí třetiny, 5-0 pro Švýcary. Egli v klidu odsouvá na vlastní modrou, může využít parťáka z obrany a Bechler už nabírá rychlost ve středním pásmu. Nakonec křižní pas na Berčiho není přesný a dopředu mohou Norové a Koblar objíždí branku, dává přední rána, minula branku švýcarského týmu. Ginoni stále drží čisté konto a můžeme to říct v našem přímém přenosu i teď 3 minuty před třetí sirénou. Švýcarsko-Norsko 5-0.
5: Jestli si dobře všímám, tak Roman Jozy už nenastupuje na ledovou plochu a možná ho trenéři šetří, naskakuje spíše do té obrany dvojice s Eglim. Jung teď sledují, jak Biaska přejíždí útočnou modrou čáru, přenechává kotouč pod sebou Rošetovi, ten posunul na Sutra, Sutr za branku, přihrává o zadní mantinel právě na Rošeta, Rošet vyjíždí nad levý kruh, nakonec přenechá kotouč pod sebe na obránce Martyho, ten ale nenašel své spoluhráče, přesto ještě zabojoval Sutra, vyjíždí před branku zprava, dává přední gól. Rošet naskočil po třetí v celém zápase na ledovou plochu a přetavil to už 6. gól v norské síti, tedy myslím celého týmu Švýcarska. Rošetův první gól, no a teď přerušený vítězný chorál, ale jen ten oslavný po gólu, ten tady zní, Švýcaři skáčou při tomto gólu, Rošeta vlastně při každém a ještě hýbou rukama v loktech nahoru, dolů, jako kdybyste posílali s činkami a dělají to přesně do rytmu toho popěvku. Je to opravdu parádní podívaná i poslechovaná, protože opravdu švýcarští fanoušci, mockrát jsem to tady neviděl, že by takhle na klubové úrovni i na fotbale, to ano, ale na mezinárodní scéně, tedy když fandí svému týmu, co by národnímu týmu, tak to opravdu nikde příliš vidět není, že Františku? 2 minuty 26 vteřin do konce, můžeme to říct, klidu zápasu. Ze semifinále mezi Švýcarskem a Norskem postoupí domácí Švýcaři. Vedou totiž jednoznačně 6-0.
4: Ještě uklidová četa musí na led, ve středovém kruhu se cosi nelíbí rozhodčím. A tak tam jeden muž ještě podrážkou své boty tlačí na železnou škrabku. Tak, aby se dostali...
2: tak můžeme krátce informovat také o tom, co se děje v tenisovém areálu Rolanda. Garros, světová jednička běloruská Arina Sabalenková prošla po čtvrté v řadě do tamního Antukového. Grand Slamu finalistka loňského ročníku porazila Austránku Dariu Kasatkinovou 6-0, 7-5 a o čtvrtfinále se utká v duelu čtyřnásobných Grand Slamových šampionek s Naomi Osakovou, tedy Japonkou, která je ovšem poprvé v pařížském osmifinále. Můžeme alespoň krátce zmínit také další z té osmifinalistky, které se takhle daleko dostaly díky dnešním vítězstvím. Jde o Polku Chvalinskou, Rusku Schneiderovou, Francouzsku Parijovou a mezi muži se dostali do osmifinále Američan Svajda a Ital Koboli, na které se teď snaží navázat další tenisti. Ovšem my teď budeme v další vysílání Radiožurnálu Sport opět skloňovat hokejová jména díky semifinále mistrovství světa mezi domácími Švýcary a Nory a samozřejmě především díky našim reportérům Petru Kadeřábkovi a Františku Kunovi.
4: Ohlášeny budou a právě jsou poslední dvě minuty třetí třetiny. Švýcaři dominovali a jdou si pro finále. Vedou 6-0 nad Norskem. Druhý finalista vzejde z večerního duelu mezi Kanadou a Finskem. Ten začne přesně ve 20 hodin. Norové ještě jsme snaze ohrozit Gilonyho branku. Ten si připisuje zákrok vyrážečkou a Bechler posouvá ten kotouč. Spojí se s nám také posluchači Radiožurnálu na závěrečné desítky sekund utkání.
5: Minuta 28 sekund zbývá odehrát ze zápasu. Švýcarsko kráčí k postupu do třetího finále v řadě, za sebou vede nad Norskem 6-0. Poslední minuty se nesou ve snaze z norské snahy o to, aby vstřelili alespoň Norové čestný úspěch a tak trošku si zvedli sebevědomí před zítřejším utkáním o bronz, které se bude hrát od 15 hodin a 30 minut, od 20 hodin a 20 minut, ale zítra nastoupí ve finále Švýcaři. Ještě minuta, než to bude potvrzeno oficiálně, protože 6 gólů rozhodně Norové, obzvlášť proti tak dobře hrajícím Švýcarům, zkrátka dobře dát nemohou v tom opravdu velmi krátkém časovém úseku. Teď Švýcaři se dopouští zakázaného uvolnění a tak je tady možnost tedy alespoň zopakovat střelce dnešního duelu. V první třetině odšpuntoval ten gólostroj Švýcarů Berči, který najel krásně nad pravý kruh, rameny zahýbal, poslal si obránce krok dále, jak se říká, na párek úplně jinam, než zamýšlel Berči, ten pak vyjel a střelil přesně do levého horního růžku. No a pak už to přišlo velmi rychle. Ve druhé části se nejprve prosadil Denis Malgin, po něm Ken Jäger a také Damien Riad, no a ve třetí třetině se nejprve prosadil v přesilovce Nico Hischier a posledním zatím střelcem je Theo Rochet, který v 58. minutě stanovil aktuální skóre, tedy 6-0. Ještě vyloučení na obou stranách za vzájemnou potyčku. Si šli dva hráči odpočinout na trestnou lavici. Vazovat se bude v útočném pásmu Norů. Koblar půjde na buly. Proti němu by se měl sklonit Berči, ale uvidíme, koho tam nakonec Švýcaři pošlou na vazování. Bude to právě autor úvodní branky tohoto duelu, tedy Berči proti Koblarovi, po pravici brankáře Giannoniho, který chce udržet samozřejmě čisté konto. Mimochodem Švýcaři, tohle je devátý zápas, který hrají na mistrovství světa a celkově tady na domácím světovém šampionátu inkasovali pouze 8 branek, což v součtu s dnešním duelem, pokud neinkasují, to bude pod jednu branku na zápas. Neskutečná obrana a také výtečný výkon brankáře Giannoniho. Od dalšího čistého konta ho dělí už jen 19 sekund. Kotouč za norskou brankou, vrsí její krok dál, přenechává Kasa Stůlovi, který se snaží ještě přejet červenou čáru a nahodit, což se sice daří, ale Ulsby bude u kotouče o poznání později, než je tam Berny. Berny výjíždí po levé straně a diváci podskakují a už mohou pomalu slavit. Teď zazněla siréna, která ukončila třetí třetinu prvního semifinále mistrovství světa. Domácí hokejisté postupují po třetí za sebou do finále světového šampionátu. V semifinále deklasovali Norsko 6-0, no a ve 20 hodin si naladí možná i poslech Radiožurnálu Sport či Radiožurnálu a budou sledovat, kdože je doprovodí do finále. Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Kanada s Finskem, no a posluchači dostanou přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Curychu. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Známe první finalisty hokejového mistrovství světa, suverénně se jimi stali domácí Švýcaři, kteří v Curychu deklasovali Norsko 6-0. Svého soupeře zjistí večer. Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Kanaďané a Finové. Po hokejových informacích teď přidáme ty atletické, protože znovu míříme na vícebojařský meeting do rakouského Gecisu za Jakubem Markem.
1: Hezký podvečer, teď opouští výškarský sektor Tomas Järvinen, řekl bych poměrně spokojený, když vypadalo to, že chtěl ještě víc, ale každopádně 209 cm tady ze všech 10 bojařů překonal pouze český 20-letý reprezentant Tomas Järvinen, byl nejlepší ve výškarském sektoru v 51. ročníku zdejšího tradičního 10 boje a Järvinen tak ze 14. pozice poskočil na 6. místo, takže opět už je mezi tou elitu. A když se podíváme na vícebojaře, kteří jsou právě před Järvinenem, tak je v unikátní společnosti, protože vede průběžně po čtyřech disciplínách Švýcar Ehammer, to je světový rekordman v sedmi boji a halový mistr světa právě v sedmi boji, druhý je Leo Neugebauer, mistr světa v deseti boji aktuální z Tokia, na třetí pozici veterán, ale stále mu to jde skvěle, Kanaďan Damien Warner, to je olympijský vítěz z Tokia, čtvrtý Američan Hakim McMorris, nejlepší desetibojař letošních světových tabulek, ale ten jeho výkon 8400 bodů si myslím tady padne bez problémů v tom dvoudenním klání. No a na páté pozici před Järvinenem je Kanaďan Pierce Lepage, to je pro změnu světový šampion desetiboji z roku 2023. Čtyřstovka, tedy pátá disciplína, by měla podle rozpisu začít za 14 minut, tak to jsem zvědavý, jestli to stihnou vícebojaři z toho výškarského sektoru, organizátorům to rozhodně problémy dělat nebude, ale uvidíme, jestli třeba neuspůsobí organizátoři ten časový program tak, aby si alespoň chvíli mohli po tom náročném horkém dni odpočinout po výšce a třeba s nějakým lehkým zpožděním pak čtyřstovka začne. Každopádně měla by začít 18 hodin přesně, ve druhém rozběhu na 400 metrů bude Čech Tomas Järvinen. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: My se samozřejmě do Gecisu budeme za Jakubem Markem vracet. Nejsou na to fanoušci fotbalové ligy mistrů úplně zvyklí. Pokud si nechtějí nechat ujít finále, tak musí být ve střehu mnohem dřív než při předchozích zápasech letošního ročníku. Žádný výkop v 21 hodin. Paris Saint-Germain a Arsenal proti sobě nastoupí v Budapešti už v 18 hodin, což je při pohledu na hodiny ve studiu Radiožurnálu Sport přesně za 12 minut. V ulicích Paříže to sledují fanoušci opravdu v pořádném počtu a mezi nimi najdeme i reportéra Martina Baluchu. Martin, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer do Prahy a do Česka.
0: Tak kde přímo seš?
2: Já jsem přímo u stadionu Parku Princů, tudíž domovského stadionu Parísa. Byla bujará atmosféra, tisícovky lidí v těch modrých, tmavě modrých dresech tady skandovali, zapalovali červené dýmovnice, zpívali. Teď už tuhle tu bujarou atmosféru vystřídala, řekněme, organizační atmosféra. Ještě stále vidím dobíhat poslední fanoušky na stadion Park Princů. Teď, co slyšíte, tak to jsou tady organizátoři, kteří křičí, tady je tribuna směr Buloň. Já vlastně v této čtvrti bydlím, takže vlastně poslední dva roky tady zažívám jednou ročně takovéhle, řekněme, šílenství fotbalové. Vidím tady dresy už od rána, modré Paris Saint-Germain, po ulicích troubí se tady, když projíždějí, když vidí fanoušky. Je to skutečně velká show a velká radost nejenom toho samotného celku fanoušků, řekl bych celé čtvrti a celé Paříže. Dokládá to i vlastně Eiffelovka, která problikávala v noci na dnešek v barvách Paris Saint-Germain, takže vlastně skutečně za tímto pařížským celkem stojí celá Paříž. Mohli bychom spekulovat, jestli skutečně celá Francie, vzhledem k tomu, jaká je rivalita třeba mezi Paris Saint-Germain a Marseille, ale řekl bych, že i dnes večer celá Francie.
0: No, na druhou stranu určitě ani zdaleka všichni angličtí fanoušci nebudou přát Arsenalu, tam ta rivalita mezi některými kluby je opravdu značná. Když loni Paris Saint-Germain poprvé ve své historii vyhrálo Ligu mistrů, tak bylo hodně veselo. Na druhou stranu, potom v ulici nebylo všechno úplně v nejlepším pořádku, tak to můžeš trochu připomenout a zároveň říct, jestli si myslíš, že letos je francouzská metropole na to nachystaná o něco lépe.
2: Říkáš to naprosto přesně. Já jsem byl přímo na bulváru Champs-Élysées loni, můžeme říct touhletou dobou, kdy právě Paris Saint-Germain vyhrál ten zápas proti Interu Milán. Tehdy to bylo v Mnichově, vyhráli Pařížané 5-0. Ty kontury jsou vlastně podobné, protože i letos se hraje v zahraničí. Letos tedy PSG proti Arsenalu, ale vlastně, když se podíváme na ty bezpečnostní hlediska, tak loni tady v Paříži a okolí dohlíželo na tu bezpečnost přes 5000 policistů a letos to je na 8000 policistů. Ta bezpečnostní opatření jsou navýšená, protože ty tisícovky policistů loni nezabránili v tom, co jsem potom viděl na bulváru Champs-Élysées. A když jsem se tam prošel kolem 10. hodiny, tak to místo připomínalo takovou revoluci. Ano, slavilo se tam, zapalovaly se tam dýmovnice, i přesto, že ta pyrotechnika je tam zakázaná, tak to tam pronesli fanoušci, lidé, i když se tam šacuje, i když kontrolují batohy, tak to tam pronesli. A pak jsem viděl to, co se odehrávalo samozřejmě už v pozdějších hodinách, výtržnosti, vybíjení výloh před zahrádek restaurací, trošku níž. Potom jsem tam viděl zase mladíky, kteří vytrhávali dopravní značky, policisté proti ním zasahovali slzným plynem, takže pak jsem tam viděl některé lidi, kteří si vymývali v kašně oči z toho slzného plynu. Bylo to opravdu bujaré, ale samozřejmě nevyvarovali se organizátoři, policisté, prostě nepodařilo se zabránit těmto výtržnostem. Uvidíme, jestli 8 tisíc policistů a četníků na to bude stačit a třeba to dneska bude lepší.
0: Povídáme si se zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži Martinem Balouchou ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ty, Martine, bedlivě monitoruješ i francouzská média, tak pokud se teď budeme bavit o té sportovní stránce, tak nakolik se věří pařížskému týmu ve finále Ligy mistrů proti londýnskému Arsenalu?
2: To je zajímavé srovnání, mluví se o takových dvou celcích, já myslím teda PSG a Arsenal, jednak ta ofenzivní, kreativní síla Paris Saint-Germain a zase ta neochvějná, až se píše teda železná obrana Arsenalu, dva celky, které se v tomto ohledu střetnou, ale jak když jsem se tady bavil před tím utkáním, před tím zápasem, tak tady samozřejmě pochopitelně všichni mají jasno, zvítězíme. Ptal jsem se na různá skóre, 3-1, 2-1, kdo bude skorovat, zaznívalo jména jako Dembele a podobně. A samozřejmě jsem se ptal taky fanoušků, lidí, čím si myslí, že se podařilo, jak se to podařilo vlastně znovu se dostat do finále Ligy mistrů, tak mi říkali jednak, že to je ta týmovost Paris Saint-Germain a hlavně pak se skloňovalo jméno Luise Enriqueho, tudíž trenéra celku PSG. Takže to jsou ty hlavní faktory podle fanoušků, jak jsem se tady stihl bavit. A pak jsme samozřejmě se bavili i o Mbappé. Mě teda překvapilo, do jaké míry, aspoň ti fanoušci, se kterými jsem se tady bavil, ho nemají rádi. Dokonce říkali, že by si dokázali představit, že by nehrál ani za národní celek, že je příliš velký individualista. Já jsem zase namítal tím, že teď se mu pořád dařilo v Reálu Madrid, tak pokejvávali hlavou, ale říkali, že možná i díky tomu, že Mbappé odešel, tak ten tým hraje daleko soudržněji a že se mu víc daří. Ale samotného mě překvapilo, až do jaké míry mezi těmi fanoušky, se kterými jsem se bavil, Mbappé byl neoblíbený.
0: Martin Balucha na Radiožurnálu Sport rozhodně ne naposledy dnes, protože bude i dál sledovat dění v ulicích Paříže při finále Ligy mistrů, ve kterém Paris Saint-Germain změří síly s Arsenalem. Hraje se v Budapešti od 18 hodin, ale určitě živo bude tedy jak v Paříži, tak v Londýně. Martine, prozatím děkuju a přeju hezký podvečer.
2: Ano, tady to bude dlouhá noc, hezký podvečer.
0: A můžu přidat ještě jednu fotbalovou zprávu, protože v Glasgow proti sobě nastoupily dva týmy, které se chystají na mistrovství světa. V přípravném duelu domácí Skotové porazili Kiraso 4-1.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: I dnes jste mohli slyšet u nás na radiožurnálu Sport slavné sportovce, třeba vítěze fotbalové ligy mistrů Marka Jankulovského nebo mistry světa v beach volejbalu Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem. A o jednom z nich, Perušičovi a Jiřím Sedlákovi, uslyšíte po 18. hodině v přímém přenosu radiožurnálu Sport ze čtvrtfinále ostravského turnaje Pro Tour. Ale to už bude u moderátorského mikrofonu Jan Pěruška. Příjemný poslech vám přeje Jan Suchan.
6: Radiožurnál je 18 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
7: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. V brennerském průsmyku protestovalo několik tisíc lidí, demonstrovali proti silnému provozu na alpské dálnici. Fotbalisté Baníku Ostrava zůstávají v lize, v baráži porazili Táborsko i po druhé. Nehoda brzdí provoz v Praze na okruhu v Novopatské ulici. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty 24 až 28 stupňů. Je sobota 30. května, dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
8: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
9: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový, a když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
8: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
10: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
8: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Lebka svaté Zdislav.
8: Pane premiérem, Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí.

0: Trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
1: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatuhl.
0: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od nedělního poledne do půlnoci. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
2: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
6: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Asi 5 000 lidí přišlo protestovat na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni tam projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních. Výjimečnou návštěvu zažili odsouzení muži z věznice Rapotice na Třebíčsku. 11 z nich mohlo totiž celý den strávit se svými dětmi. Čas se navíc strávili aktivně, zahráli si třeba fotbal.
7: Hlavně pro mě to je po tom čase, co jsem ve vězení, je to taková příprava na ten výstup. Jo?
8: Vysvětluje pan Michal, že celodenní návštěva jeho dětí, při níž nemusí jen sedět u stolu, ale hrají i fotbal a další hry, je pro něj jistým prvkem normálnosti. Podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství umožňují speciální akce zblížení rodiny.
9: Čím se víc upevňuje ten vztah, jsou společné zážitky. A to je něco, co vlastně chybí. Co chybí těm rodičům, co chybí těm dětem. A i ta běžná návštěva je hodně omezená.
8: Při návštěvách musí totiž odsouzení muži pouze sedět a s rodinami mluví u stolu. Hry jako fotbal si tedy obvykle nezahrají. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. Pokračuje ostravský trenér Josef Dvorník.
11: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize, a asi myslím si, že i lidé okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče, a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
10: O posledním účastníkovi nejvyšší soutěže pro příští sezonu se rozhodne zítra. Ve 13 hodin nastoupí Slovácko proti druholigovému Artisu Brno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Klub z Uherského Hradiště má z úvodního zápasu náskok 4-1. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu rozehráli finále Ligy mistrů. V Budapešti je v páté minutě skóre 0-0. Pařížský tým obhajuje prvenství a u jeho domovského stadionu, Parku Princů, je náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
12: Ještě před chvilkou jsem tady viděl skandovat, zpívat stovky lidí, zapalovali dýmovnice, teď vidím dobíhat poslední opozdílce. Jsou tady zaparkovaná auta zásahové policie, viděl jsem i policisty na koních. Po celé Francii bude na bezpečnost během utkání dohlížet 22 000 policistů a četníků. Jen tady v Paříži a okolí zhruba 8 000. Francouzská vláda tak chce zabránit nepokojům a výtržnostem z loňského roku, kdy pařížský celý

0: zvítězil ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán. Pokud Pařížané zvítězí, tak by se zítra mohlo se sportovci slavit pod Eiffelovou věží. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře, předtím se jí to povedlo skoro před 6 lety. A o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý a Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. A hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. V Curychu porazili Nory 6-0. Soupeře domácí reprezentace vzejde ze semifinále Kanada-Finsko, které začne za necelé 2 hodiny. Češi vypadli z Finy ve čtvrtfinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody v Praze a komplikace v Českých Budějovicích. V Praze dejte pozor v Novopatské ulici ve směru z Černého mostu na Kbelskou. Ve sjezdu na Kbelskou ve směru do Hloubětína havarovalo osobní auto. Je to v zatáčce a brzdí se. V Praze překáží nehoda taky na Českobrodské ulici v Kijích. Na křižovatce s Broumarskou se srazila 2 auta. Provoz už je slabý, kolony jsou tam krátké. V Českých Budějovicích počítejte teď s omezeními a uzavírkami v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival. Omezený je provoz i na hlavních tazích, jako je třeba Strakonická ulice. A ještě do Hradce Králové pomalu končí aviatická pouť a návštěvníci se rozjíždějí z akce. Čekejte silný provoz v okolí letiště. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na severovýchodě a východě mohou být až později. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik hlavní zprávy.
6: Hezký podvečer, milí posluchači, Radiožurnál Sport vstupuje do závěrečné 5hodinovky, která bude živě 30. května v sobotu. Už se rozehrálo finále fotbalové ligy mistrů a Arsenal už vede. V 7. minutě skóroval Kai Havertz po sklepávačce od Trossarda, dokončil akci po levé straně a zavisil pod víko, takže Gunners, kteří mají mistrovský titul z Anglie, vedou nad mistry Francie 1-0, ale teď končí teprve 8. minuta. Budeme pochopitelně sledovat pro vás i tohle velké finále, které se hraje v Budapešti před vyprodanými ochozy a za pozornosti celého fotbalového světa. Nicméně prolneme naše vysílání také dalšími sporty. Už za chviličku se vydáme buď do Gecisu, kde se představí v další disciplíně desetiboje Čech Tomas Järvinen, a nebo se vydáme na čtvrtfinále beach volejbalového turné Beach Volleyball Pro do Ostravy, kde také čeští zástupci aktuálně bojují o postup do semifinále. Věřím, že vás to bude bavit. Přeji vám hezký sobotní podvečer.
3: Radiožurnál Sport
7: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 18 hodin a 14 minut, finále fotbalové ligy mistrů, stále 1-0 pro Arsenal, který díky brance Havertze vede nad Paris Saint-Germain, aktuálně na konci 12. minuty. Už známe prvního finalistu hokejového světového šampionátu, Švýcaři deklasovali Nory 6-0 a po třetí za sebou si zahrají o zlato. Předchozí dva pokusy nevyšly, tak zítra budou mít šanci na toto konečně dokázat. Nicméně sledujeme také prestižní ostravský podnik beach volejbalistů zvaný Ostrava Beach Pro a aktuálně ve čtvrtfinále jsou Češi Perušič a Sedlák. Duel s francouzskými soupeři sleduje přímo v Ostravě kolega Krištof Kousal.
1: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák začali výborně první set proti Francouzům Basrovi a Ajovi. Zatím vedou 7-3 a donutili svého soupeře k prvnímu oddechovému času v tomto zápase. Připomeňme, Francouzi šestý tým světového žebříčku, který navíc po osmi finále v předcházejícím zápase vyřadil své sousedy v rankingu Lotyše, Plavinše a Fokerotce. A tak teď se teď právě utkávají s českým párem Perušič Sedlák, který naopak vyřadil další český pár Schweiner Trousil a díky tomu dostali šanci zahrát si o semifinále a o to, aby se tady představili i zítra na domácím turnaji Ostrava Beach Pro. Tenhle pár Perušič Sedlák, který je speciálně složený pro tento turnaj. A Ondřej Perušič teď za stavu 7-3 podává na druhou stranu, vybral si Baserova, který teď útočí z levé strany a útočil úspěšně přes blok Jiřího Sedláka a snižuje tak na 4-7 z pohledu francouzského páru a ten český tady v aréně beach volejbalové pohání a všechny páry rukou, dal by se říct, protože je to úplně nacpáno, tahle ta aréna a všichni právě, nebo většina, drtivá většina fandí české dvojici. Ta teď skóruje znovu, Perušič to zvládl na síti 8-4, aktuálně 4-bodový náskok pro českou dvojici v úvodním setu čtvrtfinále Ostrava Beach Pro. Teď na podání Jiří Sedlák, ten ale podává pouze do pásky, takže zkažený servis poprvé pro Jiřího Sedláka v tomto zápase. Jinak Češi zatím v dosavadním průběhu tak nějak na všech frontách dokážou skórovat. Perušič má za sebou jedno eso, Sedlák úspěšně útočil i blokoval v předcházejících výměnách a teď taky pokazil příjem, protože Aj mu dal takový kratší plaktící servis a ten balón zkrátka k Sedlákovi nedoplachtil. Zastavil se těsně před ním a spadl mu před ruce, takže nezvládnutý příjem od českého beach volejbalisty a snížení na 6-8 z pohledu francouzského páru. A i znovu na podání podává z velké dálky, znovu se snažil nachytat Sedláka svým servisem, ale nepovedlo se mu to. Teď Sedlák zablokovaný na síti Baserovem a může útočit Perušič a ten opásku pouze do zámezí. Nebyla tam ani teč blokujícího francouzského hráče Remyho Baserova, takže znovu snížený a už jenom jednobodový rozdíl ve skóre, takže ten čtyřbodový náskok vymizel na české straně a to si vynucuje taky timeout právě u české dvojce. 8-7 pro Perušiče a Sedláka v úvodním setu čtvrtfinále Ostrava Beach Pro.
0: A posloucháte Radiožurnál Sport, my se za chviličku vrátíme za Krištofem Kouselem, nicméně ještě můžeme připomenout to, že se odpoledne hrála úvodní odveta baráže o první ligu a Baník Ostrava přesvědčivě potvrdil příslušnost k první lize, byť to museli být tedy pořádné nervy v závěru sezony, tak to baníkovci uhájili tedy nakonec přesvědčivě. V Táboře vyhráli 5-0 nad svým soupeřem, který už ve Vítkovicích v prvním utkání padl 0-3, takže celkově 8-0 pro Baník Ostrava. Evidentně ten rozdíl mezi první a druhou ligou, i když jde o přední celky z té druhé ligy a řekněme horší celky z té první ligy, tak je velký. Zítra o 13 hodin ještě odveta druhé baráže. Slovácko přivítá Artis Brno, ovšem vedení Slovácka je 4-1 po prvním duelu, takže tady také můžeme čekat, že první ligu udrží ten tým, který bude, nebo který hájí vlastně tu nejvyšší soutěž. Můžeme se vrátit na ostravský písek, protože Ostrava Beach Pro už je ve čtvrtfinále a jsou tam taky dva čeští mužští zástupci Perušič a Sedlák. Jejich zápas s Francouzi Baserovem a AM sleduje Krištof Kousal.
1: dávají devátý bod, Perušič a Sedlák. Sedlák byl úspěšný na síti, protlačil tam míč skrz blokujícího hráče a tak je tu dvoubodové vedení pro český pár 9-7. Podání Perušiče těsně za síť a teď to vypadalo, že ze druhé bude útočit přes aj, ale nakonec nahrál a nahrál dobře na Baserova, ten našel na diagonále prostor a položil míč na písek, to znamená snížení 8-9 z francouzského pohledu. A je to znovu Remy Basero, který teď vyšle míč na českou stranu, někam mezi Perušiče a Sedláka. Tvrdý servis na Perušiče, ale nebylo to ani tolik na něj, jako spíš přímo na zem. Klajně, necelý půl metr od ní, tvrdý servis z pravé strany podává Basero a ten servis byl rotovaný jak ze zhora, tak taky z pravé strany, takže uhýbal hodně doleva z francouzova pohledu a byl to nepříjemný servis, který teď opakuje francouzský volejbalista, takže dvakrát si vybral stranu Ondřeje Perušiče a ten dvakrát se pouze ohlédl za tímhle míčem. Dvě esa v řadě, vedení 10-9 pro francouzskou dvojici Basero Ai a Basero znovu po třetí bude servírovat, uvidíme, jak si s tím poradí. Tentokrát neporadil, servíruje tvrdě pouze do sítě 20 cm pod horní pásku a tak tedy úleva možná pro českou dvojici Perušič Sedlák a vyrovnání na 10-10. Je to Jiří Sedlák, který právě teď podává plachtící servis na Baserova, ten přihrál hodně na síť a tak musel Aj hrát na druhou přes a může útočit Perušič díky tomu a teď na druhou přes nakonec od Francouzů úspěšně. Basero si poradil na síti, vytloukl blok Jiřího Sedláka a tak se Francouzi dostávají do vedení 11-10 po 21 odehraných bodech. Je tu technický oddechový čas, který trošku naruší proud hry a zatím tady jednobodový náskok pro francouzskou dvojici Aje a Baserova, kteří v základní skupině vyhráli jenom jeden zápas, takže se museli probíjet přes osmifinále. Mimochodem v té základní skupině prohráli i s druhou českou dvojicí Schweinerem a Trousilem 1-2 na sety. Češi si s nimi poradili a tak mohli dát třeba nějaké tipy svým kolegům Perušičovi a Sedlákovi, jak právě na tuhle francouzskou velmi kvalitní dvojici hrát ve čtvrtfinále Ostrava Beach Pro. Teď už se všichni čtyři beach volejbalisté vrací na hrací plochu a budou to Francouzi, kteří uvedou další míč do hry a konkrétně je to Aj, který podá na českou stranu. Perušič odstoupený trošku víc než Jiří Sedlák na pravé straně, Aj tedy plachtící servis, který vybírá Sedlák, nahrávka na levou stranu, tam tu útok přes blok, nakonec to bylo tečované, bylo to do autu, ale tečované od bloku, takže sobě tleská Jiří Sedlák, Ondřej Perušič zase tleská jemu na oplátku, srovnáno 11-11 v prvním setu čtvrtfinále playoff Ostrava Beach Pro. Ondřej Perušič a jeho plachtící servis na Aj je hodně klajně, takže Aj to měl složité, ale teď může útočit. Sedlák tam se dobře vykryl, ten respektive přeznějšel balón a teď znovu ale útočí Francouzi a vytlučený blok. Tady Jiří Sedlák nad sítí nesrovnal své ruce ideálně a Basero dokázal vytlouct český blok nad sítí a vrátit francouzskému páru vedení jednoho bodu 12-11. Zatím byl vyrovnaná úvodní sada po prvním nebo zahajovacím krátkém náskoku, který si vyrobili čeští hráči, tak teď od té doby je to hodně o ztrátování. Češi teď přihrávají, Sedlák útočí, ale nepřetlačil Basero a nadsítí, ten tam měl pevně postavený svůj blok a je to rozdíl dvou bodů 13-11 z pohledu francouzských hráčů. Já se teď podívám, jestli už vedli o dva body Francouzi v tomto zápase a není tomu tak. Opravdu ještě tento dvoubodový náskok neměli v tomto utkání a teď mají tedy šanci útočit Češi a je to útok do bloku, který nakonec padl na zem na českou stranu hřiště, takže další odskočení Francouzů Baserova a je 14-11, trojbodový rozdíl ve skóre a Ondřej Perušič se teď snaží uklidnit nejspíš hlavně sám sebe a bude čelit dalšímu servisu Francouze Basserova, který v předchozím průběhu prvního setu dal dvě esa českému hráči, tentokrát plachtící servis na Sedláka, ten útočí přes blok a dokázal ohrát prsty Francouze Basserova 12-14, sníženo na rozdíl dvou bodů po dobrém technickém útoku od Jiřího Sedláka. Ten taky teď uvede míč do hry k další výměně za stavu 12-14 pohledu Čechů, plachtící servis na Aje, tam si musí hodně doběhnout Basserov pro tenhle míč, aby ho nahrál, nakonec zablokovaný Aje. Jiří Šépka mu poslal míč do hlavy, nebyla to kdo ví jaká rána, takže Aj se z toho rychle vzpamatuje a Sedlák se ještě omlouval svému protivníkovi, ale domácí tribuny oslavují bodový blok od Jiřího Sedláka a ten teď naváže taky možná na servisu za stavu 13-14 ve čtvrtfinále Ostrava Beach Pro. Znovu si vybral Aj, který teď útočí a je zablokovaný. Jiří Sedlák po druhé za sebou nacítí, vládne, dokázal tam skvěle postavit blok a i ten byl možná trošku vyhnaný tou nahrávkou blíž k levému kůlu, než by si sám možná představoval. Možná chtěl být trošku víc.
0: Výborné zprávy od Krištofa Kousala. Pochopitelně vrátíme se na čtvrtfinále duelu Perušiče Sedláka s francouzskou dvojicí, ale teď míříme do Gecisu na pátou disciplínu 10 bojařů. Tomas Järvinen po 4 disciplínách průběžně 6. Teď běží 400. Jakub Marek.
2: A český reprezentant Tomas Järvinen má za sebou prvních 120 metrů a vypadá to, že zatím mu to běží velmi solidně v této páté disciplíně desetiboje, která je vždy hodně, hodně nepříjemná pro desetibojaře na závěr úvodního dne. Čtyřstovka to samozřejmě je velmi, velmi těžké pro všechny, ale teď posledních 120 metrů pro Järvinena, který má před sebou dvojici Estonců Tilga Lilmec, ale vypadá to, že do cílové rovinky teď zatahuje Tomas Järvinen a jaký bude čas, vypadá to, že má velký náskok už na estonskou dvojici. Järvinen probíhá na prvním místě cílem, to není zas až tak podstatné, ale co je podstatné, tak čas se zastavil na hodnotě 47,69 setin sekundy, teď je to potvrzeno i oficiálně a výrazný osobní rekord pro Tomase Järvinena, 20-letého českého atleta, poprvé v kariéře se dostal pod 48 sekund a hned o 1,30 setin sekundy, tak to byl parádní závod na závěr úvodního dne desetiboje, který myslím si, že Tomasi Järvinenovi vyšel velmi dobře, rozhodně myslel na to, že skočí o něco dál než 7,48 do dálky a vrhne o něco dál než v kouli, tam to bylo 12,88, ale stovka osobní rekord 10,61, čtyřstovka také osobní rekord 47,69 a ve výšce sice to osobní rekord nebyl, ale byl nejlepší ze všech deseti bojařů tady v Gecisu, skočil 209 cm a teď aktuálně při pohledu na průběžné výsledky, tak po pěti disciplínách sice samozřejmě je v čele, ale ještě poběží čtyřstovku největší favoriti a také muži, kteří jsou na prvních místech po těch úvodních čtyřech disciplínách, Švýcar Ehammer, Němec Neugebauer a Kanaďan Warner, ale Tomas Järvinen má skvěle rozjetý desetiboj tady v Rakousku. Z Gecisu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Parádní výkon Tomase Järvinena, budeme se těšit na zítřek, co předvede v Gecisu a Jakub Marek pochopitelně bude i vás, posluchače Radiožurnálu Sport, informovat. Doufejme, že třeba ještě během dnešního podvečera večera nabídneme i rozhovor právě s českým mladým reprezentantem. Finále fotbalové ligy mistrů stále 1-0 pro Arsenal, který vede na Paris Saint-Germain o 6. minuty díky brance Kaje Havertze, který po pěti letech opět hraje finále ligy mistrů, tentokrát za jiný londýnský celek. Před pěti lety vyhrál s Chelsea nad Manchesterem City. Teď je tedy za Arsenal proti Paris Saint-Germain a ani další šance, které Gunners měli, nevedly ke zvýšení náskoku, ale myslím, že perfektní vstup do tohoto velmi důležitého zápasu posledního pro Arsenal i PSG v probíhající sezóně. My se pochopitelně dostaneme k dalším českým výsledkům soboty 30. května, ale teď spěcháme zpět do Ostravy na turnaj beach volejbalistů, ve kterém usilují o semifinále Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Ostrava Beach Pro a reportér Krištof Kousal.
1: Vyrovnaná koncovka, teď Ondřej Perušič zatlačil servisem Francouze a je nakonec míjí z útoku 19-18. Češi se po poměrně dlouhé době dostávají do vedení, naposledy vedli 15-14, tak to není tak dlouho, ale předtím taky tam byla dlouhá série bez vedení pro české volejbalisty a teď je to 19-18 v samotné koncovce. Perušič a jeho další tvrdý plachtící servis na Aje a ten útočí z levé strany a Perušič sice dokázal zakročit v poli, ale balon se od něj odrazil moc daleko od Jiřího Sedláka, ten se nedokázal dojít pro nahrávku. Vyrovnáno 19-19 na servisu teď Francouz Bassero, který dal tedy dvě esa v předchozím průběhu první sady a tentokrát ale plachtí jeho servis až daleko za základní čáru na české straně, na straně tedy Jiřího Sedláka, ten dobře viděl, že tenhle míč je dlouhý a pustil ho. 20-19 pro českou dvojici Perušič Sedlák v prvním setu a je to tedy setball pro českou dvojici. Sedlák ten si vybral a je svým servisem nahrávka, která je hodně daleko od sítě a technický úder mimo. A jo, by se to nepovedlo. Češi Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vyhrávají první zápas čtvrtfinále Ostrava Beach Pro proti Francouzům Baserovi a Ajovi 21-19.
0: První set pochopitelně, rozuměli jste dobře, bude to ještě pokračovat v Ostravě, ale mají nakročeno Ondřej Perušič a Jiří Sedlák k tomu, že po výhře nad svými českými soupotníky Schweinerem a Trousilem by mohli navázat i nad Francouzi Baserem a Ajem a postoupit do semifinále tohoto prestižního turnaje v Ostravě. Na Radiožurnálu Sport budeme s Krištofem Kouselem za chviličku zase ve spojení, jenom teď připomenu to, že se hraje finále fotbalové ligy mistrů 28. minuta. Ošetřování brankáře Safonova, který musel rozplést své dlouhé vlasy, které má stažené do takového toho copánku a byl ošetřovaný, ale zřejmě by měl pokračovat, nepustí do hry svou dvojku Chevaliera. Paris Saint-Germain ovšem musí zajímat především ofenziva, protože prohrává 0-1 s Arsenalem, který vede po brance Havertze ze 6. minuty 1-0. No a ještě jedna zpráva, která se týká Čechů v neděli, tedy v sobotu 30. května a vodních slalomářů. Úvodní světový pohár sezony v Tacenu ve Slovensku přinesl velkou radost kanoistce Tereze Kneblové, která poprvé v kariéře zvítězila v závodě světového poháru a to navzdory tomu, že ve finále udělala jednu chybu za dvousekundovou penalizaci, ale i tak porazila ostatní soupeřky a tak triumfovala, jak jsem říkal, v Tacenu, kde na druhém místě mezi muži dojel Václav Chaloupka. Ten nestačil pouze na domácího Slovince Hočevara, ale gratulujeme i Václavu Chaloupkovi, který už pamatuje ve své kariéře titul mistra světa z roku 2021, ale ve světovém poháru takhle vysoko možná aktuálně ani nepomýšlel. A česká výprava tak má stát cenu kompletní sbírku medailí, protože jak už dobře asi víte, v pátek bral Jakub Krejčí bronz mezi kajakáři. Je 18 hodin 31 minut, dáme si chvilku hudbu a za chviličku budeme pokračovat i s beach volejbalem z Ostravy.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 18.33, přeji vám hezký sobotní podvečer. Končí nám pomalu květen a vrcholí také některé závody anebo soutěže, které sledujeme dlouhodobě. Už skoro 3 týdny, nebo takhle, už přes 3 týdny se snaží cyklisti na úvodní Grand Tour sezony Giro d'Italia, aby měl ovládnout Jonas Vingegaard, který by se tak měl stát zítra 8. mužem historie, který bude mít kompletní sbírku všech 3 Grand Tours, protože na Giro ovládl už 5. etapu v tomto ročníku. Dneska se jela 20. a Jonas Vingegaard potvrdil svůj celkový triumf na úvodním italském 3týdenním podniku sezony. Takže mu gratulujeme. Samozřejmě zítra zbývá také dojet do cíle, ale myslím si, že ty poslední etapy i z pozice lídra, který má velký náskok, už nemusí být zas takové drama. Finále Ligy mistrů fotbalové sledujeme aspoň na dálku. 33. minuta v Budapešti. Paris Saint-Germain stále prohrává s Arsenalem 0-1. Ale v posledních minutách zamkl svého soupeře, tenhle obhájce titulu z minulé sezony, který hraje s většinou té stejné základní jedenáctky, jako tomu bylo minulý rok, když Paris Saint-Germain deklasoval Inter Milan 5-0. Teď to má o poznání těžší, ale jak jsem říkal, po půl hodině je to zatím 1-0 pro anglické mistry z Arsenalu. Přesouváme se, vracíme se zpět do Ostravy, kde se hraje čtvrtfinále Ostrava Beach Pro. Čeští plážoví volejbalisté Perušič a Sedlák bojují s francouzským párem Bassero Ai a vyhráli první set. Jak je to ve druhém, to ví Krištof Kousal.
1: Do druhého setu česká dvojice znovu skvěle vstoupila. To je taková už tradice od osmifinále Perušiče a Sedláka. Ti dokázali jak v osmifinále proti Schweinerovi a Trousilovi v obou setech udělat si náskok v úvodu sady, tak i v prvním setu čtvrtfinále. A teď vedou Češi 6-3 po dalším bodovém útoku Ondřeje Perušiče. Je to hlavně ale taky zásluha bloku Jiřího Sedláka, protože ten zatím blokuje opravdu výborně. Teď to znovu může předvést proti Ajovi, ale nakonec tam byl útok od Aje po lajně a Ondřej Perušič dostal někam do krku tenhle míč. To mohlo být nepříjemné, ale Ondřej Perušič se rychle vzpamatoval, bude pokračovat dál. 4-6 sníženo na rozdíl 2 bodů z pohledu francouzských beach volejbalistů Basserova a Aje. Bassero teď podává z levé strany, podal na Sedláka, spodem nahrál Perušič a jednoduchý zákrok v poli pro Francouze a Aj nakonec útočí vedle bloku těsně před základní čáru, takže další bod, ztráta pro francouzské hráče odvrácená, takže 5-6 rozdíl 1 bodu ve skóre v úvodu druhého setu. Připomínám, ten první česká dvojice vyhrála 21-19. Bassero znovu na podání a znovu platící servis na Sedláka. Perušič nahrává a Sedlák technicky přes blok a tam nestihl být aj bod pro české beach volejbalisty 7-5, dvouborový náskok. Myslím si, že Bassero schválně hraje svůj servis tentokrát na Sedláka na pravou stranu, protože Perušič potom musí nahrávat proti slunci a to je velmi nepříjemné vzhledem k tomu, že slunce už je docela nízko a může hodně dělat nepříjemnosti nahrávajícímu hráči. Teď útok a je z levé strany, který proklouzl mezi prsty a bránícímu Perušičovi v poli a také znovu sníženou na rozdíl 1 bodu. 6-7 ve druhém setu čtvrtfinále elitního turnaje Ostrava Beach Pro. A je to znovu Aj, který teď bude podávat z levé strany znovu na Sedláka. Ondřej Perušič nahrává spodem a Sedlák stejně jako v předcházející výměně nebo v předposlední výměně obloučkem za blok na levou stranu hřiště ze svého pohledu, kde nebyl bránící Aj, a tak je to bod od české dvojce a vedení 8-6 ve druhé sadě. Znovu 2 bodový náskok a teď je to Jiří Sedlák, který bude hledat svým servisem koho. Nakonec našel Aje na levé straně ze svého pohledu. Bassero mu nahrává, hodně odhazuje tu nahrávku a tohle byl útok do ostré diagonály. Povedený od francouzského smečaře Aje sníženo na 7-8. Češi podávají právě na Aje, na tohle podle jejich soudu tedy nejspíš slabšího buď přihrávače nebo útočníka, ale zatím nevyužívají toho, co zkoušejí Francouzi, tedy aby nahrával hráč, který stojí proti slunci. Bassero teď se vybral Sedláka svým servisem a ten před tlačil potom na síti Baserová, teď je trošku přehazovaná z jedné na druhou stranu, ale pak si nacítí, našel míč Ondřej Perušič a útočí úspěšně 9-7, znovu je to o dva body z pohledu českých hráčů, kteří vedou 1-0 na sety a teď 9-7 v tom druhém. A domácí publikum pochopitelně oceňuje poslední zakončení Ondřeje Perušiče, který teď posílá plachtící servis směrem na Baserova, hodně krátký servis Baserova, ale technicky útočí přes blokujícího Sedláka těsně před zadní lineu základní a dává bod 8. v tomto setu pro francouzskou dvojici Baserova a je to snížení tedy na 8-9. Dál se tedy ztrátuje ve druhém setu a aj právě teď podává na Sedláka, sluníčko zachází, takže teď už nebude takový problém při nahrávání a aj nedokázal zakročit ideálně v poli po ulívce od Jiřího Sedláka do ostré diagonály z levé strany doprava těsně za síť, aj si šáhnul na balón, ale nedokázal ho vybrat tak, aby mohl jeho spoluhráč Basero udržet dál míč ve hře 10-8 z českého pohledu ve druhém setu čtvrtfinále Ostrava Beach Pro a teď to vypadalo, že možná orazítkoval zadní lineu míč, ale nakonec ne, pouze tam asi odhodil ten míč písek za lajnou po servisu Jiřího Sedláka a tak bod bez práce pro francouzskou dvojici. Je to znovu Remy Basero, který teď uvede míč do hry směrem na českou stranu za stavu 9-10. Z pohledu Francouzů tvrdý servis, ale do zámezí. Tohle bylo víc než metr za základní čáru od Francouze Baserova a tak teď dostává míč od sběračky Ondřej Perušič a uvede ho dalším servisem směrem na francouzskou stranu za stavu 11-9. Ve druhém setu Perušič solí svůj servis, ale Baserov ho dobře vybírá, útočí z levé strany a zablokovaný Sedlákem. Sedlák výtečný nacítí zatím v tomto zápase a za stavu 12-9 po 21 odehraných bodech oba týmy, obě dvojce odcházejí si odpočinout na lavičku při technickém oddechovém času, ale vypadá to dobře. Tříbodový náskok k dvojce Perušič Sedlák nad Francouzi Baserovem Ajem 12-9 ve čtvrtfinále playoff Ostrava Beach Pro. Teď tedy přestávkový program, který oživují místní sokolové akrobatické.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, omlouvám se Krištofu Kouselovi, který by jistě působivě popisoval to, jak místní sokolové osvěžují ten program, nicméně hraje se fotbalové finále Ligy mistrů a přece jenom Arsenal, když vede 1-0, tak je to zase známka toho, že sahá poprvé v historii po téhle velmi vznosné trofeji. Před 20 lety si možná vzpomenete na to, že Arsenal hrál proti Barceloně, také velmi dobře začal, ale někdy kolem 25. minuty už hrál v 10, když byl vyloučen brankář Jens Lehmann. Teď je to dost jiný průběh, protože začala 40. minuta v Budapešti a Arsenal v 11. stále vede 1-0 a navíc Paris Saint-Germain už z několika náznaků, řekněme, trošku ztrácí nervy. Různé statistické servery si všímaly třeba i rozdílné vytíženosti obou dnešních soupeřů před tím finále a je pravda, že prostě ve Francii ty týmy nehrají tolik zápasů, jako třeba když v Anglii nastupujete ve všech čtyřech soutěžích, které jsou dostupné. Jenom krátce čísla, vím, že v rádiu to není ideální, ale Paris Saint-Germain před dneškem v té sezóně odehrál 15 377 minut a Arsenal, když to teď zaokrouhlím, o 6 000 minut víc těch soutěžních. Takže to je opravdu velká porce, která je rozdílná mezi oběma mužstvy, ale zatím se projevuje to, že přece jenom Arsenal hraje asi v nejkvalitnější klubové soutěži světa a vede 1-0. Dokonce fotbalového finále Ligy mistrů ještě více než 45 minut, protože do konce prvního poločasu zbývá nějakých 5. My se můžeme zpátky vrátit do Ostravy na Ostrava Beach Pro, kde by mohl teoreticky za chvilku skončit čtvrtfinálový zápas a do semifinále postoupit česká dvojice Peru a Sedlák. Více už Krištof Kousal.
1: Čtvrtfinále, tento zápas Perušiče a Sedláka proti Baserovi Ajovi spěje pomalu do koncovky. 13-11 vedou Češi, podávají v tuhle chvíli francouzští volejbalisté a konkrétně Remy Basero, který skákaný servis, nakonec skákaná plachta posílá ji na Perušiče a ten útočí do lajny nakonec, kde se snažil míč vybrat Aj, ale nepovedlo se mu to. Jednou rukou přebíhal tam na levou stranu, měl přečtené, kudy bude Perušič hrát, ale dokázal zakročit jenom tak, že se od něj míč odrazil za jeho záda a do zámezí. 14-11, tříborový náskok pro českou dvojici Perušič-Sedlák. Perušičův tvrdý skákaný servis na Baserova a musí nahrávat za hlavu na pravou stranu a jednoduchý zákrok v poli pro Perušiče, který to dobře přečetl, ale teď útočí do bloku. Basero tam se vytáhl hodně vysoko na síť, roztáhl ruce hodně daleko od sebe a Ondřej Perušič jednu z těch vysokých nebo vysokotyčících se rukou zkrátka trefil, míč se vrátil jemu pod nohy a je sníženo na 12-14 z pohledu francouzských hráčů. A teď je to Calvin Ay, který je na podání, z velké dálky posílá plaktu na Perušiče a ten tak může útočit do diagonály úspěšně. Ay si teď přeběhl na levou stranu, ale míč ten mířil doprava, měl to hodně daleko francouzský plážový volejbalista k tomuhle útoku Ondřeje Perušiče a tak je to znovu tříborový náskok pro českou dvojici Perušiče Sedlák a Jiří Sedlák teď podává svůj plachtící servis na a je nakonec dobře přihráno od Francouze. Útok do osté diagonály, znovu další zákrok Ondřeje Perušiče v poli, teď musí útočit z dálky a Ay vrací na druhou stranu, riskantní zákrok Perušiče, ale tento dokázal vybrat v poli a Češi dokázali dostat míč na druhou stranu, útok do zámezí od Calvina Aye, tak teď to měl nalité na síti, Sedlák ten tam doskakoval na poslední chvíli, ale Ay pokazil tenhle útok, byl to hodně těsný out, ale out to byl a teď vstala arena Center Court tady v areálu v Dolních Vítkovicích, protože Češi je po téhle vybojované výměně se dostávají do čtyřbodového vedení ve druhém setu 16-12 a blíží jejich postup do semifinále. Teď další Sedlákův servis znovu na Aye. Aye se dostane k dobré pozici do útoku a skládá. Z téhle pozice měl nahráno na pravou stranu a opásku dostal míč na zem. Tam se Perušič znovu přemysťoval na špatnou stranu, na druhou stranu, než kudy útočil francouzský hráč. Sníženo na 13-16, tříborový rozdíl ve skóre. A teď hodně vysoký, takový trikový servis od Francouze Baserova, který opásku přepadl na druhou stranu, ale Češi dokázali zaútočit. Bylo to bez bloku francouzského. Češi dostali míč na francouzskou stranu a přestože ten servis byl neskutečně přesný a šťastný pro Baserova, tak Češi nakonec s tou situací na svojí straně hřiště si dokázali poradit a proti neblokujícímu soupeři taky složit balon. Teď Perušičův servis a Ay tentokrát pokládá míč na zem 14-17, tříborový rozdíl ve skóre, ale Češi se pomaličku dostávají až k prvním matchbolům v tomto zápase. Ještě jim k tomu ale zbývají tři body, aby si ty matchboly vypracovali. Je to 14-17 a Ay si vybral Sedláka svým servisem, ten útočí do bloku, tam se vykryl Baserov a nakonec Ay útočí opásku po laně, kde Perušič nebyl a tak to byl úspěšný útok, další snížení, ale stále je to dvouborový náskok pro českou dvojici, která může zůstávat v klidu, ovšem Calvin Ay půjde na podání, ale ten na něj půjde až po oddychovém času, který si bere česká lavička za stavu 15-17 ve druhém sadě. Připomínám první set, čtvrtfinále Ostrava Beach pro Češi, Perušič a Sedlák vyhráli 21-19 a teď vedou v koncovce i druhého setu o dva body, ale budou se muset vypořádat teď se zlepšící se obranou francouzského páru. 15-17 tedy ve druhém setu a oddechový čas. Teď se tady místní hlasatel snaží ještě víc dostat do...
2: Můžu doplnit, že vstupujeme ve finále fotbalové ligy mistrů také do nastavení prvního poločasu. Arsenal vede nad Paris Saint-Germain 1-0. Nastavuje se 6 minut kvůli tomu hlavně tedy, že se ošetřoval brankář Safonov, který dál pokračuje v brance aktuálně týmu, který prohrává 0-1. Věříme, že dotáhnou své snažení do semifinále za chviličku dva čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, kteří už v osmifinále svalili možná nejtěžší překážku pro ně, alespoň psychologicky, když hrál Ondřej Perušič proti bývalému parťákovi Davidu Schweinerovi, který nastoupil vedle Tadeáše Trousila, tak Perušič spolu se Sedlákem zvítězili. Teď proti ním stojí francouzská dvojice Basero Ay a ve druhém setu se snad brzy přiblíží třeba i některý ten matchball. Krištof Kousal komentuje tohle klání v Ostravě a teď má slovo.
1: Francouzi ale dávají třetí bod za sebou, je to 16-17 z jejich pohledu a Calvin Ai půjde znovu na podání po teď horší výměně z českého pohledu a i ten si vybírá Perušiče, který bude útočit z pravé strany. Nakonec mezi rukama Basarova a Ai na druhou přes dá míč a tam nedoskočí Ondřej Perušiče vyrovnáno. Takže druhá sada se hodně dramatizuje, potom co Češi vedli o 4 body v tomhle setu, tak nakonec těsně před koncem druhé sady, nebo když se schýlí ke konci, tak je srovnáno. 17-17, znovu vychází slunce, ale to už se opírá spíš do tribuny než do kurtu, takže ten kurt je skoro celý zahalený ve stínu a Ai si vybírá tentokrát Sedláka svým servisem, ten útočí z levé strany do ostré diagonály ulívkou a útočí úspěšně. Potlesk domácích tribun, verní 18-17, střídání stran, tak po delší době se může české publikum zase radovat z vyhrané výměny a teď už jsou to jenom 3 body, které dělí českou dvojici od zisku druhé sady a postupu do semifinále. Musí ale vyhrát ten set o 2 body. Dobrý servis od Sedláka, který teď bude bojovat na síti. Nakonec přehrál pouze prsty přes a Ai útočí znovu z francouzské strany. Zablokovaný Jiří Sedlák a jeho další bodový blok. Skvělá obrana na síti od Jiřího Sedláka, k tomu skvělé pole od Ondřeje Perušiče po většinu tohoto setu, po většinu tohoto zápasu a vlastně celého turnaje. A teď je toto kýžené dvoubodové vedení 19-17. Perušič si vybral servisem a je znovu souboj na cítí. Ai nepřetlačil Sedláka a potom technicky dokázal zahrát Perušič míč na druhou přes 20-17-3. Matchboly pro českou dvojici o postup do zítřejšího semifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Myslím si, že by to bylo velké překvapení, že právě Ondřej Perušič, který se tak trochu vrátil z důchodu pro tento turnaj, by postoupil do semifinále. Nakonec každý servis Sedláka, tak ještě se odkládají ty postupové oslavy a 18-20 stále jsou tam 2 matchbolové příležitosti pro českou dvojici. A teď to bude Francouz Basero, který bude posílat servis na druhou stranu, plachtící servis na Sedláka. Tady to je jednoduchá nahrávka pro Perušiče. Sedlák ulívá přes blok a je to bod, je to vítězný bod v tomto zápase. Jiří Sedlák a Ondřej Perušič porazí 6. pár světového žebříčku Francouze Basarova a Aje vyřazují je z tohoto turnaje a postupují do semifinále. Zahrají si o medaile tady na Ostrava Beach Pro a to je opravdu velká senzace pro tuhle nově složenou dvojici, která tak bude útočit na velký úspěch na tomto turnaji. 21-19, 21-18, výsledek dvou setů ve čtvrtfinále playoff Ostrava Beach Pro. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do semifinále.
2: Děkujeme moc Krišofu Kousalovi a věříme, že i zítra budete poslouchat komentář našeho kolegy, protože ta neděle bude stát za to, nejen tedy vrcholné boje o medaile na tomhle ostravském turnaji beach volejbalistů, ale pochopitelně také další zápasy, fotbalová reprezentace, generálka na mistrovství světa proti Kosovu o 16 hodin na pražské Letné, pak také pochopitelně druhý den 10 boje v Gecisu, kde Tomáš Järvinen možná zabojuje o medailové příčky, no a také finále hokejového mistrovství světa. Připomínám, dneska ještě uslyšíte přímý přenos od kolegů Kuny a Kary Řábka 20 hodin Kanada, Finsko. No a když jsme u fotbalu, u vrcholné akce, tak fotbalová Liga mistrů má na programu finále. První poločas se chýlí ke konci, Arsenal vede nad Paris Saint-Germain zatím 1-0.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Martin Benda má pro vás nové zprávy.
1: Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné. Bílý dům je neoznámil. Baník Ostrava bude i v příští sezóně hrát fotbalovou šanceligu a v Hradci Králové popojíždí kolony v okolí letiště. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně se přidají přehánky a bouřky, teploty 24 až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře se dál projednávat nebude.
3: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
4: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: A s nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
1: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
0: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž ovládli 8-0 a zůstávají tak v šancelize. Pokračuje záložník Ostravanů Jiří Boula, který vyzdvihl i početnou podporu fanoušků na výjezdě.
3: Zachránili jsme ligu, v globálu samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: Fotbalisté Arsenalu vedou ve finále Ligy mistrů nad Paris Saint-Germain 1-0. Jediný gól dal německý útočník Havertz a za chviličku začne druhý poločas. Pro londýnský tým by to bylo první vítězství v soutěži.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Židlochovicích a komplikace v Českých Budějovicích. Na brněnskou Židlochovicích je teď neprůjezdná silnice 416 a hlavní průtah Židlochovicemi. Poblíž městského úřadu se srazila dvě auta. Je to vážnější nehoda a na místě zasahují záchranáři. V Českých Budějovicích počítejte teď s omezeními a uzavírkami v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival. Zavřené jsou podle potřeby hlavní tahy jako Strakonická anebo ulice Na Dlouhé Louce. V Hradci Králové se stále rozjíždějí návštěvníci a viatické pouti. Čekejte silný provoz i kolony v okolí letiště. A v Praze se chvilku zdržíte v Bělohorské ulici směrem z centra. Před křižovatkou na Vypichu je omezení a kolona je tam z centra asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají i přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě mohou být až později. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
7: Hezký večer vám přeji, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do hodiny, která bude poslední před semifinále Kanada-Finsko na hokejovém mistrovství světa. Budeme vysílat převážnou část toho duelu živě. Na rozdíl od finále fotbalové ligy mistrů, do jehož konce zbývá pravděpodobně jeden poločas, i když může nastat případně prodloužení anebo pokutové kopy. Arsenal zatím vede nad Paris Saint-Germain v poločase utkání, které se hraje v Budapešti 1-0. Statisticky vyjádřeno, Arsenal vede díky brance Havertze ze 6. minuty. A když v posledních 117 soutěžních utkáních vedl o pauze, tak pouze jednou prohrál. Takže z tohoto pohledu mají Gunners nakročeno k historickému triumfu v Lize mistrů. PSG alias Paris Saint-Germain v sezóně zatím nevyhrál ani jeden z 8 soutěžních duelů, který prohrával o pauze. Takže opravdu pro Arsenal je to teď dobře rozjeté. Budeme během této hodinky sledovat, zda se změní skóre na jedné nebo na druhé straně. Budeme pochopitelně také se ohlížet za tím, co se stalo v sobotu 30. května, kdy slaví svátek Ferdinand, tak doufám, že si to případní posluchači a nositelé tohoto jména dneska s Radiožurnálem Sport užili. A zopakuji, že za hodinku začíná druhé semifinále hokejového mistrovství světa Kanada-Finsko. Půjde o to, kdo doplní domácí Švýcary ve finále, které se bude hrát v neděli. A také o něm uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech přeji.
4: Radiožurnál Sport
8: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. 30. května čekáme na začátek druhého poločasu finále fotbalové ligy mistrů v Budapešti. Už budou hrát fotbalisti Arsenalu proti Paris Saint-Germain, tedy vstupují do druhého poločasu s vedením 1-0. Hráči londýnského klubu se radovali díky brance Kaje Havertze. 30. května slaví 55. Jiří Šlégr, bývalý velmi úspěšný český hokejista. I jeho zásluhu, a možná si vzpomínáte i na ten jeho gol, Češi prošli do finále hokejového turnaje na olympiádě v Naganu a pak vyhráli zlaté medaile. Ostatně 90. léta pak přešla tedy v 0. léta i z úspěchy jiných sportovců v jiné disciplíně, a to sice 10 bojařů, protože možná pamatujete zlato z Barcelony Roberta Změlíka 92, pak velké úspěchy Tomáše Dvořáka nebo Romana Šebrleho. A teď po letech by zase na ně, i třeba co se týče bodovým tím zápisem, mohl navázat jeden český mladíček, který nosí tedy jméno svého otce, ale jmenuje se Tomas Järvinen a aktuálně reprezentuje Česko na prestižním podniku 10 bojařů v Getsisu. My tam máme reportéra Jakuba Marka, kterého teď znovu vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Krásný večer.
0: Tomas Järvinen, my jsme slyšeli po 18. hodině jeho výkon na 400 hladce, vstupoval do té páté disciplíny dnešního dne ze 6. pozice. Tak jestli by si mohl jenom zopakovat, jak si vedl na 400 a jak končí ten úvodní den v Getsisu?
1: Výrazně si vylepšil osobní rekord o víc než půl sekundy právě na té hladké čtyřstovce a je z toho výkon 47,69 setin sekundy pro Tomase Järvinena. On ještě nikdy neběžel pod 8,40 sekund, tedy do dneška. A Tomas Järvinen aktuálně končí ten první den na 7. pozici, ale je to tam velmi těsné, protože on má 4350 bodů a před sebou má Nizozemce Tesselára, který je skvělým běžcem, a jen o 3 body právě tohoto Nizozemce, a o další 4 body, 4357 před Tesselárem je Harrison Williams, Američan, jeden z mnoha skvělých Američanů, takže tam jsou 3 muži v 7 bodech, a když vezmeme, kolik nazbírají celkem více bojaři, tak je to skutečně titěrný rozdíl. Vedoucí muži, ti už jsou odskočeni víc, ale díval jsem se právě na ten mezisoučet po prvním dnu Tomase Järvinena, a jak si zmiňoval ta velká 10 bojařská jména, tak Järvinen si myslím, že by mohl se tady dostat na 4. místo historických českých tabulek v 10 boji právě za trojici Šebrle, Dvořák, Změlík, protože na 4. pozici je Jiří Ryba, to už je také výkon více než 25 let starý, ten nazbíral 8339 bodů, a zhruba na takový výkon by třeba tady zítra Tomas Järvinen mohl útočit, pokud samozřejmě by se mu vedlo podobně jako dnes.
0: To říká Jakub Marek přímo z Getsisu. Aktuální soutěž pochopitelně bude vrcholit v neděli, nicméně když bychom to stáhli do budoucnosti, co můžeme čekat od Tomase Järvinena, tak samozřejmě, kdyby chtěl útočit třeba na hranici 9000 bodů, tak musí mít komplexně zmáknuté všechny ty disciplíny, a přece jenom tady třeba disciplína vrch koulí z toho zatím trošku vyskakuje, že je v jeho podání slabší. Jak to vidíš ty?
1: Rozhodně 12 metrů 88 cm v kouli je podprůměr, on tady byl vlastně poslední 23. ze všech 10 bojařů, a když vezmeme třeba Němce Neuge Bauera 16,71, tak bodový rozdíl je to více než 200 bodů jenom právě ve vrhu koulí mezi Neuge Bauerem a Järvinenem, ale samozřejmě Järvinen je teprve 20letým českým atletem, on před 2 lety vybojoval junior titul na světovém šampionátu v peruánské Limě. Loni se hodně potýkal se zdravotními problémy, ale teď už tady klepu na dřevo, snad je všechno v pořádku, a samozřejmě zdraví je alfou a omegou ve sportu, nejen v atletice. Ale loni na tomto místě při 50. výročí 10 boje v Getsisu jsem se bavil s Romanem Šebrlem, samozřejmě s mužem, který tady před čtvrt stoletím jako první v historii překonal 9000 bodů, a říkali jsme si, jestli Tomas Järvinen je mužem, který by mohl Romana Šebrleho v tom útoku na 9000 bodů v budoucnosti samozřejmě napodobit, a on říkal jednoznačně, to je kluk s obrovským potenciálem, a to samé, co jsem říkal před chvílí, jde o to, jestli bude zdravý, ale vedení má, myslím, skvělé. Josef Karas, to je velice zkušený trenér, a jde o to, jestli zůstane zkrátka zdravotně v pořádku, a samozřejmě, jestli mu motivace neubyde do budoucna, ale vypadá to, že motivace má dost a dost.
0: Tomáš Järvinen, tedy 7. průběžná pozice po polovině 10 boje v Getsisu na tomto místě, které je českému 10 boji zastíbené, jak říkal ostatně Jakub Marek, letos 25 let od toho tehdejšího světového rekordu Romana Šebrleho 9026 bodů. Kam se Tomáš Järvinen dostane aktuálně letos, to můžete slyšet zítra na Radiožurnálu Sport, protože Jakub Marek pro vás bude reportovat pokračování 10 boje i výkonu Tomáše Järvinena. Kubo, zatím děkuju moc a zdravím do Rakouska.
1: Taky díky moc, hezký večer.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 19 hodin 19 minut. Letos velmi neobvykle začalo finále fotbalové ligy mistrů. Už v 18 hodin v Budapešti zatím Arsenal vede po 10 minutách druhé půle nad Paris Saint-Germain 1-0. Ostatně, jak se říká, změna je život a uvědomil jsem si, když jsem četl nějaké články o tomhle, o téhle změně času, že v roce 2010 také se posouvalo finále ligy mistrů ze středy na sobotu. Od té doby už uplynulo tedy přes 15 let a člověk si, nebo nevím jak vy, ale osobně jsem si taky zvyknul. Tak přece jenom asi možná ten dřívejší čas pomůže některým fanouškům s návratem domů, nicméně budeme dál pro vás alespoň takhle z dálky sledovat to finále, které se hraje v Budapešti a ve kterém obhajují hráči Paris Saint-Germain mistrovský titul v lize mistrů. Co se týče zvyklostí, tak možná jste si stále nezvykli na nadstavbu ve fotbalové šancelize. Hrála se letos po 7., po 6. se hraje celkově baráž a opět se potvrzuje, že rozdíl mezi druhou a první ligou je velký. Ostatně Baník Ostrava, který skončil předposlední po skupině o udržení, tak už v úvodním utkání na Táborském vyhrál 3-0 a v odvetě na hřišti svého soupeře to skóre celkově ještě navýšil, když zvítězil 5-0. V baráži o šance ligu tak uspěli Ostravané a zůstávají dál v nejvyšší soutěži.
1: 25. minuta. Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
2: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chtějí hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže výhry a z nepovedené sezóny.
3: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
1: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
4: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste i Radka Kronďáka v tom příspěvku od kolegy Kamila Jáši a na tiskové konferenci po zápase Radek Kronďák opustil svou pozici, řekněme to asi lépe, prostě oznámil konec na postu trenéra druholigového Táborska. Úplně neupřesnil, proč tomu tak je, ale prý za poslední měsíc nevznikla v klubu situace, která by vedla k tomu, aby mohl pokračovat. Takhle tedy Radek Kronďák, Baník Ostrava, což je pro vás posluchače Radiožurnálu Sport nejdůležitější, protože o první lize vysíláme opravdu hodně, tak zůstává v šance lize i pro příští sezonu. O tom, zda tam zůstane Slovácko, se rozhodne zítra také po 13. hodině, kdy startuje duel baráže v Uherském Hradišti. Slovácko vyzve Artis s vedením 4-1 a i tady je na snadě, že by prvoligista měl tu svou příslušnost uhájit a že stejně jako v těch předchozích barážových kláních budou prvoligisté tedy udrženi a sestoupí pouze ten poslední celek, kterým už minulý týden se stala pražská Dukla. Na Radiožurnálu Sport čekáme také na rozhovor s Airstream v Ostravě, kam by měli dorazit vítězní beach volejbalisté Perušič se Sedlákem po čtvrtfinále, které vyhráli nad Francouzi Basserovem a Ajem. Nicméně zatím mají povinnosti vůči fanouškům, ale určitě živý rozhovor přímo z Ostravy vám posluchačům Radiožurnálu Sport nabídneme.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, sledujeme na dálku finále fotbalové ligy mistrů v Budapešti. Zatím dál Arsenal vede 1-0 nad Paris Saint-Germain. Už v 6. minutě se po akci zleva prosadil Kai Havertz, muž, který už před 5 lety hrál v finále ligy mistrů za Chelsea, která tehdy 1-0 zdolala Manchester City. Aktuálně se zkoumá situace po zákroku na Kwiecie Kwaracwelii v pokutovém území Arsenalu a je to dost ošemetná situace, ve které obránce Arsenalu zřejmě zasáhl gruzínského reprezentanta, který má na pravém lýtku už také krvavé šrámy a teď se čeká na to, zda také bude nařízen pokutový kop ve prospěch obhájců celkového prvenství. Je to velmi emotivní, probíhá kontrola videa, takže teď můžeme vás, posluchače Radiožurnálu Sport, pozvat k tomu, že za 2 týdny, 13. června, budeme v Praze společně s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a naší živou desítkou.
1: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
1: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
1: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
3: Jediný, co mě samozřejmě mezi, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
1: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
1: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Jak jste slyšeli, Václav Němeček má během své kariéry také tu negativní zkušenost, že nenastoupil ve finále velkého turnaje před 30 lety. To bylo ve Wembley, když Češi podlehli nakonec po prodloužení Německu 1-2. Kdo zasáhl do finále fotbalové ligy mistrů dnes, tak to je Kwiecie Kwaracwelii, který v 64. minutě vybojoval pokutový kop pro obhájce celkového prvenství z Paris Saint-Germain a po nějaké krátké prodlevě by se ta penalta měla zahrávat. Nicméně to už bude pak také na informování ve našem zpravodajském přehledu, který přichází opravdu za chviličku, takže i o fotbalové lize mistrů uslyšíte za chvilku ve zprávách, nicméně to ještě stihneme. Usman Dembele srovnal a finále fotbalové ligy mistrů je aktuálně 1-1.
4: Posloucháte Radiožurnál, je přesně 19 hodin a 30 minut. Poslechněte si zprávy a Martina Bendu.
5: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%, ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující téměř 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Kandidáty na předsedu komunistické strany jsou dosavadní mluvčí Roman Roun a místopředseda KSČM Milan Krajča. Jasno bude po zítřejším druhém kole volby. Mimo parlamentní komunisty posledních 5 let vedla europoslankyně Kateřina Konečná, mandát neobhajuje. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách, hnutí Stačilo nezískala jediný mandát. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 36 lidí je zraněných, informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Langman na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. A téměř 9 kilometrů nových trailových tras si ode dneška můžou vyzkoušet cyklisti na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů.
6: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají finále ligy mistrů. V 66. minutě je srovnáno na 1-1. Na gol Havertze z Arsenalu před chvílí navázal z penalty Dembele. Hokejisté Švýcarska jsou ve finále mistrovství světa. Nory domácí tým porazil 6-0. Za necelou půl hodinu se rozhodne o tom, jestli Švýcaři vyzvou Kanaďani nebo Finové. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte našeho reportéra z místa.
1: Z
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda v Židlochovicích a v Českých Budějovicích u zavírky. Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice 416, hlavní průtah městem. U prodejny Penny se srazila dvě auta, je to vážná nehoda. V Českých Budějovicích je teď v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival omezený provoz, a to jak v centru, tak i na hlavních tazích. Teď je třeba zavřená ulice Na Dlouhé Louce, silnice číslo 3, a jede se objížďkou po Husově třídě. Jinak dálnice i další hlavní tahy jsou teď průjezdné bez větších komplikací a plynulé, provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky nebo bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 19.36, my vás vítáme společně s Adamem Weidenthalerem. Adame, dobrý den.
1: Chtělo by se říct krásné ráno, protože jsme zvyklí na tuhle kombinaci, ale pěkný večer.
0: Takže o 12 hodin později, viď? Normálně.
1: Ano, ale venku je krásné sluníčko, hele.
0: To je pravda, tak to se moc neliší od toho rána, ale je pravda, že kdyby se hrálo třeba finále fotbalové ligy mistrů té evropské v ten čas 7.36, bylo by něco divného, podle mě.
1: No ale ono je zvláštní, že se hraje i v 18 hodin, taky jsem se nad tím pozastavil, stejně jako asi 90% fanoušků, kteří si začali hledat teď ke konci pracovního týdne, když se hraje to finále ligy mistrů, každý je zvyklý na 21. hodinu a ono nic.
0: No jo, tak kdo udělá rezervaci na 8. do hospody,
1: to už bude finito.
0: Tak měl aspoň možná prázdno. Měl volno. Teď se rezervace asi dali trošku dříve. My se k fotbalové lize mistrů taky dostaneme, ale je tady sportovní přehled, který bude daleko obsáhlejší.
1: Fotbalisté ostravského Baníku totiž vyhráli i druhý barážový zápas a budou součástí šance ligy i v příštím ročníku. Vítězstvím 5-0 na hřišti Táborska spečetili úspěch z úvodního zápasu, který tedy vyhráli 3-0. Trenér Jihočechů Radek Kronďák považuje rozdíl mezi první a druhou ligou za propastný.
2: Vypadá, že se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
1: O posledním účastníkovi první ligy pro příští sezonu se rozhodne zítra ve 13 hodin nastoupí Slovácko proti Artisu Brno v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a mužstvo z Uherského Hradiště ještě má z úvodního zápasu náskok 4-1.
0: Fotbalisti Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají finále Ligy mistrů. V Budapešti je to v 74. minutě 1-1. Pařížané vyhráli Ligu mistrů loni, pro Arsenal by to bylo premiérové vítězství.
1: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, které začne za 12 dní před odletem do dějiště šampionátu. Odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání proti Kosovu a to bude zítra na pražské Letné. O síle soupeře před zápasem mluvil kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
3: No, velice kvalitní mužstvo. Viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech. A jsme si i vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na top úrovních, takže čeká nás nic jednoduchého.
1: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne zítra v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým po utkání a ve čtvrtek ho čeká generálka v New Jersey proti Guatemale.
0: Hokejisti Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. Domácí reprezentace porazila v Curychu Nory 6-0. A soupeř Švýcarska vzejde z utkání Kanada-Finsko, které začne za nějakých 20 minut. Češi vypadli z Finy ve čtvrtfinále.
1: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Na stupni vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před skoro 6 lety a i o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
4: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Na stupních vítězů byl i druhý Václav Chaloupka, který se do reprezentace podobně jako Kneblová vrátil pro tuto sezonu. Chaloupka mluví o tom, jak mu pomohla nejen pauza od elitních závodů, ale taky nová role táty.
5: Je to krásný to rodičovství a já tady nechci znít, že jsem za 2 měsíce, co jsem táta, získal všechnu moudrost světa, ale některé věci to určitě změnilo a určitě nějaký klid, ale taky to, že chci se prezentovat jako odvážně, protože jednou bych syna chtěl vychovávat taky, ať prostě jako se nebojí riskovat a tak, takže si to tak jako kdyby zkouším, že prostě mu se snažím mít příkladem, tak z toho mám radost.
1: Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
0: Světová jednička běloruská Arina Sabalenková prošla po čtvrté v řadě do osmifinále tenisového Roland Garros. Finalistka loňského ročníku porazila Australanku Dariu Kasatkinovou ve 2 setech. Dále jdou i rusky Schneiderová a Kalinská, Japonka Osaková, Polka Chvalinská a Francouzka Parijová. Mezi muži zatím postoupili Italové Berrettini a Coboli a také Američan Svajda.
1: A zítra pro vás máme přímý přenos zápasu Jakub Menšík Andrej Rubljov z Ruska samozřejmě. Bude to v odpoledním až večerním vysílání Radiožurnálu. žurnálu Sport. Stejně jako jsme se dnes věnovali taky beach volejbalu a plážový volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák ti postoupili do semifinále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Už v osmifinále vyřadili Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem ve dvou setech a pro Perušiče se Schweinerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce tohoto páru. V roce 2023 spolu Perušič a Schweiner vyhráli titul mistrů světa.
0: Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tours. 109. ročník Gira vyvrcholí v neděli rovinatou etapou na okruzích v Římě.
1: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto2 zajel druhý nejlepší čas.
0: Desetibojář Tomas Järvinen je po prvním dni prestižního mítinku v rakouském Getisu na sedmé příčce. Juniorský mistr světa z roku 2024 má závod velmi dobře rozjetý, když si vylepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů. Toho ale moc nepřekvapilo.
6: Čekal hlavně z tréninku teď na soustředění, kde by to vlastně i běhalo na dlouhých i na krátkých tratích, takže jsem to víceméně všechno čekal, ale bohužel třeba právě ta dálka se nevyvedla až tolik, jako jsem očekával.
0: Po prvním dnu vede Švýcar Ehammer, když se blízkl nejkvalitnějším dálkařským výkonem historie mezi deseti bojaři 851 cm.
1: Šermíř Martin Rubeš zvítězil po druhé za sebou na republikovém šampionátu kurdistů. Na něm se představili všichni čtyři medailisté z týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich, Jiřího Berana, 15-11. Podle Rubeše byl ale klíčový semifinálový souboj s jedním z nejlepších kurdistů světa, Jakubem Jurkou, kterého zdolal těsně 15-13.
7: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, že minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
1: V nedělních finálových jízdách úvodního závodu světového poháru ve veslování v Sevě se představí dvě české posádky. Z druhého místa v semifinále postoupily mezi šest nejlepších Pavlína Flamíková a Anna Šantručková v kategorii dvojek bez kormidelnice a třetí byla párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal.
0: Adam Weidenthaler připravil velmi obsáhlý sportovní přehled, který měl v sobě snad všechny sportovní disciplíny, které jsme sledovali. Aktuálně fotbalové finále Ligy mistrů zatím 1-1, byť před chvilkou za Paris Saint-Germain pálil dotyček Víča Kvaratskhelia. Adame, budeme to ještě sledovat a posluchače zase brzy zpravíme, jak to je. Děkuju zatím za sportovní přehled.
1: Příjemný poslech.
0: Ostrava Beach Pro a rozhovor Krištofa Kousala z Airstreamu s úspěšnými českými beach volejbalisty. Zdravíme do Ostravy.
8: Taky zdravíme Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, ti taky zdraví, úsměvy a potlesk od publika, které se sešlo před mobilním studiem Airstreamem. Vítejte znovu ve vysílání radiožurnálu Sport. Pro vás, Ondro, už po druhé dneska. Gratulujeme k čtvrtfinálovému vítězství postupu do semifinále.
9: Moc děkujeme.
10: Díky.
8: Ať jste měli jakýkoliv cíl do tohohle turnaje, tak tohle muselo asi cokoliv předčit, ne?
9: Určitě. Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším jakýmkoliv cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je úplně pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. A jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině dokázali hrát, jak nejlépe umíme a že jsme udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
8: Jiří, po 6 zápasech na turnaji tady sedíte s bilancí 5 výher, 1 porážka, co na to říkáte?
11: Je to neuvěřitelný, já bych zvlášť v té kvalifikaci, už když byly tam docela nervy, tak jsem si říkal, že jestli vyhráme ve skupině něco, tak to bude super. Nakonec jsme zatím podlehli jenom jedním Francouzům a už jsme dál, takže pro nás dobrý.
8: Ve čtvrtfinále jste porazili Basserova a Jema, francouzský pár. Ty porazili i David Schweiner s Tadeášem Trousilem ve skupině. Jaký byl teda taktický plán? Dostali jste na ní nějaký tip?
9: V tomhle to bylo určitě jednodušší, protože ta taktika byla velmi podobná tomu, co na ně hráli kluci. Jediná změna byla to, že Francouzi si vyměnili pro ten první set pozice, možná právě proto, aby nás zbavili toho taktického plánu, který fungoval v tom minulém zápase, ale to byl podle mě z jejich strany trochu riskantní tah, protože jsou samozřejmě na těch jiných stranách hřiště, nejsou tam zvyklí hrát. A bylo to potom vidět, že se trochu trápili s přesností na nahrávce nebo i na příjmu. Takže to pro nás nebyla až zas taková změna. My jsme se toho taktického plánu drželi i přes změnu strany, jo, jsme ho trochu upravili. A jsem strašně rád, že to vyšlo, protože zejména ten první set byl takový hodně, hodně dramatický. Já jsem tam bohužel koupil docela dost chyb při těch bodových útocích, které nás možná znály, stály nějaké výraznější vedení, a jsem strašně rád, že ten první set jako psychologicky pro nás byl velmi důležitý, že jsme ho nakonec zvládli.
8: Solidně odehrané v poli jak osmifinále, tak čtvrtfinále, ale přidalo se i hodně bodových bloků. Dobrá obrana nacítí od vás Jiří. Vycházel vám nějaký taktický plán té obrany nacítí?
11: Takticky nás trenér Andrea Tomatis připravil dobře, věděli jsme i od kluků, jak oni reagujou, a jsem strašně rád, že jsem hlavně dokázal dodržet taktický pokyny na jedničku až na dvojku, občas mi tam uteklo, ale to se stane. A celkově řekl bych, že Perun mě podržel výborně v zápasu proti Davovi Stádou, a teďka v tom zápase jsem rád, že jsem se mohl na té obraně taky hodně podílet a nesl ovoce i veškerý vyběhaný body, který jsme tam měli, tak i to nám nakonec doneslo a dostatek jistoty, no.
8: Takže se představíte i v semifinále, jak vás teda těší, že jste to zrovna vy, kdo dá divákům důvod přijít i v neděli?
11: Je to neskutečný.
9: Těší nás to samozřejmě moc. Byli bychom rádi, kdyby jakýkoliv český tým byl v semifinále. To, že jsme to my, je odměna za ty výkony, které jsme tady předváděli, a k těm se přidalo podle mě i trochu štěstí. Ať už v tomhle zápase, tak v tom minulém.
8: Vaši soupeři, Američani, Krep a Babiš. Pardon, Babiš to není. To je špatné jméno, je to Beneš taky. Taky s českými předky, tak co k těmhle soupeřům?
9: Ať už by nastoupili v jakémkoliv složení, tak si myslím, že by to byl velmi těžký soupeř. V tomhle konkrétním bude to trochu jiný typ soupeře, než byli třeba Francouzi. Američané jsou podle mě o něco solidnější, dělají méně chyb, zejména Krep je menšího vzrůstu, ale zase velmi talentovaný hráč, bude to trochu něco jiného než Francouzi, kteří sázeli více na razantnější útoky. Beneš je velmi dobrý blokář, budeme se muset připravit na to, že budou mít dobrou obranu, ale zároveň si myslím, že když navážeme na ty naše dnešní výkony a opřeme se o tu dobrou obranu, a ať už je to Jirka, který kradluje na bloku, nebo já, který přidá občas něco v poli, tak že to určitě je soupeř, na kterého můžeme vyzrát.
8: Dlouhý den za námi, už ani kvůli sobě to nebudu dál protahovat. Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postoupili do semifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Gratuluju vám ještě jednou.
9: Díky, vládujeme.
8: Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.
10: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
12: Czechoslovakia are the new European champions.
13: Ten pohár nad hlavou, je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
14: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
15: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet, i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
10: Jaká byla cesta na šampionát?
14: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
16: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
10: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
14: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
10: Od 2. května do 20. června.
14: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Ještě nějaký čas zbývá do toho velkého dne, kdy to bude přesně 50 let i od toho zlatého dloubáku Antonína Panenky, na který vzpomínáme během těch živých desítek. Ostatně, pokud máte zájem poslechnout si je jednotlivě, jak jsme začali v Českých Budějovicích v lednu a pak jsme pokračovali, tak můžete i třeba na našem YouTube, kde je i ta poslední živá desítka z minulého pondělka z Teplic, kde byl s námi vedle Antonína Panenky a Pavla Horváta taky Jan Rezek. Aktuálně máme před sebou tedy další díl toho archivního pořadu, který tvoří Jaroslav Plašil, a my se vracíme v kalendáři do 30. května roku 1976.
17: Také na domácí atletické půdě bylo rušno o první lize mužů. Vás teď bude informovat Střince František Macák.
18: Liga byla dobrým startem k velkému týdnu československé atletiky. Ukázala možnosti kandidátů pro Montreal i na velkou tlačenici mladých v boji o reprezentační dres.
19: Nejenom v atletice, i v dalších sportech, takže i v Kopané se snažili prosazovat draví talentovaní mladíci. Ale v národním týmu fotbalistů to měli v té době velmi složité, aby si dokázali vybojovat pevnější pozici. Trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš postupně vytvořili velmi silný a soudržný tým z velmi zkušených hráčů, často na vrcholu jejich kariér. Základní sestava se příliš neměnila a platilo to také v klubech napříč nejvyšší československou soutěží. I nejmladšímu členovi bělehradské party Ladislavu Jurkemikovi bylo už skoro 23 let.
20: Byl jsem nejmladší, ale já jsem kvalifikaci hrál. Já jsem například proti Anglicku a toto. On se zranil, chytil se Jožo Čapkovič, no tak jsem musel čekat, lebo tedy konkurencia byla v celé československé lize. Tedy jste poznali jména Sparty, Slávy.
21: Stejná sestava,
20: tam se ani celý rok nikdo nedostal.
21: Vy jste byl nejmladší z té bělehradské party. Co to obnášelo tehdy pro nejmladšího hráče? Musel jste dělat něco navíc?
20: Tak my jsme samozřejmě pomáhali, lebo tedy nebyli žádný kustodí. Všecko to robil Růžička a oni Maser.
19: Vypráví Ladislav Jurkemik, co ho jako nejmladšího hráče během reprezentačních srazů neminulo.
20: Takže my jsme samozřejmě pomáhali, nosili jsme bedně a tedy byly ještě tašky, nebyly bedně.
19: Podle některých vyprávění musel i jako nejmladší do penaltového rozstřelu ve finálovém zápase v Bělehradu. Ale to by byla velká zkratka, vysvětluje tehdejší obránce bratislavského Interu.
20: Tím, že jsem byl v základě, tak vždycky po každém tréninku v Tatrách na soustředění kopali jedenáctky ty, co byli v základě. Mm-hmm. Ano, či už tam byl Joško Moder, či už tam byl Pivarník, či už tam byl Bobby Polák a Tito.
21: Jaroslav Polák.
20: Jaroslav, no Bobby jsme ho.
21: Jo, jo, jasně, jenom aby posluchači věděli.
20: Jaroslav Polák, jasně. No a Tito jakože mali kopat a naraz odmítli. Jako tak Vengel přišel za mnou, tak jsem já povedal, že tiež nie, lebo som mu spomenul, že Vajsky nedal 62. 11, tam mu to spomínali otec.
21: To byl tatínek současného trenéra.
20: Áno, áno, no tak som sa nechal prehodiť.
19: 20. června roku 1976 šel Ladislav Jurkemik na penaltu v závěrečném rozstřelu a protože proměnil, připravil pozici Antonínu Panenkovi. Ale teď máme ještě 30. května a fotbalisté a fanoušci zatím žijí všednějšími starostmi.
18: Ve skoku dalekém překonal Tulnaj slovenský rekord výkonem 777 cm.
19: I když vyprávějte to Spartanům, ti sledovali jenom těsnou výhru svého týmu nad Vlašimi 2-1, kterou se letenští udrželi na dostřel tehdejším nejlepším celkům druhé ligy. Banská Bystrica a Frýdek Místek mají shodně 35 bodů, o jeden víc než třetí Sparta, kterou za týden čekalo zásadní utkání proti Dukle Banská Bystrica v Praze na Letné. Do finálového zápasu mistrovství Evropy zbývají přesně 3 týdny, 21 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Zatím neznáme vítěze ve finále fotbalové ligy mistrů, protože se nastavuje druhý poločas o 6 minut a stav je zatím vyrovnaný 1-1. Po prvním poločase vedli Gunners, tedy hráči Arsenalu 1-0 po brance Haverce, ale ve druhé půli po faulu na Kvaratskheliu srovnal z penalty Usman Dembele a následně měli hráči Paris Saint-Germain, tedy hráči, kteří obhajují celkové vítězství v lize mistrů, dvě zajímavé šance, ale dvakrát trefili brankovou konstrukci. Takže to vypadá, že se v Budapešti bude prodlužovat. Otázkou je, jak skončí tenhle duel, ale také nás zajímá jiný, a to úplně v jiné disciplíně, ale taky na velmi prestižní akci.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Prvními finalisty mistrovství světa v ledním hokeji se stali domácí Švýcaři, kteří odpoledne zdolali Nory 6-0. O druhém finalistovi rozhodne duel, který za chviličku začíná mezi Kanadou a Finskem, a tenhle duel přímo z Curychu komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
2: Hezký večer z Curychu, zaplněná hala znovu po švýcarském vítězství 6-0 nad Norskem. Je tu semifinále dvou hokejových velmocí Kanada-Finsko. Začínáme právě teď. Hozeno Kotouče na ledě, O'Reilly zaklesnutý s Barkovem. Vyhrávají Kotouč Kanaděné a Reilly nahazuje Kotouč do útočného pásma, kde může v obraném pásmu hrát Heinola, zajíždí za branku, tlačen k hrazení a Tavares získal Kotouč. Dává ho opravý mantinel k modré čáře, což je těžké, ale Demelou to stihla, znovu vrátil za branku, ohrazení na Tavarese, ten vyjíždí do pravého rohu, backendová přihrávka před branku, ale Finové se mohou osvobodit a ve středním pásmu je to teď 3-2, rodící se break z levé strany, pro Kotouči jede Barkov za branku, ale rána, respektive střílená přihrávka před branku je sražená do ochranné sítě a také po půl minutě přerušeno. Kanada-Finsko 0-0 v semifinále světového šampionátu, v zápase, který má jednu českou stopu, kterou může představit Petr Kadeřábek.
3: Na čáře totiž bude spolurozhodovat se Slovákem Otou Djurmišem také Jiří Ondráček. Hlavními sudími jsou Christopher Holm ze Švédska a také Sean McFarlane ze Spojených států amerických. Teď už bylo vozeno, Sari Irvin Jokahariu nahazuje na kanadskou branku, ale Kozin si bere Kotouč a Crosby mu najíždí po levé straně. Crosby je trošku pomalejší než Helenius, ale Crosby stejně napadá finskou rozehrávku. Jokahariu může odlevá nahrát na Heleniuse, u toho byl hodně rychle. Teď Nurse, který ho obral o Kotouč a jen tak, že se Celebrity nedostal ke Kotouči, dává ho Crosby mu rána a první zákrok Anunena. Celebrity s Crosbym to udělali blesku rychle, Crosby zakončoval na blížší tyči, ale netrefil prostor tak, aby dostal Kotouč do finské branky. A tak stále na začátku druhé minuty platí 0-0, ale viděli jsme tedy, Franto, hodně rychlý nástup Kanaďanů, kteří se usídli nejprve v útočném pásmu a teď velmi dobrá střela Crosby a hlavně kombinace se Celebrinem.
2: Scheifele už je v útočném pásmu na vrcholu levého kruhu, tam dělá sérii kliček, backendový pas doprava, dost místa a rána, kterou Anunen kryje vrchní částí své vesty. Teď se musí otáčet po svém levé ruce, protože v rohu je Holloway, snaží se ho Mantipalo natlačit na mantinel, Mantipalo získává Kotouč a prohrdal ho do rohu, odkud míří zase backendové vyhození do středního pásma, které úspěšné pro Finy nakonec není, a tak může hrát u bránce Waterspoon, který našel Scheifeleho na pravém mantinelu, ten zase kouzlí a kličkuje, přihrávka na modrou, odkud pálí Matejčak, ale do prvního připraveného Fina, dvě minuty za námi, 0-0 mezi Kanadou a Finskem v semifinále světového šampionátu. Hrát může Máta, který dává k červené, nakonec je z toho nahození od Matejčeka, které daleko nedoputovalo, a Finové teď s klidem mohou rozehrát, protože Kanaděné vyklízeli útočné pásmo. Za námi dvě minuty a půl skoro, stav 0-0 mezi Kanadou a Finskem.
3: Merrill nahazuje, Graves musí rozehrát a také se mu to podařilo, Waterspoon ale nepřihrál úplně přesně a taky tady možnost pro rychlou akci Manalena, nahodil nakonec před branku a Graves musel zasahovat. Graves se mimo branku. To

0: Měli Finové, ale prázdná branka a tahle kanadská chyba, to zůstalo nepotrestané. Pálil i Crosby nebo Tavares, ale teď už ve čtvrté minutě stav semifinále Kanada, Finsko dál 0-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
1: A my můžeme pokračovat přechodem do středního pásma. Villardy chytí kotouč a vrátí jej na modrou čáru, kde si ho naprosto v klidu zpracuje Reilly, který posouvá puk do útočného pásma, ale je tady rychlý protiútok Finů, který vede Puistola, dává gól. Puistola z vrcholu levého kruhu překonal Gravese střelou na lapačku, ale tohle byla tedy pěkná šlupka. Žádný nápřah, zápěstím, ale tedy Puistola to vyslal z vrcholu pravého kruhu na lapačku Gravese. Já si počkám na ten opakovaný záznam, jestli někdo nestínil Gravesovi. Pokud ne, tak je to gól kanadského golmana. On ne, bylo to pod nohama vystřelené. Tohle bylo moc hezky udělané od Puistoly. Graves musel se snížit dolů, tak aby viděl kotouč, no a Puistola to trefil náramně nad rameno kanadského golmana. No a tak to máme po 3,5 minutách, hned se nám mění skóre. První střela Finů, která letěla na kanadskou branku, znamená gól. Finové vedou v semifinále nad Kanadou 1-0.
0: A je tu Barkov, který hned vypálil z levého kruhu. Graves vyráží pravou nohou do rohu, kde jsou už ale připraveni Kanaďané, jenže Kozenc nakonec nedostal kotouč z pásma, s Crosby se Celebrínem už ano. Celebrín nahazuje puk pro Crosbyho, ten přenechal na Kozence na pravém mantinelu, ten se obtáčí kolem Barkova, ale mohou hrát finští beci, Heinola napadaný Celebrínem a kotouč vypadl mezi finské kruhy, kde je poměrně dost prostoru pro Granlunda, ten si obhodil proti hráče, upadli oba, ale nepíská se žádný faul, hraje Kanada. Nurse našel Kozence, ten protečoval kotouč za finskou branku, kam musí Anunen. Rozhrává ohrazení směrem k modré čáře, kde to Finové se štěstím trochu zvládli a nakonec přes beky mohou rozehrávat tuhle defenzivní situaci. Obránce Mantipalo se říká o kotouč, dostává ho na modré čáře vpravo, dává na středový kruh. Tam jsou ale trefené kanadské brusle Holloway a Matejčak může jet dopředu, jenže Scheifele ho nenašel ideálně a taky z toho zakázané uvolnění Kanady v polovině páté minuty. Se hra přesune před Gravese a fanoušci si tady mohou znovu prohlédnout tu gólovou šanci a akci. Helenius totiž obral Kanaďany do útočného pásma Villardy. Přišel o kotouč, Helenius opravý mantinel přihrál Puistolovi. Ten udělal rychlou kličku na střed a pod nohama obránce vypálil fantasticky nad lapačku. Ta rána letěla nad ramenem kolem hlavy Gravese, který už klečel, a taky Patrik Puistola. Prvním střelcem dosavadního průběhu zápasu v páté minutě semifinále vedou Finové nad Kanadou 1-0.
1: Vernon a Thomas půjdou na boli po pravici brankáře Gravese, který by potřeboval ještě další zákrok, aby se trošku srovnal. A určitě ho bude mrzet tenhle ten puštěný gol, ale byla to opravdu parádní střela. Teď může čelit další. Sari Irvin nahazuje kotouč před branku. Manelanen tam měl hokejku, kterou ale nedokázal usměrnit. Puk za kanadského golmana a tak Kanaďané snadno vyslali ten kotouč daleko od jejich branky, ale teď už jsou Finové znovu v útočném pásmu. Manelanen dává na Bjerninena, nepřesná přihrávka, a tak může hrát Holloway, který vrací zpět na Waterspoona, který zajede až za kanadskou branku. Kanaďané vystřídají. Jde mu parťák do obrany Reilly, kterému vysle kotoučné. Nakonec si vybere pořád nikoho, odjel až za červenou čáru. Ono to bylo ještě před červenou, ale rozhodčí teď odpustili Kanaděnům zakázané uvolnění a tam dobře napadá rozehrávku Martin. Brown mu vrací do rohu kluziště a je to vlevo z pohledu útočících Kanaďanů. Ještě Reilly vrací za branku. Martin udělal vtipný obrat, vyjíždí k levému mantinelu. Reilly mu ale přihrál na backhand a tohle bude offside. Reilly mu utekl ten kotouč do středního pásma a bude se vhazovat až v útočném pásmu Finů, to protože to bylo posouzeno jako úmyslné postavení mimo hru, a tak Kanaďané sice mohou vystřídat, ale moc dlouho před Anunenem nepobyli, vlastně jen v první minutě měli dvě dobré příležitosti, střílel Tavares, poté také po rychlé kombinaci Celebrínyho Crosby, takže ty střely se neujaly, Finové naopak vyslali jednou Puistolu do zakončení a vedou v semifinále v polovině šesté minuty nad Kanadou 1-0.
0: Kanadský obránce Whitecloud poslal kotouč do středního pásma po pravém mantinelu, ale na druhou stranu míří z finského pohledu zase Helenius. Kotouč se zasekl u červené, Tavares ho nemá, ale Barkova obral O'Reilly a už může od červené lobovat do útočného pásma, kde je ale první obránce Lehtonen a posílá přes mantinelu.

0: Puk, což Kanaďané pochopili, ale puk nemají ve středním pásmu. Křižný pas zleva doprava na pravé mantinelu už je Barkov. Dostává se do útočného pásma. Hokejko v jedné ruce, ale nepřihrál přesně. Nerzo obral o puk, i tak Finové na modré s Kotoučem nahození, které ale končí jen ve výstroji O'Reillyho a Villardy může hrát. Lobuje na O'Reillyho k červené. Villardy teď s pukem plácl do něj backendem doleva k červené, odkud Nurse nahazuje puk, který pojíždí oběma rohy. A tam je hodně aktivní Cousins, první kanadská lajna na ledě, ale hrají Finové. Joki Harju ve středním pásmu loboval Kotouč pro Puljujärviho, jenže přesné to nebylo. Cousins protečoval, řekněme, sám pro sebe a půjde napadat Joki Harjovu rozehrávku na ledě Crosby. Přihrává na modrou pro Demela, který vrací Crosby mu ten před branku a poslal Kotouč, který projel skrz brankoviště. Riley v levém rohu, Crosby také, už se dostává k modré. Crosby backendový pas do úhlu na Celebrýho, ten před brankou hledal Cousins, to byla hezká akce. Celebrýne ještě s pukem a vyměňuje si ho s Crosbym, ten backendem posunul za finskou branku, stále 1-0 pro Finy v 7. minutě, na jejím konci Demelou dává na modrou, ale teď Celebrini musí rychle spěchat do souboje, který prohrává s Mantipalem a ten posunul Kotouč do středního pásma. Teď Kanaděné zabrali a bylo znát, že jsou na ledě Crosby, Celebrini a Cousins. I teď Kanaděné s pukem, Celebrini ještě přetáhl střídání, ale hrají finští beci, už ani to neplatí, Bjerninen se snaží nahodit v 8. minutě, 1-0 pro Finsko.
1: Waterspoon kombinuje s Matejčakem, ten posunul rychle na Tomese, jenže hlavou to má ke Kotouči daleko a tak mohou hrát znovu Finové. Za Kotoučem spěchá Menelainen, kterého stínil Waterspoon, ale nedokázal ho obrat o Kotouč a Šajflí mu se to povedlo, jenže jeho přihrávka byla stečovaná holí úplně mimo hrací plochu a tak je tady prostor pro úpravu ledu v polovině 8. minuty. Finové vedou zatím v semifinále nad Kanadou 1-0.
2: To říká Petr Kadeřábek, kolega, který komentuje společně s Františkem Kunou celé mistrovství světa pro vás, posluchače radiožurnálu Sport. Za chvilku jim vrátím slovo, jenom doplníme také průběžný stav finále fotbalové ligy mistrů v Budapešti. Se prodlužuje za stavu 1-1, aktuálně třetí minuta nastaveného času a Arsenal zahrává rohový kop, tedy svou extra třídu a velkou zbraň, ze které v sezóně dokázal už mnohokrát skórovat. Nicméně závěr první, tedy druhé půle patřil hráčům Paris Saint-Germain, kteří tam měli tři výborné příležitosti na to skórovat, ale neproměnili je a tak se opravdu přidává 30 minut nad těch 90, které už máme za sebou v Budapešti, zatím 1-1.
3: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
2: Vracíme se do Curychu na semifinále hokejového mistrovství světa. Kdo doplní Švýcary ve finále? Budou to Kanaďané nebo Finové? Kteří vedli při posledním vstupu kolegu Petra Kadeřábka, Františka Kalkuny? Právě jim vracím slovo.
0: 1-0 vedou Finové stále a to platí i teď v 8. minutě, kdy můžeme pokračovat. Na kostce nad ledem svedl fanouškovský souboj maskot kůly na rozpůlené obrazovce s dvěma finskými faninkami. Oblečené byly primárně v bílých barvách, které doplnila logicky modrá. Tahle barva zatím dominuje hokeji, co se týče gólu. 1-0 pro Finsko. Ještě rozhodčí vracejí některé uklízeče ledu zpátky ke kanadské brance, jednoho tedy. A ještě kus ledu, který tam zbyl, se snaží hlavní rozhodčí tak nějak roztahat a rozmáznout bruslí. To už ale budeme moci pokračovat. 1-0 vede Finsko. Trefil se Puistola. Jsme v 8. minutě zápasu a vazuje se v útočném pásmu. Finů z pohledu evropského týmu pro tenhle zápas na levé straně.
1: Puistola je na ledě, tedy autor dosud jediné branky, je připraven na střelu a teď vyhrávají Finové. Buli rána, kterou musí zasahovat, do které musí zasahovat po Heminaově nahození Graves. No a bude se tady vazovat znovu v kanadském obraném pásmu. Nutno dodat, že Finové tady vůbec nešetří od toho gólu střelami na kanadského golmana. Jakmile se dostanou alespoň k možnosti zakončit, tak prostě vypálí a čekají, že uspějí tak, jako uspěl Puistola v polovině 4. minuty. Finové navíc znovu vyhrávají Buli, další nahození na finskou branku, které plesklo o zadní mantinel. Matejčak ale bere kuk a dává vedle sebe Waterspoonovi, který posouvá už do středního pásma Holovi. Ten okamžitě chtěl najít Šajflího, jenže proti byl Hemenao, který se bude muset teď vracet. Holovej už je v útočném pásmu, nahodil na brankáře Anunena. Ten vyrazil Kotouč před sebe a Kanaděné dělají velké problémy. Finům v rozehrávce nechtějí je pustit z jejich obraného pásma, až teď ne. Šajflí znovu zachytil, dává ještě před sebe Tomesovi, rána od modré čáry, Tomes, gól! Tohle Kanaďané prostě dotlačili do branky. Šajflí z rohu kluziště. Nahrál na modrou čáru, přišlo nahození od Waterspoona, před brankou stál a stínil tam Holovej, zpracoval vlastně na prsa a skákavý kotouč ze vzduchu poté napálil za Anunena. Úplně volný Tomes, ale měl to tedy hodně složité trfit ten kotouč ze vzduchu. Moc se mi líbilo, ale také to, jak přihrávka od Šajflího šla na Tomese na brusly a on patičkou přihrál na modrou čáru a pak teprve přišlo to nahození, takže já bych Tomesovi připsal góly asistenci. Ono to nejde, ale máme nový stav druhého semifinále v 9. minutě Kanada, Finsko 1-1.
0: Já bych asistenci připsal i finskému obránci Urho Vakanainenovi, který rozehrával do míst, kam vůbec nemusel. Našel kanadské hole a pro Finy je z toho inkasovaný gól. Už se ale znovu hraje a to v kanadském obraném pásmu za stavu 1-1. Na modré je obránce Jokiharju vpravo, dává puk za branku, ten projíždí až právě do rohu, odkud Nor se snažil osvobodit Kanaďany neúspěšně. Obránce Heinola dává za branku na Granlunda. Ten se snažil přihrát obráncům, ale trefil soupeřovi hole a teď Kanaďané lobují kotouč k červené, kde je znovu Jokiharju a může rozhrát a dostává kotouč mezi vlastní kruhy. Chvíle klidu střídají oba týmy. Jokiharju stojí mezi vlastními kruhy a už se mu rozjíždí. Spoluhráči na pravém mantinelu je to Rety, ale nakonec přes levou stranu jdou Finové dopředu, ale chybně a tak může hrát Demelou a Riley, kteří posouvají kotouč ke střednímu pásmu, kde je přibržděný O'Reilly, ale velmi důrazně spěchá za kotoučem, i tak by Rety mohl hrát, ale otáčel se zády k puku, spíš se hlídal obránce, aby ho nesestřelil a tak se zase pokračuje ve finském obraném pásmu, píská se co? Přihrávka rukou?
1: Přihrávka rukou. Demelou totiž seděl nad pukem a pak ho rukou přihrál svému spoluhráči a rozhodčí to postřelili. Ono to bylo trošku neviditelné, ale Demelou to chtěl schovat prostě kotouč, ale to se mu nepodařilo. Minimálně tady před rozhodčími všiml si toho jak hlavní Holm, tak i Jiří Ondráček, tedy český čárový sudí, který dnes píská semifinále světového šampionátu. A teď sleduje, jak O'Reilly vyhrává buly nahození, o které se postarali Kanaďané hodně prudkou přihrávkou do rohu kluziště, ale Villardy ještě zabojuje, má proti sobě Maninena, zaklesli si hole do sebe a pak už kotouč vypochodoval a bude to zakázané uvolnění. Finové neúplně zvládli tu rozehrávku a tak tedy se znovu hra přestěhuje do blízkosti finské branky a velká hrozba, protože přichází útočná řada vedená kapitánem Kanady McLinnem, Celebrinem, Crosbym a Kozencem. Ti dělají problémy finské obraně při každém pobytu na ledě. Teď tedy buly, na které šel Crosby, vyhrál nad Retym, ale bude se ještě opakovat v hazování. Jiřímu Ondráčkovi se nelíbil pohyb Crosbyho, ještě si tam s ním vysvětluje, jak má postavit hůl na led. No a Crosby to poslechl, vyhrál buly Celebrini vpravo u mantinelu, nahození, které je stečované za branku, kam spěchá Kozenc. Ten je v pravém útočném rohu, výjíždí k mantinelu, posouvá na Crosbyho, ten chtěl zpracovat, ale kotouč mu přeskočil hůl a tak mohou rád finští hráči Mantipalo, ale zase ne úplně přesně přihrál, ten kotouč mířil mimo hrací plochu. Je tady další prostor pro úpravu ledu po 10 minutách a 5 sekundách semifinále Kanada-Finsko nerozhodně 1-1.
2: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, Františku Kunovi, aktuálně 20 hodin 17 minut i semifinále hokejového mistrovství světa, tedy 1-1, stejně jako finále fotbalové ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Arsenalem. Prodloužení má za sebou necelých 10 minut a zatím jsme neviděli větší šanci. Jenom ještě jedna aktualita, možná dost senzační výsledek z tenisového Roland Garros, protože čtvrtá nasazená a hlavně obhájkyně celkového prvenství mezi ženami Cori Coco Gauffová prohrála s Rakušankou Potapovovou ve třech setech za více než 2,5 hodiny 1-2 na sety a loučí se s turnajem v Paříži a neobhájí tak svůj celkový triumf. My se můžeme vrátit teď na hokejové mistrovství světa.
3: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
2: Švýcaři odpoledne porazili Nory 6-0 a stali se prvními finalisty. Oni po třetí za sebou budou hrát o zlato. Dvakrát to bylo v předchozích letech neúspěšně. Teď hrají Kanaďani a Finové o to, aby si zahráli zítra o zlato. A u jejich duelu v Curychu jsou kolegové Petr Kadeřábek a František Kuna.
0: 11. minuta začala, po 5 sekundách v ní bylo přerušeno a teď se bude vhazovat za malou chvíli v obraném pásmu finských hokejistů. Stav 1-1 mezi Kanadou a Finskem platí dál. Skóre otevřel Puistola ranou přes obránce z pravého kruhu. No a pak Tomáš vyrovnal na 1-1 po finské špatné rozehrávce, drobných zmatcích a sérii odrazů před brankou. Teď vhozeno, kouč míří do finského brankoviště, ale jen do klína. Golmana Anunena pálil Nurse z levé strany modré čáry křížem z velké dálky, prakticky z té největší, co to jde, když jste usazeni v útočném pásmu. Další buly na levé straně útočné třetiny z pohledu Kanady. Cousins vybojoval kotouč, dává ho před branku, Crosby plácl do puku a ještě, že měl pro Finy tedy Anunen kotouč beton přilepený, ale Granlund už míří na druhou stranu a pálí rameno Grace proti a teď hrají Kanaděné. Cousins může v klidu rozehrát za branku, pas do středního pásma je nepřesný, Granlund dává Barkovovi do levého rohu, ten hledal spoluhráče před brankou a úspěšný nebyl. Polovina 11. minuty už a stav 1-1 dál mezi Kanadou a Finskem.
1: Celebrini přejel střední pásmo, brzdí vpravo, dává Cousinsovi, Cousinsova rána. Anunen neví úplně, kde má kotouč a padl za něj Pulierovi, který chytal ten kotouč, kdyby náhodou vypadl z finského golmana. Předtím Graves, on zasáhl lapačkou a myslel si, že ten kotouč má v té lapačce. Vůbec přestal vlastně hrát, ale puk vypadl tak 2 metry od jeho branky. Tam měla Kanada velké štěstí, ale je vidět, že útok, který vede Alexander Barkov, tak je jasně největším nebezpečím pro Kanadu. Obzvlášť tenhle ten přítel tenistky Muchové, tak ten tady předvádí opravdu výtečné věci. Kanadě určitě dnes bude hodně chybět Evan Bouchard, který se zranil a nemohl nastoupit do semifinále, nejproduktivnější back Kanady tady na turnaji. Teď sleduje z hlediště to, jak Scheifele kombinuje, najíždí do pravého útočného rohu, posouvá na Holloway, tomu trošku utekl kotouč a Tomáš měl na dlouhou hůl, ještě se snaží Holloway vybojovat, tam hejnula vlastně odpadl z toho souboje. Navíc se zapojil ještě za brankou Scheifele, ten výjíždí k pravému mantinelu, vrací znovu do souboje za brankou. Tomáš je silný v souboji, pošle kam, nakonec na modrou čáru, Demelou může vystřelit, nakonec posunul na Waterspoon, na jeho nahození vypadl z Anunena, ale Anunen nakonec se natáhl potom kotouči, který se odrazil od jeho plastronu a přerušil hru. Ještě mírná rozmíška mezi Björninenem a Scheifelem, ale nic z toho nebylo co do změny skóre a tak v polovině 12. minuty stále platí stav Kanada-Finsko 1-1.
0: Střídání na obou stranách. Hra se přesune do obraného pásma finského týmu po pravou ruku golmana Anunena. Vozeno za malou chvíli. Kotouč už je na ledě. Kanaděné se snaží ho vybojovat, ale nepovedlo se to. A tak teď může hrát Kanaděn Demelou, který nahazuje kotouč do útočného pásma na obránce Lehkonena. Končí 12. minuta, Kanada Finsko 1-1.
1: Vyhození Kanady, Finů, nebude zakázaným uvolněním. Demelou musí spěchat a teď vyhodil velmi dobře ten kotouč do středního pásma, ale hraje Lundell. Ten posouvá na Jokahariu, ten dal už v útočném pásmu. Vedle sebe nebezpečná tečovaná rána mířila od modré čáry směrem na finskou branku. Puistola dává za branku, tam je Maneaho, který vyjíždí k levému mantinelu, rychle centroval před branku a teď to Kanaděné zvládli na krátkém prostoru nebo na malém prostoru velmi dobře. Brown může spěchat do útočného pásma Jokahariu, ale bude u kotouče v rohu kluziště dříve. Waterspoon tam ještě pomůže kanadským útočníkům a udrží útočné pásmo. Kanaděné střídají, ale už jsou bez kotouče v útočném pásmu a tak může vyjet Jokahariu, který posouvá na Maninena, který nahodí za branku a Graves nezachytil ten kotouč. Retu dává puk před branku, no teď měla Kanada znovu velké štěstí, mírné zaváhání kanadského golmana O'Reilly, ale už spěchá na druhou stranu kluziště, za brankou chtěl přihrát Tavaresovi, nebyla to přesná přihrávka Puljujärvi. Mohl vystartovat, ale znovu nepřesně přihrál Tavares. Nahazuje do protilehlého rohu zleva doprava. O'Reilly ještě vrací za branku, kde bojuje Villardi a také vybojuje Kotouš. Villardi v rohu kluziště nedohodl se teď s Tavaresem a přehrává až na Nurse, který sjel od modré čáry až do rohu kluziště a teď možná bude chybět vzadu, protože Maninen s Ratim už vystartovali do útočného pásma a myslím, že jsou oba dva dlouho na ledě. Také přenechali vlastně prostor na ledové ploše spíše svým nástupcům, kteří byli na hráčské lavici. Teď schytal opravdu velmi tvrdý a tak Alexander Barkov, omlouvám se, přítel Marie Bouskové, než jak jsem řekl předtím ve vstupu, ale ono je to jedno, prostě česká tenistka. Celebrini zajíždí do útočného pásma, Barkov ho obral o Kotouč a teď jede zprava do útočného pásma právě on. Míchá s ním, okláčí se, dává na modrou čáru a švýcarští fanoušci zpívají Tornéro, i když nehrají švýcarští hokejisté. Barkov může střílet, dává před branku, to bylo nateč pro Heleniuse, ale neúspěšně. A tak po už necelých 15 odehraných minutách a stále platí v semifinále Kanada-Finsko 1-1.
0: Hrají Finové, spoza branky vyváží Heinola Kotouš do středního pásma, Bjerninen našel Merelu, který nahazuje za branku Kanady, puk se od zadního mantinelu odrazil a Celebrini hned může dopředu, lob do středního pásma, kde je Holloway, ten pálí přes beka a je to gól! Kanada otáčí skor a v 15. minutě vede 2-1. Jak to bylo jednoduché, rychlé posunutí z obraného pásma, Celebriniho lob za červenou, který si našel dobře bruslící Dylan Holloway a dává svůj čtvrtý gol na turnaji. Vjel do pásma, nebylo to úplně středem, bylo to od středu hřiště mírně vlevo. Geniální přihrávka Celebriniho, Holloway zpracovával rukavicí a rána přes beka Mantipala končí v síti. Trvalo to opravdu jen zlomek času, Holloway natáhl na kruhu, vypálil nadbližší tyč, nad vyrážečku, toto už možná ještě otřel o tyč, ne. Jen velmi těsně kolem tyčky proletěl do finské sítě a Kanada v semifinále mistrovství světa vede nad Finskem 2-1, 5,5 minuty před první pauzou.
1: Navíc teď Kanaďané vyhrávají boli a tak může Waterspoon z vlastního obraného pásma dávat znovu na Holloway, který si protáhne střídání. Je tam s Tomesem a se Scheiflím, Kotouč ale skončil po teči od jednoho z pinů ještě ve středním pásmu v ochranné sítě a tak se bude vhazovat mezi modrými čarami, ale to vše až po úpravě ledu. Po brance Dylana Holloway v 15. minutě vede Kanada nad Finskem zatím v semifinále mistrovství světa 2-1.
2: Děkujeme kolegům Petru Kadeřábkovi, Františku Kunovi, za chviličku budeme pokračovat.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 20 hodin 26 minut posloucháte Radiožurnál Sport a možná také na dálku sledujete společně s námi finále fotbalové ligy mistrů, které má za sebou tři části, tedy dva poločasy a úvodní část prodloužení, zatím skóre mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain neměně ne ani v prodloužení, tedy 1-1.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: No a vracíme se zpátky do Curychu, kde se Kanaďané dokázali postarat o otočku skóre proti Finsku a první třetinu duelu komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
0: Ještě 5,5 minuty se bude hrát první třetina 2-1 pro Kanadu. Po Holobějově gólu to máme nový stav. Vazuje se ve středovém kruhu a Finové vyhrávají buly a mohou něco vymyslet. Mantipalo na pravé straně modré čáry dává před sebe, jenže těžký Kotouč pro Hamenaha a tak je z toho kanadské nahození od Scheiflího za finskou branku, odkud míří Kotouč na Mantipalovu hůl do obraného pásma do pravého rohu. Mantipalo už se blíží ke střední třetině, dává přes levý mantinel, kde je nakonec nahození za kanadskou branku. Tam jsou ale první kanadští beci a Riley posouvá dopředu a Scheiflí byl za finskou obranou. Byť to vypadalo, že by mohl přebruslit Mantipala, v jednu chvíli byl před ním, ale neměl takovou rychlost a nestihl dobruslit ten Kotouč. Tak se píská zakázané uvolnění v 16. minutě první třetiny. Kanada vede nad Finskem 2-1 a hra se dostává před kanadského golmana Jetta Gravese.
1: Bylo hezké, jak se ten Scheiflí vracel do obraného pásma. a de facto pochválil tu přihrávku Riliho, protože ta byla od brankové čáry na útočnou modrou čáru, ale bylo to o pár centimetrů utekl ten kotoček němu pod patkou. A tak znovu brankář Grey po hotovosti, Helenius Nabuli ale prohrává s Tomesem a tak si může trošku vydechnout, protože Rili hned poslal na holové, dává Šajflímu, Šajflí pálí a výborně Anunen, protože Šajflí pálil z osy hřiště, byl sám před finským golmanem. Teď už Barkov s protiútokem jde zprava, dává na modrou čáru, špatná přihrádka pro Sára Jervyho, ten se musí otáčet na modré čáře, ještě Granlundov pokus z hodně ostrého úhlu, ale neprošel na kanadskou branku. Kanaděné pak vyhodili přes Tomesovu hůl daleko, daleko od své branky a tak napadají teď finskou rozehrávku. Sára Jervy se vrací s kotoučem do blízkosti vlastní branky, kombinace s Vakanainenem, který už přejel červenou čáru, nahazuje do pravého útočného rohu, kotouč odjel až na druhou stranu krohu kluziště a tam se snaží bojovat teď Finové. Puljärvi uplatnil své centimetry i kilogramy, vyváží kotouč k levému mantinelu z pohledu útočících Finů, ale Tomes jej obral, ne, je to Brown, jenže další přihrávka už nebyla přesná, Rety pálí těsně vedle kanadské branky a teď se Finové prudkou ranou, která vyjela přes zadní roh znovu do středního pásma, připravili o delší pobyt před kanadskou brankou. Další možnost pro Vakanainena, ale ten tedy dnes nehraje úplně dobrý zápas, znovu ztratil, tentokrát v souboji s Tavaresem, ale tentokrát ho zachránil Heinola, který vyjíždí z obraného pásma a to v 17. minutě za stavu 2-1 pro Kanadu.
0: Na pravém mantinelu Merrillac ale je přerušeno offside Finům, se píská při přechodu do útočného pásma 3,5 minuty před první sirénou, bude se vhazovat ve středním pásmu. Jet Graves si uklízí svoji širokou holí na bruslený led ve svém brankovišti, ale tolik práce neměla, tak může i třeba upravit svou masku na hlavě. Bude ve středním pásmu blíž kanadské brance. Ještě dohoda Kanaďanů O'Reillyho s Tavaresem, dvou zkušenějších borců v rámci celého týmu. Bjerninen ale vyhrává Bully a Joki Harju dává doleva nahození do útočného pásma, odkud zase může Kanada dopředu. Jenomže Joki Harju na modré nahození tečované mezi kruhy a Kanaďané vepředu na levé straně Tavares u červené čáry trochu přibrzdil celou situaci, pak ale dává přesný křižný pas na levou stranu útočné třetiny. O'Reilly nemohl hrát, byl v offsideu, už vyklidil pásmo, ale Finové díky tomu získali kotouč a obránce Lehtonen. S ním jede mezi kruhy, dostává se nakonec finský útok na levou stranu už středem. Jedou Finové, ale daleko nakonec doputovali. Přihrávka na modrou a rána. Šance na velká nadrážku. Lundell tam je, ještě má zablokovanou hůl. Dostal se ale ke kotouči i tak a je za brankou. Tlačený na mantinel od Waterspoona. Finové to zvládají na modré. Ne, tak už tam neudržel Joki Harju útočné pásmo. A tak 2,5 minuty před první pauzou platí Kanada Finsko 2-1.
1: Pujstula přejel do útočného pásma, je u pravého mantinelu, nakonec odmítá napadajícího Crosbyho levou rukou, pravou vede jednou rukou kotouč holí a posouvá vedle sebe ještě na Heleniuse. Ten vyjíždí znovu zpět k levému mantinelu, je ale pod tlakem a nezvládl souboj s Matejčakem a teď je to 4-3. Matejčak doplnil ještě trojici útočníků, Kozen schazuje doleva na Matejčaka, předal Celebrinimu, ten prolétl kolem branky a kolem mantinelu a konec ale Helenius mu odebral kotouč a fauluje Celebrinho. Kanada si zahraje přesilovou hru 2 minuty před koncem první třetiny a teď o tom bude informovat posluchače Radiožurnálu.
0: 19. minuta zápasu, Kanada po otočce a gólu Holloway je vede nad Finskem 2-1 a teď si k tomu Kanaďané ještě zahrají přesilovou hru. 2-1 pro Kanadu, z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
1: Můžeme pokračovat v přímém přenosu. Kanadská přesilovka neodiskutovatelná, protože tam bylo úplně jasné, že Celebrini byl podražen. A tak tedy začne kanadská přesilovka vůbec první. Početní výhoda, diváci si ještě na kostce nad ledem prohlížejí tu obrovskou příležitost před malou chvíli Lundela, který promáchl kotouč poskakující v brankovišti, Graceby neměl šanci zasáhnout. Teď ale začíná kanadská přesilovka, O'Reilly dává na modrou čáru, Matejčak posunul na Celebrinho, Celebrini od pravého mantinelu za branku, tam je O'Reilly, vyjel pravému mantinelu, posune znovu na Celebrinho, Celebrini pálí a Anunen vyrazil svým pravým ramenem a k dorážce už se nedostal. tam stojící Crosby ani Scheifele, a tak musí Kanaďané znovu z vlastního obraného pásma rozjíždět. Další možnost na stečení finské branky. O'Reilly sbírá na hození Celebrinho, ale kotouč mu utekl z hole a pak už se Finům podařilo vyhodit. Další akci začíná Matejčak, který nechá za sebou kotouč pro Celebrinho, ten na červené čáře našel Crosbyho, jenže Crosbyho přihrávka neprošla, až na podruhé přišla na O'Reillyho hůl, ten prometl puk podél zadních rohů zprava doleva, Matejčak zastavil vyhození nebo možné vyhození Finů. Teď Matejčak signalizuje, že měl být faunován a že by měla hrát Kanada 5-3. Jenomže Finové naprosto v pohodě vyhazují, 48 sekund se ještě bude hrát úvodní třetina a kanadská přesilovka bude trvat 50 vteřin. Holloway přejíždí do útočného pásma, dává Tavaresovi, ten mu posunul podle levého mantinelu. Holloway prometl ten kotouč až doprava, kde Vilardy měl ke kotouči hodně daleko a Finové znovu vyhazují s rozehrávkou, musí pomoci kanadský golman Graves. Posledních 28 vteřin první třetiny, takový divný přechod útočné modré čáry, rozhodčí to nechali a nakonec Finové vyhazují. Graves se snaží napadat, který zpracovával kotouč Barkov, ale bude muset se rychle vracet, ještě 12 sekund, za tu dobu se dá určitě vystřelit, ale Kanada je ve střední pásmo. Až teď Reilly zaváží kotouč do útočného pásma, přehrává zleva doprava na tam stojícího Tomase, ale nic už Kanadě nepomůže v první třetině k tomu, aby proměnila přesilovou hru. To protože zazněla siréna. Zápas je zatím rozehraný velmi dobře na počet branek a také lépe pro Kanadu. Finové sice po půjstolově brance vedli, jenže pak skórovali dvakrát Kanaďané, nejprve Tomas a poté Holloway, a tak po úvodní 20-minutovce vede Kanada v semifinále mistrovství světa nad Finskem 2-1.
2: To říká Petr Kadeřábek, kterému děkujeme, stejně jako Františku Kunovi, za komentář zápasu, který bude pokračovat za nějakou čtvrt hodinku. Kanaďané tedy vedou díky dvěma brankám hráčů St. Louis Blues. Ovšem v Curychu to bude ještě pokračovat a pravděpodobně to bude ještě pořádné drama.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Aktuálně 112 minut mají za sebou fotbalisti Arsenalu a Paris Saint-Germain v boji o ušatý pohár, protože finále Ligy mistrů v Budapešti se překlopilo do druhé poloviny prodloužení a zatím je stav 1-1, takže se blíží také rozhodující pokutové kopy. Na Radiožurnálu Sport vás o nich také budeme pochopitelně informovat.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, další informace o fotbalovém finále Ligy mistrů. V Budapešti hrají Paris Saint-Germain a Arsenal. Ve 116. minutě zatím stav 1-1. V prodloužení jsme viděli jednu kontroverzní situaci. Kontroverzní ne, protože by automaticky byla špatně posouzena, ale že už se na ní vyrojily různé a protichůdné názory. Byl to ve 103. minutě souboje pronikajícího Maduekého s bránícím Nunem Mendešem. Oba byli zaklesnutí pažemi a tím pádem už naznačují svůj postoj, protože pak oba spadli na zem, tak se vlastně vzájemně faulovali a rozhodčí podle mého názoru správně nenařídil penaltu, ale možná vy na to si sami uděláte názor, až tu situaci uvidíte třeba zpětně. Nicméně zbývá 5 minut do konce prodloužení a pak případně za nerozhodného stavu budou následovat pokutové kopy. Jedna aktualita, která se týká Roland Garros, tedy antukového Grand Slamu v Paříži, vypadla obhajkyně prvenství z loňska v ženském pavouku Kory Kokogofová. 1-2 na sety s Rakušankou Potapovovou. Byla to dlouhá bitva, 2 hodiny 39 minut. Potapovová nakonec zvládla otočit skóre, protože úvodní set prohrála 4-6, ale pak zvítězila v tiebreaku 7-6 a nakonec v tom rozhodujícím třetím setu 6-4. A naopak tedy postupuje jiná favoritka, Sabalenková, světová jednička, která vyřadila Australanku Kasatkinovou 2-0 na sety. A v osmifinále se asi možná ve šlágru velmi sledovaném utkání utká s Japonkou Naomi Osakovou, která je v osmifinále na Roland Garros poprvé ve své kariéře.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Je pauza, semifinále hokejového mistrovství světa, první přestávka po první třetině. Kanada vede zatím 2-1 nad Finskem, ten duel bude pokračovat za 10 minut. Takže si můžeme, řekněme, zatím zpestřit časy návratem k jednomu významnému momentu v dnešním sportovním programu. Mistrem republiky v šermu kordem se stal Martin Rubeš. Ve finále mezi dvěma bronzovými olympijskými medailisty z minulých her v Paříži zdolal v Litoměřicích Jiřího Berana 15-11. S úspěšným obhájcem republikového titulu Martinem Rubešem si povídal reportér a jmenovec vítěze Martin Charvát.
2: Údajně je těžší titul obhájit, teď už to může posoudit i Martin Rubeš, který je znovu mistrem republiky mezi kordisty po druhé za sebou. Tak je to těžší?
3: Těžko říct, je to úplně jiný turnaj, než to byl před rokem. Úplně jinak jsem na tom kondičně i fyzicky, takže těžko říct, jako určitě prostě dvakrát porazit Kubu Jurku o finále je super, je to parádní skalp, protože Kuba je jeden z top 5 nejlepších šermířů na světě momentálně, takže prostě s ním dát vyrovnaný zápas i porazit je strašně cenný pro mě.
2: No je to vlastně úplně stejná situace s Jakubem Jurkou, protože loni 15-13 v semifinále, letos 15-13 v semifinále, ve kterém jste tedy po většinu zápasu vedl, ať už 5-1, potom 10-6, on pořád dotahoval.
3: Kuba je tady fenomenální, že když mu prostě uteču o hodně zásahů, tak on dokáže během pár vteřin jako totálně tam nasázet 4 zásahy za sebou strašně jednoduše a v tom je prostě fenomenální, takže já jsem věděl, že i když vedu 5-1, 10-5, že to vůbec není hotový, protože Kuba dokáže jako pekelné věci, sami jste to viděli před 2 rokama v Paříži, takže u Kuby jsem věděl, že dokud tam u mě nesvítí 15. zásah, tak není hotovo.
2: Díky čemu jste nad ním vedl?
3: Těžko říct, se známe strašně dlouho, šermujeme spolu třeba od 12 let, prostě na trénincích, v reprezentaci se došermováváme, takže vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, teď minulý víkend byl 3. na světovém poháru, takže byl jasný favorit, ale to, jak se prostě známe na tom tréninku, zkoušíme si různý akce a tady to, tak je to trošku jiný. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
2: To znamená, rozsvícelo se mi tam hodně věcí, které jsme trénovali. Lidé běžně nesledují šerm, kordisty speciálně.
3: Jasný. Já to vždycky přirovnávám boxu, když má prostě zápasník nebo boxer s trenérem jdou na lapy, že prostě nacvičují nějaký různý akce, tak to my máme taky. Říkáme tomu šermířská škola, že budáme do mýho tačky zrovna to je můj trenér a Richard Pokorný. S Richardem jsem letos začal. Takže mi to dali, že prostě nacvičujeme různý nějaký šermířský akce, který se se můžou nastat během toho zápasu. Mě to tam dneska padalo, ty speciálně ty zásahy za tu čížku na zápěstí jsem tam dával strašně moc Kubovi a to rozhodlo ty zápasy, protože vždycky, když se jakoby přiblížil v tom skóre, tak se mu tam loupnul jeden, dva na tu ruku a to toho soupeře strašně, protože neví, odkud to přijde, takže musí trošku změnit tu vzdálenost, no, moc složitý.
2: Stejně děkuju za vysvětlení. Po tom finále proti Jiřímu Beranovi jste asi tušil, že proti někomu, kdo má za sebou řadu zápasů, ale v podstatě poslední roky moc netrénuje, nešermuje, to možná bude hodně o kondici?
3: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo. Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělýmu Šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako když si mýval. Prostě jsem toho využil, že jsem prostě do něj šlapal a nenechal jsem ho prostě vydechnout a on postupem času vadnul a já nevím, jestli to bylo 15-10, 15-11, bylo to. Na mě to bylo v pohodě. Hlídaný.
2: Říká Martin Rubeš poté, co se stal podruhé za sebou mistrem republiky mezi kordisty. Z Litoměřic Martin Charmát, Radiožurnál.

0: Kapela R.E.M. doznívá ve 20 hodin 49 minut na radiožurnálu Sport. Vrátíme se také do Curychu na hokejové mistrovství světa, na druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem, které po první třetině zatím lépe rozjeté pro Kanaďany, kteří vedou 2-1. Ale zajímá nás teď také finále fotbalové ligy mistrů, protože po 10 letech budou o vítězi této soutěže rozhodovat pokutové kopy v Budapešti mezi fotbalisty Arsenalu a Paris Saint-Germain. Právě penalty tedy určí vítěze. A ve studiu jsou dva kolegové, kteří pro vás odkomentují pokutové kopy. Je to Jan Suchar a Adam Weidenthaler. Vítejte, pánové.
1: Hezký večer, je to samozřejmě dramatická záležitost, která rozhodne o vítězi Ligy mistrů. Buď to bude Paris Saint-Germain, první tým po Realu Madrid, který by mohl v moderní éře Ligy mistrů obhájit ten titul, anebo se Arsenal dočká vůbec poprvé ve své historii. Zatím v klubovém kabinetu má jenom jednu evropskou trofej, a sice za vítězství v poháru vítězů poháru z roku 1994. Vypadá, že tím prvním týmem, kdo bude zahrávat penaltu, bude Paris Saint-Germain a konkrétně Ramos, protože do branky se právě teď chýlí David Raya, tedy brankář londýnského klubu.
2: Ramos to je fotbalista, který přišel do utkání v roli střídajícího hráče, a to za Usmana Dembeleho, tedy muže, který tohle utkání srovnal na 1-1 z pokutového kopu, proti němu tedy David Raya. Gonzalo Ramos, fotbalista, který teď nenastupoval úplně v hojné míře, měl tam několik zápasů taky s karetním trestem, takže uvidíme, jak moc bude rozehraný, zatímco fotbalisté Arsenalu se modlí a snaží se tak nějak ještě doporučit Davidu Rajovi, co by měl dělat. Na dálku mu možná ukazují, ale samozřejmě David Raja bude připravený, jak jen nejlépe může být. Velké napětí, o kterém taky jistě uslyšíme třeba i od našeho zpravodaje z Francie Martina Baluchy, který všechno sleduje poblíž Parku Princů, tedy domovského stánku Paris Saint-Germain. Zatím se to natahuje, Jane Suchane, protože rozhodčí ještě něco vytýká, nebo spíše upravuje postavení Davida Raji, respektive Maxima Safonova.
1: Němec Daniel Siebert říká oběma brankářům, jak se mají chovat v brance na čáře, co je přípustné, co přípustné není, tak, aby se pak třeba nemusel nějaký ten kop vracet po zásahu videorozhodčího. Známe to třeba ze zápasu posledního předkola Ligy mistrů mezi Midtjyllandem a Slaví, kde tehdy Ondřej Kolář vychytal jednoho z domácích střelců, ale pak se muselo zahrávat znova.
2: Ramos se tedy připravuje na pokutový kop a už je velmi blízko rozběhu, ještě posledních pár výdechů. Je to pravák, takže bude s největší pravděpodobností mířit nakonec na pravou stranu. Trochu teď zmátl Davida Raju. Raja právě skákal z pohledu útočícího hráče doleva, jenže Ramos zvedl balón, řekněme do nějakých metru a půl, a poslal tedy Davida Raju na druhou stranu. Úvodní série rozehraná a Paris Saint-Germain vede na pokutové kopy 1-0.
1: Bylo to do šibenice tady, i kdyby David Raya trefil tu správnou stranu, tak by, myslím, těžko mohl zasáhnout a zabránit, aby Pařížané vedli. Viktor Gyökeres teď se pokusí odpovědět, tento švédský kanonýr, který už se brzy bude chystat také na účast na mistrovství světa. Teď se pokusí Arsenal vrátit do hry o vítězství v Lize mistrů vyrovnáním v penaltovém rozstřelu na 1-1. Už se rozebíhá, sleduje soupeřícího brankáře a posílá na druhou stranu. Je vyrovnáno, znovu gólman skákal po své pravé ruce, v tomto případě Matvěj Safonov, ale střelec ho oklamal a zamířil se svou ranou na opačnou stranu. Paris Saint-Germain, Arsenal po první sérii pokutových kopů 1-1 ve finále Ligy mistrů.
2: V budapešťské Puškaš aréně už se fanoušci pomalu začínají chytat za ramena, nervozita bude stoupat, ale zatím to není úplně rychlý penaltový rozstřel, hodně si dávají fotbalisté na čas, tak uvidíme, kdo si vezme další slovo na straně obhájců vítězství v Lize mistrů. Je to fotbalista, který nosí na zádech číslo 14, je to Désiré Doué, tedy muž, který byl hrdinou toho posledního finále Ligy mistrů. Připomeňme, před rokem v Allianz Aréně drtivé vítězství 5-0 nad Interem Milán. Désiré Doué byl nejlepším hráčem toho zápasu a od té doby působí jako jeden z těch nejúspěšnějších hráčů v útoku Paris Saint-Germain. I on jako pravák se rozbíhá, zadrobil krokem a znovu posílá Raju na špatnou stranu. Raja opět zkusil skok po své pravici, jenže Due pálil na druhou stranu brány.
1: Je to jako přes kopírák, Adame, 3 střely, všechny po pravé ruce střelce a vždycky po své pravé ruce skákal i gólman, ale ani jednou mu to tedy nevyneslo. Úspěch znamená to, že Paris Saint-Germain vede v polovině druhé série nad Arsenalem 2-1. Eberechi Eze teď se pokusí vyrovnat na 2-2. Posloucháte penaltový rozstřel ve finále Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Arsenalem na radiožurnálu Sport. Zůstane to 2-1 a nebo se změní skóre na 2-2. Už také Eze se rozebíhá a blíží se k míči položenému na penaltovém puntíku. I tohle je pravák. I on se rozebíhá, spíše z levé strany drobivý rozběh, chvilka zastavení a balon míří mimo. Eberechi Eze je prvním střelcem, který míjí branku. Jakoby si sám nebyl jistý, co chce udělat. Dlouho váhal, zastavil se a pak balon poslal mimo. Možná i ta hra nervů byla v jeho neprospěch, protože Matvěj Safonov zůstal stát. On neudělal žádný pohyb, ani úkrok, ani jeden jediný. A proto možná donutil Eberechiho Ezeho k chybě. Po dvou sériích Paris Saint-Germain vede nad Arsenálem v Lize mistrů v jejím finále 2-1.
2: Penaltové rozstřely ve finále Ligy mistrů některým anglickým týmům v minulosti úplně nechutnaly. Vzpomeňme na to moskevské finále roku 2008. Tehdy John Terry přestřelil bránu a Manchester United tak nakonec bral ušatý pohár pro Arsenal. Připomeňme, by to byl vůbec první takový titul, první pohár v té nejslavnější evropské soutěži. Teď tedy začíná třetí série, po těch dvou vedou Pařížané 2-1. Další penaltu si bere Nuno Mendes, to je tedy obránce levák, který pálí, ale David Raya ho tentokrát vychytal po třetí střela na pravou stranu z pohledu útočícího hráče Paris Saint-Germain. Tentokrát ale Raya skočil správným směrem a navíc ta letová hladina byla pro něj ideální kousek nad zemí, takže španělský gólman zneškodnil Portugalců v pokus a rázem má Arsenal šanci dostat se na vyrovnaný stav.
1: Velká radost v červenobílém táboře v hlavním městě Maďarska, protože může být za chvíli vyrovnáno po třech sériích na 2-2, ale bude potřeba kromě zákroku Davida Raji, který jsme před chvílí okomentovali s Adamem Weidenthalerem na radiožurnálu Sport, také úspěch Declana Rice, který převzal po Martinu Ødegaardovi kapitánskou pásku po odstoupení tohoto norského záložníka. Je to Angličan, který slavil před pár lety v Praze s West Hamem vítězství v konferenční lize po boku Tomáše Součka nebo Vladimíra Coufala. Teď tedy může zvýšit naděje Arsenalu na triumf v Lize mistrů. Další pravák Declan Rice ještě naposledy vydechnul Safonov, máchá rukama, ale nechytil tenhle míč, který nemířil úplně tak k tyči. Safonov znovu zůstal stát na prostředku. Rice se trefil někam zhruba metr od tyče té pravé. Ze svého pohledu máme vyrovnáno. Arsenal Paris Saint-Germain po třech sériích penaltového rozstřelu finále Ligy mistrů 2-2.
2: Začíná čtvrtá a tím pádem znovu půjde na řadu některý z fotbalistů Paris Saint-Germain. V závěru zápasu vytáhl trenér Luis Enrique spíše defenzivně laděné hráče, třeba obránce Beralda a nebo jeho parťáka Zabarného, taky tam přišel Warren Zaire-Emery, ale kope jiný obránce, a to Ashraf Hakimi, muž, který tedy měl drobné zdravotní problémy v počas téhle sezóny, ale teď si tedy bere s kapitánskou páskou příležitost a bude se rozbíhat proti Davidu Rajovi. Znovu tedy Hakimi jakožto pravák a tentokrát se vybírá opačný roh. Raja to zkusil tam, kde byl minule úspěšný proti Mendešovi. Tentokrát ho ale Ashraf Hakimi překonává po trefě 27-letého Maročana znovu na penalty ve vedení Paris Saint-Germain.
1: Je to vůbec první míč, který zaplul po levé ruce z pohledu střelce, jestli se nepletu, Adame, protože pokud se někdo předtím trefil, tak to bylo do opačného kouta. Tentokrát tedy Hakimi posílá zase Paris Saint-Germain do vedení. Jsme uprostřed čtvrté série a pařížský velkoklub obhájce vítězství v Lize mistrů má náskok 3-2. Ale Gabriel Martinelli se pokusí zase vyrovnat za Arsenal. Je to obrovský tlak, který na něj je. Martinelli a proti němu Safonov. Ten má zase ruce zdvihnuté do výše ramen, ale nemůže zabránit vyrovnání Arsenalu na 3-3. Velké emoce Martinelliho, který teď ještě hecuje fanoušky. On se trefil po své levé ruce, Safonov skákal na druhou stranu, zatím jenom dvě penalty v penaltovém rozstřelu se nevešly do branky, ten jeden pokus šel úplně mimo, jeden byl chycený, tak to máme srovnané 3-3 po čtyřech sériích mezi Arsenalem a Paris Saint-Germain.
2: Teď určitě fanoušci Paris Saint-Germain smutní, že na trávníku nezůstal Ousmane Dembélé, muž, který dnes už jednu penaltu dal, a to bylo v základní hrací době v 65. minutě. Tehdy srovnával na 1-1, jenže zhruba o půl hodinku později byl vystřídaný. Tak co bude dál? Znovu tedy fotbalista Paris Saint-Germain. Luis Enrique začíná být maličko nervózní. David Raya se ještě snaží trochu vycukat nervy svého soupeře za stavu 3-3. Tedy další rozběh a přesně kopnutá penalta střídajícího Lucase Beralda, brazilského zadáka, který to umístil krásně k tyči na pravou stranu ze svého pohledu, jakožto levák kopající. Znovu David Raya netrefil stranu a tak tedy mají v uvozovkách matchball fotbalisté Paris Saint-Germain. Pokud teď Safonov uspěje, je konec.
1: Jak jsme sledovali s Adamem Weidenthalerem, tak Raya šel dost dlouho dopředu. Na jednu ze stran tímto ujednodušil Beraldovi. Za pár sekund můžeme znát vítěze Ligy mistrů. Proti tomu je William Saliba, pokud jsem dobře viděl, ne, byl to Gabriel, jiný ze stoperské dvojice, tento brazilský zadák, který už možná za chvíli může rozhodnout o pařížském vítězství v Lize mistrů, anebo se bude prodlužovat tenhle penaltový rozstřel Gabriel a proti němu Safonov. Tak kdo bude úspěšnější? Paříž obhájí titul, anebo budeme muset sledovat minimálně šestou sérii? Levák Gabriel se rozebíhá, zadrobil a posílá balon přes břevno. Paris Saint-Germain po roce znovu vítězí ve finále Ligy mistrů. Tentokrát na penalty, když ta závěrečná trochu napodobila Roberta Bádža a jeho pokutový kop ve finále mistrovství světa 1994, jenom tím, že Gabriel je levák, tak ten balon mířil trochu s opačnou rotací, skončil nad Arsenal, se nedočkal vítězství v Lize mistrů ani v roce 2026. Jsou to znovu Pařížané, kteří po roce slaví tentokrát tedy díky svým úspěšným střelcům a také neúspěchům, pod kterými jsou tedy podepsáni dva exekutoři Arsenalu. Tím posledním byl Gabriel, který poslal balon nad břevno a díky tomu teď tedy v Paříži budou určitě velké oslavy po finále Ligy mistrů, které se hrálo v Budapešti a ve kterém tedy uspěl tým Paris Saint-Germain nad Arsenalem. Po základní hrací době i prodloužení to bylo 1-1 v penaltách. Uspěli Pařížani.
0: Říká Jan Cuchan, který odkomentoval společně s Adamem Weidenthalerem pro vás penaltový rozstřel ve finále Ligy mistrů. PSG slaví, Arsenal smutní. Honzo, děkujeme moc také Adamovi.
1: Rádo se stalo.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: My pochopitelně se ještě vrátíme k tomu finále, ovšem teď spěcháme na hokej, protože semifinále pokračuje v rámci mistrovství světa v ledním hokeji mezi Kanadou a Finskem a na komentátorském stanovišti přímo v Curychu jsou Petr Kadeřábek a František Kuna.
4: Máme nový stav 2-2, Finové dokázali vyrovnat, hraje se 26. minuta, před chvílí Granlund. To udělal výborně, stál zády k brance, naznačil golmanovi na jednu stranu, šel na druhou. Graves se posunul k tyči a ten puk byl na druhé straně, kde stál na hraně brankoviště Aleksandr Barkov a plácl ten kotouč do branky. On by to stihnul i Granlund, Finové tam byli zaparkovaní ve dvou a i dál teď dokazují v průběhu druhé třetiny, že jsou v této části hry rozhodně lepší. Ten vyrovnávací gol přišel zaslouženě 2-2 tedy v 26. minutě.
5: Pokračuje ale teď Kanaděné s protiútokem. Nurs drží kotouč, dává O'Reillymu, jenže ten dokázal přihrát a tak Salierovi. A může přes Granlundovu hůl dostat kotouč do útočného pásma, kam spěchá Helenius, ale Nurs ji odzbrojil a mohou hrát díky White Cloudovi Kanaděné. Brown nahodí kotouč hodně daleko od vlastní branky, ale je to takové nahoď a běž. A tam si počínají Finové velmi dobře. Lehtonen nabírá rychlost, přejíždí do útočného pásma, dává Granlundovi, ten je vpravo. Přihrávka na Helenu se neprošla, ten tam byl úplně sám, ale ze vzduchu trefil ten kotouč O'Reilly a pak už dokázal Kanaděné, pak už dokázali Kanaděné dostat kotouč až za finskou branku. Teď ještě udělá Kanaděné, pak už dokázali Kanaděné dostat kotouč až za finskou branku. Teď ještě uděláme vstup pro Radiožurnál a postará se o ně Frank.

0: Na branku, ale Finové skonzolidovaní, jenže také s chybou a s chybou i od Kanaďanů. A tak může Jokiharju posunout kotouč k modré, kde White Cloud zase udržel pásmo a vrátil puk do rohu. Znovu Jokiharju, za branku těžká přihrávka pro Lehkonena. Lehkonena, který kotouč netrefil, celé to může spasit Lundell, který backendem vyhazuje až za kanadské beky přes všechny čáry. Nějaký metr od levé tyče. Zakázané uvolnění píská se Finům, teď Kanada až v 28. minutě, respektive v 8. minutě druhé třetiny, tak nějak víc zahrozila. Režie si pochopitelně vybírá zákrok za brankou a nejspíš faul na Tomese, který padl jak podťatý a nemohl se za to sám.
1: Ne, nejspíš ne, to byl faul, protože to bylo klasické podrážení hokejka mezi nohama, pak zapáčení a Tomes nemohl dál pokračovat. Takže Kanaděnům teď, nebo Finům teď odpustili rozhodčí Holmes McFarlaneem jedno vyloučení, vazovat se bude teď v blízkosti brankáře Anunena, Lundell prohrává a tak může hrát od modré čáry a nakonec nahodil kotouč od levého mantinelu ještě obránce Nurse a tím ukončil další dění ve druhé třetině po 7 minutách a 12 vteřinách a gólu Finska je vyrovnáno 2-2 a tady se bude poprvé upravovat ledová plocha ve druhé třetině, znovu tedy vyjede za stavu 2-2 na led uklidová četa.
2: Děkujeme Petru Kadeřábkovi, Františku Kunovi, kteří za chviličku budou zase pokračovat. My budeme rádi za přímý přenos, který nám zpestří večer 30. května na Radiožurnálu Sport. Pochopitelně připomínám to, že Paris Saint-Germain vyhráli fotbalovou ligu mistrů po penaltovém rozstřelu. To bylo 4-3, když dva hráči Arsenalu, Eze a Gabriel, vůbec netrefili bránu. No a Arsenal má teď další prodloužení své velmi negativní bilance, když v lize mistrů, dříve v poháru mistrů evropských zemí, odehrál už 226 zápasů, aniž by slavil celkový triumf. Je to vůbec nejvíc ze všech týmů, kteří kdy nastupovali v lize mistrů a zatím nemají trofej. Naopak Paris Saint-Germain v sezóně zvládl i čtvrtý soutěžní rozstřel, takže opravdu Pařížané na to teď mají patinu a v té samostatné éře nebo v novodobé historii jako první, respektive jako druzí po Realu Madrid dokázali obhájit triumf v téhle velmi prestižní soutěži. Takže gratulujeme do Paříže a směle se můžeme vrátit zpět do Curychu, kde pokračuje semifinále hokejového mistrovství světa. Kdo doplní Švýcary ve finále v boji o zlato? Budou to Finové nebo Kanaďani? Na to se dozvíme otázku po skončení tohoto duelu, který pokračuje druhou třetinou. Opět komentují František Kuna a Petr Kadeřábek.
1: Rána, která přišla z Demilovy hole, nepronikla až na brankáře Anunena a tak se skoro nemění stále. Tady platí vyrovnaný stav 2-2 v 28. minutě. A teď může Heinola vyvést kotouč a také našel už najíždějícího v útočném pásmu Merelu, který je tlačen na mantinel v rohu kluziště Celebrini. Odebral puk, dává Crosby se otáčí a kombinuje s Demelem. Rychlá kombinace, která ale byla přeci jen trošku dlouhá na hůl Meklina Celebriniho. Od jeho čepele se kotouč odrazil a vylétl do hlediště přes kanadskou střídačku. Znamená to tedy, že je přerušeno, vazovat se bude ve středním pásmu a to ve chvíli, kdy už trošku polevil ten finský tlak z úvodu druhé třetiny. Ten gól rozhodně posílil severský celek k tomu, že si vytvořili další 2-3 opravdu vyložené šance. Kanaděné de facto neměli ve druhé části zatím jedinou výraznější střelu, která by měla nějakým způsobem Anunena rozhodit. Teď další nahození od Kanaděnů, za kterým spěchá Holloway. Nakonec Barkov před ním odehrál rychle k pravému mantinelu a je tady možnost pro Hlenius se vyhodit. A Nurse musí spěchat zpět za nebo do vlastního obraného pásma. White Cloud už hraje na Tomese, který u pravého mantinelu zkusil do útočného pásma vyzvat do souboje alespoň do rohu kluziště Scheiflího. Ten zvládl svou práci a tak Kanaďané mohou hrát v útočném pásmu, ale kotouč je tlačený teď v rohu na mantinel, ze kterého nakonec vyjíždí Alexander Barkov jako vítěz. Rychlá kombinace mezi Heleniusem a Granlundem. Granlund chtěl rychle přihrát doprava na najíždějícího svého spoluhráče, ale kotouč se mu zadrhl pod holí a tak vlastně jen Finové odevzdali Kanaďanům puk a hraje za vlastní brankou. Nurse kombinuje s McLeodem. Švýcarští fanoušci začínají zpívat v 29. minutě i přesto, že se hraje souboj Kanady s Finskem za vyrovnaného stavu 2-2.
0: Trénink na zítřejší finále, ale kdo tam bude? Teď Finové mohou napovědět. Retip Maninen dává před branku z přihrávka ze středu doleva, pak zase doprava.

0: Manninena, ale příliš mnoho lidí bylo před brankou a tak mohou dopředu Kanaďané. Martoun nahazuje backendem a Nunen stlumil kotouč pro beky a Mantipalo ho prohrnul až k modré, jenže dál už ne a Kanaďané drží obrané pásmo. Obránce Demelou dává za branku, kam spěchá také Minton, ten dává za branku pro Tomese, který vyjíždí k modré čáře, dlouhý oblouk. Tomes backendem vrací za branku, kde je znovu Martoun tlačený na mantinel. Další kotouč k modré čáře asi příliš dlouhý není. Matejčak udržel pásmo, ten puk zas tak prudký nebyl, ale hrají Finové a přečíslení 2-1, 3-1 možná. Rety zleva dává doprava a rána na Graves končí v jeho lapačce. Pálil Jesse Puljujärvi, ale úspěšný nebyl. Už jsme ve 30. minutě, blížíme se za pár sekund k polovině utkání. Stav nerozhodný, Kanada-Finsko 2-2, teď Finové napadají a Lundell je s pukem na pravém mantinelu, dává mezi kruhy. Rána, která zamířila na branku, ale nebyla přesná od Heleniuse, ten teď půjde napadat za branku, ne, byl to Hamenáho a nakonec ještě Lehtonen udržel ten kotouč za brankou. Na modré čáře Lundell a ještě u levého mantinelu znovu Lundell dává před branku. Neprošel ten kotouč na půjstolovou hokejku. Už se zápas přehoupil do druhé poloviny. Základní hrací doby stav 2-2 platí dál a ozývají se také finští fanoušci. Pár jich tu je a je slyšet takové skromné suomi suomi.
1: Finové jsou lepší, pohyblivější, přesnější v kombinaci. Teď další nahození od Lehtonena. Projelo potoči kolem levé tyči Gravese. Ještě jednou pálí od modré čáry, tentokrát Heinola, ale tenhle ten kotouč dobře Graves viděl a chytil jej do lapačky ve chvíli, kdy se nám už zápas přehoupl do své druhé poloviny. Základní hrací doby Finové navýšili počet střelů už na 16. Ve druhé třetině jsou jasně lepší, dokázali v ní také srovnat na aktuálních 2-2 a teď se mohou radit, protože je tady přestávka na úpravu ledu.
2: Petr Kadeřábek, František Kuna budou za chviličku zase pokračovat. To je pro nás příležitost vás informovat o tom, že čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do semifinále turnaje Ostrava Beach Pro. Když nejprve v osmifinále porazili bývalého kolegu Perušiče Davida Schweinera, který nastupuje teď s Tadeášem Trousilem, a ve čtvrtfinále francouzskou dvojici Bassero Ai, a to ve čtvrtfinále nakonec 2-0 na sety. Takže zítra se můžete těšit na další přímé přenosy a vstupy kolegy Krištofa Kousala přímo z Ostravy, z tohoto prestižního beach volejbalového turnaje.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Je sobota 30. května a tenhle den přinesl švýcarskému hokeji další potvrzení na to, že Švýcaři aktuálně patří alespoň na mistrovství světa mezi absolutní elitu. Po třetí za sebou prošli Švýcaři do boje o zlato, a to sice na domácím ledě, a budou doufat, že do třetice všeho dobrého už to vyjde. Předloni Češi 0-2, loni Američani 0-1 v prodloužení, a kdo proti nim zítra ve finále, to určí dnešní druhé semifinále, protože po duelu Švýcarsko-Norsko 6-0 je tu daleko vyrovnanější šlágr Finsko-Kanada, který na Radiožurnálu Sport dál komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
0: Dál je to 2-2 ve 31. minutě zápasu, ale teď hrají Finové ve středním pásmu, odkud poslal kotouč Mäenalanen na pravý mantinel, nahození, za kterým spěchá Björninen, ale jsou tam také Kanaďané a Tavare se snaží získat puk u levého mantinelu z pohledu bránících Kanaďanů. Björninen, ten je zase v rohu, souboj 2-2. Puk vypadl do rohu opačného a tam zase spěchá hodně důrazný Saarijärvi, ne, Merela to je, který nevybojoval nakonec kotouč, a hraje Matajčak, který může poslat puk přes všechny čáry a také to tak dělá, a je z toho zakázané uvolnění Kanady ve 32. minutě za semifinálového stavu 2-2.
1: No, já pořád čekám na ten okamžik, kdy Kanaďané zase z ničeho nic udeří. Jako to bylo na začátku té první třetiny, kdy Finům také patřilo vlastně prvních 5-6 minut, teď ale už je odehráno 12 a Kanaďané stále spí v té druhé třetině, a to nemyslím jen gólově, ale vlastně i nějakou aktivitou v útočném pásmu. Dokonce spí i ta hvězdná dvojice Crosby Celebrini. Teď ale Tavares, také někdejší jednička draftu, jenže jeho přihrávka na Villardio nebyla přesná. Naopak je tady Helenius, sám na brankáře Gravese, ten kotouč je kde? On asi skončil v brance, ještě se to bude zkoumat, protože Helenius už měl ruce nad hlavou, rozhodčí tedy rozpažil, hra pokračuje, už ne, protože je tady zakázané uvolnění, a Granlund šel se Saarijärvim i Mätou pogratulovat. Heleniusovi k tomu, že dal třetí gol Finska. No a rozhodčí se půjdou určitě na to podívat u videa, zda kotouč nepřešel přes brankovou čáru. Helenius najížděl mírně zleva, nakonec si to namířil na osu hřiště, zamíchal s kotoučem a on prošel.
0: Tak teď to všichni
1: teď
0: uvidí.
1: Teď se díváme na kostce nad ledem, ten puk má zhruba tak 30 cm, je to gol.
0: To je gol. Bez debat.
1: Ta kostka je tak obrovská a takové rozlišení má, že všichni diváci vale vidí, že Finové dali třetí gol v semifinále mistrovství světa a ve 32. minutě máme další otočku. No. Finsko vede nad Kanadou 3-2. Teď to potvrdí rozhodčí. Je to tak? No a je vidět, že švýcarští fanoušci, samozřejmě ti finští, ti vyskočili nahoru, ale tleskají a oslavují to i valná většina těch švýcarských. Kanaďané tady nemají úplně takovou podporu. Ono se není také co divit, protože Švýcar si určitě pamatuje vzájemný souboj s Finskem ve skupině, kdy Švýcaři vyhráli a tak trošku mají obavy z kanadského celku pro finále. Takže se nemůžeme divit, že švýcarský fanoušek přeci jen fandí v tomto duelu severskému celku.
0: Nevím jak hráči, ale samozřejmě ten fanouškovský pohled je v podstatě logický, protože nepřejete si, aby vaši oblíbenci naháněli Crosbyho se Celebrinem. Tito dva ale zatím dnes, kromě tedy geniální Celebrinho přihrávky na gól na 2-1, víceméně mlčí a i proto Finové otáčejí skóre a vedou nad Kanadou 3-2. Potvrzeno u videa, ale nebylo o čem, ten kotouč byl jasně za brankovou čarou. Vhozeno teď už dávno Celebriny v útočném pásmu. Uprostřed dává na levý mantinel, kde obránce Nels se točí, dává za branku. Kozens našel Crosbyho, ten pálí. A Anunen má kotouč na svém rameni a Finové pak se osvobodili kotoučem v červené čáře, odkud pak odcouval ještě Zach Whitecloud mezi vlastní kruhy. Kanadský bek čeká, až si mu najedou spoluhráči, zkouší to přes pravý mantinel. Crosby už je v pásmu, tlačí se do pravého rohu, tam přihrává Celebrinho. Na modré je Whitecloud, na přehu je pálí, Anunen kryje, šance na dorážku přichází, hodně tvrdý souboj tam je a někdo tam dostává za vyučenou před brankou. Kozens, to je, kterého si tam vzal do parády Lenny Hamenaho. Ale už se rozešli smírně tyto dva borci. Finsko vede nad Kanadou 3-2 v semifinále mistrovství světa. Hrát se bude ještě dlouho, ve druhé třetině dohromady jsme ve 33. minutě utkání.
1: Vazovat se bude po levici brankáře Anunena, který teď obstál proti možná prvnímu delšímu pobytu hvězdné sestavy Crosby, Celebrini, Kozens v útočném pásmu ve druhé třetině. Teď ale Finové naprosto jednoduše vyndavají kotouč do už obraného pásma Kanady, jsou ale bez puku. Maninen jej zachytil ale ve středním pásmu chybnou rozehrávku Kanaděnů, teď může využít Méta, který nahazuje přes Retiohul do útočného pásma, ale tam byl první Reilly, který nepřihrá přesně Halovejevi a taky tady možná kombinace znovu pro Finsko. Maninen na ose hřiště dává doprava. Tady je Saarijärvi, nahození před branku, tam je velký šrumec a ještě jedna střela, gól a Retti odskakuje. Finsko teď už do dvougólového vedení. Tohle to Kanaďané neudělali příliš dobře. Ve vlastním obraném pásmu, kdy si pohrávali s kotoučem, nedostali ho pryč. No a Saarijärvi ho nahození znovu do kluka těl. Ten kotouč měli Kanaďané na holi, mohli ho odpálit kamkoliv, jenže nakonec si ho našel Aturetti a trefil naprosto přesně za bezmocného Gravese, protože ten vlastně puk vůbec neviděl, čekal, že Holloway ho vyhodí pryč. To se nestalo, od bruslí se to odrazilo právě k Aturettimu. No a ten trefil přesně odkrytou kanadskou branku. Finsko vede v semifinále mistrovství světa nad Kanadou 4-2.
0: Je to poprvé o dva góly. Kanaďané ale v základní skupině ukázali, že dokáží stáhnout dvougólové manko, třeba jako v zápase proti Norsku, které by čekalo v případném zápase o bronz. I o to hrají Kanaďané, respektive o to, aby proti Norsku nenastoupili. Vhozeno, kotouč teď vyhozený od Finů na zakázané uvolnění, obránce Nels je u něj první a v klidu ho podá čárovým rozhodčím. Tak schválně v hlavě to nemám, ale podívám se na časy branek, kolik je dělilo, protože Helenius dal gol ve 32. minutě a Retti ve 33. Takže je možné, že mezi brankami nemuselo být třeba ani 60 sekund, ale bylo dohromady minuta 22 mezi gólem Heleniuse na 3-2 a Rettyho na 4-2. Takový je stav pro Finsko v zápase s Kanadou v semifinále mistrovství světa teď už ve 34. minutě. Vazuje se na pravé straně obraného pásma Finů, to vše doprovázeno hlasitými Varhany. Kotouč padl na led a hraje Šajflí v levém rohu, dostává se do rohu znovu, tedy klička sem, klička tam, pas na modrou Nepřesný a Barkov osvobodil. Finy ti mohou ve čtyřech dopředu, na levé straně je připravený Granlund, dostává se do levého rohu, brzdí ještě předtím u levého mantinelu, kam poslal Heleniusovi kotouč, který hledá Barkova, jenomže ten nemohl ani napadat, měl to velmi daleko proti sobě, navíc hráči a ve středním pásmu Kanaďané mohou dopředu na pravé nahrazení, ale průněk Tomese a také offside kanadské reprezentace ve 34. minutě. Finsko vede nad Kanadou 4-2.
1: Brown si hodně split sám sobě vynadal, že se neudržel ve středním pásmu, protože ano, Tomes udělal kličku ještě ve středním, ale on ji musel udělat, proti němu stál Finn, takže úplně sám stál u levého mantinelu. Brown udělal ten krok do útočného pásma, zazněl hvízdot rozhodčího Jiřího Ondráčka a pak tedy to bylo slyšet až do 7. patra, kde s Františkem Kulou sedíme na komentátorské pozici Radiožurnálu Sport. Teď se bude vhazovat až po chvíli ve středním pásmu, protože se tam do sebe celkem slušně pouští Martin a proti němu si tam vyříkává něco Merela. To bylo tak 6 crosschecků z každé strany jeden. Teď ale Villardy se snaží protlačit do útočného pásma. Kanaďané proházeli jednotlivé útočné řady. Teď právě s Martonem a s ním také nastupuje právě Villardy, který teď může těžit z dobré práce Mintna, to je ten třetí do party. Minton ale neudrží útočné pásmo. Martin to ještě zvládl. Villard se snaží obhodit jednoho z obránců Finska, kterým byl v tuto chvíli Vakanainen a ten rozehrál. Další možnost pro Finny Merela a zahazuje kotouč. Vyloženě ho zahazuje, protože nepřihrál přesně na Bjarninen, jenže ten se vrátil znovu do souboje a kanadská rozehrávka opravdu velmi vázne. Teď Matejčak nahodil kotouč 2 metry před červenou čárou mezi 3 Kanaďany, ale každého minul zhruba jeho hůl o 50 cm. Vypočítal si to úplně přesně. A tak se skóre nemění. Naposledy ho změnil tedy Arthur Rettie, před ním ještě skóroval ve třetí třetině Helenius a ještě před ním se dokázali prosadit Finové díky Barkovově dorážce. No a tak otočili ve druhé třetině samozřejmě ten stav na 4-2.
0: Kanaďané s pukem za vlastní brankou, Waterspoon hrne puk za brankou, Lundell ho napadá, Waterspoon zabrzdil jednou, zabrzdil dvakrát, Lundell je poměrně vytrvalý, ale přeci jen má dálky kotouče, riskantní rozehrávka před brankou, Matejček skoro trefil hokejku svého golmana, ale Crosby už může dopředu, vydal se mezi 4, 3 překonal, 4. ne a dopředu tak může Puistola, který nahazuje kotouč, pak mu tam Kanaďané vysvětlili, že tudy teda ne, byl to Dylan Demelou, obránce Kanady a ten už posílá před sebe puk pro Celebriniho. Ten hledal Kozence, kotouč vypadl přesně ke středovému kruhu, kde zase hrají Kanaděné, Kozence zprava už se snaží nahodit, ale ten kotouč je stečovaný a Rettie rozhrává přes obránce a tak mohou Finové založit útok Puljujärvi, už je v útočném pásmu, má rychlost, je v úhlu a objíždí kanadskou branku, velký oblouk, Puljujärvi už se dostává na modrou čáru, po modré dává zleva doprava, kde je Juki Harju, ten dostává puk zpátky, přihrávka doleva pro Vakananena, ten dal zase za branku a Finové teď točí Manninen v pravém rohu, soupeře tedy na modré čáře udržené pásmo, ale s chybou a dopředu může Celebrini, jen tak šťouchl na Crosbyho kotouč, který už mu utíkal, Crosby mu se plete, rozhodčí a první kanadská lajna jde střídat a tady je to 3-1 pro Finy, špatné kanadské střídání, přečíslení, ale nepřesná přihrávka na levý kruh od Puljujärviho na Rettieho, Manninen ještě hledá Rettieho, ale na modré už je Lehtonen, schodil hru doprava, 4 minuty se ještě bude hrát druhá třetina, Finové otočili a vedou 4-2 nad Kanadou.
1: Nevyužili teď přečíslení 3-1, za to vlastně mohl čárový rozhodčí o to Durmiš a tomu tedy pěkně od plic vynadal asi Sidney Crosby, kterému zastavil jeho rozehrávku. Kanaďané pokračují, teď už bez Crosbyho na ledě, Tavares pronikl do útočného pásma, ale Finové zvládají naprosto z lehkostí odebrat Kanaďanům v útočném pásmu Kotouča, už s ním míří díky Granuldovi nahození do útočného rohu vlevo Barkov, který ale neobstál a Tavares tak může přes červenou čáru nahodit pro dožijícího Holloway, ten bude v rohu kluziště vpravo jako první, ale povalil jej tam Heinola, který na něm dosud leží a to už se pokračuje hra daleko od nich, teď už oba dva vstali a mohou sledovat to, jak vyjede s Kotoučem Lehtonen, dává rychlý pás na Heleniuse, který v rohu kluziště naprosto jednoduše oklamal Waterspoona, nahození od Vakanana za branku, kde ale byl Granlund přeci jen trošku pomalej. A tak Tavares může přehrát zprava doleva na Whitecloud a ten posouvá na Helovi. Helovi ale nahodil o zadní mantinel, ještě se snažil vrátit Kotouč před branku, kam si najížděl z hráčské lavice Tomes, jenže netrefil. 2 minuty 47 sekund zbývají odehrát ze druhé třetiny. Finsko vede 4-2 a je tady poslední úprava ledu ve druhé třetině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Za chviličku budeme pokračovat s hokejovými semifinále, ve kterém tedy Finové otočili stav a vedou o 2 góly nad Kanadou a jsou na nejlepší cestě doplnit Švýcary ve finále. Nicméně o pauze, která nastane, se spojíme s naším reportérem, který žije v Paříži a pracuje tam, Martin Balucha. Sleduje také to, jak se slaví ve francouzském hlavním městě vítězství fotbalistů Paris Saint-Germain ve fotbalové lize mistrů. Asi to tam bude pořádně bouřlivé, ostatně uslyšíte po skončení druhé třetiny od našeho kolegy Martina Baluchy. Ve Francii se hraje také Roland Garros, druhý Grand Slam tenisové sezony a jeden zajímavý zápas se dneska odehrál ve třetím kole mezi muži, mezi Argentincem Serundolem a Španělem Landalusem. Ten zápas trval 6 hodin a 3 minuty a v éře, kdy se zavedly tiebreaky i v pátém setu na Grand Slamu, tedy od roku 2022, jde vůbec o nejdelší zápas. Ještě aby ne, když 4 z těch 5 setů končily právě ve zkrácených hrách, čili tiebreakcích.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Dneska už jsme v přímém přenosu slyšeli o jednom prodloužení ve finále fotbalové ligy mistrů, pak i o penaltách. Jak bude rozhodnuto druhé semifinále hokejového mistrovství světa? To je ještě otázkou. Každopádně v Curychu bude pokračovat prostřední část mezi Kanadou a Finskem a tenhle duel komentují Petr Kadeřábek a František Kuna.
0: 38. minuta zápasu, Finsko vede nad Kanadou 4-2, teď je tu zakázané uvolnění Finů a hazovat se bude znovu před golmanem Anunenem, který sice inkasoval dvakrát v první třetině, ale od té doby zase úplně tolik práce neměl, to rozhodně nemůže říct na druhé straně Jet Graves, který tedy minimálně, co se práce zholí týče, tak vyndavil 3x půl branky.
1: No, ale on musel čelit i dalším nájezdům Finů. De facto, kdyby to bylo třeba 6-7-2, tak by se nikdo nemohl divit. Kdyby padl ten třetí z kanadské hole, tak by se hodně někdo divil, protože Kanaďané prostě ve druhé části vůbec nestíhají finskému tlaku, i když teď se snaží usadit v útočném pásmu. Za brankou se snažil poslat puk Šajflímu Brown, ale Šajflí pro něj musel zajet znovu do rohu kluziště. Demelou nahazuje za branku. Tam dobrá kombinace. Brown dává Šajflímu před branku, jenže Šajflí byl faulován a proto se nedostal ke Kotouči. Kanada bude hrát přes Lovoura. Teď Brown trefil tyčku. Ještě ale pokračuje kanadský tlak. Brown v rohu kluziště dává na modrou čáru. Teď Puljujärvi zachytí Kotouč a minutu 59 sekund před druhou sirénou má Kanada možnost alespoň, no buď snížit, anebo alespoň ohrozit finskou branku, protože Brownova střela, ano, zazvonila na tyč, ale byla vlastně to nejnebezpečnější, co jsme od Kanaďanů za těch 18 minut a 1 sekundu ve druhé třetině viděli. Šajflí se dostával do výborné příležitosti po krásné přihrávce, ale byl faulován a to vlastně znamenalo, že Kanaďané se vůbec do té šance nedostali. Až Brownova střela. Ta byla určitě gólová. Začíná kanadská přesilovka. Kanada prohrává v semifinále 2-4.
0: a může se dostat na rozstřel jedné branky, pokud promění přesilovku. Celebrín v pravém rohu dává na modrou, ale těžký pas to je. Nakonec to obránce Matejček zvládla. Celebrín v pravém rohu dává na modrou obránců. Teď zase doprava Celebríny. Matejček uprostřed modré čáry mírně vpravo, už jede doleva. Vpravo na vrcholu kruhu Celebríny s pukem. Znovu Matejček vlevo. Naznačil střelu Celebríny také, ale ani jeden nepálí. To až na levé straně Šajflí. Hledal mezi kruhy Krosbyho, ale rána sražená finskými holemi. Vyhození k modré čáře, ale tam je dobře připravený Matejček a dokázal kotouč získat. Ani Barkov pak neobral Kanaďany a Šajflí je za brankou, přehrává situaci teď už za branku pro Krosbyho, ten doprava do rohu na Celebríneho na modré čáře. Matejček vpravo Celebríny napřahuje, schodil hru k tyčce, ale bylo to neúplně dobře trefené, navíc puk vyskočil a Finové se osvobozují. Volný puk míří přes všechny čáry, Goldman Graves stlumil kotouč, Matejček ho bere za vlastní branku, střídání na obou stranách. Minuta z kanadské přesilovky je pryč, ohlášena také poslední minuta druhé třetiny. Finsko stále vede 4-2.
1: A navíc se podařilo Finům znovu vyhodit a Matejček musí spěchat do vlastního obraného pásma. Ten odehraje možná celou přesilovku. Krosby a Celebrín už odcházejí, všichni ostatní také, takže nastupuje ta druhá přesilovková formace, kterou teď vede Thomas. Na pravé straně je Villardy, který zajede určitě do předbrankového prostoru. Holloway bojuje za brankou, posouvá na modrou čáru, tady je Thomas. Po modré čáře si to rozmyslel, nakonec zajíždí do pravého rohu, posouvá na modrou čáru, Reilly musel zpracovat velmi těžký kotouč, ještě posledních 19 sekund se bude hrát druhá třetina, 18 vteřin bude trvat kanadská přesilovka. Thomas dává zadovku na modrou čáru pro Reillyho, ten vrací Thomasovi. Thomas dává před branku a tam byl dobře postavený Villardy, ale promáchl v nepravou chvíli svou holí, kotouč projel o poznání dříve a pak už Finové ubránili kanadský tlak, zazněla sirena ve druhé třetině. Dokázali Finové otočit skóre 3 góly a po 40 minutách semifinále vedou nad Kanadou 4-2 a mají velmi blízko k tomu, aby postoupili do finálového souboje se Švýcarskem. Třetí třetina začne přesně za 16,5 minuty.
2: To říká Petr Kadeřábek, který společně s Františkem Kunou komentují v Curychu celý šampionát hokejistů a pochopitelně budou pokračovat i se třetí třetinou. Jak říkal Petr Kadeřábek, za nějakou čtvrt hodinku. Zůstaňte u přijímačů, za chviličku si budeme povídat o prvních ohlasech fotbalové ligy mistrů, která skončila vítězstvím Paris Saint-Germain na penalty nad Arsenalem.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je to zhruba 5 minut, co jsme slyšeli o vítězství Paris Saint-Germain nad Arsenalem ve finále fotbalové ligy mistrů. Abychom si jenom dokreslili, jak významný počin se PSG povedl, když obhájil titul v lize mistrů, tak co se týče domácích titulů i ligy mistrů, aby někdo dokázal ve dvou sezónách za sebou tyhle dvě soutěže vyhrát, na to jsme si museli počkat 53 let, protože v roce 73 se tedy dvě obhajoby těchto dvou trofejí podařily Ajaxu s legendárním Cruyffem a předtím pouze už Realu Madrid na konci 50. let. Takže opravdu výjimečný tým Luise Enriqueho, který teď oslavuje spousta lidí i v centru Paříže, kam se vydáváme za naším reportérem Martinem Baluchou. Dobrý večer do Paříže.
1: Dobrý večer z pařížského bulváru Champs-Élysées.
0: I na sociálních sítích se hodně, řekněme, řešilo to, jak budou vypadat ty oslavy v Paříži, jak moc divoké budou. Jak to aktuálně tedy je?
1: No, je to tak, že se tady slaví, je to takový mix, slaví se pořád opravdu velké veselí, jásot, lidé skandují, tancují, ale samozřejmě prolíná se to právě s tím druhým, s těmi výtržnostmi, nepokoji. Právě teď před sebou mám zásahové oddíly na jedné straně bulváru Champs-Élysées, teď se přeskupují, na druhé straně jsou právě fanoušci, kteří po nich hází lahve, vlastně co se dá, a zásahové oddíly zase rozhánějí právě slzným plynem obušky, takže vlastně sotva ten zápas skončil, tak propukly tyto nepokoje. Jinak to bylo velmi napínavé do poslední chvíle, ale tady nejsou vlastně žádné velkoplošné obrazovky, takže to, co lidé dělali, tak když byl ten penaltový rozstřel, tak se zhlukli do takových hloučků a dívali se na své mobily, na ten penaltový rozstřel, vlastně na celý ten zápas, a jakmile jeden z těch hráčů PSG proměnil, tak z těch chodníků vystřelili, vyběhli na tu hlavní centrální část, na tu vozovku bulváru Champs-Élysées, tam chvilku slavili, pak se zase vrátili k těm mobilům, telefonům, a teď ano, slaví se, jak jsem říkal, dýmovnice, petardy, i když tady vlastně vždycky, když se chcete dostat po takovou příležitost na bulvár Champs-Élysées, tak tady je šacování, prohledávání, tak se lidem pomáhá, podaří pronést pyrotechnika, takže bude to, vypadá to na dlouhou večer tady v Paříži.
0: Martin Balucha přímo z hlavního města Francie, kde tedy oslavují mistry a vítěze ligy mistrů Paris Saint-Germain. Už právě když jsem zmiňoval sociální sítě, tak tam byla videa, jak některé ty obchody se, řekněme, připravují, že tam dávali speciální zátarasy. Jsou na to tedy Pařížané zvyklí, se dá říct?
1: Dá se to tak říct, nejenom během fotbalových utkání a takových událostí jako je Liga mistrů, ale já si to pamatuji vlastně, kdykoliv jsou tady větší demonstrace, demonstrace žlutých vest, tak ano, ty obchody se obrní, zabední, mají na to některé obchody takové speciální kovové rolety, ale některé do poslední chvíle řešili právě to zabezpečení. Já jsem tady natáčel s partou řemeslníků, kteří ještě během toho utkání vlastně řezali fošny dřeva, aby mohli ten luxusní obchod zabezpečit, zabednit doslova ještě během toho utkání. Byl to takový závod s časem, protože si uvědomovali, že jakmile skončí ten zápas, tak už vlastně ty lidé tady se budou věnovat možná i jiným věcem, což se děje teďkon. Takže teď se na ten obchod dívám, už je kompletně zabedněný, jsou tady zásahové oddíly kolem, ale je to tak, jak si říkal, obchodníci, restauratéři se na to připravují, všechno je tady zavřené, bulvár je zavřený pro dopravu, tak je to takhle vždycky během těch sportovních událostí, ale i větších demonstrací.
0: Velké triumfy nejen fotbalových týmů často provází i taková ta jízda městem na autobuse, kde hráči ukazují trofeje, mávají fanouškům a spolu s nimi slaví. Chystá se něco takového i teď po tom triumfu Paris Saint-Germain, třeba vzhledem ke zkušenostem z loňska?
1: Ano, chystá se, loni se slavilo tady na bulváru Champs-Élysées, tady projížděl právě ten autobus směrem k vítěznému oblouku, já jsem tady také byl, natáčel, byla to velká sláva. Teď to vypadá, že ty hlavní oslavy by neměly být tady na bulváru Champs-Élysées, tedy oslavy se sportovci, ale že zítra by se mělo slavit přímo pod Eiffelovou věží v parku Martovo pole, takže to bude zase krásný dekor, krásné kulisy, ale samozřejmě lidé, obyvatelé, různé asociace, asociace, celky obyvatel vyjadřují obavy, požadují, aby na ty oslavy dohlíželi policisté. Ostatně Paříž se na to připravuje už několik dnů. Na ty případné oslavy scházeli se starostové jednotlivých městských obvodů, aby se připravili. Ano, teď je to tady. Fotbalistům už na sociálních sítích gratuloval i prezident Emmanuel Macron. Ty oslavy tady budou pokračovat celou noc a protáhnou se i do zítřka.
0: Říká Martin Balucha, zpravodaj Českého rozhlasu přímo ve Francii a teď tedy v hlavním městě v Paříži, kde se bude dlouho oslavovat triumf fotbalistů Paris Saint-Germain ve fotbalové lize mistrů. Martine, děkuju moc za tenhle vstup, za informace přímo z místa a přeju pokud možno klidnou noc.
1: Děkuju, hezký večer.

0: Přeji vám krásný večer ze studia Radiožurnálu Sport. Sobota 30. května se chýlí ke svému vrcholu, který bude v našem vysílání v podobě závěru utkání o postup do finále hokejového mistrovství světa. Zápas mezi Kanadou a Finskem, to je následující program, konkrétně třetí třetina.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Na komentátorských stanovištích by měli být připraveni kolegové Petr Kadeřábek s Františkem Kunou, kteří pro vás budou živě komentovat přímo z Curychu.
2: Začíná třetí třetina, po těch dvou vedou Finové nad Kanadou 4-2. Střelec poslední branky Arthur Rety byl ještě na 2 sekundy na trestné lavici, ale už je zpátky, a tak Finové si mohli po rychle vyhraném buli dovolit vyhodit kotouč ještě přes všechny čáry. Hraje se ve středním pásmu, odkud může dopředu Barkov, ale přišel o kotouč, Celebrini pak také, a Granlund zaváží puk podle pravého mantinelu, brzdí, otáčí se, dává za branku. Helenius je v levém rohu z pohledu útočících Finů, oklamal napadajícího obránce White Clouda i na podruhé, dává za branku pro Granlunda, ten dává zase před branku rychle, jenže Kanaďané mohou dopředu a Celebrini ve středním pásmu hledá na levé straně Crosbyho, puk propadl do obraného pásma Finů, Crosby tam přeskočil obránce Lehtonena a nakonec rána od modré, sice přichází od Rileyho přihrávka na modrou, pak také rána prudká do lapačky Anunena, který kryje. Přerušeno po 50 sekundách třetí třetiny, Finsko dál drží vedení nad Kanadou 4-2.
3: Ale ta neskutečná dravost Sidneyho Crosbyho v jeho věku, po tom, co vše už hokej dokázal, to je opravdu neskutečné. On tam proskakuje jako mladíček a kolem Finů vlastně tři přebruslil, proskočil, dostal se ke kotouči jako první a je to nádhera. Teď ale jeho tým prohrává 2-4 v semifinále mistrovství světa. Holloway bojuje v rohu kluziště, a to v útočném pásmu, přehrál za branku na Tomese, který se snaží vyvést kotouč, ale zatím se mu to nedaří. Obral jej o něj Lundell, jenže ten špatně přihrát Demelo a může hrát na modrou čáru pro Holloway. Ten hledá za brankou Scheiflího, ten sice nadzvedl hokejku obránci Finska, ale nedokázal udržet útočné pásmo. Vrací se tam Holloway po levé straně, stáhnul si pod sebe kotouč, vypálil na bližší tyč, jen rozvlnil ale síťku boční. Teď přihrávka na Dickinsona, Dickinson od modré čáry přihrává zpět zleva doprava na Rileyho, ten nahazuje, ale nebyl to přesný kotouč ani na teč pro Tomese. Ještě Scheiflí se snaží vybojovat puk pro kanadské barvy, ale teď už vše utnul velmi v zárodku za brankou Ville Heinola, ten vyhodí puk, takže to není zakázané uvolnění a Dickinson pro něj musí až za vlastní branku. Rozmýšlí, komu by přihrál, nakonec našel Tavarese, který protečoval do útočného pásma. Dickinson sám co by back dojel do levého útočného rohu, pomohl Tavaresovi. Tavares u levého mantinelu snažil se po otočce rychle centrovat do předbrankového prostoru, tam byl ale Arthur Rety, který už vede snahu Finů dostat se do útočného pásma, to se podařilo. Za modrou čárou vypálil a Graves musel udržet kotouč v lapačce a tak se bude vhazovat v útočném pásmu Finů, kteří vedou v semifinále světového šampionátu na začátku 43. minuty nad Kanadou 4-2.
2: Půjčím si slova českého útočníka Davida Tomáška, který říkal, že je velmi těžké hrát proti Finům, kteří vedou. Navíc vedou o 2 góly na tomhle turnaji. Finové ještě ani jednou neprohráli, když vedli. Zápas jediný prohraný na závěr skupiny proti Švýcarům dotahovali z 0-2 na 2-2, pak tedy prohráli, ale byl to duel, ve kterém ani jednou nevedli. Teď vedou nad Kanadou 4-2, je vhozeno a hraje se v obraném pásmu Kanaďanů. Dobře to udělal Matejčak, který poslal kotouč k modré čáře a ve středním pásmu už může. Dopředu Villardy je na pravém kruhu, vypálil přes obránce rána sražená za branku. O zadní mantinel se odráží kotouč znovu k Villardymu, který objížděl branku, ale backendové straně holemu kotouču. Takhle je tu přečíslení Finu 2 na 1. Hamena ho jede z levé strany, napálí nakonec na Gravese. Ten vyrazil před sebe, měl tam ještě najíždějícího Björninena, ale netroufl si přihrát před padajícího obránce a tak hrají Kanaďané Waterspoon na obrané modré uprostřed. Teď už u červené dává kotouč doprava na paty Crosbymu. Ten nakonec nevěl do pásma a vrací obráncům přes levou stranu. Může Nurse zaútočit, nahazuje do pravého rohu, kde je Celebrini. Udělal si prostor tělem, ale kotouč projel na Granlundovu hůl, který hned našel Barkova, ten mu znovu přičukl u červené. Granlund to bere zleva doprava, tohle vypadalo na offside, ale nepíská se. Teď kotouč míří do obrané třetiny Kanaděnů a Crosby musí do obraného rohu. Udělal to dobře a našel Nurse, který je u červené. Kanadský bek dává doleva. Kozen skličkuje, přihrávka doprava na Crosbyho. Ten zase křižně hledal Celebrínyho, nebezpečná situace a kde je puk? Se přiznám, že nevím.
3: V ochranné síti. On byl skočován Jokihariem do ochranné sítě před to tím, než došel vlastně na Celebrínyho hůl. Ale byla to znovu genialita Sidney Crosbyho. On se dívá úplně někam jinam a pak přihraje přes těch, dejme tomu 29 metrů, protože Celebrínyho si zjížděl od levého mantinelu a Crosby sval u pravého. Navíc to bylo ještě šikmo. Je to prostě nádhera. Ale ke gólu to zatím Kanadě nestačilo dovést, protože Crosby ze Celebrínyho, nebo ze Celebrínyho přihrál, když si to říkal, tu přihrávku na ten vedoucí gól Kanady na 2-1 tehdy, ale od té doby de facto žádná větší šance od těch dvou megastar celého turnaje. Teď Kanaděné usazení v útočném pásmu je na chvilku, Demelovovi utekl kotouč, ale tak musí hrát really mezi vlastními obranými kruhy. Šajflí se vtipně vyhnul dvěma Finům, kombinuje s Tomesem, jenže ten mu neposunul tak, aby mohl Šajflí pokračovat v nějaké snaze o strčení branky. Chybná rozehrávka Finů jen tak, takže ujela pod holí Tomese, který se ale nechce příliš vracet. Dostal teď přihrávkou Čajflího na paty, přesto zpracovává a zpětná přihrávka byla přesně na hůl Maninenovu. Spěchají dopředu Finové, v 45. minutě vedou stále nad Kanadou 4-2.
2: A teď zase tolik spěchat nemusí, protože kotouč míří po špatné rozehrávce až za jejich brankou, je z toho zakázané uvolnění Kanady. Ta tak nemůže střídat a navíc toho mohou využít Finové, ale ty to nedělají. Na ledě zůstává třeba Lundell, Puistola a s nimi také Hamenaho. Vazovat se bude na levé straně útočného pásma z pohledu Finů, kteří vedou 4-2, ale času dokonce je ještě hodně a známe Kanadu. 15,5 minuty je královský čas na zvrat. Čekáme na buly. Upozorňován finský centr, byť se ani nehnul. Nakonec puk na ledě, Lundell prohrává v hazování, puk je za brankou Kanaďanů, Dickinson posílá na levý mantinel. Prudká další přihrávka, tentokrát to není zakázané uvolnění a Finové mají trochu problémy v obrané třetině, byť tam byli ve velkém přečíslení, jenže pro kotouč už přispěchal Lundell, dal za branku, dva Kanaďané napadají, úspěšní nejsou, ale teď už protečoval Hamenaho kotouč, za který musí spěchat Kanaďan Dickinson, dostává se za vlastní branku, křižný pas na červenou doleva pro Celebrínyho, ten zabrzdil hned na modrou, za modrou, našel Kozence, ten dává před branku, pěkná kombinace, nakonec se tam objevil Minton a po přihrávce Brauna. Kanaďané vykombinovali tu situaci moc hezky, ale v 45. minutě stále s Finskem v semifinále prohrávají 2-4. Jedno semifinále už se dnes hrálo a to mělo jasný průběh. Švýcaři si zahrají finále po třetí za sebou. Nory porazili 6-0.
3: Dickinsonova přihrávka na Celebrínyho předcházela té celé akci a Dickinson hraje vůbec první zápas na šampionátu, protože nahrazuje v sestavě Bouchardá. Ten chybí Kanadě opravdu výrazně, ale Dickinson zvládá tu situaci za mě celkem dobře, i byť těch chyb tam měl zejména ve druhé třetině opravdu hodně. Teď ale Kanaděné usazení v útočném pásmu, Mintnova rána sražená Reelym do rohu kluziště, Brown výjíždí, dává Reelymu na modrou čáru, ten měl ale těžké na zpracování a Merela může dopředu, po pravé straně byl ale naražen na mantinel Brownem, jenže Bjarninen získal kotouč, pak ale upadl a tak Brown přijíždí po levé straně do útočného pásma, nechává Mitnovi za sebou kotouč, který ale posouvá jen za branku a tam nikdo není v javorovém listu oděný a tak mohou dát znovu Finové, kteří zdá se mi v té třetí třetině trošku rezignovali na útočné snahy a spíše hrají velmi jednoduše, vyndavají kotouče do středního pásma. Teď se to ale nepodařilo, Nursova rána velmi vzdálená tomu, aby mohla být i zapsána vůbec jako střela na branku, protože šla tak půl metru vedle. Teď ještě O'Reilly se snaží napadat finskou rozehrávku a dotěrný je také Villardy, který tam natlačil finského obránce na mantinel. Heinola si ale nakonec poradil i s dvěma Kanaděny na zádech, posunul teď už na Heleniuse, který je v útočném pásmu. Granlund spěchá do rohu kluziště, ale Nurse to zvládl na výbornou, ale následná přihrávka O'Reillyho nebyla tak přesná, ale zakázané uvolnění to nebude a tak Villardi může znovu napadat a je úspěšný. Whitecloudova rána, ještě dorážka, Tavares má obrovskou šanci, dvě dorážky Anunen chytil, tohle byly obrovské příležitosti Kanady, z ničeho nic, jedno nahození na branku a pak dvě dorážky Tavarese, skóre se nemění ani při první úpravě ledu ve třetí třetině, 47. minuta, Finsko vede stále nad Kanadou 4-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Vrátíme se za chvilku zase do Curychu na semifinále Finsko-Kanada, které komentují Petr Kadeřábek s Františkem Kunou. Vracíme se teď ovšem slovem k tomu, že fotbalisti Paris Saint-Germain vyhráli po druhé za sebou Ligu mistrů, porazili Arsenal po penaltovém rozstřelu 4-3, to bylo v penaltovém rozstřelu v zápase, to bylo 1-1 na góly. Otázkou je, jak si to užil jeden z fanoušků Paris Saint-Germain, který si při cestě do Budapešti, kde se hrálo finále, spletl trošku písmenka i města a místo toho, aby se vydal do maďarské metropole, tak zamířil místo tedy do Budapeště, do Bukurešti. No, tak měl to 800 km vzdálené, otázkou je, jak v Rumunsku chytal signál, ale jestli je to fanoušek Paris Saint-Germain, tak teď má asi v sobě i radostné pocity. No, občas se to nenaplánuje úplně ideálně.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Fanoušci, kteří jsou teď v Curychu, tak naplánovali svou cestu výborně. Ostatně to platí i o našich kolezích Petru Kadeřábkovi s Františkem Kunou, kteří už jsou ve Švýcarsku nutnou dávku času a teď komentují druhé semifinále hokejového mistrovství světa. Poté, co odpoledne Švýcaři zdolali 6-0 Nory, tak teď Finové vedou nad Kanadou 4-2 a pokračuje třetí třetina v našem přímém přenosu.
2: 13 minut mají Kanaďané na zvrat, prohrávají 2-4 s Finy a Kotouč aktuálně nemají, za jejich brankou je Manninen, získal Kotouč pro Rettyho, ten musí do souboje s dvěma protihráči, ale minimálně nějaký čas v útočném pásmu ušetřil a Finové se mohou aspoň v klidu sformovat ve středním pásmu do toho jejich poměrně nepříjemného bránění. Co s tím Kanaďané vymyslí, nahodí Kotouč, který projíždí oběma rohy a obránce Lehtonen narazil na mantinel Mintna a tam ještě bojují další a to Tomes, který čeká na Kotouč, který ale nepřichází za branku a Rety posílá lobem Kotouč červené, ten ale skáče jen na kanadské hole a honem rychle v útočném pásmu je znovu Tomes, jeho žabička mezi kruhy nenašla, Šajflího Kanaďané mimo pásmo, nahození, které míří oběma rohy zprava doleva, nakonec se puk dostává za branku, tam je ale první Lundell, jenže napadá ho Šajflí, ten upadl, Lundell to ustál a přihrál do středního pásma, kde Puljo Jarvi posouvá šikovně Kotouč do útočného pásma. Dostali jsme se nakonec 48. minuty a Finsko dál vede nad Kanadou 4-2.
3: Crosby napravo v útočném pásmu, ale přidal zpětně špatně a je tady možnost pro rychlý protiútok Hamena, který přenechává Kotouč Lundelovi. Lundel dál zpět před branku, před bližší tyčí, ale ten puk vyjel až do středního pásma, nenašel žádného adresáta a tak může hrát ve vlastním obraném pásmu Heinola. Společně se Sáre Jervim si vyměnili Kotouč kolem dotírajícího Celebrínyho. Teď Crosby odebral puk a dává Celebrínymu. Ten je nalevo a má dost prostoru, dává před branku, tam byl Kozenc, ještě Celebríny. Rána, která skončila na blížší tyči, ale na výstroji brankáře Anunena. Heinola mezi tím vyvezl Kotouč, který míří do rohu kluziště, kde Barkov dělá velké problémy Whitecloudovi, který ale nakonec posunul vedle sebe na Nurse, ten mu vrací za branku. Whitecloud trošku uklidní hru, nakonec našel Crosbyho, který mu vrátí od vlastní střídačky od modré čáry. Nurse je na té volnější straně, tedy vlevo, nahazuje přes oba zadní rohy pro dojíždějícího Tavarese, je tam i Villardi a právě Villardi měl na chvilku puk, ale přišel o něj a Rety už spěchá za červenou čáru, jen počkal, až se mu doplní na modré čáře jeho spoluhráči, pak nahodil do rohu kluziště a sám se snažil napadat. Vydal se tam také Björninen, ale neuspěli. Kanaďané znovu vyhazují vysoký puk, který ale končí na zakázaném uvolnění. 10 minut, takřka odehráno ze třetí třetiny, od Kanady nic, stále prohrává 2-4.
2: Potvrzuje se asi, jak je těžké hrát proti Finům, kteří vedou. Před malou chvílí Celebrini pálil před brankou, kde byl Kozenc.
3: Trefil Anunena do helmy.
2: Pozování v útočném pásmu Finů, úspěšnější, ale Kanaďané Riley vyváží kotouč na O'Reillyho, tomu puk utekl a tak dává křižný pas dopředu před sebe. O'Reilly nakonec v útočném pásmu, ale přišel o kotouč a na druhou stranu může spěchat, ale on zase tak nespěchá. Maninen jen takové volné nahození do pásma Rety narazil na mantinel Demela a Kanaďané i přesto získávají kotouč a dostávají se do středního pásma, kde je Villardy, ale jede zády k soupeřově brance, nahodil backendem pro Tavarese, který napadá. Teď už je tam víc hráčů ve finském rohu a těží z toho nakonec Dickinson, který získal kotouč a dává ho za branku. Jenomže tam jsou Finové, Tavares napadá, nestihl dojet do rohu kluziště a teď už ve chvíli, kdy do konce třetí třetiny zbývá přesně 10 minut a Finové vedou dál 4-2, je tu Dickinson se svojí ranou z velkého úhlu, vyjel do útočného pásma, vystřelil, ale je tu další zákrok golmana Anunena. Čas na úpravu ledové plochy, dílčí skóre bez jedné sekundy, 10 minut před koncem třetí třetiny. Finsko vede nad Kanadou 4-2.
0: Těšíme se na pokračování a vyvrcholení tohoto zápasu i z toho sportovního pohledu, že to Kanaďané ještě zdramatizují v boji o finále. Přece jenom bylo by to pro ně dost prestižní v sestavě se Sidneym Crosbym získat na tomhle šampionátu zlato, ale mají k tomu ještě docela daleko. Když se podíváme krátce ještě mimo hokej nebo mimo fotbal, tak připomenu to, že 20. etapu cyklistického Giro d'Italia vyhrál asi budoucí vítěz Jonas Vingegaard, který ovládl v Itálii už pátou etapu. Dnes to bylo tedy s dvěma stoupáními na Piancavallo, etapa o 200 kilometrech. Jonas Vingegaard předčil i nejbližšího pronásledovatele Felixe Gála z Rakouska dneska o minutu a čtvrt a celkově vede o téměř 5,5 minuty. Jan Hirt celkově 12. zaznamenal posun pořadím o 4 pozice. Dojel jinak se ztrátou, která přesahovala 5 minut dnes v tom etapovém měření číslo 20. Zítra vrchol Gira, a to sice etapa kolem Říma a pravděpodobná konečná korunovace Jonase Vingegaarda, který se stane 8. v historii, co by držitelem 3 vítězství na všech 3 Grand Tours.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: No a vracíme se rychle do Curychu na vrchol semifinále mezi Finskem a Kanadou. Třetí třetinu komentují stejně jako předchozí průběh zápasu i turnaje kolegové Petr Kadeřábek s Františkem Kunou. Předávám jim slovo, tedy Petr Kadeřábek s Františkem Kunou zpátky na Radiožurnálu Sport.
2: 10 minut před koncem třetí třetiny, 4-2 pro Finsko.
0: Abek s Františkem Kunou zpátky na Radiožurnálu Sport.
2: 10 minut před koncem třetí třetiny, 4-2 pro Finsko, ohlášena 10 000.

0: Pásmo, ale puk vyjel až k modré. Další návrat Kotouče za branku, tam je Crosby. Crosby dává přední na Kozence, ale Kotouč utekl Kanaděnům až na druhou stranu koziště ke Gravesovi, který rozhrává Rilimu, střídání na obou stranách. Finové se staví do toho pětičleného bloku ve středním pásmu a Nurse se snaží ho překonat. Překoná ho nahozením, Kotouč projíždí do pravého útočného rohu. Z pohledu Kanaděnů Barkov pohybem oklamal soupeře a znovu posílá Kotouč chytře na druhou modrou čáru. Do konce třetí třetiny přesně 9 minut, Finové vedou nad Kanadou 4-2.
1: Protočovaný Kotouč znovu, už je to tak trošku jako přeskopírá, Kanada nepřechází kombinačně a bojuje o všechny Kotouče. Teď se to na chviličku podařilo Scheiflimu, ale hraje Granlund, který vysokým obloukem pošle puk do útočného pásma, tam jej zachytil rukavicí Holloway, projel středním pásmem a zamířil si to do pravého útočného rohu. Přehrát chtěl za branku, ale tam u něj byl velmi dobře postavený Barkov a tak může přihrát na modrou čáru obranou, kde už je teď Puistola, ten přenechává Heleniusovi, ten je v útočném pásmu vpravo, dává za branku Puistola, tam půjde bojovat s White Cloudem, nakonec ale se do toho vložil ještě Waterspoon a ne, Nurse je to, který vyveze puk přes Tavaresovu hůl, ten našel rychle Scheiflího, Scheiflí přihrává vedle sebe Dickinsonovi, ten má dost prostoru, je na pravém kruhu, pálí ramenem, vyrazil Anunem, tenhle ten dost skrytý pokus kanadského beka, ještě O'Reilly se snažil bojovat za brankou, ale byl odtlačen a je tady možnost znovu pro Finy vlastně ušetřit čas. Puistola vyvezl, nahodil za branku a už se konsoliduje společně se svými čtyřmi protihráči ve středním pásmu. Mezitím Kanaďané znovu v útočném pásmu, Villardy zlomil hůl a tak musí na střídačku, přesto dokázal dopravit k Tavaresovi Kotouč, který vrací za branku. O'Reilly to měl ale daleko ke Kotouči a Finové vyhodili, navíc Puljärvi má dost prostoru, jeden na jednoho. Nakonec přihrávka před branku po velmi dobré práci Rettyho, ale Kotouč projel Puljärvi mu pod hokejkou. Taky tady akce znovu Kanaďanů, ale rychle zastavená. 33. minuta, Finsko stále vede nad Kanadou 4-2 a do ničeho Kanaďany Finové nepouští.
0: U Kotouče Minton u červené dává na levý mantinel, Rilly v pásmu, ale neprotlačil puk před branku a ještě se snaží získat Kotouč Minton, to se nepovedlo. Hrát může také Merrilla, který podstoupil souboj, kde padají oba a vysoký lob končí mezi kanadskými kruhy. Tohle Finům znovu stačí a mohou se znovu sformovat. Jenže Minton už je v útočném pásmu, mezi kruhy ten Kotouč skáče, Celebrini o něj bojuje, proti jsou i finské brusle, teď Brown v levém rohu dává za branku, Celebrini vyjíždí do rohu, dává mezi kruhy, puk vyjel k modré, tam je Demelou vlevo, posouvá ještě víc doleva do úhlu, Celebrini pálí rána přes finskou hůl, míří do ochranné sítě, je přerušeno 6,5 minuty. Před koncem třetí třetiny Kanada, Finsko stále 2-4, střídání na obou stranách. Kanaďané zvládají hodně, umí otáčet zápasy, ale mají to prostě strašně těžké proti Finům.
1: No, hlavně oni hrají pořád stejně a Finové jsou na to připraveni a zachytávají ta nahození do útočného pásma. A dobře, občas se to podaří Villardymu nebo Scheiflímu vybojovat ten Kotouč. Vlastně jediný, kdo se prokombinují do útočného pásma, je Crosby s Celebrinim, ale ti jsou potom Finy vytlačeni z těch pozic, ze kterých se prostě dá dát gól. Finové to hrají opravdu výborně v obraném pásmu a navíc velmi hrozí rychlými protiútoky. Teď ještě vyhrají Bully a Saarijärvi okamžitě posouvá na Barkova, ten si prohodil pod pravého mantinelu, míří za branku Kanady, je tlačen Scheiflím do rohu kluziště, ještě mu přichází na pomoci White Cloud, jenže Barkova doplnil Helenius a Finové vyjedou z tohohle toho souboje v rohu jako majitelé Kotouče. Ještě Tavares se zapojil do té obrany kanadské a pak už to Kanaděné zvládli. Přihrávka Colmana Thomese, který dává doprava na Scheiflího, trošičku ten Kotouč přehnal, z jeho přesností to nebylo dobré, ale po souboji za brankou Thomas posílá znovu před brankou, tam je Holloway, který hodně nepřesně teď přihrával Nursovi a ten Kotouč vyjel až k brankáři Graceovi, navíc další nahození se nepodařilo, taky tady Manelau, který výjíždí za branku, přihrává Lundelovi, ten vede Kotouč, otáčel se, už hledal Puistolu, ale Kanaděné teď přistoupili velmi dobře. Celebrini nabírá rychlost ve středním pásmu, za červenou nahodil na druhou stranu pro Crosbyho. Ten je hbitý jako zamlada, spěchá do rohu kluziště, přihrál v leže, teď ještě najíždějícímu Dickinsonovi. Dickinson pálí do jeho střely, ale Finové padl.

0: Dickinson má ještě jednu možnost u levého mantinelu, dává na modrou čáru přes Celebrinimu, ten posunul na White Clouda, který vrací za branku, tam si sbírá kotouč. Crosby vyjíždí do pravého rohu, přidává Dickinsonovi, Dickinson pálí a Nunen si připíše další zákrok. Ještě spacifikují Finové Kozence a teď si budou moci Kanaděné kreslit, jakže zvládat poslední 4 minuty a 58 sekund. Je tady úprava ledu, stále platí Finsko-Kanada v semifinále mistrovství světa 4-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Tak zbývá několik minut Kanaděnům na zvrat semifinále v boji o to, kdo vyzve Švýcarsko zítra ve velkém finále v Curychu. Nicméně teď ještě připomínka toho, že Tereza Kneblová vyhrála závod kanoistek na světovém poháru ve slovinském Tacenu. Ona byla už před 6 lety v 17 letech bronzová, ale od té doby tedy uplynula valná řádka let, včetně toho loňského, kdy se vůbec nedostala do reprezentace. Teď ale na začátek sezony fantastický úspěch, prošla do finále s 8. časem. Jednou chybovala za 2-sekundovou penalizaci, ale i tak porazila všechny soupeřky a co by tedy česká zástupkyně zkompletovala tu sbírku české výpravy v Tacenu, protože vedle vítězné Tereze Kneblové připsal kanoista Václav Chaloupka stříbro mezi muži, no a už včera na světovém poháru Jakub Krejčí mezi kajakáři byl bronzový, takže moc gratulujeme a těšíme se na další světové poháry a úspěchy českých vodních slalomářů.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Vracíme se do Curychu na hokejový šampionát mužů. Semifinále mezi Finskem a Kanadou spěje do svého vrcholu. Třetí třetinu dál komentují kolegové František Kuna a Petr Kadeřábek.
0: Uklidová četa opustila ledovou plochu bazování v útočném pásmu Kanady, která necelých 5 minut před třetí sirénou prohrává semifinále mistrovství světa s Finskem 2-4. Na buli jde Celebrini, proti němu Retty a Celebrini sice nevyhrál, ale velmi dobře zapracoval Kozenc. Teď přehrává Celebrini zleva doprava pro Waterspoona, který vrací za branku. Tam je Celebrini i Kozenc. Teď se trošku motali dva Kanaděné sami sobě, pak ale odsouval Kozenc k levému mantinelu. Brzdí názvu je znovu za branku, kotouč vysoký, nakonec opustil hrací plochu, skončil na plexiskle ze zhora a pak spadl mezi zdravotníky. Nikomu se nic nestalo, i kdyby tak měli hned první pomoc přichystánu. 4 minuty 39 sekund, tolik je času, který se ještě bude hrát ve třetí třetině a Kanada zatím marně hledá cestu přes výtečně organizovanou obranu Finů, stále prohrává kanadský tým s tím finským 2-4.
3: Připravuje se vazování v útočném pásmu Kanady na levé straně. Puk vypadl na vrchol kruhu, Scheifele dává na modrou, rána z vole je tečovaná, končí za brankou, ale rychle míří zase před, ale tam už se mohli na malou chvíli Finové radovat z toho, že mají kotouč, ale Merila ho dlouho neudržel a Scheifele dává před branku, tam je šance na dorážku, končí kotouč v rohu a Nunen zasahovat nakonec nemusel. 4:19, čas, který zbývá do konce, u levé tyče se teď musel přilepit a Nunen ke své brankové konstrukci, je tam jedna zlomená hůl na finské straně, Kanaďané mohou zakončit, ale rychle přišla hokejka nová pro Bjerninena ze střídačky, teď je otázka, jestli je to opravdu ta jeho, protože mu ji podal možná hned ten první, co byl nejblíž. Každopádně Bjerninen vyvezl kotouč až do útočného pásma a 4 minuty před koncem třetí třetiny odchází střídat Kanaďané s pukem a stále prohrávají 2-4, jen otázkou času, kdy golman Graves půjde z branky. Kanaďané poslali kotouč do pásma za finské beky, jenomže tam je Joki Harju a prohnal kotouč k modré čáře, Rilly udržel Kanaďanům pásmo. Tam nakonec v rohu znovu Joki Harju může se zorientovat s pukem, poslat ho k modré a Finové se osvobozují šikovně. Takže kotouč míří na druhou modrou čáru, tedy blíž kanadské brance. Další nahození za finskou obranu. Golman Anunen ukazuje, že nepůjde pro kotouč a pro ten musí naopak obránce Vakanainen. Rilly ještě udržel pásmo trochu na útočném výletě. Villardy nahazuje, tečovaný puk končí v rohu. Granlund ho má, posílá o mantinel do středního pásma. 3 minuty 10 zbývají do konce třetí třetiny a Kanada stále prohrává s Finskem 2-4.
0: Demelo udává na Rillyho, ten přel červenou čáru vlevo, jenže neprohodil kotouč kolem Maninena a Maninen za ním spěchá do útočného pásma. Celebrini byl rychlejší, přehrává zleva doprava na Tomese. Ten vrací puk ne úplně přesně, ale protože tam nebyl nikdo z Finů, tak měl měl Celebrini i dost času na to, aby si pro něj dojel. Celebrino přihrávka na Šajflího a brankář Graves už opustí branku Kanady. Kanaděné to zkusí v šesti hráčích. Nurse drží kotouč, který Šajflí zpracuje na modré čáře. Dělá kličku, která nevychází a Puistola může trefit prázdnou branku. Puistola dává mimo, ale přejel červenou čáru, takže to není zakázané uvolnění. Nurse musí rozehrávat přes Celebriniho, ten nahodí puk do pravého útočného rohu, projel až do levého. Šajflí už posouvá za branku, tam je O'Reilly, dává na Crosbyho, Crosby na pravým kruhem. Celebrini dostal přihrávku, pálí, rána ještě dorážka, ale Finové vyhodí a teď už ten kotouč neduputuje také do prázdné branky, ale na zakázané uvolnění. Finové nemohou střídat, do konce základní hrací doby zbývá odehrát ještě 2 minuty, Kanada stále prohrává s Finskem 2-4 a teď si diváci na kostce nad ledem, nad tím obrem, který visí tady ve Swiss Life aréně, tak si tam prohlížejí velmi detailně šanci Nurse, který trefil z kulinku u Anona a tyče, ale kotouč do finské branky nepropadl.
3: 2 minuty přesně zbývají do konce třetí třetiny. Kanaďané směřují k tomu, že budou hrát o třetí místo.
0: Ještě se přidala vteřinka.
3: A ano, ještě sekunda, takže to hlášení se ozve asi až jakmile padne kotouč na led. O 2 góly pro Finsko, 4-2, Kanaďané bez golmana v šesti. Vyhrané byly čistě na modrou. Tam je Rilly, dává doleva pro Šajflího. Ten ještě míchá s pukem, dává k brance, odkud míří přihrávka znovu na Šajflího na levý kruh. Ten pálí, rána se dotkla ochranné sítě a Finové jsou od posledního přerušení zase o 12 sekund blíž vítězství. 1:49 do konce třetí třetiny, Kanada, Finsko 2-4.
0: Vazovat se bude po pravici brankáře Anunena. Finové prodlužují trošku střídání. Na led se příliš nechtělo Barkovovi s Granlundem. Tentokrát tam nejsou s jejich tradičním spoluhráčem Heleniusem, ale s Retim. Ten má totiž vynikající vůli a právě to teď potvrdil. Kotouč směřuje do středního pásma. Hátu Rety může rozhodnout. Hátu Rety je tísněn O'Reillym a O'Reilly zvládl tuhle situaci na výbornou, ale stále 95 sekund před třetí sirenou Kanaděné ztrácí 2 branky a jejich nahození zastavují Finové za brankou, ale O'Reilly znovu uplatnil svou sílu v osobních soubojích. Teď O'Reilly dává na Crosbyho, ten je vpravo, posouvá na Celebrino, jeho nahození sbírá Crosby, Crosby zajíždí za branku, posouvá na Tomese. Tomas vyjíždí na levý kruh, dává před branku, ale ten kotouč nepropadl. Bude to zakázané uvolnění od Finu, protože první z Finů, který zachytil kotouč, tak ho prostě odpálil, byl to Mantipalo. Teď už šetří opravdu vteřinky. Po vteřince Finové už jich zbývá odehrát ze základní hrací doby pouze 69 a Kanada ztrácí 2 branky. Finsko vede 4-2.
3: A tak zní písnička Final Countdown, což je odpočítávání víceméně toho, kdy Finové by mohli zvítězit v tomhle zápase. A tak se nám hodí tahle chvíle ke krátkému exkurzu do historie. Kanaďané vyhráli zápas o bronz naposledy v roce 1995. Na turnaji ve Stockholmu porazili tehdy českou reprezentaci 4-1 a od té doby hráli 4x o bronz. Ani jednou nezvítězili. Prohráli postupně se Švédskem, 2x s Finskem a naposledy na šampionátu v Kodani se Spojenými státy. Pravda, nikdy nehráli od té doby, co vyhráli poslední bronz s někým mimo tu nejlepší 6-7 týmů. A zítra je budou dost možná čekat Norové. Pokud za minutu a 9 sekund Kanaďané nezvládnou vyrovnat, nedej bože otočit, nebo prostě zápas nějakým způsobem protáhnout do prodloužení. 69 sekund před koncem třetí třetiny. Kanada, Finsko 2-4, Kanaďané bez golmana.
0: Navazování půjde za Kanadu O'Reilly. Vyhrává pro Šajflího, ten je pod levým kruhem. Zajíždí za branku, dává přední. Tomesova rána skončila mimo finskou svatyni, ale Šajflí znovu vybojoval pro Celebrino, ten mu vrací. Šajflí centruje před branku, ještě dorážka. Crosby ale neprostřelil a Raty může vyhodit puk, ale mělo posunout Granlundovi. Ten už se najížděl do útočného pásma. Nestalo se, posledních 45 sekund. O'Reilly, ne, Reilly je to, který nází za branku a sám do dojede do doukluziště bojovat. Kotouč získává Celebrini, dává Crosby, mu ten trefil ze vzduchu, ale minul finskou branku. Celebrini z pravého kruhu pálí, ještě dorážka od Tomese, ta skončila znovu za brankou a teď Finové vyhodí do středního pásma. Posledních 25 sekund tohle Kanada nezvládne. O'Reilly nahazuje Kotouč do útočného pásma, Reilly za ním spěchá. Františku, posledních 15 sekund je tvých.
3: Děkuji. Kanaďané s pukem za brankou, Tomes dává přední, Reilly ještě zadovka od Lundela, ale Kotouč jen tak zamířil těsně kolem tyčky. Posledních 5 sekund, puk je v rohu. Tady je hotovo, Finové ještě se snaží zakončit ten puk, je mimo branku a Clarkson ukončuje semifinále. Finové vedli, Kanada otočila a Finové si vzali vedení zpět po skvěle odehrané druhé třetině a po skvěle odbráněné třetí třetině. Známe složení finálového zápasu. Zítra ve 20:20 nastoupí Švýcaři proti Finsku. Utkání o bronz od 15:30 odpoledne. Překvapení turnaje Norsko proti Kanadě. S Petrem Kadeřábkem vám přejeme hezký večer a zítra zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Moc děkujeme Františku Kunovi, Petru Kadeřábkovi, tak jste to slyšeli a zítra čeká i naše kolegy poslední závěrečný finálový den na letošním mistrovství světa v ledním hokeji. No a vás, posluchače Radiožurnálu Sport, taky dva velmi zajímavé přímé přenosy. Hezký večer vám přeji, je 30. května a ladíte jedinou sportovní stanici v rozhlasovém éteru v Česku.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v baráži s Artisem Brno rázně nakročili k setrvání v nejvyšší soutěži. Na hřišti soupeře vyhráli 4-1 a před domácí odvetou mají 3-gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý ale nechce slyšet o tom, že boj o účast v příštím ročníku šance ligy už je rozhodnutý.
2: My nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, dej nějaký euforii.
1: Kouč Artisu Roman Nádvorník ve složité situaci hledá inspiraci i ve fotbalové historii.
3: Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool střihnul a to otočil ve druhý poločas na 3-3.
1: Jestli si Slovácko náskok pohlídá nebo se Artisu podaří sportovní zázrak, to bude jasné po nedělní odvetě v Uherském Hradišti. Začne hodinu popolední a Radiožurnál Sport ji nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a upravují výš rozpočtu. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimo parlamentníka SČM Milona Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné, ta mandát neobhajovala. Vietnam začátkem června propouští téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda. Podle agentury AFP to udělala u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. A v bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích. Sport. Fotbalisté Ostravy budou hrát první ligu i v příští sezóně. Táborsko celkově v baráži porazili 8-0, když odvetné utkání vyhrál Baník venku 5-0. A hokejisté Finska si se Švýcarskem zahrají finále mistrovství světa. Zatímco pořadatelská reprezentace v Curychu porazila Norsko 6-0, Severani vyhráli nad Kanadou 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 na Benešovsku a na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 72,5. Podle kamer je vše na krajnici. Místo nehody označené. Na D1 opět z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice stojí auta po nehodě. Na 80. kilometru v odstavném pruhu čeká se na odtahovky. Místo je teď plynulé průjezdné. Na silnici 58 z Mošnova do Kopřivnice se srazila 2 osobní auta. Nehoda je u odbočky na Příbor poblíž kruhového objezdu. Obešla se bez zranění. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy u Fulneku čekejte omezení. Po nehodě je to za odbočkou na Fulnek v zatáčkách. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport je pozdě, ale 30. května ve studiu už se mi směje Adam Procházka, kterého vítám.
1: Hezký večer, tak to aspoň na začátek mé noční služby mě hezky nakoplo.
0: Ano, to tě určitě nakoplo. Každopádně ještě než se vrhneš zase do dění během té noční služby, tak se tady můžeme zrekapitulovat, co se dneska stalo důležitého ve světě sportu. Už dobře asi víte, pokud jste nás poslouchali, pokud ne, tak asi taky, že fotbalovou ligu mistrů vyhrál Paris Saint-Germain. Ve finále zdolal anglický Arsenal na penalty poté, co v základní hrací době i prodloužení duel skončil 1-1. No a sportovní přehled to nabídne. Zase další informace, Adam Procházka může teď začít.
1: Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli i druhý barážový zápas a budou součástí šance ligy i v příštím ročníku. Vítězstvím 5-0 na hřišti Táborska spečetili úspěch z úvodního zápasu, který vyhráli 3-0. Pokračuje ostravský trenér Josef Dvorník.
2: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče, a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
0: O posledním účastníkovi první ligy pro příští sezonu se rozhodne zítra. Ve 13 hodin nastoupí Slovácko proti Artisu Brno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Mužstvo z Uherského Hradiště má z úvodního duelu náskok 4-1.
1: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, to začne už za 11 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koupka přípravné utkání proti Kosovu. Hrát se bude zítra na Letné a o síle soupeře před zápasem mluví kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
3: Velice kvalitní mužstvo, viděli jsme po videoanalýze, jakou kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vystřelit gólu v takovýchhle zápasech, a jsme si aj vědomi za individuální kvality těch jednotlivých hráčů, kteří hrají na tu úrovni, takže čeká nás nic jednoduchého.
1: Přípravný zápas Česko-Kosovo začne zítra v 16 hodin. Hned po něm oznámí realizační tým kompletní nominaci na mistrovství světa. Do dějiště turnaje odletí národní tým po utkání a ve čtvrtek ho čeká generálka v New Jersey proti Guatemale.
0: Hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. Domácí reprezentace porazila v Curychu Nory 6-0. Soupeřem jsou Finové, ti zvítězili nad Kanadou 4-2.
1: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomů. Nastupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před skoro 6 lety. A právě o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
4: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
1: Nastupních vítězů byl i druhý Václav Chaloupka, který se do reprezentace podobně jako Kneblová vrátil pro tuto sezónu. Chaloupka mluví o tom, jak mu pomohla nejenom pauza od elitních závodů, ale taky nová role táty.
5: Je to krásný to rodičovství a já tady nechci znít, že jsem za 2 měsíce, co jsem táta, získal všechnu moudrost světa, ale některé věci to určitě změnilo a určitě nějaký klid, ale taky to, že chci se prezentovat jako odvážně, protože jednou bych syna chtěl vychovávat taky, ať prostě jako se nebojí riskovat a tak, takže si to tak jako kdyby zkouším, že prostě mu se snaží mít příkladem, tak z toho mám radost.
0: Čeští vodní slalomáři tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovensku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do semifinále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Už v osmifinále vyřadili Davida Schweinera s Tadášem Trousilem ve dvou setech. Pro Perušiče se Schweinerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa. Česká dvojice Perušič Sedlák je posledním domácím párem v turnaji mužů i žen. Pokračuje Ondřej Perušič.
6: Já myslím, že už jsme tak asi o 2 až 3 kola za naším cílem, který jsme si dovolili si stanovit. Tohle je pohádka ostravská. Už když jsme v kvalifikaci hráli tiebreak, tak to vypadalo, že se klidně se turnaje můžeme rozloučit tam. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a že jsme potom v té hlavní soutěži už ve skupině udrželi tu laťku takhle vysoko nasazenou i do toho čtvrtfinálového zápasu, který vůbec nebyl jednoduchý.
1: O postup do finále si Perušič se Sedlákem zahrají proti Američanům Krebovi s Benešem.
0: Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tours. 109. ročník Gira vyvrcholí v neděli rovinatou etapou na okruzích v Římě.
1: Desetibojář Tomas Järvinen je po prvním dni prestižního mítinku v rakouském Getsisu na 7. příčce. Juniorský mistr světa z roku 2024 má závod velmi dobře rozjetý, když si vylepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů. Toho ale moc nepřekvapilo.
7: Čekal hlavně z tréninku teď na soustředění, kde mi to vlastně i běhalo na dlouhých i na krátkých tratích, takže jsem to víceméně všechno čekal. Ale bohužel třeba ta dálka se nevyvedla až tolik, jako jsem očekával.
0: Po prvním dnu vede v Getsisu Švýcar Hammer, který se blízkl nejkvalitnějším dálkařským výkonem historie mezi desetibojaři 851 cm.
1: Šermíř Martin Rubeš zvítězil podruhé za sebou na republikovém šampionátu kordistů. Na něm se představili všichni čtyři medailisté z týmové soutěže v Paříži. Rubeš ve finále porazil dalšího z nich Jiřího Berana 15-11. Podle Rubeše byl ale klíčový semifinálový souboj s jedním z nejlepších kordistů světa Jakubem Jurkou, kterého zdolal těsně 15-13.
8: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka, že minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
1: A ještě jedna zpráva na závěr. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto2 totiž zajel druhý čas.
0: A to byl poslední sportovní přehled 30. května, tedy soboty, poslední květnové soboty. Tenhle sportovní přehled má na starosti Adam Procházka. Moc děkuju.
1: Krásný večer.

0: Krásná písnička Vladimíra Mišíka, variace na renesanční téma v našem vysílání po 10:45 sobotu 30. května. Máme za sebou téměř celý vysílací den na naší stanici. Ještě vás pozvu také k opakování rozhovoru klasiky Kateřiny Neumannové, ke kterému dojde po 23. hodině. Nicméně, když tady máme téma fotbalové ligy mistrů, kterou vyhráli dneska fotbalisti Paris Saint-Germain nad Arsenalem po penaltovém rozstřelu, tak se můžeme dostat k rozhovoru s jedním ze čtyř Čechů, kteří dokázali tuhle slavnou soutěž v historii vyhrát. Je to Marek Jankulovský, který zavítal taky na ostravský podnik plážového volejbalu Ostrava Beach Pro. A vy uslyšíte, co tam Marek Jankulovský dělal. Jenom připomenu to, že v Ostravě bude zítra se bojovat o medaile a je tam v semifinále také česká dvojice Perušič Sedlák, která k tomu semifinále proti Krebovi a Benešovi nastoupí v 11 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Lukáš Kaleta, který je na místě, právě s Markem Jankulovským pořídil v našem airstreamu rozhovor, tak si ho teď poslechněte. Přeju vám hezký večer.
1: Hezký den ze stříbrného mobilního airstreamu radiožurnálu Sport z Dolních Vítkovic. Máme tady dalšího vzácného sportovního hosta, bývalého fotbalového reprezentanta a vítěze Ligy mistrů Marka Jankulovského. Marku, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Vy jste si před chvilinkou střihnul exhibici s Kristýnou Kolocovou a Markétou Slukovou, také s Jakubem Kohákem Bavičem, takže proti profesionálkám. Jaké to bylo?
2: Ne, bylo to fajn. Já si myslím, že jakákoliv exhibice pro nás teď v tom věku je fajn a bylo to fajn zahrát si s holkama, které měly úspěšnou kariéru a Kuba je skvělý kluk, má skvělý humor. Ne, bylo to fajn, spotili jsme se, krásné počasí, takže super.
1: Jak vám to jde? Co vy a víč bojové vlastně?
2: Tak byl jsem se podívat vlastně minulý rok, letos, ale musím říct, že když jsem byl v Itálii, tak vždycky jsme měli jedno beach volejbové hřiště jakoby v tréninkovém centru, protože ono je to dobrý jakoby na nohy a na nějakou práci, takže jsme tam hrávali a tím, že jsem měl v týmu spoustu Brazilců, takže jsme i hrávali, ale spíš jsme hrávali nohama, takže, ale ti Brazilci to mají vlastně v sobě, takže trošičku jsem jako věděl, ale samozřejmě nejsem žádný beach volejbalista.
1: A jak se vám líbí vůbec ten ostravský turnaj, který už má tradici a pravidelně vidíme i zajímavé české výkony?
2: Nevíte, co je to fantastické, jak když jsem tady byl minulý rok, ta atmosféra i dneska je elektrizující a Ostrava tady tím roste, takže krásný týden, opravdu vyšlo počasí, skvělá účast, takže já jsem jenom rád, že v Ostravě tady tyhle ty akce jsou.
1: Dnes je to pro Ostravu asi dobrý den, protože se Baník, fotbalový Baník, zachránil definitivně, v baráži porazil dnes 5-0 Táborsko venku, tak oddychl jste si?
2: Oddychl jsem si hodně, ta situace byla už kritická, v jedné chvíli to vlastně už jsme neměli ve svých rukou a nohou, ale nakonec se to zvládlo, takže jsem šťastný. Já jsem šťastný hlavně za všechny fanoušky Baníku, když jsem je viděl na Dukle nebo v Táborsku. Neskutečné, zasloužili si to a spadl nám velký kámen ze srdce.
1: Marek Jankulovský mluví v té osobě my, protože on je baníkovec, on je odchovanec klubu, také má přes 100 ligových startů Baníku Ostrava, takže je to jeho, dá se říct, srdeční záležitost, že? Takže by to bylo hodně asi těžké kousat, kdyby se Baník zase podíval do druhé ligy.
2: Tak samozřejmě, já si myslím, že nikdo si to nepřipouštěl, hlavně na konci minulé sezóny, když jsme byli 90 minut od konferenční ligy, ale takový je sport. A je třeba zase na druhou stranu říct, že ta sezona byla špatná, byla jedna z nejhorších za posledních 10 let a je třeba si z toho vzít jenom to dobré. Teď jsme šťastní, zachránili jsme se a teď je třeba obrátit list, udělat určitě nějaké změny a začít úplně jinou cestou.
1: Už se hodně ve veřejném prostoru mluvilo o tom, co bylo špatně, ale co tedy udělat jinak, aby prostě ten klub šlapal tak, jak si fanoušci a i vy, Marku, přejete?
2: Těžko říct, vyměnili jsme letos 4 trenéry, prostě nic si nesedlo. Přišli hráči, kteří mají kvalitu, mají budoucnost, ale myslím si, že to nebylo to ta vítězná mentalita, kterou by tady v těch zápasech měli mít, jako tady měli kluci, jako tady byl Milan Baroš, Lašty. Když dneska vidím Jirku Fleischmana v Karvine, jak z úvozovkách žere trávu ve 40 letech, neskutečné, takové hráče jsme neměli a bylo to vidět. Ti hráči mají kvalitu, ale prostě to dneska nestačí.
1: Takže je třeba více spolehat na tu, řekněme, ostravskou krev. Teď vidíme Škrkoně, vidíme Havrana, mladé talenty, nebo prostě nějak to namixovat?
2: Tak na tu mladež se jenom spolíhat nedá, ten trend je jinde, ale měl by to být vždycky takový mix. Ostrava vždycky byla úspěšná známa tím, že jsme tady vyrůstali odchovanci. Poslední roky se to mění, ale bohužel to je trend, ale dneska ty mladé kluky máme, tak proč je nezapracovat?
1: Říká Marek Jankulovský, fotbalový reprezentant, který také byl na tom posledním mistrovství světa, kterého se Česká republika zúčastnila před 20 lety, tak také asi konečně jste si řekl, že když jsme zvládli jako Česko baráž.
2: Jo, tak byl jsem rád za celou Českou republiku, protože za prvé jsme se zbavili takového toho, že to bylo všechno o nás před těma 20 lety. A na druhou stranu si myslím, že to vždycky semkne celou tu Českou republiku. Když vidím, jak si lidi umí semknout na hokej, tak dneska jsem rád. Já věřím, jak začne šampionát, tak zase všichni začnou fandit, budou plátna, budou plné restaurace, nebo budou i třeba nějaké náměstí, kdyby kluci šli dál. Takže moc jim to přeju, je to důležité pro celý český fotbal a těším se na to.
1: Ta skupina vypadá hratelně. Jižní Korea, Jihoafrická republika, Mexiko. Na první dobrou?
2: Jsou to, když to řeknu, kromě Mexika, pro nás neznáme týmy. Mexiko doma bude obrovsky silné a to bude zážitek. Ale ty ostatní týmy jsou prostě za mě hratelné. Uvidíme, jaké tam budou podmínky, nadmořská výška. Takže, ale myslím si, že máme tým na to, tím, jak je teď pavouk, že vlastně můžou postoupit 3 ze skupiny. Takže si myslím, že neříkám, že je to povinnost, ale věřím klukům, že postoupíme ze skupiny.
1: Co říkáte na aktuální složení českého týmu? Trenér Miroslav Koubek víceméně věří těm svým koňům?
2: Tak je to zkušený trenér. Sami víme, jaká byla situace ohledně toho výběru trenéra. Ta byla taková komická. Já už jsem to párkrát říkal. Ale to je fotbal. Nakonec tam je trenér Koubek a jde vidět, že je zkušený. Myslím si, že i v baráži mu nikdo vlastně nevěřil a nakonec se to povedlo a já myslím, že když má kolem sebe Pavla Nedvěda a Zdendu Grigeru, tak si myslím, že mu hodně pomáhá a věřím, že to byla dobrá volba ve finále.
1: Už jste to zmínil, Pavel Nedvěd, Zdeněk Grigera, vaše generace, úspěšná generace už se zapojila. Vy jste také měl funkcionářskou roli v Baníku Ostrava, ale neuvažujete, že byste se vrhnul třeba na fačer?
2: Tak o mě je známo, že ti lidi, co tam jsou, tak ví, jak já to mám, takže oni ví, že mě můžou kdykoliv oslovit a já to tak mám nastavené, že v Česku můžu pracovat jenom v reprezentaci nebo v Baníku Ostrava, takže uvidíme.
1: Říká Marek Jankulovský, který byl hostem našeho Airstreamu v Ostravě v Dolních Vítkovicích. Marku, díky za váš čas, mějte se hezky.
2: Děkuju.
1: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr. Policie pátrala po ztracených parašutistech. Americký útok na loď v Tichém oceánu nepřežili tři lidé. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A zítra bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranáři a policisté dnes zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku tři lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodní národnímu právu. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Upozorňují na to neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočiň si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už na nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V zítřejším souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Nastupních vítězů byl po návratu do reprezentace i druhý Václav Chaloupka. V cíli mluvil i o tom, jak mu pomáhá nová role otce.
6: Je to krásný to rodičovství a já tady nechci znít, že jsem za 2 měsíce, co jsem táta, získal všechnu moudrost světa, ale některé věci to určitě změnilo a určitě nějaký klid, ale taky to, že chci se prezentovat jako odvážně, protože jednou bych syna chtěl vychovávat taky, ať prostě jako se nebojí riskovat a tak, takže si to tak jako kdyby zkouším, že prostě mu se snažím jít příkladem, tak z toho mám radost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u sjezdu na Slaný a nebezpečí na D1 na Vysočině. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný srazilo osobní auto zvěř. Kilometry 19 až 20, je to mimo kamery, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí auto. Kilometr 126,5.
8: Na krajnici stojí neosvětlený osobní vůz. Před ním je člověk, který má jenom nějakou malou vestu a mává tam mobilem s rozsvícenou baterkou.
7: Na dálnici D1 z Prahy do Brna následky dvou nehod. Za sjezdem na Čechtice 72. kilometru srazilo osobní auto. Zvěř, vše je na krajnici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice odklízí následky srážky několika aut. Na 80. kilometru je zavřený odstavný pruh, čeká se na odtahovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800
7: na odtahovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte

0: Řadu středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na radiožurnálu Sport.
2: Krásné dopoledne, děkuju.
1: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila jsi taky tři zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionálního sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
2: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. Dvakrát mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila. Ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí. A to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
1: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál, a jestli jsem to, Kateřino, pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
3: Jo, dobrý den, děkuji za
2: pozvání. Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí. Jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu. Určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
3: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhů, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a máme, vedeme pro ně nějaké workshopy, takže takový mezinárodní spolupráce.
2: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a denodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš denodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lindsay Vonová, Jaromír Jágr a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonů dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
3: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je, jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. Jo, to znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou, a možná můžeme probrat oboje dvoje, pokud bys teda chtěl.
2: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a

0: dlužují tu svoji kariéru, kde dosahují úplně špičkových výkonů.
1: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5 až 6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého. Protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tak byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
0: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
1: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice, jo, protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná v oblast nutnosti nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
0: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví. Jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
1: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi, velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. Na jeho psychická a fyzická odolnost je velmi na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říci, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme. A nejsme schopni identifikovat, bohužel, dopředu.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit?
1: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni my to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou, dá se doslova, statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci, a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
0: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz, nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdaška Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
1: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou, nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky mi líto, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. A nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám. Ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
0: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
1: Co se týká vrcholového sportu jako takového, to je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců. To znamená fakticky být schopni mít kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete se do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na minimální nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Posloucháte Středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, jsi se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
0: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě s nadšením, s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatel Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. Před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcují světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc. To je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
3: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má. Stále asi věří tomu, že může vyhrát Grand Slamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
0: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu, víc taková jako méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovič, asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dár vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační zákroky, myslím, že to byl loket nebo něco takového.
3: A zajímá mě teď, jak moc tohle téma, které teď Kateřinu Neumannovou velmi zajímá, jaký zajímalo předtím, než se rozhodla tu svoji kariéru ukončit, jak moc vnímala třeba starost o svoje tělo, jak moc vnímala to, aby se snažila, aby ta kariéra byla co možná nejdelší. Vlastně, když to úplně zjednoduším a zeptám se hloupě, jak moc tohle zajímá vrcholovému sportovce, když je mu 20 nebo 25. Přemýšlí vůbec nad tímhle?
0: No samozřejmě, čím je ten sportovec starší a čím víc přicházejí nějaké drobné bolístky, které vždycky přicházejí, tak tím ho to zajímá víc, protože ten sportovec samozřejmě ví, že tělo je jeho výrobní prostředek. Bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor Dostál tady naťukl oblast nutrice a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátko a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
3: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
0: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
3: To by byl ten tenista.
0: Běžec
3: na lyžích.
0: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou. Takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním z nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
3: A pan doktor Dostál narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět vlastně se dělí na před covidem a po covidu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm, že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
0: Přesně tak, a já když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha tak, jak ji vidí běžný člověk, byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě, občas něco slupnete prostě, co by člověk sníz neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu, ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zhubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná deka, tam opravdu mluvíme o dekách navíc. Takže tam jsme se posunuli opravdu hodně daleko. Na druhou stranu, přiznám se, nejsem si úplně jistá, jestli bych v tom chtěla žít. Protože to je opravdu denodenní teror. Pro mě by to byl teror. Mít naplánováno to od rána do večera, já bych v tom byla možná schopná žít takový ty týdny před olympiádou, před mistrovstvím světa, takovou tu finální část přípravy, ale být v tom jako dlouhodobě, pro mě osobně by to bylo strašně těžké na psychiku.
3: Takže v tom cyklistickém světě je spíš takový Geraint Thomas, vítěz Tour de France, který vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Leasebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: My si povídáme o dlouhověkosti sportovců a ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil, a to je vlastně ta kariéra sportovce. Jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou. Jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se náhodou neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
0: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Za mě je to třeba gymnastika, plavání. Vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě a už některé vlastně ten cit do té ruky anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudem prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moc bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonů, výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
3: Posloucháte Středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
4: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
0: Davide, moc díky, David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natáhl na tolik let?
4: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat. No, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali. A že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě. Nenapadá mě žádný jiný olympijský sport. No, to.
0: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
4: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám a je to jako super věc a vidím teďka v různých sportovních dokumentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já ji mám asi 5 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
0: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
4: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět a já jsem se za to teda nestyděl a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám ze sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadá i fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon, takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím, věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
0: A pak tě všichni začali kopírovat.
4: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
0: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce. Nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
4: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit a vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak a to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo, takže je to takový anti-aging motiv i částečně, no.
3: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem, tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
4: Jo, určitě, no, jako fyzické, já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal. Takže to jsou to prostě úplně jiný motivy. Vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju. Jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba, jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy, jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím, no.
0: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme, někdo pomaleji, někdo rychleji, ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu, jako k horšímu a co se třeba zlepšuje? Já teď narážím na to, že vím, že pro vás je strašně důležitý zrak a ten, když tady vidím svoje brýlek na nose, tak prostě objektivně s věkem se nezlepšuje. Zkus jako popsat ty věci, které vidíš, že se zhoršují a které naopak se třeba zlepšují a ono to dává potom nějaký průsečík, kdy něco prostě jde nahoru a něco jde dolů a ten výkon s tím souvisí.
4: Jasně, no tak zmínila si ten zrak. Já jsem měl jako to štěstí v uvozovkách, že jsem byl slepej už od roku 2004, takže jsem se musel naučit používat jakoby dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohlo, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes a snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit, ale ruku v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči. Jo. Ono to všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink, který provádíš třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, který nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh a to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
0: Davide, teď si asi zmínil kvůli tu roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
4: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak. Víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle. Jo, říkám, miluju tenis, pedal tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl. Mám zoperovaný obě 2 kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat. Když mi někdo potom volá pojď ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout. Ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
0: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
4: Já bych to rozdělil na 2 skupiny. Ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší. Teďka, jak je ta generace se a ti vlastně jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou. Ještě máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že vidějí teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
0: Tobě se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení. Je to tak?
4: Je to tak, je to tak.
0: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firem?
4: Já si myslím, že jo, protože od začátku, já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a spíš se v tom životě tak nějak jako potápili, takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležitý, že jsem dělal jakoby dvě věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
0: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
4: Mm-hmm. No, vnímám to přesně, jak jsi to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezóny, jak mi to půjde, jak to budu cítit, dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodlí vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme a já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českém střeleckém svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, které na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí. No.
2: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: A s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
0: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuju za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, coach, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti. U hokeje jsi byl, ale teď seš znám především jako mentální kouč celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří v současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Lindsay Vonovou, Jaromíra Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi, prosím tě, z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
5: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce na druhé straně, ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama nejlíp víš, je samozřejmě nějaká fyzická energie, ale pak je psychická. A pokud ta psychická energie je, tak samozřejmě ten člověk je ochoten ty překážky překonávat a šahnout si, jak se říká, na dno daleko s nás. Co tím chci říct? No je to láska. Pokud mě něco extrémně baví, tak samozřejmě se mi toho nechce ani zanechat a mě to baví. Je to až taková autotelická činnost. A druhý aspekt, který k tomu vnímám, je, že v tom ten člověk musí vidět smysl. On Viktor Frankl řekl krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopni snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a to i ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v jejich překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
0: Mariane, já to stáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne k těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let. V čem ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
5: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna tak, jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě. U těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu a je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich, ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
0: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
5: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne, 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problém je psychická odolnost, pláče ti, volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední leta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
0: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců, ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
5: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, fubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost z hlediska chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď jsi na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role. Ano, taky víme, že že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk není už připravován třeba před tím koncem. Takže vůbec to není jednoduchý, vůbec to nepovažuji za nějaký bagatelní problém. Naopak, představme si, že bychom houslovýmu virtuózovi řekli, hele, od 35 odložíš housle a už nehraješ koncerty. No tak jak by se ten s tím vyrovnával? A v přeneseném slova smyslu, takhle těžký to máte i vy.
3: To říká Marián Jelínek ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Pane Jelínku, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezkou středu.
0: Mariánem, moc děkujeme.
5: Já děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta 3 povídání se 3 hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
0: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
3: Určitě střet je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Já také děkuji.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Vítězství Paris Saint-Germain ve finále fotbalové ligy mistrů spustilo v Paříži divoké oslavy. Hokejisté Finska a Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Je neděle 31. května, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
7: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
8: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
7: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
9: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
7: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlouf.
10: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
6: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Vrátili ji tam policisté s restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Včera byla lebka k vidění naposledy. Církev ji večer ukryla, aby neriskovala další krádež.
11: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
12: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
13: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvořil.
12: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
6: Pařížský klub PSG obhájil titul ve fotbalové lize mistrů. Ve finálovém zápase porazil v penaltovém rozstřelu britský Arsenal. Oslavy v Paříži doprovázejí nepokoje. V centru je náš zpravodaj Martin Balucha.
14: Policie zadržela v Paříži přes 130 lidí, zásahové oddíly pomocí slzného plynu pomalu vyklízejí bulvár Champs-Élysées. Lidé stále v centru Paříže házejí petardy, dělobuchy, místy zapalují sdílená kola. Deník Le Figaro informoval o výtržnostech na policejní komisařství v 8. obvodu. Nepokoje jsou hlášené i v dalších městech, v Le Havre, v Dijonu nebo Montpellier. Teď se ty oslavy v Paříži přesouvají na silnici. Já jsem pod Eiffelovou věží, řidiči tu troubí, spolujezdci vylézají z těch okýn. vínek, někteří dokonce vidím, že stojí přímo na autech. Oslavy tady budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul svého klubu oslavit odpoledne právě pod Eiffelovkou, která teď svítí v modro-červených barvách, tedy barvách PSG. Organizátoři odpoledne na tomto místě, tedy pod Eiffelovkou, očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přijme vítězné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Malucha, Hrdý žurnál.
6: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
15: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Na letišti v Hradci Králové dnes bude pokračovat.
15: Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Na letišti v Hradci Králové dnes bude pokračovat aviatická pouť. Návštěvníci

0: Po 29. se budou na Zlín Film Festivalu dražit umělecky stvárněné klapky. Výtěžek podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny, říká dramaturgyně festivalu Jaroslava Hinštová.
1: V tomto seriálu bylo spoustu postav, ale myslím si, že postava malíčka byla nezapomenutelná. Nebo hraje ve filmu, který uvádíme v mezinárodní premiéře, je to soutěžní film Thread, což je zkrátka pro tradition, a vypráví vlastně příběh dívky, která se zmítá mezi tradicí a současným světem.
0: Nedělní program zakončí večer koncert Davida Kollera na náměstí Míru. A diváci Českotěšínského divadla se dnes poprvé podívají na novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli.
2: Kupole se dá otevřít. Je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
3: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováček-Ripěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
4: Přednášky astronomické spolu s projekcem a hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
3: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Radiožurnál.
0: Sport. Ve finále hokejového mistrovství světa se utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli znovu po roce Ligu mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
5: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v šancelize. V odvetě baráže zvítězili na hřišti Táborska 5-0 a navázali na úvodní domácí výhru 3-0. O posledním účastníkovi nejvyšší soutěže se rozhodne dnes. Ve 13 hodin začne druhý souboj Slovácka s Artisem Brno. Domácí budou hájit vedení z prvního duelu 4-1. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnicích a také v Praze odstavená auta. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii stojí porouchané auto kilometry 9 až 10 na krajnici. Je to kousek před opravovaným úsekem a místo je volně průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Měřín stále objíždí odstavené osobní auto. Kilometr 126,5 stojí vpravo, označené šipkou. V Praze v ulici k Barandovu překáží odstavené nákladní auto. Ve směru z okruhu k Barandovskému mostu u odbočky na ulici k Holini a do Slivence, dejte pozor, blokuje pravý pruh. Je tam šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza polední publicistiky, moderuje Tomáš Pavlíček.
8: Do baziliky v Jablunném v Podještědí se vrátila lebka svaté Zdislavy. Proč už ji nebude církev veřejně vystavovat? Co vede místní lidi k demonstracím a uzavření brennenského průsmyku? A komunisté mění vedení, jaká je budoucnost strany? Za nebývalého zájmu veřejnosti a přísných bezpečnostních opatření se dnes do baziliky v Jablonem v Podještědí vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí. Právě dnes se v Jablonem koná pouť k uctění památky světice. Její vystavenou lebku v půlce května ukradl zloděj, který ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít na dně řeky. Tomu ale na poslední chvíli zabránili policisté a lebku dnes předali zpět do rukou Stanislava Přibyla, arcibiskupa pražského. Dnes je to naposled, kdy lidé lebku z

0: Levy vidí na vlastní oči, protože se církev rozhodla ji pochovat v kryptě pod kostelem spolu s ostatky těla. My jsme ve spojení s církevním historikem z Katolické teologické fakulty Petrem Kubínem. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den.
0: Arcibiskup Stanislav Přibyl nám řekl, že to původní vystavení lebky bylo spojeno s blahořečením Zdislavy. To se tehdy dělo běžně, že při takové příležitosti byly ostatky vystavovány?
1: Ano, to byl docela běžný úzus, nejenom tehdy, ale i dříve, ale teď konkrétně teda v tomhletom případě, že se ta nejdůležitější část těch ostatků, to je tedy ta lebka, tak se vlastně vystavila nahoře na oltáři a od té doby byla takhle oddělena. Jinak to oddělení těch ostatků na různé části je docela běžné.
0: No ale proč tam vlastně zůstala tak dlouho těch 120 let? Nebylo to vystavování v souvislosti s blahořečením jenom takový jednorázový akt třeba několik týdnů a pak se vraceli třeba do krypty?
1: To záleželo na místě a na rozhodnutí těch, kdo o to pečovali, tak tam byli dominikáni. Já přesně neznám tu historii, jak to bylo za komunismu, ale zřejmě tedy si mysleli, že vlastně nic nehrozí, prostě podcenili tu možnost té krádeže a dopadlo to, jak to dopadlo.
0: No a mě by zajímalo, ono se vždycky mluvilo o tom, a i vy jste to říkal v našem vysílání, že vlastně ten vztah k relikvím býval třeba ve středověku velmi silný, že je brali prostě jako takové přímluvce tam nahoře, ale jak silný byl ten vztah Čechů k relikvím v tom roce 1907 v době toho blahořečení? Nevyprchalo to už trochu v té době?
1: Ne, to jsme ještě za starého Rakouska, vlastně za katolické monarchie, za papeže Pia X. Tam rozhodně to takhle nebylo a navíc je to doba vlastně, kdy se jakoby křísí nebo obnovují ty kulty starých českých svědců, to není jenom Zdislava, ale to je zrovna doba Anežky, blahoslavení Anežky, Hroznaty na západě Čech. Takže to vůbec ne. V té době naopak prostě ta Zdislava byla na vzestupu.
0: No a co v tom roce 1996, kdy byla svatořečena?
1: Ano, tak to je vlastně doba takového porevolučního nadšení i pro církev a pro křesťanství, které tady dlouhý 40 let bylo pronásledováno. Obrovská popularita papeže Jana Pavla II., který vlastně tehdy přijel na druhou návštěvu a svatořečil spolu se Zdislavou i na Moravě Jana Sarkandra. A takže tehdy to prostě rezonovalo. Bylo to krátce po tom, co byla kanonizována Anežka, tedy taková hlavní křesťanská představitelka naší sametové revoluce. No a ta Zdislava, to byla taková, řekli bychom, skoro jí souputnice. Ne, že by se znali ty dvě ženy, ale žili ve stejné době a byly ovlivněny stejným ideálem.
0: Tak všechno to bylo za unikátních okolností. Teď je to také unikátní okolnost, ta krádež a to, co všechno se kolem ní dělo. Ale mě by zajímalo to hlavní, co se teď změnilo, že tedy církevní představitelé nejdřív tvrdili, že pokud se lebka najde, tak bude vystavena na stejném místě jenom za zvýšených bezpečnostních podmínek a opatření. Rozumíte tomu, že změnili názor?
1: Ano, naprosto. Já si myslím, že tohleto arcibiskup Přibyl rozhodl úplně správně v duchu doby a v duchu tady našeho prostředí. Prostě dneska už ani naši katolíci nechtějí se neustále dívat na ostatky svatých, ale prostě i svatí patří do hrobu a jejich ostatky mají být uctívány pouze ve výjimečné dny, rozumí se tedy v den, kdy mají svátek, což je dneska, že 30. května je svaté Zdislavy. a jinak tedy těm ostatkům bude lépe, když budou spolu se zbytkem těla v hrobě.
0: No ale přece jenom nebude těm věřícím, kteří se chodili dívat vlastně po celé generace, jejich dědové, pradědové, babičky, prababičky, no, to brali jako takovou kulturní a zvykovou záležitost zrovna v případě té Zdislavy, tak nebude jim ten přímý kontakt chybět?
1: Já myslím, že ne, že to není. Ten přímý kontakt tam může být jednoduše navázán, že vlastně v bazilice je díra v podlaze, což je současně strop krypty, takže z té baziliky je vidět přímo na hrob svaté Zdislavy, takže i ten, kdo se vlastně nedostane do té krypty, k tomu hrobu, tak je v jeho blízkosti. A to, jestli se už jako dívá přímo na lebku nebo ne, není důležité. Konec konců bych připomněl třeba svatého Václava, což je tedy vlastně ještě mnohem zásnější lebka, tak ta lebka se ukazuje na svátek svatého Václava, jinak ne, jinak je prostě zavřená ve svatovíckém pokladu a nikdo ji vidět nemůže.
0: No ale přece jenom se vystavuje v určitých slavnostních příležitostech během té poutě do Staré Boleslavy a tak dále. Čili pokud bychom to měli brát jako celek, tak to vystavování relikví, že už se dnes bere spíš jako anachronismus, tak není v podstatě na čase uložit je všechny nastálo, včetně lebky svatého Václava.
1: To by bylo dost těžko proveditelné, protože naše kostely jsou plné ostatků. Pro ty ostatky vznikly vzácné, často nádherné relikviáře a to vlastně, to máte jako třeba relikviář svatého Maura, který všichni známe, nebo prostě relikviáře karštejnské či svatovícké, prostě bychom tím přerušili takový tu kontinuitu, která tady je od minulosti, vlastně pro ty relikvie vznikaly i velké stavby, to prostě už myslím si, že by mohlo zůstat tak, jak to je, ale ty relikvie je potřeba uložit prostě nějak pětně. Dneska tady ve střední Evropě si myslím, lidé ani katolíci nežádají, aby ty relikvie byly nějak jako viditelně a tak, aby každý se mohl kdykoliv podívat na lebku, to myslím, že opravdu není potřeba.
0: To byl církevní historik z Katolické teologické fakulty profesor Petr Kubín. Já vám děkuji za váš čas i za odpovědi. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Brennerský průsmyk, nepostradatelná dopravní tepna mezi severní a jižní Evropou, je dnes bez aut. Dopravu blokují demonstranti, brennerská dálnice A13 je od 9 hodin neprůjezdná pro nákladní auta a od 11 hodin i pro ta osobní. Protest proti nadměrnému dopravního zatížení má trvat až do večera. Stojí za ním zhruba 5000 obyvatel údolí Vyptal, kteří trpí hlukem a znečištěním kvůli častým dopravním kolonám na všech trasách. Uzavřené jsou i souběžné silnice. Naším hostem je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. Dobrý den.
2: Hezké poledne.
0: Je ten problém dlouhodobý, anebo se tam průjezdnost nějak výrazně zhoršila v poslední době?
2: Ten problém je dlouhodobý, ale současně došlo už v loňském roce k výraznému zhoršení, protože probíhá rekonstrukce nejdelšího mostu na rakouské straně celé té dálnice mezi Rakouskem a Itálií, která přináší výrazná omezení, podstatně větší tvorbu kolon a podobně. A s tím, jak celkově roste automobilová doprava v celé Evropě, tak je to patrné i zde na brněnském průsmyku. A samozřejmě s tím, jak jsou ty kolony, tak roste i ta hluková zátěž, protože ta auta se musí rozjíždět a zastavovat a podobně. A to přináší podstatně větší hluk.
0: Jenom abychom si to dokázali představit, jak moc v té oblasti doprava zhoustla, kolik třeba aut tam denně projede.
2: Aktuálně jsme na nějakých číslech kolem 40 až 50 tisíc aut denně, samozřejmě záleží, jestli to je o víkend nebo všední den. Velká část, zhruba třetina, až v některých dnech až polovina tvoří nákladní auta, protože jde v podstatě o jednu ze tří hlavních tras přes Alpy, která je celoročně sjízdná. A proto by se dalo říct, že velká část tranzitu mezi jihem a severem Evropy směřuje právě, pokud jede po silnici, tak směřuje právě přes Brenner.
0: No, těch kamionů, které projedou Brennerem, jsou týdně 10 000. Jaká omezení pro ně už teď platí?
2: Rakousko i v reakci na celou tu situaci a i v souvislosti s těmi opravami zavedlo několik takzvaných blokačních opatření, kdy zakazují v některé dny transitní dopravu některých druhů přeprav, například dřeva nebo stavebních materiálů a podobně, tím, že ti přepravci si mají zajistit v podstatě dopravu po železnici nebo jiným způsobem, nebo přes jiný průsmyk a podobně. Dochází také k omezování vjezdu na celý ten brněnský průsmyk, kdy se v podstatě dochází k přesouvání těch kolon už hlouběji do vnitrozemí. A to samozřejmě působí řadu problémů i mimo brněnskou dálnici, ale i dál třeba v Rakousku, v Innsbrucku nebo ve směru do Itálie, dál až Bolzánu a podobně.
0: No a existuje nějaký návrh nebo návrhy, jak tu situaci řešit? Dá se ten průjezd rozšířit nebo postavit nějaká alternativní trasa?
2: Ten průjezd se bohužel rozšířit nedá. Řešením by měl být nový brněnský železniční tunel, který se v této době staví už poměrně dlouhou dobu a ještě se chvíli stavit bude, kam by mělo pak dojít přesunu velké části právě toho zboží na železnici pod zem a to by mělo té dopravě ulevit. Jde v podstatě o stejný model, jako si zkusili Švýcaři, kteří vlastně postavili pod Gotthardským tunelem silnicím, tak postavili ještě delší úpatní tunel pro železnici. Tam se jim ten přesun částečně povedl, ale samozřejmě k tomu musí následovat i ta opatření, jak zamezit vjezdu silničních aut, například výrazně vyšším poplatněním, aby se těm dopravcům vyplatilo přesunout ten kamion na vlak a putovat s ním podzemním vlakem.
0: No tak to všechno může samozřejmě trvat dlouho, než se postaví nějaká náhradní cesta, tak co se dá dělat do té doby, než to bude hotové pro ty místní lidi? Já nevím, postavit nějaké další protihlukové stěny a podobně?
2: Do té doby to se obávám asi nemá příliš mnoho řešení, proto jsou tady myslím i ty protesty, protože místní by samozřejmě asi, a nelze se jim divit, nejradši, kdyby se ta doprava ještě více omezila. Na druhou stranu ta trasa má tak výrazný nadregionální význam, nebo dalo by se říct celoevropský význam, že asi Rakousko sotva přistoupí ještě na větší tlak k tomu omezení, protože už není ta omezení vyvolávají řadu soudních sporů, zejména ze strany Itálie. A nedokážu si v této chvíli představit, že by se ta doprava dala ještě více omezit.
0: No právě, tím se dostáváme k mé další otázce. Itálie podala stížnost proti Rakousku ohledně transitních omezení v průsmyku. Můžeme si rozvést, o co přesně jde a jak se ten spor vyvíjí?
2: Ten spor ještě není rozhodnut a myslím si, že celý svět dopravní, nebo celá dopravní Evropa čeká na to, jak soud rozhodne, protože to může být poměrně klíčový precedens. Když to řeknu jednoduše, tak jde o to, že Itálii se nelíbí ta opatření, která zavádí rakouská strana v podobě omezení, protože samozřejmě velká část exportu italského právě směřuje po této dálnici a mají obavy, že to zboží nebo například potraviny nebo ovoce, zelenina z Itálie se nedostane včas do těch zemí na sever od Brenneru a napadají vlastně tato opatření a požadují hladší průjezd, ale ten hladší průjezd se během té rekonstrukce stěží dá zařídit, ale může dojít například k nějakému snížení omezení jízdy přes noc a podobně, ale dlouhodobě je opravdu tím jediným řešením asi ten železniční tunel a přesun velké části dopravy na železnici.
0: Tak tolik je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. My vám moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Komunistická strana Čech a Moravy si volí nové vedení téměř 5 let potom, co zůstala za branami poslanecké sněmovny. Návrat do vysoké politiky se jí nepodařil ani v loňských volbách, kdy komunisté kandidovali v rámci uskupení Stačilo. Předsednický post neobhajuje dosavadní šéfka strany, europoslankyně Kateřina Konečná. Na její místo se hlásí 5 kandidátů, mimo jiné dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, současný mluvčí KSČM a lídr hnutí Stačilo i ve volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Rou. Anebo šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová. My jsme ve spojení s politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
3: Pěkné poledne.
0: Tak v jakém stavu je KSČM po těch necelých 5 letech s Kateřinou Konečnou v čele? Ona se chlubí tím, že se jí podařilo, se stačilo v evropských volbách získat 10%, obsadit 12 ze 14 krajů. Proč se jí to nepodařilo třeba ve sněmovních volbách, kde si taky myslela třeba až na 10%?
3: Kateřina Konečná je sice výrazná politička a dávala do značné míry tvář komunistické straně a to, že dokázala uspět třeba výrazně v volbách do Evropského parlamentu, podle mě souvisí s tím, že k těm volbám chodí názorově vyhranění voliči a samozřejmě, že ten, řekněme, protievropský elektorát KSČM se v těch volbách poměrně výrazně zmobilizoval, ale jinak na té krajské nebo komunální úrovni sledujeme postupný ústup komunistů ze scény, který souvisí jednak s tím, že to je strana, která přeci jenom do značné míry je stranou minulosti, ale ještě víc podle mě s tím souvisí a ještě víc to souvisí s tím neúspěchem ve volbách do poslanecké sněmovny v loňském roce, že se politická scéna výrazně proměnila. Komunisté se pokusili vsadit nejenom na svůj, řekněme, radikálně sociální program, ale i na program radikálně národovecký. Mysleli si, že tady tímto způsobem osedlají vlastně ten současný trend. Ovšem ve skutečnosti se stalo to, že komunisté a další radikálně levicové subjekty do značné míry legitimizovali program a ideologii krajní pravice, která je v tom nacionalismu přeci jenom mnohem údernější a úspěšnější. Takže zatímco komunisté a hnutí Stačilo zůstali mimo poslaneckou sněmovnu, tak o to více se dařilo SPD, která zintegrovala strany na krajní pravici. To si myslím, že je vlastně trend, který nejspíš i do budoucna pokračovat.
0: No, Kateřina Konečná je momentálně, jak jsme řekli, nejviditelnější osobností strany, má jediná, dá se říct, ústavní mandát. A třeba jeden z bývalých politiků KSČM Jiří Dolejš tvrdí, že se lidé ke Konečné hlásili jako k nekriticky uctívané ikoně, že to byla skoro taková sekta. Tak jak teď bez ní budou fungovat? Je tam nějaká osobnost, která by ji mohla nahradit?
3: Budou bez ní fungovat velmi obtížně. Ona tedy politiku neopouští, zůstává europoslankyní a ještě samozřejmě své může v politice říct. Její tuším nějakých 45 let, ale zároveň informovala o tom, že se stahuje kvůli rodinným problémům nebo zdravotním problémům. Ona sama hovořila veřejně o tom, že trpí nemocí, která ji do jisté míry omezuje v politickém působení. Takže nemyslím si, že by ztratila vliv na komunistickou stranu, ale nahradit ji bude pro komunisty velmi obtížné. Z těch dvou kandidátů, z těch kandidátů pěti, které jste jmenoval, tak dva jsou z Prahy, což není příliš příznivá půda pro komunistickou stranu. Pan Roun jako mluvčí KSČM, nevím, jestli zrovna mluvčí má takovou důvěru, aby dokázal přesedlat na post předsedy strany, nebo další výrazná tvář, pan bývalý poslanec Luzar z Ostravska, který se tváří jako ten umírněnější komunista, který nedávno zaujal třeba tím, že kandidoval na ombudsmana v divadelní fakulty Akademie muzických umění a nedostal žádný hlas tady v tomhletom prostředí, které je podle mě tradičně výrazně antikomunistické, tak to všechno ukazuje, že komunistům skutečně chybějí osobnosti a proto asi není náhoda, že se i uvnitř KSČM hovoří o tom, že ať už z tohoto sjezdu vzejde jakýkoliv předseda, tak to zdaleka nemusí být člověk, který komunisty povede do příštích sněmovních voleb a že ještě se k té personální nabídce nejspíš na nějakém z dalších sjezdů nejbližších vrátí.
0: No a jaká bude budoucnost spolupráce KSČM v rámci Stačilo? Protože pokud vím, tak ti uchazeči o předsednický post, jak si v tom chtějí, pokud vím, tak pokračovat, přestože ve volbách získali celkově nějakých 4,3%.
3: Většina těch komunistických předáků hovoří o tom, že chtějí integrovat tu radikální levici nebo levici obecně, ale zároveň chtějí, aby to bylo pod vlajkou Komunistické strany Čech a Moravy, což nevím, jestli není příliš velká ambice. Komunisté sice ještě pořád těží z toho, že jsou poměrně početnou stranou, druhou nejpočetnější u nás po lidovcích, i když už to zdaleka nejsou statisíce členů, ale jenom desítky tisíc, a že ještě mají i majetky v jednotlivých městech napříč republikou, ale ten jejich vliv upadá. Zároveň ale hnutí Stačilo v tuto chvíli je bez předsedy, má kolektivní vedení, je otázka, jestli bude a v jaké podobě bude fungovat dál, takže tam si myslím, že vzniká velký prostor ještě pro dohadování těch radikálně levicových subjektů, kdo a jakým způsobem zaštítí ty jejich příští kampaně, ale myslím si, že platí, že s krajní pravicí Tomia Okamury to budou mít těžké, můžou sázet leda na to, že se nepodaří plnit některé sociální a ekonomické záměry současné Babišovy vlády.
0: Tak tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Děkuji, naslyšenou.
3: Nemáte zač, přeju hezkou sobotu.
0: No a to už je konec publicistiky s datem 30. května. Jsme rádi, že jste si na ní našli čas.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Brněnská jedenáctka. První zpravodajský podcast o Brně a okolí. To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách. Brněnská jedenáctka. Reportáž v pátek na Radiožurnálu. Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách. Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: A v 12:30 už jsou připravené v nočním radiožurnálu krátké zprávy. A ve studiu Eliška Zábrocká.
6: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Záchranáři i policisté zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Mozikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali 2 muži. A téměř 9 kilometrů nových trailových tras si můžou vyzkoušet cyklisté na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů. Sport. Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl Giro d'Italia. Prvenství stvrdil vítězstvím v předposlední 20. etapě. Vingegaard se stane 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 etapové závody Grand Tour. 109. ročník Gira skončí dnešní rovinatou etapou na okruzích v Římě.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D52 u Pohořelic a další v Plzni. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za Pohořelicemi srazilo osobní auto zvěř. Na 18. kilometru na místo vyjeli hasiči, z auta vytekly provozní kapaliny. V Plzni, vnitřním městě u Palackého náměstí, se srazila 2 osobní auta. Nehoda bez zranění je v ulici Sady 35. Šetří policie. Na Písecku opatrně na silnici mezi obcemi Březí a Kovářov. Na trase havaroval cyklista a je to nehoda se zraněním. A na silnici 422 z Kyjova do Uherského Hradiště je hlášené odstavené auto s vlekem. Překáží, tedy zasahuje do jízdního pruhu v Ježově na výjezdu z Ježova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Od září by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítají s plošným omezením telefonu nejenom ve výuce, ale také o přestávkách. Více se dozvíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz telefonů na všech základních školách. Jedna z nich teď proto testuje zamykatelná pouzdra na mobily.
1: Takhle vlastně je v tomto mobilu a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Ondřej Wolf, Radio.

0: Ochránci přírody potvrdili na Třeboňsku téměř po půl století opět výskyt kriticky ohroženého líkovce vonného. Tento keř objevili u Suchdola nad Lužnicí, kde vymizel v 80. letech kvůli těžbě štěrkopísku. A k jeho úbytku v přírodě přispěli i zahrádkáři, kteří si jej z přírody přenášeli na své zahrady. Agentura ochrany přírody a krajiny pro tento stále zelený keřík připravuje záchranný program.
1: Tamhle vzadu pod těmi borovicemi a tou jednou břízou, tak už je rostlina krásně nápadná svými růžovými květy.
2: Na lokalitu, kde kvete vzácný líkovec voný, právě přicházím s botanikem agentury ochrany přírody a krajiny Josefem Navrátilem.
1: Je to sice keřík, ale dosahuje většinou těch 20-25 cm, ale teď, když nám tady takhle tak kvete, tak je vidět opravdu z dálky.
2: Kvítky připomínají trochu kvítky šeříku.
1: Jsou růžové a jsou krásně lesklé, na rozdíl od kvítků, které jsou v květenstvích šeříků.
2: Tohle je jediná lokalita v Jihočeském kraji, kde líkovec voný roste, a v celé České republice jejich minimum, říká Josef Navrátil.
1: Druh je ohrožen vyhynutím. Na území České republiky máme zhruba 20 lokalit, nejvíc je jich na jižní Moravě, kromě toho se vyskytuje ještě ve středních Čechách a s jedinou lokalitou tady v jižních Čechách.
2: Líkovec voný se zařadil mezi kriticky ohrožené keře, protože se změnila jeho stanoviště.
1: Druh je konkurenčně velmi slabý a velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost, tak je oblíbený u zahradníků, takže v minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad, což se zásadně projevilo na úbytku jak jedinců, tak lokalit.
2: V přírodě na líkovce voného asi stěží narazíte. Můžete ho ale vidět v botanické zahradě hlavního města Prahy. Střeboně Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Změny ve vládě premiér Babiš zatím nechystá. Americký prezident Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale nejsou známé. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli podruhé v řadě Ligu mistrů. A bude polojasno postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády jsou ve funkcích od prosince. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimo parlamentní KSČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách hnutí Stačilo, nezískala jediný mandát. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
4: We have seized about $1 billion of their crypto.
5: Spojené státy podle Besenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Podle jednoho z poradců nejvyššího duchovního vůdce je pokračující americká blokáda íránských přístavů s radou diplomatických snah o jednání. Spojené státy podle něj mají ve vyjednávání přemrštěné požadavky. Taky zítra můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
6: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
2: Sport.
1: Ligu mistrů ovládli podruhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu.
7: Obránce Arsenalu Gabriel na konci 5. série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain.
8: Paris Saint-Germain, Champions League winners in 2026.
7: Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal z penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 11 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D8 u Ústí a dálnici D52 mezi sjezdy na Pohořelice a Hrušovany. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem na Bukov mezi kilometry 73 až 72 a provoz nezdržuje. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna další střet auta se Zvěří za sjezdem na Pohořelice 18. kilometru. kilometrů. Auto stojí na krajnici, projíždějte pozorně, na cestu vytekly provozní kapaliny a na místo vyjeli hasiči. V Opavě Kateřinkách v Rolnické ulici policie šetří nehodu. U obchodu Byla havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění, místo je teď průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte Noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
0: A už za pár okamžiků budeme mít informace především a nejenom ale pro motorkáře. Neboť letošní motorkářská sezóna je podle policejních statistik zatím tragičtější než ta loňská. Takže více o tom budeme hovořit v Nočním radiožurnálu po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak pokud se dnes přes den chystáte na svoji motorku, tak buďte opravdu opatrní. Letošní sezóna je zatím tragičtější než ta loňská. Na českých silnicích podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů, a to je ve srovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobek. A to nejrizikovější období má přitom podle BESIPu teprve začít. Nejtragičtější je totiž každoročně červen a také období letních prázdnin. Pozor by si ovšem měli dávat i řidiči automobilů.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáři, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském Sedle.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
3: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý

0: Vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro 11 motorkářů. Loni přitom za celý měsíc zemřeli 4. K vyššímu počtu nehod ale přispívá i rostoucí počet registrovaných motocyklů. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: A teď už se budeme v nočním radiožurnálu věnovat včelaření. To má u nás opravdu velkou tradici a i v evropském kontextu jsme v tomto směru, dá se říci, premianti. A není to jenom okrajový koníček několika málo lidí a také vlastně nejde jenom o produkci medu. Skrze pozorování včel se totiž můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život.
2: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boharé, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
3: Oni to prostě brali tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. Což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastní, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
2: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
3: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce, a zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit, jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonale v tom úlu zvládnout. Jo.
2: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Terezie Bečková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezgira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela pochodu. Podle Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Vietnam začátkem června propustí téměř 10 tisíc vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP to udělala u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 tisíc vězňů. A v bruntálské nemocnici nově funguje zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích.
2: Sport.
1: Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D4 na Příbramsku a nehoda na dálnici D8 kolem Ústí nad Labem. Na dálnici D4 s Příbrami do Strakonice pohybují lidé. Naposledy na exitu 49 na nájezdu na dálnici z Milína. Na dálnicích se objíždí srážky se zvěří. Na D8 u Ústí nad Labem směr Praha. Nehoda je za sjezdem na Bukov, kilometry 73 až 70. Následky střetů se zvěří čekejte taky na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna. Za sjezdem na Pohořelice, 18. kilometru auto po nehodě, stojí na krajnici. A na trase Brno-Šlapanice se pohybuje chodec bez reflexních prvků. Pozorně projíždějte za Slatinou a mostem přes dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Estonsko je považované za lídra v digitalizaci, ale také schopnosti reagovat na kybernetické hrozby. Je něco, v čem ho Česká republika předhání, tak i to řešila konference SciCon v Tallinnu, na které vystoupil i prezident Petr Pavel. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Estonsko jako evropský lídr v digitalizaci, Česko naopak jako premiant v ochraně utajovaných informací. Přestože obě země od sebe leží asi 1000 kilometrů, spojuje stejná výzva bránit své obyvatele i instituce před hybridními hrozbami, včetně těch v digitálním prostoru. I tomu se věnovala konference SciCon v Tallinnu.
1: Estonsko začalo digitální infrastrukturu budovat počátkem nového tisíciletí s povinnou elektronickou státní identitou, která začala platit v roce 2002.
2: Říká Erika Prýmec ze společnosti e-Estonia s tím, že proces nebyl ani levným, ani populárním politickým programem. Estonci jsou dnes plně digitální společností. Všechny administrativní služby jsou dostupné online. To sebou ale nese specifické hrozby.
1: Jsme vysoce digitální společností, ale digitální neznamená, že jsme stoprocentně v bezpečí, protože technologie mohou kdykoliv selhat. Co proti tomu dělat? Musíme vytvořit zabezpečení na několika úrovních, abychom minimalizovali dopad hrozeb. Ale hrozby tu budou vždy.
2: Právě o digitalizaci a hrozbách v digitálním prostoru mluvil na konferenci SciCon v Tallinnu prezident Petr Pavel. Řekl například, že spojenecké státy musí pokračovat v posilování schopností rozpoznávání, identifikace a eliminace sofistikovaných kyberútoků. Vyžaduje to podle něj spolupráci nejen na úrovni vlád, ale také akademických institucí, průmyslových a technologických společností.
3: S našimi estonskými protějšky spolupracujeme dlouhodobě. Ta spolupráce je velmi intenzivní, dlouhodobá.
2: Říká ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr.
3: Máme se vzájemně v čem mnohé učit. V některých oblastech, například digitalizaci, je Estonsko bezesporu výrazně dál. Umožňuje jim to například více systematický přístup k zajišťování kybernetické bezpečnosti.
2: O způsobech zajištění bezpečnosti digitálního prostředí už mluví Erika Pírmec z e-Estonia.
1: Máme například velmi dobrý 3D monitoring našeho kybernetického prostoru. Na co jsme také velmi hrdí, je robustní stavba naší digitální infrastruktury. Náš systém navíc prošel mnoha zátěžovými testy. Ten první jsme prožili v roce 2007.
2: Estonsko útoky připisuje Rusku. I Česká republika má ale Estonsku co nabídnout.
3: Troufnu si říct, že máme velmi přátelský vztah, který pomáhá v otevřenosti, pokud jde o sdílení třeba i citlivějších informací, kde naopak Česká republika má mírný náskok a proto jsme zase naopak velmi cennými partnery pro estonskou stranu.
2: Dodává Lukáš Kintr. I po téměř 20 letech od masivních kybernetických útoků na estonské systémy zůstává Rusko největší bezpečnostní hrozbou pro kybernetický prostor nejen Estonska, ale také České republiky a dalších evropských států. Z Tallinnu a Tartu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku zaplnili místo návštěvníků dělníci. Opravují v nich elektroinstalaci. Proč právě v době hlavní návštěvnické sezony, i to uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Až do odvolání jsou uzavřené oblíbené jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku. Je to kvůli opravě elektroinstalace. Dělníci také v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: V současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodníku vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být těžena ven.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: My jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního.
2: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace, která je ve špatném stavu. Nové řešení má mimo jiné omezit i vznik takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení. Trňová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší z důvodu předběžné opatrnosti. Je potřeba k tomu přistoupit tak, jako že by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje téměř 20 druhů netopírů, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: My se snažíme to prostředí zachovat co nejvíce.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na pomezí Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Opozice dál odmítá převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák jsou na turnaji v Ostravě v semifinále. A dnes bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Opoziční politici chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
4: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný, to slovo paskvil, ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Na českých silnicích zatím letos zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější